0: Teploty klesají na 5 stupňů až na nulu a objevit se mohou i přízemní mrazíky. Přes den pak čekáme ráno místy mlhy, které se ale během dopoledne postupně rozpustí. Přes den pak polojasno nebo skoro jasno a hlavně na Moravě a ve Slezsku místy až oblačno. Nejvyšší teploty 12 až 17 stupňů, na horách kolem 9 a na Šumavě až 13 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál, slovo má opět Petr Zajíček.
1: A já vám přeji příjemnou noc, máme po druhé hodině, tak už po písničce od kapely Miraj, tady bude naše pravidelná soutěž.
2: Noční radiožurnál
3: a Petr Zajíček.

0: Radiožurnál pro vás má audioknihu Foucaultovo kivadlo.
1: Nač by člověk žil, kdyby bylo všechno opravdu tak, jak se to jeví?
0: Poslechněte si hvězdně obsazenou dramatizaci slavného románu Umberta Eka.
2: Popuste uzdu fantazii, Kazabunde. Popuste uzdu fantazii.
0: Audioknihu Foucaultovo kivadlo na Radiokartě dostanete tento týden v soutěži nočního radiožurnálu.
3: Ano, opět je tady ta chvíle, takže telefon čísla sem k nám do studia 221 552 155 nebo 255 na konci. 221 552 155 nebo 255.
4: Radiožurnál. Každý den.

0: Tak to byla nahrávka z roku 1993, kapela Spin Doctors a Two Princes v nočním radiožurnálu. No a máme tady prvního volajícího na naší dnešní noční soutěže radiožurnálu. Měl by to být Petr, doufám, že vydržel na telefonu. Petře, slyšíme se, haló?
1: Já vás zdravím, přeju dobrý večer, k vám krásnou službu a zdravím taky všechny posluchače.
0: Moc děkujeme, Petře. Tak uvidíme, jak si poradíte se soutěžní otázkou. Já se opět koukám do dnešního kalendária, máme 15. října, tak blahopřejeme samozřejmě Tereskám k svátku, to je jedna věc, ale já se vás zeptám na jednu dnešní oslavenkyni, známou českou herečku. 51. narozeniny oslaví dneska herečka Linda Rybová. A já se vás, Petře, zeptám, jestli pak budete vědět, se kterým hercem má Linda Rybová 3 děti a letos v lednu se rozešly. Budete to vědět bez nápovědy?
1: Vím to, ale potřebuju tu nápovědu, protože se mi vykouřila z hlavy.
0: Jak to uslyšíte, to tak budete vědět, je to
1: Prachař.
0: Tak? Jo!
1: Věděl jsem to.
0: Výborně, ano. David Prachař, aby jsme to řekli.
1: Ale který z Prachařů, to je, to nevím.
0: je to David Prachař. Já bych vám řekl ještě Saša Rašilov nebo Jiří Langmajer, ale vy byste věděli už potom jasně, že to je David Prachař, protože je to příjmení, jste věděl perfektně. Takže to mi úplně stačí samozřejmě. Petře, gratuluju, cena tohoto týdne je vaše, tak mi vydržte na telefonu, ano?
1: Vydržím, jasně, ještě jednou mějte se hezky a naslyšenou.

Mladý talentovaný Američan, který si říká Sombr, letos byl v České republice, troufám si říct, na jednom z posledních malých koncertů. Bylo to počátkem tohoto roku a byl v Praze ve Fóru Karlín, což je kapacita někde kolem 2500 a v té době už byl v Americe obrovská hvězda. Takže příští rok dobrá zpráva pro jeho fanoušky, přijede znova, ale samozřejmě už to bude vysočanská O2 Arena, protože tento mladý muž opravdu má, troufám si říct, před sebou zářnou kariéru. Ale pojďme k filmu. Jean Gabin, Lino Ventura, Liam Neeson, Hugh Jackman taky například. 4 herci, jeden hrdina, a to Jean Valjean. Bývalý trestanec, který dostane druhou šanci. Na plátna francouzských kin se vrátili Bídníci. Tentokrát nejnovější filmové adaptaci a my vám ji představíme v nočním radiožurnálu už po písničce.

0: Tak legendární Bídnici mají další filmovou podobu. Do francouzských kin vstoupila nová adaptace románu Viktora Iga. Nadčasový příběh o vině, odpuštění a druhé šanci má více než 50 filmových a televizních zpracování po celém světě. Nemluvě o divadelních a rozhlasových adaptacích. Osudy bývalého trestance Žána Valžána totiž umělce dodnes přitahují.
1: Na deník Žán Valžán ukradne bochník chleba pro hladové děti své sestry. Za to dostane 5 let galejí. Kvůli opakovaným pokusům o útěk si nakonec odpiká 19. Tak začíná příběh Bídníků a vězně s číslem 24601.
2: Jean Valjean, mon frère, je ne crois pas au pouvoir de l'argent.
1: Po propuštění se Valžána ujme biskup Myriel, který mu nabídne jídlo a střechu nad hlavou. Valžán mu přesto ukradne stříbro a uteče. Když ho četníci přivedou zpátky, biskup prohlásí, že mu stříbro daroval a přidá ještě 2 svícny. Viktor Hugo vydal Bídníky v originále Les Misérables už v roce 1862. Vedle Valžána sledujeme osudy svobodné matky Fantiny, její dcery Cosety i Gavroše.
3: Vous ne pouvez pas être Jean Valjean puisque le vrai Jean Valjean a été arrêté.
1: Proti Valžánovi stojí inspektor Javert, který se bezmezně řídí zákonem. Hlavní hrdina mu ale svou pomocí druhým ukazuje, že bývalý trestanec může být dobrým člověkem a tím otřásá vším, čemu Javert doteď věřil.
4: Jean Valjean is a thief. He attempted to escape 4 times. He must be exposed and punished.
5: Inspektor Javert je zde.
1: Takový střet láká filmaře znovu a znovu. V roce 1958 dal Valžánovi tvář Jean Gabin. Další cestu k divákům si překvapivě našla hudební verze Bídníků. Francouzský skladatel Claude Michel Chenbert proměnil v roce 1980 Igův román v muzikál. O 5 let později vznikla přepracovaná anglická verze, která odstartovala jeho světový úspěch. My life would be so different from this hell I'm living. Filmaři se mezi tím dál vraceli k románu. V roce 1998 hrál Valžána Liam Neeson, kterému byl v patách Javert Geoffreyho Rushe. A v roce 2012 se na plátno dostal i slavný muzikál. Hugh Jackman jako Valžán, Russell Crowe jako Javert a Anne Hathawayová jako Fantina. Žena, které život postupně vezme práci, důstojnost i naději. Za tuto roli získala Hathawayová Oscara. Český Bídníci poprvé zazněli v roce 1992 v Pražském divadle na Vinohradech. Texty přebásnil Zdeněk Borovec. Nový francouzský film režiséra Freda Cavaillého teď vrací příběh k činohernímu vyprávění. Valžána hraje Vincent Landon. Čeští diváci film uvidí až v lednu příštího roku. Alžběta Havlová, Radiožurnál.
6: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
6: I po celou noc.

0: Zprávy z domova a vašeho regionu.
1: Informace ze světa, sportu, kultury a dopravy.
0: To je zpravodajství na Radiožurnálu.
1: Aktuální servis. 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Je 14:30. Krátké zprávy a Monika Chmilová.
3: Čínský občan Yang Jiming u pražského městského soudu odmítl obžalobu ze špionáže pro čínskou zpravodajskou službu. Podle státního zástupce Martina Bílého sbíral citlivé informace pod záminkou novinářské práce. Yang ale tvrdí, že se ničím neprovinil. Je prvním člověkem v Česku obžalovaným

0: trestného činu neoprávněné činnosti pro cizí moc. Bílý pro Janga navrhuje vězení, peněžitý trest a vyhoštění z Česka. Soudní líčení bude pokračovat až do pátku. Slovenský parlament schválil státní rozpočet na příští rok. Vláda Roberta Fica ho prosadila nejtěsnější možnou většinou 670 hlasů. Opozice se do hlasování nezapojila a návrh kritizovala. Schodek státního rozpočtu má příští rok zrůst v přepočtu na téměř 190 miliard korun, tedy o více než 60 miliard. Vláda Roberta Fica přitom slibovala snížit deficit celých veřejných financí na 3% HDP. Místo toho má dosáhnout téměř 5%. Air France bude respektovat izraelské nařízení a pilotům a členům posádek z 31 zemí neumožní vstup do Izraele ani přelet přes jeho vzdušný prostor, informovala o tom stanice Al Jazeera. Nařízení se týká zemí s převážně muslimským obyvatelstvem. Podle francouzské advokátky Clary Gandanové je případné vyloučení členů leteckých posádek na základě jejich státní příslušnosti přímou diskriminací. Francouzské aerolinky se hájí tím, že musí dodržovat vstupní předpisy zemí, do kterých let. A ode dneška začíná Praha 4 měnit systém zón placeného stání. Nově budou návštěvníci v některých oblastech platit za parkování i v noci. Dosud bylo po 8 hodině večer zdarma. Část smíšených fialových zón se postupně změní na modré, určené pro rezidenty. A změní se i jejich provozní doba. Nově bude od nedělních 5 hodin odpoledne do pátečních 17 hodin. Sport. Basketbalisté Slavie prohráli v Lize mistrů na palubovce Bilba 86-97. Podlehli taky ve druhém utkání ve skupině G. Další duel čeká Slavii za 2 týdny v úterý 27. října v Bosně a Hercegovině proti Igoké.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Omezení na D10 u Mladé Boleslavy i na D1 v tunelu u Ostravy. Na dálnici D10 je dnes v noci omezený provoz u Mladé Boleslavy ve směru na Turnov. Za odbočkou do centra a na Jičín na 45. kilometru je kvůli práci na vozovce uzavřený levý pruh, projíždí se ale plynule. Klimkovický tunel na D1 u Ostravy prochází údržbou. V provozu je pouze tunel v pásu na Brno mezi kilometry 348 a 346. Je tam proto obousměrný provoz. V každém směru se projíždí pouze jedním pruhem. A na dálnici D5 z Rozvadova do Plzně počítejte s omezením u Stříbra. Mezi Stým a Stým 11. kilometrem se kvůli opravě vozovky a výstavbě dopravního značení bude až do víkendu projíždět pouze jedním pruhem. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Dnes čekáme ráno místy mlhy, které se během dopoledne postupně rozpustí. Přes den pak polojasno nebo skoro jasno a hlavně na Moravě a ve Slezsku místy až oblačno. Nejvyšší teploty 12 až 17 stupňů, na horách kolem 9. Tolik zprávy. Pokračuje noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
3: Jedno malé zařízení může ušetřit téměř polovinu roční spotřeby vody. I takové rady poskytují klientům poradny prevence energetické chudoby. A zájemců je čím dál více. Další téma nočního radiožurnálu probereme ho už za chvíli.
1: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: V Česku přibývá těch, kteří mají problémy zaplatit za vodu, elektřinu nebo topení. Na Krnovsku si mohou nechat poradit od pracovníků projektu prevence energetické chudoby. Ti chodí přímo do domácností a pátrají po tom, kde energie zbytečně uniká. A mezi klienty nepatří jenom ty nejzranitelnější skupiny. Projekt využívají i lidé, kteří mají průměrné výdělky.
1: Velké náklady na vyúčtování, které se každý rok neustále zvyšuje.
2: Kamil bydlí ve starém velkém bytě na hlavním krnovském náměstí. Jaké má to ty nedoplatky?
1: Zhruba asi 25 tisíc za rok.
2: I přes zvednuté zálohy přišel opět nedoplatek. Požádal proto o pomoc.
3: Se díváme na spotřebiče, na úsporu vody.
2: O tom, jak může jaká domácnost ušetřit, ví Anna Váverová, která je součástí projektu prevence energetické chudoby.
3: My tam máme ten spořič vody. Je to malá věc, která se dává ke sprše mezi hadici. Je to názorná ukázka. Klientům ukážeme, že můžou ušetřit, sníží se průtok na 6,7 litrů za minutu.
2: To je skoro o polovinu méně než bez spořiče. Je to ale jenom jeden z příkladů. Peníze za energie můžou v domácnosti utíkat třeba přes stará okna, což je i případ Kamila. Anna Váverová ale upozornila na cenu za 1 gigajoule v městských bytech. Ten v Krnově přesahuje 1000 korun. Například v nedalekém Bruntálu je cena za gigajoule něco málo přes 900 korun. V Rýmařově dávají zhruba 800 korun. Podle mluvčí krnovské radnice Dity Círové s tím město nemůže nic udělat.
4: Jde o cenovou politiku společnosti Veolia Energie Česká republika, kterou se každoročně snažíme ovlivnit. Bohužel neúspěšně.
2: Firma Veolia odpověděla, že do současné ceny v Krnově se promítla obnova po povodni v roce 2024. Tamní teplárna taky přechází na biomasu a obnovitelné zdroje, takže do budoucna mají ceny zůstat stabilní a bez závislosti na emisních povolenkách. Z Krnova Adam Tomáš, Radiožurnál.

0: Fotbalisty Jablonce dnes na úvod hlavní fáze konferenční ligy čeká duel na hřišti Freiburgu. V historii najdeme jenom jednoho českého hráče, který oblékal dres obou klubů. Záložník Václav Pilař byl spokojený jak na severu Čech, tak na hranicích Německa s Francií a Švýcarskem.
1: Jablonec je taky takovej menší rodinný klub a Freiburg je taky. Rozdíl je v těch fanoušcích, protože Freiburg, ty lidi jsou totálně jako oddaný, neříkám, že ve Jablonci ne, ale prostě fanoušci a ta návštěvnost a láska k tomu klubu, vlastně k té Bundeslize je úplně jiná.
2: Porovnává fotbalista Václav Pilař dva kluby, ve kterých hrával, Jablonec a německý Freiburg.
1: Freiburg byl krásný klub, krásné město a na Freiburg vzpomínám mý kariéře strašně moc, hodně lidí mi tam přirostlo k srdci.
2: Pilař ve Freiburgu hostoval z Wolfsburgu od července 2013 do konce června 2014 a vinou zdravotních problémů odehrál jen pouhých 9 zápasů. I tak si ho ale tehdejší trenér Christian Streich pamatoval i po letech.
1: Jsem tam přijel a on mě viděl a zastavil trénink a šel za mnou a objal mě. To bylo strašně takový silný okamžik můj, skoro brečel, protože ví, čím jsem si prošel.
2: Například jen během té jedné jediné sezóny ve Freiburgu si Pilař po doléčení přetrženého skříženého vazu v koleni stihl následně ještě natáhnout postranní vazy v kotníku.
1: Freiburg byl klub, který mě hodně přirost k srdci a Freiburg na mě zanechal velký dojem, velkou stopu a teďka jim fandím. Když je zápas v televizi v Freiburgu, tak znám celou sestavu, vím přesně, kdo jak hraje a sleduje od té chvíle, co jsem odešel, takže mám o nich velký přehled.
2: Tvrdí v současnosti záložník Bohemians Václav Pilař.
1: Jsou tam vlastně hráči ještě, se kterýma jsem hrál, Ginter stoper a Ginter levej obránce vlastně. To jsou takový stálice Freiburgu a jejich největší ikony a vlastně Vincenzo Grifo, který to je desítka Ital, který je opravdu fotbalista jako kráva, takže na něho se taky strašně rád koukám.
2: Pilař zná velmi dobře i trenéra Freiburgu. Od března 2024 totiž německý klub vede jeho bývalý spoluhráč Julian Schuster.
1: Pamatuju si, jaký to byl skvělý kluk a myslím si, že v té kabině ve Freiburgu byl to takovej jakoby mentor.
2: Václav Pilař rád vzpomíná nejen na Freiburg, ale i na dvě sezóny na severu Čech mezi létem 2020 a 2022.
1: V Jablonci se ke mně chovali hezky a já musím říct, že tam v Jablonci jsem znova nastartoval svoji kariéru naplno.
2: I přes množství zdravotních problémů záložník Václav Pilař v kariéře pokračuje v dresu Bohemians i ve 38 letech. Tomáš Petr, Radiožurnál.

0: Radiožurnálu.
1: S Jonášem Zbořilem jsme se svého času potkávali v rozhlase. Moderoval na rádiu Wave a už tehdy psal básně. Nedávno vydal i svou první prózu, takže jsme se potkali na frankfurtském knižním veletrhu a povídali si, proč by měli mladí lidé číst básničky, protože můžou být i trochu jako dnes populární rýlska na sítích, jak Jonáš psal svou prvotinu Flora a proč si svého času smazal soubor s rukopisy a autorským deníkem.
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte dnes
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál, máme 3 hodiny. Zprávy a Monika Chmilová.
1: Sněmovna přehlasovala prezidentské veto zákona o státních zaměstnancích. Ukrajina požádala majitele Starlinku Elona Muska, aby zrušil omezení pro ukrajinskou armádu. Fotbalisté Mladé Boleslavy prohráli v lize i druhé utkání po reprezentační přestávce, podlehli Bohemians. A dnes čekáme polojasno nebo skoro jasno, teploty do 17 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Sněmovna přehlasovala veto prezidenta Petra Pavla a znovu schválila zákon o státních zaměstnancích. Ten od listopadu nahradí dosavadní služební zákon. Má usnadnit výměnu úředníků a přiblížit pravidla jejich zaměstnávání zákoníku práce. Podle vládní koalice změna zlepší fungování státní správy. Opozice naopak varuje před jejím politickým ovlivňováním a snadnějším propouštěním nepohodlných úředníků. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský požádal majitele společnosti SpaceX Elona Muska, aby zrušil rychlostní omezení pro zařízení Starlink. To ukrajinská armáda používá například k ovládání dronů.
3: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v pořadu britského novináře Pierce Morgana požádal Elona Muska, aby znovu zapnul Starlink, protože je to podle něj mezi partnery čestné a spravedlivé. Elon Musk na sociální síti X odpověděl, že nejde o Starlink, ale o vojenský program Starshield, který je vlastněný a kontrolovaný americkou vládou. O omezeních a rychlostech rozhodují armáda a americký prezident, napsal Musk. Ukrajinské ministerstvo obrany oznámilo, že spojení mezi terminály a drony do rychlosti 161 km za hodinu se zlepšilo, ale při vyšší rychlosti se spojení ztrácí. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Radiožurnál.
1: Starlink se řeší i v Bulharsku. Tamní policie vyšetřuje žhářský útok na pozemní vysílače této americké satelitní sítě nedaleko hlavního města Sofie. Bulharský premiér Rumen Radev to oznámil poslancům a zároveň vyzval k trpělivosti, než budou jasné závěry. Opozice ale tvrdí, že šlo o sabotáž, za kterou stojí Rusko. Lávka spojující autobusové nádraží Zvonařka v Brně s nákupním centrem Vaňkovka je ode dneška uzavřená, dělníci musí opravit. Uzavřený je taky přechod pro chodce pod lávkou. Pěší tak musí vytíženou silnici, která je součástí velkého městského okruhu, obejít přes nedalekou křižovatku. Omezení čeká v nočních hodinách i řidiče. Silnice pod lávkou se zúží do jednoho jízdního pruhu v každém směru, a to vždy od 10 hodin večer do 5 hodin ráno až do konce října. Dopad na dopravu popisuje mluvčí jihomoravské policie Pavel Šváb.
4: Vzhledem k tomu, že ta omezení budou probíhat pouze v nočních hodinách, kdy je provoz na městském okruhu nízký, nemělo by to způsobovat žádné zásadní komplikace.
1: Sport. Fotbalisté Bohemians vyhráli i druhé utkání v šancelize po reprezentační přestávce. Mladou Boleslav porazili v dohrávce 6. kola 1-0. Jediný gól dal domácí kapitán Aleš Čermák z přímého kopu. Zejména ve druhém poločase byla hra hodně rozkouskovaná. Diváci viděli mnoho střetů, soubojů a faulů. I o tom mluvil trenér Mladé Boleslavy Aleš Majer.
5: Typický utkání na Bohemians, ať už směrem od fanoušků nebo i směrem od domácích. A to emotivní prostředí vždycky je nešťastný dávat na Bohemku neskušeného rozhodčího. Tam byly situace, které byly výrazně posouzlý v náš neprospěch. Faul na Marka Havrana na hraně pokutového území. Nechápu, proč brankář přiběh do toho souboje Karafiáta s Liškou. Byly tam takové prostě situace, které si myslím, že prostě pro toho rozhodčího v té atmosféře jsou složitý.
1: Další ligové utkání čeká Mladou Boleslav v sobotu 7. října proti Teplicím. Ve stejný den nastoupí Bohemians na hřišti Artisu Brno.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Omezení na D3 za Planou nad Lužnicí i na D2 za Břeclaví. Na dálnici D3 z Tábora do Českých Budějovic dejte pozor na silničáře mezi Planou nad Lužnicí a Soběslaví. Zhruba mezi 90. a 93. kilometrem něco opravují a v obou směrech se pohybují v odstavných pruzích. Na dálnici D2 z Brna do Bratislavy dnes budou silničáři opravovat most za Břeclaví. Na 53. kilometru proto počítejte během celého dne se zúžením do jednoho pruhu. A pracuje se také na D10 z Prahy do Mladé Boleslavy. U Brandýsa nad Labem na 13. kilometru silničáři pokládají beton ve středovém dělicím pásu. Je tam proto uzavřený levý pruh. Projíždějte opatrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Teploty klesají na 5 stupňů až 0 a objevit se mohou i přízemní mrazíky. Přes den pak čekáme ráno místy mlhy, které se ale během dopoledne postupně rozpustí. Přes den pak polojasno nebo skoro jasno a hlavně na Moravě a ve Slezsku místy až oblačno. Nejvyšší teploty 12 až 17 stupňů, na horách kolem 9 a na Šumavě až 13 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
0: Co mají společného křídla vášky a obvazy bez bakterií? Odpověď může přinést elektronový mikroskop. Co všechno toto špičkové zařízení dokáže, to teď zjišťují vědci i studenti na jihu Moravy. A my se za nimi vydáme i v nočním radiožurnálu už za chvíli.
2: Noční radiožurnál a Petr Zajíček.

0: Brně se tento týden učí studenti i špičkoví vědci nahlížet do světa, který lidské oko nikdy samo nespatří. Na podzemní škole elektronové mikroskopie zkoušejí nejmodernější přístroje přímo v laboratořích a hledají nové možnosti, jak je využít ve vlastním výzkumu. Moderní mikroskopy jim pomáhají odhalit detaily, které mohou vést k novým materiálům i lepším lékům.
1: Tak. V ruce aktuálně držíte krabičku, vnímáte dva vzorky.
2: Tady máme vzorky hadí kůže z krajty královské, vzorek vášky, respektive křídel vášky, a potom tady máme netkané textílie nanovlákené.
3: Ukazuje mi svůj výzkum Václav Peroutka z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Mladý vědec a účastník podzimní školy elektronové mikroskopie.
2: Tyhle vzorky jsou zajímavé tím, že mají specifickou mikro- nebo nanostrukturu.
3: Zkoumá, jak mikroorganismy, například bakterie, reagují na povrch různých materiálů.
2: Takové struktury omezují schopnost mikroorganismů sedat si na ty povrchy, zůstávají dále čisté a využití by to potom mohlo najít například v léčení kožních poranění nebo v obvazech.
1: Ten mikroskop v tom hraje vlastně jakou roli?
2: Bez elektronové mikroskopie jsme v těchto rozměrech poměrně slepí.
3: A právě teď jeden z elektronových mikroskopů chystá školitelka podzimní školy Barbora Fousková.
4: Jenom si velice jednoduše odstříháme kus listu.
1: Ano, ten teďka držíte v pinzetě.
4: A pomocou automatické pipety si nejprve na stojan nanesím kvapku vody.
1: Takže kapete na místečko, kam přijde vzorek, a jemně ho pokládáte.
4: Můžeme zavřít komoru. Teraz spustím vyčerpávání komory.
1: Klikla jste na políčko pump.
5: Já bych možná doplnil, že tento vzorek je zobrazován vlastně jedinečným mikroskopem na světě, který umožňuje zobrazovat vzorky třeba i živé.
3: Vysvětluje hlavní organizátor podzimní školy Vilém Neděla z Ústavu přístrojové techniky Akademie věd.
5: Podzimní škola je unikátní projekt spolupráce mezi akademickými a firemními partnery v rámci Brna.
3: Škola už 25 let učí v Brně studenty i zkušené vědce pracovat s elektronovými mikroskopy a seznamuje je s novými metodami výzkumu. Potvrzuje i Václav Peroutka.
2: Přihlásil jsem se, chtěl jsem se v těch metrách zase dál zdokonalovat, protože to člověka posouvá.
3: Letošní ročník má přes 100 účastníků. Studenti, vědci i další odborníci mohou navštívit více než 25 laboratoří po celém Brně. Marek Hensel, Radiožurnál.
6: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.

Pamatujte si ještě, co byla akce Z? V minulém století si lidé v Československu v rámci tohoto formátu sami brigádnicky stavili školky, stadiony nebo obchody. No a v Cejli na Jihlavsku teď tuto tradici oprášili. Proč vlastně? Tak to se dozvíte z naší další reportáže už po písničce.

0: 3 hodiny a 17 minut máme pro vás mimořádnou zelenou vlnu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Na dálnici D1 z Brna do Prahy hlásíte čerstvou nehodu za odbočkou na Čechtice. Na 63. kilometru v pravém pruhu havaroval kamion. Kousek před ním dál stojí osobní auto.
3: Osobní auto ve svodidlech a je zhasnutý. Byl jsem celkem překvapený, když jsem svodidel všiml černého auta zasahujícího do levého rychlého pruhu.
2: Dejte pozor, D1, Brno, Praha, 63. kilometr, v pravém pruhu čerstvá nehoda, zatím tam není policie, není to dobře vidět, tak projíždějte opatrně. Další zelená vlna ve zprávách půl.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Cejli na Jihlavsku začali místní obyvatelé vlastními silami stavět novou samoobslužnou prodejnu. Původní obchod, který vznikl na přelomu 70. a 80. let v akci Z, už nefunguje. Lidé se proto domluvili s radnicí a nový objekt budují převážně své pomocí.
4: To už je 44 let.
5: Miloslav Wolf bude mít prodejnu hned u svého domu. Před více než 40 lety pomáhal stavět tu původní, která se dělala v Cejli v akci Z.
4: Většinou tam jsme chodili tady z práce chlapi, co jsme tady dělali v zemědělském družstvu. Odpoledne po té 4. hodině, tak se tam chodilo pracovat. Asi 3,5 roku.
5: Prodejná podle něj teď v obci chybí.
4: Je to dobře, že se to dělá, ale všechno to dojíždí do Jihlavy, takže lidi si nakoupějí většinou ve městě.
5: Z nové prodejny jsou teď hotové zatím základy. Na stavbu chodí například pan Adam, který pomáhal ukládat zemnič. Další brigáda pak byla na vylití betonu do základů.
6: A zatím víc brigád nebylo, budou pokračovat další. Teď se vlastně plánuje, že se udělá brigáda na vystavění ztraceného bednění.
7: Troufáte si brigádně i pak na tu hrubou stavbu nahoru?
6: Na zděnou stavbu, jo. Ale střechu už bude muset svěřit nějakým odborníkům, plus nějaký profese asi taky.
5: Stavba teď čeká na dodávku cihel, aby se mohla znovu rozběhnout.
8: Co půjde, tak si uděláme brigádně tady s lidma.
5: Akce Z.
8: Akce Z ve spolupráci s našima dvouma zaměstnancema.
5: Rozlíží se po staveništi bezpartijní starostka Pavlína Nováková. Obchod má být hotový nejpozději příští rok v létě a bude fungovat jako bezobslužný. František Jirků, Radiožurnál.

0: roce na komunální úrovni si Češi zvolili.
1: Teď se začíná hrát o to, kdo města další 4 roky povede.
0: Jak se změní priority velkých měst.
1: Kde už je o nové koalici jasno.
0: A kde se naopak čekají dlouhá vyjednávání.
1: A nakolik se do vyjednávání promítnou vztahy stran na celostátní úrovni.
0: Česko po volbách.
1: Seriál Radiožurnálu, který vás zorientuje v politické situaci v zemi.
0: Česko po volbách.
1: Živé shrnutí od našich reportérů.
0: Každý všední den krátce po 8:45.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: Zelená vlna Radiožurnálu.
1: To je moderní call centrum s nepřetržitým provozem.
2: Tisíce aktivních zpravodajů.
1: Moderní systém pro okamžité zpracování informací.
2: A hlavně přesnější a rychlejší dopravní zprávy.
1: Ráno každých 15 minut, přes den každou půl hodinu.
2: Pomozte nám i vy hledat lepší cestu.
1: 800 553 553.
2: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
3: Máme 15:30. Další zprávy a Monika Chmilová.
4: Zemědělci můžou ode dneška až do konce října žádat o mimořádnou podporu za dopady krize na Blízkém východě. Celkem je na to připravených 264 milionů korun z Evropské rezervy. Další peníze doplní Česko z národních zdrojů. Podle ministerstva zemědělství má kompenzace farmářům pomoct zvládnout rostoucí náklady na energie, hnojiva a další výdaje nezbytné pro zemědělskou výrobu. Po zásahu projektilem se v Hormuzské průlivu včera potopila kontejnerová loď plující pod singapurskou vlajkou. Další loď je poškozená. S odvoláním na bezpečnostní zdroje o tom informovala agentura Reuters. Podle singapurských úřadů jsou posádky obou plavidel v pořádku. Námořní dopravu v úžině, která je klíčová pro globální dodávky ropy a dalších surovin, komplikují útoky iránských ozbrojenců. Keňské ministerstvo zdravotnictví potvrdilo druhý případ nákazy ebolou. 39-letý muž je blízkým příbuzným první keňské oběti onemocnění, která zemřela minulý týden v hlavním městě Nairobi. Protože spolu oba případy souvisí, není podle keňského ministerstva zdravotnictví důvod k obavám z rozsáhlejšího

0: o šíření nemoci. A v Praze začíná 14. ročník Signál festivalu. Až do neděle si můžou lidé prohlídnout 21 světelných a digitálních instalací na dvou trasách v centru města, ale to poprvé taky v Dejvicích. Mezi hlavní části programu patří laserová projekce na hladině Vltavy, videomapping na staroměstské radnici a nebo světelná instalace z 15 žárovek.
1: Sport.
0: Hokejisté Plzně ovládli základní část Ligy mistrů. V závěrečném šestém kole vyhráli na ledě finského celku Saipa 6-3. Postup do play-off vybojoval také Liberec, který zvítězil v Davosu 2-0. Ve vyřazovací části se díky tomu objeví kompletní trio zástupců české extraligy. Už dříve si zajistili postupy Pardubice. V osmifinále se Plzeň utká s Davosem, Pardubice změří síly se Saipou a Liberec čeká Kolín nad Rýnem.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Nehoda na D1 za Loktem a omezení na D5 za Loděnicí. Na D1 z Brna do Prahy dejte pozor za odbočkou na Čechtice. Na 63. kilometru havaroval kamion a osobní auto. Nákladní vozidlo stojí v pravém pruhu, osobní hned za ním je pod mě a zasahuje i do levého pruhu. Je tam špatně vidět, tak opatrně. A na D5 z Prahy do Plzně čekejte omezení za Loděnicí. Na 12. kilometru je kvůli údržbě kanalizace uzavřený levý pruh. Pravým pruhem teď je projedete plynule. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Dnes čekáme polojasno nebo skoro jasno, na Moravě a ve Slezsku místy až oblačno a nejvyšší teploty 12 až 17 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A teď uslyšíte dnešní díl našeho zpravodajského podcastu Vinohradská 12.
3: Volby 2026. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
4: Blíží se druhé kolo senátních voleb, které možná rozhodne i o tom, kdo bude mít nejsilnější klub.
5: Postoupilo nejvíc kandidátů hnutí ANO, celkem 13.
6: O 11 senátorských křesel se utkají zástupci hnutí STAN.
7: Nejčastější duel v tom druhém senátním kole teď bude právě mezi hnutím STAN a hnutí ANO.
8: Nejsilnějším klubem by pravděpodobně mohl zůstat klub ODS a TOP 09.
9: Druhé kolo patří dlouhodobě k nejméně populárním volbám.
10: Kampaň s Michalem Davidem v zádech, společný billboard kandidátů ANO a ODS, bitva hejtmana proti poslankyni a opoziční souboj ex-ministra s výrobkyní klavírů. 4 ostře sledované senátní duely probereme s politologem Janem Hruškou z Univerzity Adama Mickiewicze v Poznani. Dnes je čtvrtek 15. října. Dobrý den, díky, že jste dorazil k nám do Vinohradské 12.
11: Dobrý den.
10: 22 senátních bitev nás o víkendu čeká. Nelitujete, že v Česku není jenom jedno kolo? Bylo by hotovo?
11: Ani ne, spíše naopak. Já si myslím, že s ohledem na to, jakou roli má Senát vykonávat, co něj čekáme, tak ten volební systém je velmi vhodně zvolený, protože díky té dvoukolové volbě on zajišťuje, že vyhrávají častěji nějací umírnění kandidáti, a to odpovídá té roli pojistky demokracie.
10: Zase je otázka samozřejmě, nakolik pak ten mandát je relevantní, když přijde tolik málo lidí. Zejména k těm druhým kolům nechodí moc lidí.
11: A máte pravdu, nechodí. A co víc, myslím si, že to druhé kolo ukazuje reálný zájem o ty senátní volby. Kdyby to první kolo nebylo v souběhu, tak by i ta volební účast ano, byla ještě menší. A pokud se ptáme, co nám to třeba říká o legitimitě, tak se musíme ptát, čí legitimita. Je zajímavé, že odborníci lidé často zpochybňují kvůli tomu legitimitu Senátu, nebo na to upozorňují. Já, když jsem dělal výzkum se samotnými senátory, tak ty třeba často odpovídali, že voliči mají svobodnou možnost se rozhodnout nevolit a že to je vlastně taky demokratické.
10: A tak to je, to je pravda,
11: že jo. A tak to je na jednu stranu, no.
10: My jsme ale každopádně vybrali 4 ostře sledované duely a ty teďka probereme.
12: Úkolem senátora je především hlídat tu legislativu a to já se snažím dělat.
13: Duel číslo 1, Cheb. Plevný versus Cukerník.
14: Vstupuji do politiky a zejména z pozice nespokojeného občana.
10: Sandra Cukerník za ANO na sebe strhla velkou pozornost kvůli kampani, ve které si před premiérem Andrejem Babišem z ANO zatrsala se zpěvákem Michalem Davidem na pódiu. Pokud vyhraje, bude to vítězství marketingu nebo vítězství jejich plánů, které má se Senátem a se kterými jde do Senátu?
11: Pokud vyhraje, tak si myslím, že to bude zejména její úspěch a úspěch ANO ve smyslu, že dokáží mobilizovat ty voliče během tohoto týdne. To je ta největší výzva, před kterou stojí.
10: Cukerník vyzývá Miroslava Plevného za STAN, který říká, že část jeho práce je v regionu. Cukerník říká, že hlavně její práce bude pro region, chybí dětská pohotovost, krajská nemocnice, chybí lékaři a tak dále. Co s tím ale bude v Senátu dělat? Jsou to témata, co senátoři a senátorky řeší.
11: Tím to otvíráte vlastně velmi zajímavé téma, a co je roli Senátu a jestli vůbec senátoři sami můžou reprezentovat ten svůj region. Protože my víme, že senátoři o tom často mluví. Když se koukneme na tu ústavní roli Senátu, tak zjistíme, že to tak nebylo myšleno. Senátoři ani nemají formálně dané pravomoci na to, aby to dělali. Na druhou stranu mnoho senátorů je kreativních a našlo si nějaký způsob, jak to vykonávat. Ať už to jsou nějaké neformální věci ve smyslu lobbingu, skutečně, že hrají roli toho ombudsmana, chodí za ministry, píší a tak dále. A nebo pak to je využití nějakých formálních pravomocí vlastně kreativním způsobem. A uvedu příklad, senátoři samozřejmě schvalují legislativu,
10: ano.
11: A krom toho samotného zákona tam máte nějaké přílohy, nějaké prováděcí předpisy a tak dále. Takže to jsou určité kosmetické změny, jak vlastně ovlivnit tu legislativu a pomoct tomu svému vlastnímu obvodu.
10: Taky připomínkujete ty zákony, které vám chodí z poslanecké sněmovny a pak je odesíláte zpátky do dolní komory, to znamená, vy můžete fakticky mít nějaký vliv na to, co je pak prosazeno, pokud teda sněmovna vás nepřehlasuje.
11: Ano, to je o něco těžší, protože to už zasahuje do samotného zákona a to se málo kdy týká vlastně těch regionů.
10: Miroslav Plevný, už jsem ho zmiňoval, on senátorské křeslo obhajuje. Jak se do fungování Senátu mimochodem projevuje to, že on může obhajovat do nekonečna?
11: My víme, ukazují to data ze všech těch minulých senátních voleb, že statisticky obhajovat mandát má výhodu, protože vy jste známý, jste viditelný a když tu svoji práci děláte dobře a čistě pragmaticky se účastníte i toho obhajování regionu, protože ne všichni senátoři to dělají, ano. Někteří se věnují víc té co státní politice, tak pak získáváte určitou výhodu.
10: Sandra Cukerník je v regionu známá mimo jiné jako žena krále hazardu Leona Cukerníka, to je rodák z Moskvy, který na Rozvadově vybudoval obří kasíno. A k tomu se ptám, hnutí ANO se podílelo na regulaci hazardu. Zvyšování daní z neřestí v Česku, to bylo taky jejich téma. Pro voliče to je čitelné?
11: Já si myslím, že je hlavně důležité, že pravděpodobně to nebude mít obecně tento profil až tak pozitivní vliv na voliče. My víme, že existují různé vlastnosti kandidátů, které statisticky zvyšují šanci kandidáta uspět v těch volbách. Ale vůbec to není nic, co souvisí s biznisem. Oproti třeba jiným zemím, kde být úspěšný biznismen znamená nějakou politickou výhodu, u senátních voleb to není, jsou to spíše jiné vlastnosti.
10: Jak Cukerník, tak Plevný nejsou členové z těch stran, za které kandidují. Plevný za STAN, Cukerník za hnutí ANO. To je pro ně výhoda nebo nevýhoda?
11: Záleží, může to být výhoda, je to docela běžné v těch senátních volbách a souvisí to s tím, že v těch volbách je jednak potřeba, nebo hraje vliv ta politická značka, politická strana, hlavně v těch jako baštách, těch politických stran, to je velká výhoda, chcete být lidovec na Jižní Moravě, chcete být kandidát ANO v Karviné a tak podobně, ale současně jsou důležité ty vlastnosti a to, že ten kandidát je nějaká silná, viditelná osobnost. No a pokud vy jste politická strana a kouknete se na ten svůj senátní obvod, co tam máte za lidi, které můžete navrhnout a pokud tam nevidíte například silného krajského nebo lokálního politika, tak se vrhnete na jejich hledání. Já jsem to vlastně v své práci pojmenoval jako určitý headhunting, protože tak skutečně připomíná. Mě vlastně většina senátorů v mém výzkumu řekla, že byli osloveni tou politickou stranou, aby kandidovali. Nezešlo to z jejich hlavy. A pak je logické, že to jsou nezávislí kandidáti, byť kandidují pod tou značkou, ale má to také vliv na to, jak vlastně se chová ta instituce Senátu jako celek. Že ty lidi na jednu stranu mají vztah k těm stranám, ten Senát není apolitický, nestranický, ale zase ten vztah k těm stranám je volnější než u té sněmovny a stává se třeba, že ten Senát někdy hlasuje proti té sněmovně, která má stejnou barvu.
10: Plevný 40%, 27% Cukerník z prvního kola, to jsou výsledky, jak to dopadne podle vás?
11: Já si myslím, že ten náskok pana Plevného je velmi velký, navíc víme, že voliči současných opozičních stran jsou o něco více mobilizovaní i při tom druhém kole senátních voleb, takže si myslím, že pan Plevný je velkým favoritem. Je tedy zajímavé, že se trochu ty role možná prohodily, že z minulých let jsme byli zvyklí, že to byli kandidáti současných opozičních stran, kteří museli dohánět, ale tím, že letos se v hodně obvodech spojili a ten celý opoziční blok se sešikoval za tím jedním kandidátem, tak to jsou ti kandidáti opozičních stran, kteří vedou a naopak ti...
15: Ano, dotahuje.
11: A ano, musí dotahovat.
15: No i z toho důvodu, ale máme tak málo kandidátů, asi kolem 150, že jo? Tak...
11: Je to jeden z těch velkých efektů toho, ano.
16: Je velikou výzvou také naše současná bezpečnostní situace.
13: Duel číslo 2. Hradec Králové. Dvořák versus Ceralová Petrofová.
17: Hradec Králové je krásné město, ale bohužel ekonomicky poslední dobou strádá.
10: Tak duel číslo 2 Hradec. Proč jdou proti sobě v Hradci dva kandidáti opozice? Když jste mluvil o tom, že naopak redukovali ty kandidáty a snažili se spojovat, tak zrovna v Hradci to vyšlo tak, že je tam ex-ministr Martin Dvořák ze Starostů a Zuzana Ceralová-Petrofová za ODS, bývalý primátor města, bývalý ministr pro evropské záležitosti versus šéfka výrobce klavíru Petrov, které se dělají právě v Hradci, tak to jsou těžké váhy.
11: A máte pravdu, jsou to těžké váhy. A já si myslím, že to je jednoznačně proto, že ne vždycky se ta dohoda povede. A my si občas jako možná trošku naivně myslíme, že se všechno rozhoduje někde v centru v Praze ve vedení politických stran, ale právě u toho Senátu, jak jsem říkal, jsou důležité ty silné osobnosti. A ty často zkrátka můžou mít jinou představu o tom, co se bude dít, než ty politické strany.
10: Dvořák chce zlepšovat podle toho, co jsem od něj slyšel, potenciál aglomerace Hradubice, Pardubice Hradec. Petrofová mluví o investicích a atraktivitě, takže de facto mluví o tom stejném, ne?
11: Na jednu stranu ano, jsou tam podobnosti, na druhou stranu si myslím, že tam pořád jsou mezi nimi rozdíly. Jednak Dvořák, to je ten straník z té celostátní politiky, byl to ministr, paní Ceralová Petrofová je doteď vlastně nepolíbená tou politikou, je to právě spíš ten příklad toho headhuntingu, o kterém jsem mluvil, a mně přišlo, protože já sám jsem Hradečák, a přišlo mi, že v té kampani třeba pan Dvořák více zdůrazňoval tu roli Senátu, která není regionální, ale spíše ho zajímá ta celostátní politika i třeba zahraniční politika. A to nám vlastně ukazuje na to, že tady je spor o to, co je rolí Senátu.
10: Ano, o tom, jak jsme se bavili v té první části.
11: Přesně
10: to je,
11: tak.
10: Je to takové víceúrovňové vlastně.
11: Je to tak. A já bych dokonce, to, co jsem zjistil já ve svém výzkumu, tak je vlastně vidět, že vy, když jste zvolený senátorem, tak vy si můžete vybrat, jak ten svůj mandát budete vykonávat. Na jedné straně máte roli toho regionálního ombudsmana, na druhé straně máte roli nějakého senátora, který řeší celostátní věci, často i evropskou agendu, a vy si vyberete, což je zajímavé, že tady máme instituci, která má nějakým způsobem dané pravomoci, ale vy si vyberete, jak ten mandát budete dělat. A je tedy ale pravda, že většina kandidátů tyhle ty dvě role nějakým způsobem kombinuje a je v pomyslném středu toho spektra.
10: To je hezké, že jste Hradečák, já jsem taky Hradečák, tak dáme našemu obvodu ještě jednu otázku. Dvořák říká, že by si v Senátu dovedl představit hádat se kvůli některým zákonům. To je asi ta hlavní role Senátu, protože řeší ty zákony a pak je dává zpátky do sněmovny. Petrofová by taky nesouhlasila prý s některými verzemi, které teď ze současné sněmovny přicházejí do Senátu. Dobře, ale jakou moc mají, když je potom ta sněmovna stejně přehlasuje? Tak není ten Senát jenom, jak říká pan premiér Andrej Babiš, ano, něčím, co zdržuje tu sněmovnu?
11: Ten Senát má vlastně dvě role. Jedna je schvalování těch každodenních zákonů, když se podíváme na data, tak zjistíme, že historicky všechny ty pozměňovací zákony, které Senát kdy předložil, tak většina z nich byla akceptována. Poslední období se to trošku mění, že tam je trošku vidět ten politický charakter toho, že oni mají jiné tričko, než mám já tričko, tak hlasují proti. Ale obecně ten Senát skutečně řadu zákonů zlepšil. No a pak je také ta důležitá role ve smyslu pojistka demokracie, jak se nejčastěji používá, zachovávání stability, kdy Senát má pravomoci, kdy přihlasován být nemůže. Změna ústavy, ale změna třeba také volebních zákonů, a pak to samozřejmě je schvalování soudců ústavního soudu a tak dále. A to jsou právě ty, řekněme, málo využívané, ale pro ten systém jako takový důležité pravomoci.
10: 25% Dvořák, 22% Petrofová z prvního kola. Výsledek bude jaký? Komu dají hlas ti, kteří hlasovali pro třetí kandidátku ANO, která se neprosadila, tak možná teď ani nepůjdou k volbám, ne?
11: A tohle podle mě bude jeden z nejvíce vyrovnaných soubojů. Je zajímavé, že ti, co neuspěli, třetí, čtvrtý i pátý v pořadí, všichni podpořili kandidátku ODS. Takže čistě matematicky by měla být daleko větší favoritkou.
10: Dobře, takže za vás Petrofová.
11: Říkám 50 na 50.
18: Podpora Ukrajině není jenom nějaké heslo nebo nějaký výraz solidarity. Je to také ochrana investice do naší vlastní bezpečnosti v budoucnu.
9: Duel číslo 3, Plzeň. Řehka versus Kantorová.
19: Inkluze je rozjetá, je velmi důležitá. My potřebujeme integrovat žáky, potřebujeme asistenty pedagoga.
10: Duel číslo 3, Plzeň tentokrát, protože vy jste mluvil o té podpoře jako o důležitém faktoru. A teď se to hodně řeší v Plzni, o Plzni je teď hodně slyšet. Končící senátor Lumír Aschenbrenner z ODS naštval svou stranu tím, že na billboardu se objevil s náměstkyní primátora kandidátkou ANO Lucí Kantorovou. Jak to zamíchá kartami?
11: Myslím si, že zas tak velký efekt by to mít nemuselo ve výsledku. Ta aféra je zajímavá.
10: Taky dlouholetý senátor mimochodem.
11: Ano, ano. 12 let byl senátor, ano. Tuším. Ona ta celá vlastně aféra, jestli tak můžeme nazvat, má historii v tom, že opoziční strany se domluvily, že nebudou nasazovat svého kandidáta tam, kde kandidát jiné opoziční strany obhajuje mandát. Ona, ODS byla první, která to porušila v Praze 9, kdy nominovala vlastně paní Peckovou proti obhajícímu senátorovi Smoljakovi.
10: Ano.
11: Ale to bylo vlastně avizováno relativně dopředu. Pan Řehka byl nominován relativně na poslední chvíli, což se v ODS kulantně řečeno moc tomu nebylo moc porozuměno.
10: Ano, bývalý náčelník generálního štábu Karel Řehka, kandidující za stan, který právě se postaví Lucii Kantorové.
11: Přesně tak.
10: V Plzni.
11: Takže už tady bylo zaděláno na nějaký jako rozpor mezi ODS a stanem v Plzni. A je vlastně teda zvláštní, že pan Aschenbrenner doslova, on říká teda, že nepodpořil kandidátku za ANO, no. Ale pokud jste s někým na billboardu, tak nevím,
10: navíc
11: co
10: jiného
11: to znamená.
10: Navíc je to váš billboard, to jsou billboardy ODS, že jo?
11: Přesně tak, takže tím to je zvláštní ještě na druhou.
10: A ODS to řeší, ODS bude chtít ty billboardy samozřejmě přelepit.
11: Přesně říkali. Tak, to mě nepřekvapuje, že vlastně ve vedení ODS tohle nebylo úplně pochopeno. Myslím, že nechci panu Aschenbrenneru nějak jako moc sahat do vědomí. Z mého pohledu to možná vypadá i jako nějaká zášť. Já jsem s ním včera četl rozhovor, kdy on tak jako postěžoval, že pan předseda, nebo žádný předseda mu nevolal za posledních 12 let ani jednou a teďka během 2 dnů měl 5 jako rozhovorů. Tak to mě to přišlo takový jako možná trošku ďobnutí si.
10: Dobře, ale není legitimní jeho pohled zase a relevantní, kdy on říká, že by prostě senátor, který kandiduje v obvodu Plzeň, měl být z Plzně, což Karel Řehka není.
11: A to se nám zase vlastně vrací ten spor o tom, co je vlastně rolí Senátu. Jestli to má být obhajování toho regionu, pak to nějakým způsobem třeba může dávat smysl, ale my víme, že to není primární rolí Senátu. My víme, že Senát rozhoduje o zákonech, velmi často o těch klasických nebo velmi často o těch ústavních, volebních a tak dále. A možná to s tím souvisí i nějaká naivita. Zase v tom včerejším rozhovoru pan Aschenbrenner už byl tázán na to, jestli čeká, že by ta kandidátka ANO nehlasovala pro zrušení důchodové reformy, kterou zvládla minulá vláda, tak on řekl vlastně, že neví. Přitom je jasné, že ona zjevně bude hlasovat se zbytkem ANO. Takže možná nějaká jako naivita ohledně toho, do jaké míry ten senátor může být apolitický a nedívat se na to jako čí tričko má na sobě.
10: Tak pokud jsme četli ten stejný rozhovor pro Seznam zprávy, tak on tam taky zároveň říkal, že dlouhodobě bojuje proti ANO, takže je pak samozřejmě pozoruhodné, že se objeví na fotografii nebo na billboardu s kandidátkou hnutí ANO. Když mluvíme o té podpoře ODS, kandidáta, který se nedostal do druhého kola za ODS a o jeho podpoře, tak tam je to důležité i kvůli tomu, že ODS se asi právem mohla bát před letošními senátními volbami, že by ztratila třeba předsedu senátu, protože ten většinou bývá zástupcem toho nejsilnějšího senátního klubu. Teď je to celkem otevřené, těch variant je asi celá řada. Pořád se to stát může, že ODS ztratí tu pozici, ale asi je to neúplně pravděpodobné.
11: Myslím si, že to nepravděpodobné. I ze stanu bylo slyšet, že jsou vlastně spokojení s práci Miloše Vystrčila a nečekám
10: funkce,
11: změnu.
10: Ta funkce je důležitá, předseda senátu?
11: Je, jednak z hlediska
10: kromě toho,
11: toho,
10: že to je jeden z nejvyšších ústavních činitelů,
11: přesně tak,
10: bez
11: konkrétně
10: pochyby,
11: druhý ale dokonce, takže to je důležité. A pak řekněme i symbolicky. Je to
10: tak,
11: vlastně,
10: na to jsem se spíš ptal.
11: Ano, jsme viděli v době vládnutí vlastně Andreje Babiše, když byl prezidentem Miloš Zeman, tak ta pozice Miloše Vystrčila byla vlastně, byl to takový jediný hlas té opozice, a teď nemyslím jenom opoziční strany, ale celou tu část té společnosti, on ji reprezentoval. Všichni si pamatujeme tu cestu na Tajvan, která ho proslavila, a bylo vidět, že pak třeba i u normálních občanů, se kterými jsem si dělal nějaký výzkum a kteří o Senátu příliš mnoho nevěděli, tak znali jméno toho předsedy. Takže vlastně je to i jako řekněme nějaké dobré PR pro tu stranu.
10: Řehka 33%, Kantorová 26%, to je výsledek prvního kola. Pro ANO je to velmi důležitý souboj i z toho důvodu, že ve druhém mají 13 kandidátů, většinou teda spíš na druhých místech z toho prvního kola, ale tak to druhé, tam se začíná od nuly. A jen v České Lípě a v Karviné postoupili teda z prvního místa, všude jinde i v Plzni se musí o výsledek prát. Dopadne to?
11: Tady si myslím, že to dopadne pro pana Řehku. Není tak důležité, co říká pan Aschenbrenner, ti voliči nutně nebudou cítit nějaké to zklamání z nepostupu na druhého kola, ani tam nevnímají ty rozepře mezi ODS a starosty, a oni jsou samozřejmě daleko blížeji panu Řehkovi než paní Kantorové.
20: Chtěla bych bojovat za to, aby maminky s dětmi měly možnost mít zkrácenou pracovní dobu.
13: Duel číslo 4, Česká Lípa. Wolfová versus Půta.
21: Je pro mě důležité dostupné zdravotnictví.
10: Duel číslo 4, Česká Lípa, poslankyně Jitka Wolfová z ANO a taky starostka České Lípy, proti ní liberecký hejtman Martin Půta ze Starostů pro liberecký kraj, to je další souboj titánů. Proč chce do Senátu poslankyně a proč hejtman? Ti totiž tu funkci stále mají, tak dává to smysl?
11: U paní Wolfové je odpověď pravděpodobně to, že ANO dlouhodobě nemá silné osobnosti, které jsou právě potřeba do těch senátních voleb. Ne vždycky tomu tak bylo, pamatujeme si paní Krnáčovou, pana Teličku ze začátku, ANO dokázalo ANO přitahovat ty silné osobnosti a teď jich nemá dostatek, proto často vidíme, že poslankyně kandiduje do Senátu, občas se to pak prohodí, senátoři kandidují zase do sněmovny a tam už pak sami skáčou ty náhradníci, teda v případě senátních voleb se konají doplňovací volby.
10: My taky vidíme, že poslanci třeba kandidují v komunálních volbách, taky,
11: tak.
10: I když dopředu říkají, že by se potom poslaneckého mandátu nevzdali.
11: U pana Půty to můžou být i nějaké třeba osobní ambice vstoupit do celostátní politiky, on je relativně populární, byť něčím kontroverzní hejtman, tak tomu může jako nabídnout dobrou pozici.
10: No, pan Půta figuruje hned v několika kauzách, byl loni uznán částečně vinným z přijetí úplatku, proti verdiktu se odvolal. V jiné kauze jeho stíhání státní zástupkyně letos zrušila. Opět se případ týkal úplatku, ten Půta nepřijal, ale ani neoznámil. Zpátky na stole mají tuhle kauzu kriminalisté k došetření. Je to něco, co v Půtovi, ale i jakémukoliv jinému kandidátovi, kdyby byl stíhán nebo čelil podobnému případu, tak jestli mu to v očích voličů škodí a voliček?
11: No, já bych řekl normálně, že ano. Mělo by, bych řekl.
10: Ale je to hejtman, ty kauzy se táhnou roky.
11: Ano, ale jde otázka, jestli tomu pak uvěřili třeba jeho voliči. Protože u Andreje Babiše jsme viděli spoustu kauz a nezdá se, že jeho voliče by to nějakým způsobem zajímalo. A je otázka, jak tohle dokáže pan Půta vysvětlit v tom svém regionu a jestli ti voliči uvěří to vysvětlení nebo ne.
10: No znova říkám, je hejtman, takže už někoho asi přesvědčit musel.
11: Přesně tak a víme, že on v tom jako regionu je populární, takže pravděpodobně mu to nemají zas tak za zle.
10: Podle Wolfové by měl být Senát trochu nadstranický a apolitický. A vy už jste říkal, že Senát nadstranický ani apolitický není. To znamená, že se tahle představa míjí s realitou toho korektivu Senátu jako sněmovny?
11: Mm. Tohle je velmi zajímavé téma. A neřekl bych, že není úplně, ale není tak, jak to je často interpretováno. My víme, že tady existuje určitá percepce Senátu, co by komory moudrých, nezávislých, nějakých elitních osobnostní, představte si.
10: Rada starších. Aniž bych se teda chtěl kohokoliv
11: ano,
10: dotknout
11: ne,
10: věkem,
11: je to tak,
10: ale tak mluví se o tom.
11: Je to tak, používají se tyhle termíny a často to právě souvisí s tím, že tam se dostávají ti úspěšní lidé, kteří mají třeba menší vztah k těm politickým stranám.
10: Mm-hmm.
11: My víme, a zase já jsem na tohle téma dělal výzkum, a samotní občané pak očekávají takové věci, že by senátoři měli vědět, co je dobré a co není dobré. Teďka cituji doslova. Nebo přirovnávají senátory k rodičům a poslanci k dětem a že by měli usměrnit občas, když je potřeba. A nebo že to je vysoká škola oproti základní škole. Ale tohle
10: to jsou takový parlamentní ústavní soudci, až ne?
11: A je to tak, je to tak. A je třeba zajímavé, když oni mluví o poslancích, tak používají slovo politici, ale u senátu se častěji tomu slovu politik vyhnul. Takže až jako jiné vnímání, ale tohleto vnímání je, když použiju slovo naivní, neodpovídá té realitě.
10: Senátor je pořád politik.
11: Přesně tak, on je zvolený,
10: ano.
11: On musí kandidovat s nějakým programem, ať už je levicový, pravicový, liberální, konzervativní, neexistuje, že je něco dobré, něco nedobré. Jsou vyšší nebo nižší daně dobré, má stát víc přerozdělovat a tak dále. Zkrátka na tohle musíte mít nějakou konkrétní pozici, se kterou jdete do těch voleb a nemůžete hájit nějaké absolutní dobro, protože existuje.
10: Navíc volby jsou prostě politický boj, že?
11: Přesně tak.
10: Wolfová 35%, Půta skoro 33%. Je to hodně vyrovnané, nebo tak to aspoň vypadalo v tom prvním kole, ale významně do toho může promluvit Jiří Vosecký, respektive jeho voliči a voličky. To je senátor, který už nebude obhajovat, respektive se obhajoval, ale nedostal se do toho druhého kola, takže po těch 12 letech, co strávil v Senátu, končí. A je to taky člověk, který byl spolu s Půtou ve starostech pro Liberecký kraj. Tak nekanibalizovali teď na sobě, proč kandidovali každý zvlášť a proti sobě?
11: Tam zatím je nějaká historie. Starostové pro Liberecký kraj měli vlastně jakoby primárky, ve kterých byl jakožto kandidát v tom obvodu zvolen právě pan Půta, což je zvláštní, že nedali přednost jako obhajícímu senátorovi, ale tam, já jak to čtu, tak tam jsou nějaké spory mezi nimi. My jsme vlastně věděli, že po tom letom pan Vosecký opustil starosty pro Liberecký kraj, kritizoval směřování toho hnutí a kritizoval i samotného pana Půtu, ale tím, že dále chtěl asi zastávat ten post senátora, tak mu nezbylo nic jiného, než kandidovat jako nezávislý.
10: Takže automaticky ti, kteří hlasovali pro Voseckého, nebudou teď hlasovat pro Půtu? Ten duel je otevřený?
11: Ti voliči to často nevnímají tak intenzivně jako ti lidé.
10: Takže budou.
11: Takže řekl bych, že spíš budou a myslím si, že se dá říct, že pan Půta je velký favorit.
10: Tak, 4 ostře sledované duely jsme probrali. Který z těch 4 bude nejlepší? A nebo který jsme ještě nezmínili a vy ho budete sledovat? Možná Karvina, tam byla velmi nízká účast, ani ne 30% mimochodem. Uh-huh.
11: Je dobře, že zmiňujete Karvinou, protože to je obvod, kde ANO má největší šanci na svůj mandát. V nějakém pesimistickém scénáři by to dokonce pro ANO mohl být jediný mandát. Ta kandidátka ANO tam má velký náskok a navíc nejde ani proti kandidátovi opozice, ale z místního Združení.
10: Združení bývalého hejtmana Ivo Vondráka z ANO.
11: Přesně tak. Já bych možná ještě zmínil jednu věc, která souvisí právě i s tímhletím obvodem. Čemu jsme byli vždycky zvyklí, že v druhém kole si ty kandidáti opozičních stran snažili k sobě dostat ty voliče těch ostatních opozičních stran. Ale to se nám prohodilo i tohle. A já vlastně budu hodně sledovat, byť si myslím, že to spíše nestane, ale budu to i tak sledovat, zda voliči těch dvou menších koaličních subjektů, tedy SPD a motoristi, přijdou v nějaké zajímavější, důležitější míře podpořit ty kandidáty ANO. Protože v těch obvodech, které jsou zajímavé a které jsou tady vyrovnané, Přerov třeba dále, případně Pelhřimov, tak to může být rozhodující.
10: A taky spolu budeme sledovat Hradec.
11: Určitě.
10: Tak fajn, tak jsme domluveni. Tak se mějte a díky, že jste přišel.
11: Já děkuji za pozvání.
10: Naslyšenou zítra.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi. Za potíže v dopravních omezeních může občas technická chyba.
22: Špatně se řízeny semafory, teď je to tady zablokované a čekáme na policii.
1: Častěji ale provoz komplikují někteří řidiči.
23: Se tady snaží za každou cenu dostat do levýho pruhu, už půl kilometru předtím.
2: Nezapomínejme na pravidla zipování.
1: Auta v obou pruzích nejdřív srovnají rychlost.
2: A krátce před zúžením se řadí střídavě.
1: Zelená vlna Radiožurnálu.
2: Pomozte respektem a ohleduplností i ostatním řidičům k lepší cestě.
1: Zelená vlna Radiožurnálu.
2: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi. Přijďte zjistit, co hýbe světem médií, komunikace a marketingu na mezinárodní konferenci Forum Media. Dozvíte se mimo jiné, jak nás korporace ovládají přes data, jak si váleční zpravodajové udržují chladnou hlavu, proč Harry a Meghan dělají stále stejné chyby a jak chápe komunikaci nový pražský arcibiskup. V úterý 10. listopadu v Praze. Více na forummedia.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
24: Radiožurnál 4 hodiny. Jsou tady zprávy s Monikou Chmilovou.
0: Koalice se shodla na podobě novely školského zákona. V Černém moři začala hořet loď, pomohlo jí Rumunsko. Fotbalisté Sparty přivítají v evropské lize norský Lillestrøm. A dnes čekáme polojasno nebo skoro jasno teploty do 17 stupňů.
1: Radiožurnál. Zprávy. Víme, co se děje.
0: Koalice se shodla na novele školského zákona. V pondělí by je měla projednat vláda. Výhrady k ní původně měli hlavně motoristé. Novela se týká inkluze ve školách. Návrh upravuje mimo jiné přidělování a financování asistentů pedagoga a jejich počet zastropuje. Peníze na ně by podle návrhu měly školy dostávat podle počtu žáků ve třídách a jejich potřeb, namísto financování podle doporučení pro konkrétního žáka. Motoristé do novely prosadili některé své priority, například návrh na zavedení spádovosti poraden. Pokračuje ministr pro sport a předseda poslaneckého klubu motoristů Boris Šťastný.
3: Tím konečným cílem musí být nějaká míra redukce té inkluze, tak jak potom volají samozřejmě pedagogové, jak potom volají samotní rodiče, ale i, jak to samozřejmě někdy zaznívá, i od dětí.
0: Ministr školství Robert Plaga za ANO chce, aby novela začala platit od září příštího roku. Rumunsko poskytlo pomoc hořící lodi v Černém moři. Podle tamních médií plula pod vlajkou Komorských ostrovů u města Sulina na hranici s Ukrajinou. Zatím není jasné, jestli plavidlo nezasáhly drony. Bukurešť nezávisle na tomto incidentu informovala o tom, že zachytila v oblasti pohyb několika bezpilotních letounů. Rumunské ministerstvo obrany uvedlo, že nejméně dva drony vstoupily krátce do vzdušného prostoru země. Případ vyšetřují tamní úřady. Podobná situace se v jihovýchodní zemi v posledních měsících opakovala už několikrát. V Pavlově na Břeclavsku policie zaznamenala během minulého víkendu zhruba téměř 50 pokusů o vloupání do domu a dalších nemovitostí. Ve čtyřech případech se pachatelům krádež povedla. Policie vyzývá, aby si lidé důsledně zamykali své nemovitosti a všímali se podezřelých lidí nebo vozidel. Případná zjištění mají hlásit na linku 158. Detaily k případu přidává jihomoravská mluvčí policie Petra Hrůzová.
4: Policisté se zabývají sérií vloupání do rodinných domů, ke kterým došlo během noci ze soboty na neděli. Policisté na případu intenzivně pracují, zajišťují stopy a prověřují veškeré poznatky, které by mohly vést k dopadení pachatele. Zatím, co máme informaci, jedná se o 48 domů.
0: Sport. Fotbalisté Sparty nastoupí k druhému zápasu v hlavní části Evropské ligy. O udržení 100% bilance se pokusí proti norskému Lillestrému. Jeho dres v minulosti oblékal Nor Jonathan Brunes, který dal po letním přestupu do Sparty zatím jen jednu branku.
5: Před týdnem jsem mluvil s rodinou a se svými blízkými a říkal jsem jim, že přestože mi to tam teď moc nepadá, tak jsem tu opravdu šťastný. Život v Praze jsem si zamiloval a doufám, že tu zůstanu co nejdéle to půjde. Užívám si to tu a doufám, že důvěru, kterou ve mě fanoušci i trenéři vkládají, začnu svými góly brzo splácet.
0: Zápas Evropské ligy mezi Spartou a Lillestrémem se bude hrát na Letné od 18 hodin a 45 minut. V 21 hodin pak Viktoria Plzeň nastoupí ve stejné soutěži na trávníku maďarského Ferencvároše. Jablonec od 21 hodin čeká úvodní duel v konferenční lize, a to na hřišti německého Freiburgu.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nehoda na D1 za loktem a omezení na D10 u Mladé Boleslavy. Na dálnici D1 z Brna do Prahy opatrně za odbočkou na Čechtice. Na 63. kilometru osobní auto narazilo do svodidel. Na místě už je policie. Řidiči hlásili neprůjezdný pravý pruh, jede se ale plynule. Na dálnici D10 je dnes v noci omezený provoz u Mladé Boleslavy ve směru na Turnov. Za odbočkou do centra a na Jičín na 45. kilometru je kvůli práci na vozovce uzavřený levý pruh. A na D5 z Rozvadova do Plzně počítejte s omezením u Stříbra. Mezi Stým a Stým 11. kilometrem se kvůli opravě vozovky a výstavbě dopravního značení bude až do víkendu projíždět pouze jedním pruhem. I tam aktuálně bez kolon. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Teploty klesají na 5 stupňů až na nulu a objevit se mohou i přízemní mrazíky. Během dne čekáme ráno místy mlhy, které se ale postupně rozpustí. Přes den pak polojasno nebo skoro jasno a hlavně na Moravě a ve Slezsku místy až oblačno. Nejvyšší teploty 12 až 17 stupňů, na horách nejčastěji kolem 9 a na Šumavě až 13 stupňů Celsia. To byly zprávy. Posloucháte noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
24: Pozemní antény americké satelitní služby Starlink byly v Bulharsku terčem žhářského útoku. Tamní politické špičky se nyní přou o to, zda incident odsoudit jako ruskou sabotáž. Více probereme už za chvíli s bezpečnostním analytikem Vlastislavem Břízou.
2: Noční radiožurnál
6: a Petr Zajíček.

0: Bulharsko vyšetřuje možný žhářský útok na několik pozemních antén satelitní služby Starlink. Informoval o tom bulharský premiér Rumen Radev. Podle něj je potřeba neuspěchat vyšetřování a počkat na kompletní výsledky. Opozice ale útok nedaleko Sofie ze začátku týdne spojuje s Ruskem a označuje ho jako sabotáž. Na detaily se bezpečnostního analytika z Univerzity Karlovy Vlastislava Břízy ptal moderátor Štěpán Pokorný.
1: Bulharští opoziční poslanci si stěžují, že vláda o žhářském útoku dosud mlčela. Existuje nějaký standardní postup, jak státy Evropské unie přistupují k případům podezření ze sabotáže?
2: Ano, ale neexistuje jeden univerzální evropský postup. Vyšetřování je primárně odpovědností národních bezpečnostních složek. Následuje zajištění důkazů, musí být následně prověřena zahraniční stopa a případně spolupráce s Europolem nebo s zpravodajskými službami spojenců. Zásadní je totiž rozlišovat mezi podezřením na sabotáž a prokázaným útokem organizovaným cizím státem. Mlčení vlády může být během vyšetřování pochopitelné, na druhou stranu dlouhodobě ale podkopává důvěru veřejnosti.
1: Jak zranitelná je infrastruktura satelitního spojení Starlink na Zemi? Jsou podobné prostory dostatečně zabezpečené před útoky?
2: No i tam musíme rozlišit a rozebrat to detailně, protože satelity jsou stovky kilometrů nad námi, jejich pozemní infrastruktura je ale fyzicky dosažitelná a zranitelná. Takže to, co je vlastně na oběžné dráze, tak to teď jde mimo téma. Nicméně Starlink má jednu zásadní výhodu, to je to, o čem mluvím, decentralizaci. Když zničíte několik antén, nemusíte tím vyřadit celou síť. Rozhodující je, zda jde o běžně uživatelské terminály nebo důležitou pozemní stanici, která propojuje satelity s internetem. Zničit obyčejnou anténu je zcela logicky relativně snadné, ale ochromit celý Starlink je podstatně těžší. Onu míru zabezpečení konkrétních objektů bez znalosti jejich ochrany ale samozřejmě nemůžeme spolehlivě zhodnotit.
1: Jak očekáváte další reakci bulharské vlády? Od minulého týdne Sofie řeší třeba taky ty dronové útoky na obchodní lodě u svých hranic.
2: Máte pravdu, to je teď opravdu kumulace útoků, které Bulharsko v posledním období nezažilo. Já bych očekával především posílení ochrany kritické infrastruktury, intenzivnější zpravodajskou spolupráci, no a v neposlední řadě zvýšený dohled nad Černým mořem. Bulharsko teď řeší dva bezpečnostní problémy současně. Vy jste to sám naznačil, to jsou ony útoky na obchodní plavbu a podezření ze sabotáže strategické komunikační infrastruktury. Jejich společný původ ale zatím prokázán nebyl, i to bychom měli zmínit.
0: O útocích na lodě i antény Starlinku v Bulharsku mluvil vysílání Radiožurnálu bezpečnostní analytik Vlastislav Bříza.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Češi si oblíbili nakupování takzvaných fast tech produktů. Jde o levnou elektroniku z internetu, která ale příliš dlouho nevydrží, lidově elektrošunt. Podle nového průzkumu agentury Ipsos ji loni nakupovalo asi 78% lidí a více než polovině z nich takový výrobek nevydržel ani půl roku. Problém potom nastává při likvidaci. I elektrošunt má totiž skončit v elektroodpadu a to se často neděje.
1: Tady už stojíme u jednoho z kontejnerů na elektroodpad. Uvnitř vidíme například pračku, sušičku, mikrovlnnou troubu, vysavač a nebo sporák.
2: Provádí sběrným dvorem v hlavním městě mluvčí pražských služeb Alexandr Komarnický. Češi sice třídí elektroodpad ve velkém, někdy jim ale dělá problém rozlišit, co všechno ještě do červeného kontejneru patří a co už ne. Všímá si toho Roman Tvrzník, předseda představenstva společnosti Elektrovin, která v Česku provozuje asi 12 000 kontejnerů na elektroodpad.
3: Patří tam věci, o kterých by člověk ani neřekl, že jsou elektroodpadem. Takovým klasickým příkladem jsou jednorázové cigarety. Dalším jsou různé hračky, různé svítilny malé, powerbanky.
2: Ale taky třeba mluvící přánička k narozeninám nebo svítící kelímky z festivalů. Mezery Čechů ukázal i zářijový průzkum, který si společnost nechala zpracovat od agentury Ipsos mezi tisícovkou lidí. Hned 41% z nich nevědělo, že do elektroodpadu patří právě jednorázové elektronické cigarety. A třeba takové vánoční světelné řetězy by tam správně zařadilo jen 28% respondentů.
3: Řeší to tak, že to hodí do popelnice, na větší části polovina lidí v podstatě řekla tohle. No.
2: Takzvané fast tech výrobky, tedy levnou elektroniku, která dlouho nevydrží, si přitom loni koupilo alespoň 78% dotazovaných. Víc než 6 elektrošuntů mělo doma 44% lidí. Nejčastěji je pořizují na asijských online tržištích, což samo o sobě může být problematické. Důvody přibližuje Roman Tvrzník.
3: Na tom výrobku by měl být symbol přeškrt té popelnice, který je na všech elektrozařízeních. Je to obecně problém u těch malých výrobků, že se to tam prostě fyzicky nevejde a obal se vyhodí, že jo.
2: Že takové označení hlavně na produktech z čínských tržišť chybí, nebo se objevuje pouze na příbalových letácích, potvrzuje i prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza.
4: Problém výrobků z čínských tržišť je v tom, že často nejsou správně označené, není na nich uvedeno, že je to například elektroodpad, což může způsobovat velká rizika při zpracování směsného odpadu. Nejsou tam často pokyny k tomu, jak výrobky recyklovat.
2: Čísla jsou přesto pozitivní. Zatímco v roce 2006 vytříděl každý Čech v průměru 2 kg elektroodpadu, v roce 2024 už to bylo téměř 18 kg, říká obchodní manažer společnosti Rema System David Chytil.
5: Když se na to podíváme v rámci nějakých procent, jsme na míře sběru kolem 67% a cíl evropský, který nám legislativa ukládá, byl 65%. Takže můžeme říci, že jsme v roce 2024 poprvé splnili evropský cíl.
2: Pro srovnání, Evropa se jako celek pohybuje ve sběru elektroodpadu okolo 40%. Podle odborných firem by rozdíl mohl být ještě výraznější. V Česku by pomohl ještě větší důraz na osvětu mezi dětmi školního věku. Dominik Hron, Radiožurnál.
6: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
6: I po celou noc.
8: If love was a word, I don't understand the simplest side.

0: Radiožurnálu.
1: S Jonášem Zbořilem jsme se svého času potkávali v rozhlase. Moderoval na rádiu Wave a už tehdy psal básně. Nedávno vydal i svou první prózu, takže jsme se potkali na frankfurtském knižním veletrhu a povídali si. Proč by měli mladí lidé číst básničky? Protože můžou být i trochu jako dnes populární reelska na sítích? Jak Jonáš psal svou prvotinu Flora? A proč si svého času smazal soubor s rukopisy a autorským deníkem?
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte dnes
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
3: Nikdo z nás nechce přemýšlet o odcházení, ale potkat se s ním může každá rodina.
4: Táta chtěl zůstat doma. Nevěděla jsem, jestli to zvládneme. Pak k nám začala jezdit doktorka a sestřička z mobilního hospicu. Mohli jsme jim kdykoliv zavolat.
3: Mobilní hospice zajistí zdravotní péči o vaše blízké a jsou oporou vám, pečujícím. Když vám blízcí odcházejí, jsme s vámi. Více na dožitdoma.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
5: Radiožurnál je 5:30. Zprávy a Jana Utendrovská.
6: Nové státní stavební správy hrozí nedostatek kvalifikovaných úředníků. Většina stavebních úřadů teď spadá do působnosti obcí a ne všichni zaměstnanci budou ochotní je po reorganizaci opustit a přejít do nového systému. Podle ministryně pro místní rozvoj Zuzany Mrázové z hnutí ANO bude stát potřebovat nejméně 4000 pracovníků, aby dodržoval lhůty pro povolování staveb. Rezort se teď podle ní snaží současné úředníky o přesunu přesvědčit. Toxický kouř z rozsáhlých požárů v Indonésii způsobuje dýchací problémy statisícům lidí v regionu. V Singapuru koncentrace jemných částic v ovzduší podle Světové zdravotnické organizace výrazně překročila doporučené limity. V Malajsii a východním Timoru jsou zavřené školy. Malajsie kvůli situaci svolala mimořádné zasedání Sdružení zemí jihovýchodní Asie. Vlády zasažených států doporučují lidem při neodkladném pohybu venku nosit roušky. Na německých nádražích od dneška platí zákaz konzumace alkoholu. Oznámila to železniční společnost Deutsche Bahn. Důvodem je podle ní zvýšení bezpečnosti zaměstnanců i cestujících. K zákazu alkoholu se německé dráhy rozhodly po sérii útoků na zaměstnance. Na dodržování bude dohlížet ostraha. Opatření se nevztahuje na nádražní restaurace a hospody. A v Liberci začíná největší vzdělávací veletrh na severu Čech Eduka. Představí se na něm desítky středních škol a firem. Veletrh je určený hlavně žákům 9. tříd. Nabídku tam najdou i lidé, kteří hledají novou práci nebo chtějí změnit zaměstnání. Veletrh, který ročně navštěvuje zhruba 30 000 lidí, potrvá v liberecké aréně až do soboty.
2: Sport.
6: Fotbalisté Realu Madrid zvítězili ve druhém kole Ligy mistrů na trávníku AS Řím 4-3, přitom ještě ve 82. minutě prohrávali 1-3. Vyhrál také Liverpool a

0: na trávníku Lasku 6-3. Aston Villa porazila Fenerbahce Istanbul 6-0. Manchester City prohrál s Paris Saint-Germain 2-4. Slovan Bratislava podlehl Stuttgartu 0-3. Dortmund padl v norském Bode Glimt 0-1. Šachtar Doněck slaví po výhře nad AEK Athény 3-1. Real Betis zase po výhře nad FC Porto 3-2. A Feyenoord porazil 3-2 Como.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Omezení na D3 za Planou nad Lužnicí a taky na D2 za Břeclaví. Na dálnici D3 z Tábora do Českých Budějovic dejte pozor na silničáře mezi Planou nad Lužnicí a Soběslaví. Mezi 90. a 93. kilometrem něco opravují. V obou směrech se pohybují v odstavných pruzích. Na dálnici D2 z Brna do Bratislavy dnes budou silničáři opravovat most za Břeclaví. Na 53. kilometru proto počítejte během celého dne se zúžením do jednoho pruhu. A Klimkovický tunel na dálnici D1 u Ostravy prochází údržbou. Provozuje pouze tunel v pásu na Brno. Mezi kilometry 346 a 348 je tam proto obousměrný provoz a jezdí se v každém směru pouze jedním pruhem. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Ráno čekejte místy mlhy, přes den pak polojasno nebo skoro jasno, hlavně na Moravě a ve Slezsku místy až oblačno. Teploty 12 až 17 stupňů, na horách kolem 9, na Šumavě až 13 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte Radiožurnál a Petra Zajíčka.
3: Ano, a jaké bude hudební menu do 5. hodiny raní, tak budou tady třeba Pet Shop Boys, také irští Cranberries a právě teď společně Timbaland a One Republic.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.

Zavání to cenzurou, tak komentují někteří umělci nové dotační podmínky Ministerstva kultury. Rezort nechce, aby státní peníze sloužily k politické kampani v kultuře. Proto hodlá důkladně kontrolovat využití dotací. Více v reportáži už po písničce.

0: Cenzura nebo jenom přísnější kontrola výsledků finanční podpory. Ministerstvo kultury chystá přísnější dotační pravidla. Umělci ale mají obavu o svobodu tvorby. Podle nových pravidel nemají kulturní dotace podporovat politickou aktivitu, třeba politické debaty na festivalech. Nejasná pravidla by ale podle některých kulturních pracovníků mohla vést i k autocenzuře.
1: Umělci mají právo na svůj názor, ať se nám to líbí nebo nelíbí. Nemám právo jim určovat, co mají říkat nebo o čem mají tvořit.
2: Zdůraznil ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy ve videu na sociálních sítích s tím, že o cenzuru nejde.
1: Pokud ale někdo požádá o peníze na kulturní projekt a použije je místo toho na politickou kampaň nebo politický obsah, je to něco jiného. Proto chceme zpřísnit pravidla, zabránit střetu zájmů při rozhodování o dotacích a posílit kontroly.
2: Tvůrci mají ale jiný problém. Pravidla podle nich nejsou dost přesná, komentuje prezident Mezinárodního divadelního ústavu Jakub Vedral.
3: Není úplně v pořádku to, aby si ministerstvo kultury dávalo do podmínek, co smí a co nesmí obsahovat umělecké dílo. To je nepřípustný, zavání to cenzurou a minimálně to nastavuje takovou atmosféru, která vede tvůrce potom k autocenzuře.
2: Také Lenka Havlíková za Asociaci nezávislých divadel dodává, že jsou požadavky rezortu nejasné.
4: Ten bod 17.2 se týká hanobení prostě různých skupin. V tom bodě nejsou uvedeny žádné konkrétní prováděcí mechanismy a je to velice široce formulováno, takže to zakládá obavu, že to může být neužito.
2: Na dotacích závisí velká část nezávislé kultury. Lidé v tomto sektoru pracují pod průměrnou mzdou a tak se tvůrci mohou raději vyhnout riskantním tématům, než aby o peníze přišli.
4: A potom jde o ten bod, který se týká toho takzvaného zákazu využívat prostředky z dotací na politické kampaně současných dotačních podmínkách je zcela jasné, že dotace jsou určené na umělecké výkony. To považujeme za buzování klamné představy, jako by příjemci dotací chtěli dělat nějaké politické kampaně.
2: Resort kultury také slibuje, že posílí kontroly dotací. Plánuje vyhodnocovat také, jestli projekty opravdu dodali, co slíbili a jestli veřejné peníze přinesly skutečný výsledek. Podrobnosti zatím ministerstvo nezveřejnilo. Příštím roce chce ale představit také větší reformu celého dotačního systému. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.
5: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.

0: Předpremiéra Pavla Sladkého.
1: Filmové novinky v kinech.
0: Recenze očekávaných šlágrů.
1: I postřehy ze zákulisí natáčení.
0: Předpremiéra Pavla Sladkého.
1: Pravidelný a zasvěcený výběr toho nejdůležitějšího, co se děje na stříbrném plátně.
0: Očima filmového kritika Radiožurnálu.
1: Předpremiéra Pavla Sladkého.
0: Každý čtvrtek krátce po půl dvanácté na Radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Tady je Radiožurnál, 5 hodin. A se zprávami Jana Utendorská.
1: Ministerstvo školství zvažuje dočasné vyloučení problémového žáka z výuky. Lídři států Evropské unie budou v Bruselu jednat o vysokých cenách energií. Fotbalisté Jablonce vstoupí ve Freiburgu do hlavní fáze konferenční ligy a bude polojasno až oblačno, teploty do 17 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Ministerstvo školství hledá způsoby, jak lépe chránit děti i učitele před agresivním chováním ve školách. Zvažuje například větší odpovědnost rodičů nebo možnost dočasně vyloučit problémového žáka z výuky. To by ale podle ředitele odboru předškolního a základního vzdělávání ministerstva Michala Černého muselo být až krajním řešením. Nemělo by jít o trest, ale o cestu k nápravě. Zároveň by škola musela zajistit, aby dítě ani během vyloučení nepřišlo o vzdělávání.
3: V téhle fázi je především taky potřeba s tím dítětem pracovat. Samozřejmě, aby se nevrátil stejný dítě, aby se vrátil jako změněný dítě, který třeba někdy si udělat nebude nebo je bude dělat míň. A stejně tak se musí pracovat s tou třídou, protože to dítě taky právě mohly být nějaký důvody, proč to dítě udělalo.
1: Od 1. listopadu musí žadatelé o připojení do elektrické rozvodné sítě podepsat dodatek ke smlouvě, jinak přijdou o rezervaci kapacity. Změna má přispět k tomu, aby žadatelé své projekty opravdu realizovali. Podle energetického regulačního úřadu se to týká odběratelů i výrobců elektřiny, ale i firem a domácností, které mají bateriové úložiště nebo fotovoltaiky. Lídři států Evropské unie projednají na summitu v Bruselu nový víceletý rozpočet Evropské unie. Nový upravený návrh počítá se škrty o 8%. Řešit budou také obchodní vztahy s Čínou nebo přípravu Evropské unie na rozšíření o další státy.
4: Jedním z hlavních témat Evropské rady budou také možná řešení vysokých cen energií. Podle návrhu závěrů summitu, které má Radiožurnál k dispozici, se lídři chystají Evropskou komisi vyzvat, aby připravila cílená dočasná opatření. Ta mají zohlednit okolnosti různých členských států. Česko na summitu zastupuje premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Před středečním odletem do Bruselu se znovu vymezil proti systému emisních povolenek, který podle něho dopadá nejvíc na průmyslové země, jako je Česko či Polsko. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
1: Moravského a českého vína bude letos kvůli extrémnímu suchu asi o třetinu méně. Pokles produkci vinaři očekávají taky u mladých a svatomartinských vín. Ty se smí začít prodávat od 11. listopadu. Jejich cena nejspíš zůstane podobná jako v předchozích letech, říká výkonný ředitel svazu vinařů Martin Půček.
5: Ten globální trh s tím vínem tlačí na tu cenu. Z loňských roků je přebytek vína, takže se nedá očekávat, že to bude mít nějaký výrazný vliv na růst ceny. Na druhou stranu všechno roste, to znamená je oprávněné jakékoliv navýšení ceny ze strany vinařů.
1: Označení svatomartinské uděluje Vinařský fond. Na odeslání vzorku ke zhodnocení mají vinaři posledních několik dní.
2: Sport.
1: Fotbalisty Sparty čeká druhé utkání v hlavní fázi Evropské ligy. Na Letné v 18 hodin 45 minut přivítají norský Lillestrøm. Viktoria Plzeň ve stejné fázi soutěže nastoupí v 21 hodin v Budapešti na trávníku Ferencvároše. A fotbalisté Jablonce vstoupí do hlavní fáze konferenční ligy. Na úvod je čeká zápas na hřišti Freiburgu, který si v minulé sezóně zahrál ve finále Evropské ligy.
6: Tak jako vedou německou ligu, takže určitě by to byl zázrak nebo nějaký překvapení. Jedeme tam jako outsideri a málo kdo asi čeká, že bychom tam vyhráli, ale to neznamená, že jedeme jako předem poražení.
1: Úvodní zápas jabloneckých fotbalistů v hlavní fázi konferenční ligy na hřišti Freiburgu začne v 21 hodin. Všechna utkání českých klubů v pohárové Evropě odvysílá Radiožurnál Sport živě. Na Radiožurnálu uslyšíte pravidelné vstupy.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Překážka na dálnici za Prostějovem a v Brně uzavřený Královopolský tunel. Na dálnici D46 z Vyškova do Olomouce opatrně za sjezdem na Prostějov sever. Na 28. kilometru zastavila dodávka, má defekt na pneumatice. A dejte pozor na pohyb lidí na vozovce. V Brně je teď uzavřený Královopolský tunel, provoz se zastavil v obou směrech. Má jít jen o údržbu tunelu a skončit má zhruba za hodinu. A na Opavsku dnes začnou stavět cyklostezku mezi Kozmicemi a Dolním Benešovem. Na silnici 56 počítejte s omezeným provozem téměř rok. A v místě stavby bude vždy průjezdný pouze jeden jízdní pruh kyvadlově. D47 Další Zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Bude polojasno až oblačno, ráno ojediněle mlhy, teploty 12 až 17 stupňů, na horách kolem 9, na Šumavě až 13 stupňů. Tolik zprávy. Teď už začíná ranní radiožurnál, je s vámi Petr Král.
0: Dobré ráno, 15. říjnové. Už před několika dny na některých horských partích jsme viděli čerstvě napadaný sníh. V Jeseníkách to bylo poměrně patrné. Takže o sněhu, o teplotách, o noci a o tom, co nás čeká. Ranní radiožurnál.

0: Dobré ráno, 15. říjen, den bílého léta, také světový den mytí rukou, svátek mají Terezy a teploty, tak ty v noci už klesají k nule. Některé lyžařské areály už vyrábějí technický sníh do zásoby, no a na některých místech na horách už dokonce nasněžilo, a to přírodně. Co to mimo jiné znamená? Třeba to, že pneuservisy se začínají plnit. Řidiči začali už teď s předstihem přezouvat pneumatiky na autech na zimní vzorek.
1: Plné ruce práce teď mají mechanici v pneuservisu v Hraniční ulici v Olomouci, ukazuje mi vedoucí provozu Daniel Mikulík.
2: Kolega teďka obouvá novou pneumatiku, protože sezona už se pomalu blíží a i nám to tady začalo dost fičet teďka.
1: Momentálně tu za den přezují zhruba 50 vozidel, čekací lhuty při rezervaci jsou aktuálně kolem 5 dní. Zájem o výměnu gum v dalších dnech pravděpodobně vzroste.
2: A v tom formulu to je tak 80 do 100 vozidel, někdy i víc. Děláme i přes čas, takže třeba do 6 hodin tady klidně jsme. A přezouváme.
1: Pan Miroslav v tomto pneuservisu stihl přezout ještě před půlkou října, podobně brzy jezdí každoročně.
3: Vždycky včas, protože potom je tady strašný nával.
1: Sezóna už začala i v dalším olomouckém pneuservisu v Studentské ulici, ukazuje mi zdejší pracovník Tomáš Mazáč.
4: Kompletní přezutí osobního auta, cirka 16 palců s vyvážením alukola, jsme plus minus nějakých 1290, 1350 korun.
1: Ceny tu proti loňsku zvedly v řádu 10 korun, zhruba o 5%. Meziročně zdražily i v pneuservisu v Hraniční ulici. Zimní pneumatiky u auta zkracují brzdnou dráhu, říká krajský koordinátor BESIPu Miroslav Charous.
5: Jako takový ty kočičí drábky se zachytí kdejaké nerovnosti na komunikaci a tím, že jsou měkké, tak se samozřejmě líp rozprostřetá. Ten dezen.
1: Hloubka dezénu by měla mít minimálně 4 mm. Z Olomouce Josef Čermák, Radiožurnál.

0: Dobré ráno, 6:15. 15. říjen, blíží se začátek topné sezóny a hasiči tak varují před požáry. Lidé by proto neměli zapomínat na pravidelné kontroly a také na čištění spalinových cest. Hořet totiž může kvůli špatně vyčištěnému komínu anebo také neopatrnému zacházení se žhavým popelem. Rumunsko pomohlo hořící lodi v Černém moři. Podle tamních médií plula pod vlajkou Komorských ostrovů u města Sulina na hranici s Ukrajinou. Zatím není ještě jasné, co přesně se tady stalo, zda plavidlo nezasáhly drony.
1: Dnes nás čeká slunečný den, na obloze ale mraky budou, tentokrát je ale slunce prosvítí. Ráno se ale vyskytnou ojedinělé mlhy, které paprsky slunce zastíní. Během dopoledne se ale nízká oblačnost rozpustí a pak už bude na celém našem území polojasno, místy oblačno. Pršet dnes ale nebude vůbec. Teploty odpoledne vyšplhají ke 12 až 17 stupňům, na horách naměříte kolem 9, na Šumavě opět tepleji až kolem 13 stupňů Celsia. A povane k tomu jen slabý proměnlivý vítr. Krásný den.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál 5.19. týká se to jen někoho, ale přesto připomínáme 16. a 17. tedy v pátek a v sobotu druhé kolo senátních voleb. A my se ještě vracíme k těm komunálním. V 50 obcích na Vysočině totiž bylo více než 10% neplatných hlasů. Spočítali to naši reportéři na základě údajů Českého statistického úřadu. Téměř ve všech dotčených vesnicích neměli přitom voliči vůbec na výběr mezi více kandidátkami. Od některých byl nevyplněný lístek anebo také prázdná odevzdaná obálka právě protestem proti jediné kandidátce. Tak například třeba ve Škrdlovicích na Žďársku neplatně volilo 18% lidí.
1: Zdál se mi tenhle způsob takový nejtransparentnější, že vlastně bude prázdná obálka a tím pádem ten hlas je neplatný a zároveň demonstruje můj postoj.
2: Co teď s tím lístkem?
1: V separovaném odpadu.
3: Ivan Hořínek byl do roku 2018 jako nestraník starostou Škrdlovic. Teď mu jediná kandidátní listina nevyhovovala a vlastně už neskládal.
1: Vlastně já už jsem ve věku důchodu.
3: Současného bezpartijního starostu Josefa Novotného překvapilo nejdřív, že se nenašla konkurence a pak i vysoká míra neplatných lístků a prázdných obálek.
4: Někteří nevěděli, že tam mají dát křížek, protože na té kandidátce vlastně, nebo na tom volebním lístku byla jenom jedna kandidátka, nebyly tam uvedené dvě nebo tři a tak dále. Případně si myslím, také to samozřejmě mohlo být od někoho třeba i nesouhlas.
3: Až na výjimku všech 50 obcí na Vysočině, kde víc než 10% obálek obsahovalo neplatný nebo žádný lístek, mělo jedinou kandidátku nebo jen tolik uchazečů, kolik se obsazovalo zastupitelských mandátů.
5: Český statistický úřad zaznamenal v některých obcích vyšší míru neplatných hlasů. Šlo zejména o menší obce s jednou kandidátní listinou.
3: Mluvčí statistiku Jan Cízlar dodává, že v takových případech se doptávají komisí. Podle politologa z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Jakuba Čapka hlasování na prázdno může být tím opozičním hlasem tam, kde opozice chybí.
6: Když vám vyskočí chybovost kolem 10%, to si spíš myslím, že jsou jako protestní hlasy svým způsobem.
3: Neplatná byla celostátně 2,25% komunálních hlasů. Ze Žďárska, Daniel Zach, Radiožurnál.

0: Zelená vlna radiožurnálu.
1: To je moderní call centrum s nepřetržitým provozem.
0: Tisíce aktivních zpravodajů.
1: Moderní systém pro okamžité zpracování informací.
0: A hlavně přesnější a rychlejší dopravní zprávy.
1: Ráno každých 15 minut, přes den každou půl hodinu.
0: Pomozte nám i vy hledat lepší cestu.
1: 800 553 553.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Radiožurnálu.
1: S Jonášem Zbořilem jsme se svého času potkávali v rozhlase. Moderoval na rádiu Wave a už tehdy psal básně. Nedávno vydal i svou první prózu, takže jsme se potkali na frankfurtském knižním veletrhu a povídali si. Proč by měli mladí lidé číst básničky? Protože můžou být i trochu jako dnes populární rýlska na sítích? Jak Jonáš psal svou prvotinu Flora? A proč si svého času smazal soubor s rukopisy a autorským deníkem?
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte dnes
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
3: Radiožurnál půl šesté. A teď Jana Utendorfská a zprávy.
4: Zemědělci můžou ode dneška žádat o mimořádnou podporu za dopady krize na Blízkém východě. Celkem je připravených 264 miliony korun z Evropské rezervy. Další peníze doplní Česko z národních zdrojů. Podle ministerstva zemědělství má kompenzace farmářům pomoci zvládnout rostoucí náklady na energie, hnojiva a další výdaje nezbytné pro zemědělskou výrobu. Žádosti bude přijímat státní zemědělský intervenční fond do konce měsíce. Čína a Severní Korea slavnostně otevřely 3 kilometry dlouhý silniční most přes řeku Jalu. Na zprovoznění čekal více než 10 let. Most má usnadnit obchod mezi oběma zeměmi. Peking chce podle expertů navíc posílit svůj vliv v Severní Koreji, která posledních letech výrazně prohloubila vztahy s Moskvou. Poslanci by dnes mohli začít debatu o zvýšení trestů za narušování životního prostředí. V úvodním kole je i návrh na rozšíření trestného činu obchodování s lidmi, o zneužívání náhradního mateřství, nezákonné osvojení a nucený sňatek. Na programu jsou taky pravidelné interpelace na členy vlády a některé mezinárodní smlouvy. A v Praze začíná 14. ročník Signal Festivalu. Až do neděle nabízí 21 světelných a digitálních instalací na dvou trasách v centru města, ale to poprvé taky v Dejvicích. Mezi hlavní části programu patří laserová projekce na hladině Vltavy, videomapping na Staroměstské radnici nebo světelná instalace z 1500 žárovek. Letošním tématem jsou sny a vize. Festivalová díla se rozsvítí každý večer v 7 hodin večer a k vidění budou až do půlnoci.
2: Sport.
4: Fotbalisté Bohemians zvítězili v dohrávce 6. kola Šance ligy nad Mladou Boleslaví 1-0. V tabulce se tak dostali na 9. místo a na 3. Spartu ztrácí jen 3 body. Středočeši zůstali na 4. příčce. A fotbalista Tomáš Souček dal 2 góly a West Hamu tak pomohl k výhře v Lincolnu 6-0 v 2. nejvyšší anglické lize. Domácí hráli už od 23. minuty v 9. Souček, který od června bojoval s poraněným kotníkem, naskočil do zápasu z lavičky stejně jako v předchozí.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Omezení na Strakonické újiloviště a v Brně zavřený tunel na dálnici D4 ve směru s Příbrami do Prahy. Pozor dnes u jíloviště. U stavby mostu na 9. kilometru se dnes pojede pouze jedním pruhem v obou směrech. Zatím se ještě projíždí plynule, ale provoz pomalu houstne. V Brně je kromě Pisáreckého tunelu teď na chvilku zavřený taky Královopolský tunel, a to kvůli údržbě. Do 6 hodin by ho měli otevřít. U Brna pozor teď na dálnici D1 ve směru z Vyškova do Brna. U sjezdu na Rousínov na 265

0: 16. kilometru stojí na krajnici porouchané auto. A další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Na českém je dnes po ránu prozatím málo oblačnosti, to znamená jasno až polojasno. K tomu fouká jen slabý proměnlivý vítr a teploty klesly poměrně nízko. Aktuálně na teploměrech vidíte 5 až 1 stupeň. Jen místy je trochu více, kolem 7, naopak na horách je lehce pod nulou. No a nejchladněji opět na Šumavě, tam se místy dostala teplota k minus 5 stupňům. Přes den pak očekáváme polojasno až oblačno. Ráno se budou jen ojediněle vyskytovat mlhy, které se během dopoledne dne rozpustí. Jinak slunečno s teplotami mezi 12 a 17 stupni. Na horách v tisíci metrech nad mořem kolem 9, na Šumavě až kolem 12 stupňů. A vítr dnes jen slabý, proměnlivý. Tolik zprávy. A teď už pokračuje ranní radiožurnál a slovo má opět Petr Král. Dobré ráno.
3: Dobré ráno, Marcela Halová s počasím 5.34, 15. říjen. Mimo jiné je to den, kdy slaví Česká filharmonie konkrétně 125 let od svého prvního samostatného koncertu. I tohle vám dnes připomeneme.
1: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: Prvním radiožurnálu v 5.38 jeden silný příběh o volnočasovém spolku hráčů Národního divadla. Takové byly totiž začátky dnešní věhlasné České filharmonie. První koncert v roce 1896 oddirigoval v pražském Rudolfinu sám Antonín Dvořák. Výtěžky těch prvních vystoupení putovaly na penze pro vysloužilé muzikanty, pro vdovy a sirotky. Nezávislý orchestr se zrodil až o 5 let později, tedy v roce 1901, z divadelní stávky proti novému šéfovi opery Karlu Kovačiřikovi.
1: Karel Kovařovic ty hudebníky stávkující asi poměrně překvapil, protože jim všem dal promptně výpověď.
2: Vypráví muzikolog Petr Kadlec.
1: Což tedy skutečně nečekali a začal sestavovat úplně nový operní orchestr. Samozřejmě vztahy zaměstnavatelé, zaměstnanci nebyly ještě tehdy tak dokonale vymyšlené, jako je dneska. Dneska by to tak snadno a rychle samozřejmě Kovařovic udělat nemohl, ale tehdy se to prostě stalo.
2: Podle Kadlece neměla taková situace v rámci Evropy obdoby. Svůj premiérový koncert Česká filharmonie odehrála 15.10. na pražském Žofíně pod taktovkou šéf-dirigenta Ludvíka Čelanského. Během dalších 69 dnů pak hudebníky čekalo na 49 vystoupení po celé zemi. Špičkovou hudbu tak poprvé přivezli i do řady českých regionů. Aby orchestr vůbec finančně přežil, hrál na zájezdech v Rusku i štamgastů ve Smíchovském pivovaru. Zlom nastal v roce 1919 s nástupem šéf-dirigenta Václava Talicha. V roce 1929 vzniká vůbec první hudební nahrávka.
3: Česká filharmonie, toť slovo tělem učiněné, toť činorodá práce, která se nestydí raději udělat omyl, než by se ztrácela v obznešené libomluvě či v pohodlné kulturní švejkovině.
2: Takový vztah měl Talich k filharmonii na sklonku první republiky. Následně 23-letý Rafael Kubelík narychlo převzal velké turné po Anglii a Bruselu. Ještě před odjezdem čekal orchestr koncert pro domácí publikum. Na generální zkoušce ale vše nešlo podle plánu.
4: Jeden člen orchestru vystoupil a řekl: milý pane Kubelíku, když takhle dirigujete, tak nemůžeme vůbec hrát. Měl jsem strach, co se stane večer. Byl jsem prostě zoufalý. Tak jsem se šel projít v Vltavě, byla neděle, slunce, modrá obloha a já jsem šel a přemýšlel jsem. A najednou mi napadla myšlenka mého otce. Nesmíš se dát vést nenávistí, mrzutostí a násilím. Chceš-li něčeho dosáhnout, dosáhneš toho jen láskou.
2: Vzpomínal Kubelík v rozhlasovém rozhovoru natočeném z emigrace v roce 1948. Z té se vrátil o 42 let později, a to rovnou za dirigentský pultík hudebního festivalu Pražské jaro, které před lety založil. Prestiž České filharmonie upevnil Jiří Bělohlávek. Na jeho odkaz navázal současný šéf-dirigent Semjon Byčkov. Michaela Pištěláková, Radiožurnál.

0: Ranním radiožurnálu jedna novinka z německých nádraží. Na 6 000 vlakových nádraží tam začíná platit zákaz alkoholu. Podle drah to zajistí větší pořádek a bezpečnost.
1: Alkohol und Gewalt leider oft zusammenhängen.
2: Mluvčí německých drah Anja Brekrová řekla, že násilí jde bohužel často ruku v ruce s alkoholem a připomněla taky incident z letošního léta, kdy opilý cestující bez jízdenky vystrčil mezi Baden-Badenem a Karlsruhe z rychle jedoucího vlaku zaměstnance drah. Přímo na vlaky se ale současný zákaz alkoholu nevztahuje. Naopak ve vlacích Intercity se dál bude alkohol i prodávat. Některé organizace činné v sociální oblasti proto kritizují, že opatření nezlepší podmínky chudých a závislých lidí, kteří se na nádražích často zdržují a jenom povede k jejich vytlačování. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
0: 6:45. Na ranním radiožurnálu novinky z povolebního vyjednávání. Vznikající pěti koalice v Pardubicích ladí program. Hotový by měl být příští týden. Pokud se na něm shodnou, tak se vítězné hnutí ANO po 12 letech ocitne v opozici. A například v Sokolově se budoucí trojkoalice dohodla na starostovi. Má jim být Jan Picka. Lídr uskupení je Společně pro Sokolov. No a další města navštívíme krátce po 6. hodině. A právě dnes začíná v Bruselu dvoudenní summit prezidentů a premiérů zemí Evropské unie. Zabývat se budou konkurenceschopností unie, vysokými cenami energií a také situací na Ukrajině. Česko zastupuje premiér Andrej Babiš, hnutí ANO.
3: Překážka u Vyškova na dálnici a omezení na Strakonické u Jíloviště. Na dálnici D46 ve směru Solomouce na Brno dejte pozor u Vyškova. Kousek před nájezdem na dálnici D1 na půltém kilometru stojí nepojízdné nákladní auto. Kamiony tam můžou lehce vybočovat doleva. Na dálnici D4 ve směru s Příbrami do Prahy už houstne provoz u Jíloviště. Připomínáme, že ještě dnes se pojede u stavby mostu na 9. kilometru v obou směrech jedním pruhem. Ráno čekáme kolony do Prahy, odpoledne směr Příbram. Jinak ale zatím dálnice průjezdné plynulé všechny. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
4: Až se rozpustí ojedinělé ranní mlhy, čekáme polojasno až oblačno. Mraky ale budou vysoko a slunce je prosvítí, takže bude slunečno a teploty se dostanou k 17 stupňům. Zítra se můžeme také těšit na slunečný a teplý den. Po ránu nás ale mohou potrápit i přízemní mrazíky. Přes den pak polojasno nebo skoro jasno a až večer bude od severozápadu přibývat oblačnosti. Teploty zítra ještě vyšší než dnes, od 14 do 19, jen tam, kde se déle udrží nízká oblačnost nebo mlhy, to bude pravděpodobně na severozápadě našeho území, se budou teploty držet kolem 13 stupňů. No a teplo bude zítra i na horách, na hřebenech kolem 9, na Šumavě až kolem 13 stupňů. Krásný den.
5: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál v 5.50. Basketbalistky USK Praha porazili v úvodním zápase Evropské ligy Bursch jednoznačně 76-55. Nejvíce 21 body se podílila nová posila Pražanek, azerbajdžanská pivotka Briana Prasserová. První čtvrtina přitom vyzněla lépe pro francouzský tým.
1: Po první desetiminutovce prohrávaly Pražanky rozdílem 5 bodů. Právě první čtvrtina se nelíbila ani rozehrávačce Gabriele Andělové.
2: Neměli jsme vlastně pod kontrolou obrany doskok, z toho plynulo to, že jsme nemohli chodit rychle dopředu a myslím si, že v druhé čtvrtině jsme našli nějakou energii, která nám pomohla. I holky z lavičky nebo i já, ty, co jsme tam přišli, tak jsme dali maximum do obrany, do nějakého i snažení se útočný doskok a potom už jsme měli takovou flow a začali jsme se trefovat i z dálky.
1: I díky zlepšenému výkonu šli basketbalistky USK Praha v druhém poločase velmi rychle do vedení a to pak udrželi až do konce zápasu. Jejich tým je přitom oproti loňsku z víc než poloviny obměněný. Podle trenéra Martina Bašty tak ještě chvíli potrvá, než se všichni pořádně sehrají.
3: Chemie uvnitř týmu je úžasná. Ty holky jsou bezvadný lidsky, to znamená, že táhnou za jeden pro vás. Samozřejmě chemie na hřišti je trošku ještě něco jiného. Tam nám to ještě trošku drhne, ještě nejsme úplně jako sehraný. Pořád se nevidíme v těch pozicích, ve kterých bychom se mohli vidět, ale jde to každým dnem, každým tréninkem to jde nahoru.
1: Další zápas ve skupině D čeká Pražanky příští středu na palubovce polského Lublinu. Z Pražské Královky Veronika Šlajzová, Radiožurnál.
4: Příběhy 20. století na Radiožurnálu.
5: Každou sobotu od 21 hodin vám přinášíme příběh, na který se zapomnělo nebo se mělo zapomenout.
4: Příběhy 20. století s Adamem Drdou a Mikulášem Kroupou.
5: Podívejte se i na náš webový archiv pořadů na rozhlas.cz nebo se staňte členem Klubu přátel paměti národa.
4: www.pamětnároda.cz
5: Příběhy 20. století na Radiožurnálu.
4: V sobotu od 21 hodin.
5: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál 559 ještě se nerozednělo a až se začne dnes zase stmívat, tak se Lesně v Praze rozsvítí víc, než je to obvykle. Právě dnes totiž začíná 14. ročník festivalu světla, digitální a kreativní kultury Signál. I na něj vás pozveme příští hodině.
1: Své zástupce na komunální úrovni si Češi zvolili.
2: Teď se začíná hrát o to, kdo města další 4 roky povede.
1: Jak se změní priority velkých měst?
2: Kde už je o nové koalici jasno?
1: A kde se naopak čekají dlouhá vyjednávání?
2: A nakolik se do vyjednávání promítnou vztahy stran na celostátní úrovni?
1: Česko po volbách.
2: Seriál Radiožurnálu, který vás zorientuje v politické situaci v zemi.
1: Česko po volbách.
2: Živé shrnutí od našich reportérů.
1: Každý všední den krátce po 8:45.
2: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: Radiožurnál 6 hodin. Posloucháte zprávy s Janou Tendorskou.
3: Novému centrálnímu stavebnímu úřadu můžou chybět tisíce úředníků. Spojené státy poprvé po více než 20 letech nepozvali k volbám mezinárodní pozorovatele. Fotbalisté Bohemians vyhráli v lize nad Mladou Boleslaví 1-0. V Praze brzdí provoz nehoda za letištěm směrem do Prahy. A bude polojasno až oblačno, teploty do 17 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Nové státní stavební správy hrozí nedostatek kvalifikovaných úředníků. Naplno má fungovat od ledna 2028. Většina stavebních úřadů teď spadá do působnosti obcí a ne všichni úředníci je budou ochotni opustit, říká ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z hnutí ANO.
4: Objeli jsme přes 550 stavebních úřadů. Na žádném se nám nestalo, že by nám řekli, že nikdo nepřejde. Nicméně přesná data zatím kvantifikována nemáme, ale vnímáme, že zhruba jedna polovina by přejít měla.
3: Aby nová soustava stavebních úřadů fungovala, bude podle Mrázové potřebovat minimálně 4 000 vyškolených lidí. Bez problémů jich ale podle odhadů ministerstva přijde jen zhruba třetina. Rezort se proto podle ní snaží současné úředníky stavebních úřadů přesvědčit k přesunu a také připravuje na příští rok náborovou kampaň. Americká vláda nepozvala na listopadové volby do kongresu pozorovatele Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě. Porušila tím tradici, kterou od roku 2002 dodržovaly administrativy obou stran, včetně té první Trumpovy. Mezinárodní pozorovatele k volbám dnes nepouštějí například Rusko nebo Bělorusko.
5: Mluvčí Bílého domu Lauren Bisová Trumpovo rozhodnutí vysvětlila tím, že americké volby budou organizovat, volit v nich i dohlížet na ně američtí občané. Demokratická senátorka Jean Shaheenová naopak vyzvala Bílý dům, aby pozorovatele pozval. Jinak podle ní půjde o hluboký rozpor s duchem svobody a transparentnosti amerických voleb. Kritici se obávají, že prezident chystá půdu ke zpochybnění výsledků, pokud republikáni prohrají. Mise pozorovatelů přitom o platnosti voleb nerozhoduje, jen hodnotí jejich průběh a navrhuje zlepšení. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Radiožurnál.
3: Brazilcům se nově zkrátil pracovní týden z 6 dnů na 5. Rozhodl tom brazilský parlament, který schválil změnu ústavy. Stalo se to před druhým kolem prezidentských voleb, které budou příští týden v neděli. Zkrácení pracovního týdne prosazoval současný levicový prezident Luis Inácio Lula da Silva. Ústavní změnu se ale podařilo schválit po změně postoje pravicového kandidáta na prezidenta Flávia Bolsonara. Mzdy a platy by měly i přes kratší pracovní týden zůstat stejné. Podle agentury Reuters se jde o jednu z nejvýznamnějších změn pracovního práva v Brazílii za několik desetiletí. Je velký knižní čtvrtek, na pulty knihkupců přináší 15 knih, klasické romány, rozhovory s anglistou Martinem Hilským i knihy pro děti. Jiný pohled na osobnost maršála Radeckého pak přináší skotský historik Ellen Skett.
6: Ellen Skett se na slavného vojevůdce, který porazil i Napoleona, dívá nově a objevuje i podrobnosti z jeho soukromého života. Knihu o životě, ale i překládání a literatuře sepsal z víc než 50 hodin nahraných rozhovorů s legendou české anglistiky Martinem Hilským, jeho žák, překladatel a redaktor Petr Onufer.
7: Bylo to něco jako prostě chodit k němu na domácí semináře anglické nebo americké literatury.
6: Vychází taky nový román Josefa Formánka Lovec lvů a několik knih pro děti. V nakladatelském výběru velkého knižního čtvrtka je tentokrát 15 titulů. Od historie po romantické romány i fantazy. Kateřina Svátková, Radiožurnál.
1: Sport.
8: Fotbalisti Bohemians zvítězili ve fotbalové šancelize nad Mladou Boleslaví 1-0. O výhře rozhodl kapitán vršovického klubu Aleš Čermák, který se trefil z přímého volného kopu ranou o břevno a po zápase přiznal, že si takové zakončení den předem zkoušel.
9: Jo, jsme si kopali na tréninku s Honzou Kovaříkem 3 nebo 4 a všechny jsem kop tak do úrovně kotníku po zemi, takže když jsem si to stavil, jak jsem si říkal, tak prosím tě, hlavně to zvedni, ať to nedopadne jako včera na tréninku, aby se mi nesmál, a naštěstí to dopadlo, takže dobrý.
8: Fotbalisty Sparty a Plzně čeká druhé kolo hlavní fáze Evropské ligy. Pražané budou od 18.45 hostit norský Lillestrøm a Západočeši nastoupí na trávníku Ferencvároše v 21 hodin. Ve stejném čase Jablonec vstoupí ve Freiburgu do konferenční ligy. Všechna utkání odvysílá Radiožurnál Sport. Radiožurnál nabídne vstupy.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Nehoda na D7 u letiště v Praze a omezení u jíloviště. Na dálnici D7 na příjezdu do Prahy ze Slaného a Chomutova čekejte kolony u letiště. U přechodu pro chodce je tam nehoda, zabírá jeden jízdní pruh a fronta se táhne už od sjezdu na Kněževes, prodlužuje se. Kolony se tvoří i na dálnici D4 ve směru s Příbrami do Prahy u jíloviště. Ještě dnes se pojede u stavby mostu jedním pruhem v obou směrech. A ve směru do Prahy už se zdržíte chvilku v koloně, i tam se ale kolona a prodlužuje. V Brně byl chvíli zavřený královopolský tunel kvůli údržbě. Silničáři už končí, tunel bude každou chvíli opět průjezdný obousměrně. U Brna kolony na silnici 43 ze Svitav. Je to ranní kolona v Lipůvce, zatím asi na 10 minut. A ucpává se i průjezd Kuřimí směrem do Brna. Tam je ve směru z Čebína silnější provoz kvůli zavřené silnice v Malohosticích. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Bude polojasno až oblačno, ráno ojediněle mlhy, teploty vystoupí na 12 až 17 stupňů. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy. Posloucháte ranní Radiožurnál s Petrem Králem.
0: 6:06, vítejte na Prahu Velkého knižního čtvrtku. Sledujeme, jak na mapě Česka přibývá měst, kde mají na další 4 roky jasno v tom, kdo je povede. Povolební koalici mají v Ústí nad Labem nebo třeba v Berouně, ve Svitavách. Jak to vypadá v Praze a v Brně? Povíme za chvíli.

0: Radiožurnál, 6 hodin 9,5 minuty. I dnes sledujeme povolební vyjednávání o koalicích v městech po celém Česku. Zatímco třeba v Praze by mělo být o složení vedení magistrátu jasno už až příští týden, tak jiná města hlásí výraznější posuny. Dohodnuto je od včerejška třeba v Ústí nad Labem, v Berouně, v Uherském Brodě anebo v Blansku. My to teď ve studiu probereme podrobněji s Lucí Špetovou z domácí redakce. Vítej, dobré ráno.
1: Hezké ráno.
0: Tak kdo povládne v Ústí nad Labem?
1: Město sama povede vítězná koalice Jedno Ústí, kterou tvoří celkem 7 stran a hnutí. Mezi nimi je třeba Pro Ústí, STAN, Piráti nebo Naše Česko. Toto uskupení v komunálních volbách získalo asi 51% hlasů. Novým primátorem města se stane nezávislý lídr Jednoho Ústí Tomáš Vohryska. Hnutí ANO, které městu vládlo posledních 8 let, tak skončí v opozici. Nové vedení má v tuto chvíli 5 ze 13 krajských měst.
0: Výrazněji se včera změnila situace ve Zlíně. Jak to tam tedy teď vypadá?
1: Vznikl nový trojblok, který vyjednává o možné koalici. Tvoří ho kandidátky Společně pro Zlín, Zlín srdcem a Piráti a taky ODS. Jednání o složení vedení magistrátu tam tak začínají znovu, bez vítězného hnutí ANO. A vyjednávání budou dnes pokračovat i v Brně, Jihlavě a Praze.
0: Tam se vydáme později v našem vysílání. S aktuálním souhrnem přišla do studia Lucie Špetová z domácí redakce. Díky za to a naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou.
0: No a připomínáme, že nás čeká také další kolo voleb senátních a my se na to chystáme dosti svědomitě. V sobotu od 14 hodin pro vás chystáme speciál. Budou jeho hosty senátoři, reportéři budou na místech, ústavní právníci a promluvíme se i s dalšími hosty, kteří mají k tématu co říct. A také ještě Vinohradská 12, ta se také věnuje volbám. Takže pokud máte vole málo, hledejte je u nás. Už se...

0: Zprávy z domova a vašeho regionu.
1: Informace ze světa, sportu, kultury a dopravy.
0: To je zpravodajství na Radiožurnálu.
1: Aktuální servis. 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Radiožurnál je 7:15. Policie vyšetřuje víkendovou sérii pokusů o vloupání do domů v Pavlově na Břeclavsku. Jde o 48 případů. Lidé si podle policie mají důsledně zamykat nemovitosti a všímat si podezřelých lidí a také podezřelých aut. Případná zjištění pak následně hlásit na tísňovou linku 158. Brazilcům se nově zkrátil pracovní týden ze 6 dnů na 5. Rozhodl o tom parlament, který schválil změnu ústavy. Stalo se tak 9 dní před druhým kolem prezidentských voleb.
3: Nehoda na D7 v Praze u letiště a nebezpečí na dálnici D11 u Smiřic. Na D7 na příjezdu do Prahy z Chomutova popojíždí kolona a je tam za letištěm před přechodem pro chodce nehoda. Srazila se dvě auta, blokují jeden pruh. Kolona od sjezdu na Kněževes zabere asi 15 minut. Na dálnici D4 ve směru s Příbrami do Prahy postojíte v koloně před stavbou mostu u Jiloviště. Projíždí se jedním pruhem a je to na 10 až 15 minut s tím, že provoz na Prahu stále houstne. Na dálnici D11 ve směru z Jaroměře do Prahy zpomalte a zbystřete za sjezdem na Smiřice. Na kilometru 99,5 stojí auto na krajnici, řidič mění kolo směrem do vozovky, zatím bez označení a vybočuje se doleva. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
4: Dnes očekáváme polojasno až oblačno. Ráno se budou jen ojediněle vyskytovat mlhy, které se během dopoledne rozpustí. Jinak slunečno s teplotami mezi 12 a 17 stupni. Na horách v 1000 metrech nad mořem kolem 9, na Šumavě až kolem 12 stupňů. Zítra pak počasí ještě o trochu lepší. Na nebi polojasno nebo skoro jasno jen zpočátku. V Čechách se mohou místy vyskytovat opět mlhy, které se ale budou během dopoledních hodin rozpouštět. K večeru pak bude od západu mraků přibývat. Teploty zítra až do 19 stupňů. Krásný den.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Ranní radiožurnál 6 hodin 20 minut. Ve spojení s námi také naši zahraniční zpravodajové a tak budeme mluvit o problémech Starlinku na Ukrajině, co se s ním děje, tak to nám po 8 hodině poví náš zpravodaj na Ukrajině Martin Dorazín. Také budeme mluvit o Drontu Mauricijském, kterého budete znát spíš jako blbouna nejapného. Ten vyhynul v 17. století, ale důležité je, že jedna americká společnost ho chce oživit a za pomocí umělé inteligence se snaží získat jeho genom. A vydáme se také do Indie. Tam už čtvrtý měsíc v řadě pokračují protivládní protesty v metropoli Dillí, jsou v posledních demonstranti v ulicích prakticky každý den.
1: Ulice v centru Dillí přepažili policejní těžkooděnci, za nimi je dav demonstrantů. Na první pohled je zřejmé, že nikdo z nich nemá víc než 30 let.
2: I have no job. No work.
3: Nemohu sehnat práci, ale proto o mě nemůže někdo mluvit jako o Švábovi. Proto protestuji a věř mi, že vyhrajeme.
1: Říká mi Raju. Hnutí Švábů je ironický název. Za otravné parazity a šváby označil mladé nezaměstnané předseda indického nejvyššího soudu. Demonstrace proti volebnímu systému, který zvýhodňuje vládní stranu, se změnily ve svého druhu generační protesty.
4: Lidé mají vzdělání a přesto nemohou najít práci. Proto protestujeme proti vládě.
1: Poblíž demonstrace potkávám Arvinda. Do Dillí přijel hledat zaměstnání ze sousedního státu Uttar Pradesh. Nedaří se mu a 3 dny prý už nejedl.
5: I complete my bachelor degree, Hindi geography.
6: Mám vysokou školu, mám kvalifikaci, ale nemůžu nic najít. Vždycky mi řeknou, že nemají místo. Stejný problém mají i místní. Lidé vystudovali informační technologie, techniku a stejně práci neseženou.
1: Průměrný věk v Indii je dnes 29 let. Za poslední 3 dekády přibylo v zemi na 500 000 000 mladých lidí. Mnozí mají vzdělání, mnozí ale nemohou najít práci. Stejně jako Arvind sní o tom, že odejdou do zahraničí. Z Dillí Jaromír Marek, Radiožurnál.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. V muzeu je nalezena mrtvá mladá žena. Premiéra kriminálního seriálu Patience. ČT 2. Legendární meč ve skále či řezník s kamennou tváří. Sienu a okolí navštíví Manu a Matěj na cestě po Toskánsku. A ČT Art uvede k uctění památky legendárního herce Jiřího Štěpničky klasickou veselohru Ladislava Stroupežnického v nastudování činohry Národního divadla. Naši furianti. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: Azurit, prádlo hněvé a hebké. Azurit, prádlo měkoučké. Si pište.
3: Azurit a jeho vůně.
4: Dobré ráno, je 6:30. Jana Utendorfská, zprávy.
5: Školy nejspíš budou moct v některých případech dočasně vyloučit agresivní žáky z výuky, zvažuje to ministerstvo školství. Opatření by mělo chránit ostatní děti i učitele. Škola by k němu ale měla přistoupit jen v krajním případě, kdy už selhaly všechny preventivní kroky. Podle ředitele odboru předškolního a základního vzdělávání ministerstva školství Michala Černého by školy měly poskytnout vyloučenému žákovi i třídě podporu. Zároveň by škola musela zajistit, aby dítě ani během vyloučení nepřišlo o vzdělávání. V německých nádražích ode dneška platí zákaz konzumace alkoholu, oznámila to železniční společnost Deutsche Bahn. Důvodem je podle ní zvýšení bezpečnosti zaměstnanců i cestujících. K zákazu alkoholu se německé dráhy rozhodly po sérii útoku na zaměstnance. Na dodržování bude dohlížet ostraha. Opatření se nevztahuje na nádražní restaurace a hospody. Rumunsko poskytlo pomoc hořící lodi v Černém moři. Podle tamních médií plula pod vlajkou komorských ostrovů u města Sulina na hranici s Ukrajinou. Zatím není jasné, jestli plavidlo zasáhly drony. Bukurešť nezávisle na tomto incidentu informovala o tom, že zachytila v oblasti pohyb několika bezpilotních letounů. A lávka k autobusovému nádraží Zvonařka v Brně je ode dneška uzavřená kvůli opravám. Uzavřený je taky přechod pro chodce pod lávkou. Omezení čeká v nočních hodinách i řidiče. Silnice pod lávkou se zúží do jednoho jízdního pruhu v každém směru, a to vždy od 22 hodin do 5 hodin ráno, a to až do konce října.
6: Sport.
5: Fotbalisté Bohemians porazili v dohrávce 6. kola šance ligy Mladou Boleslav 1-0. O výhře rozhodl kapitán Aleš Čermák. A hokejisté Koloráda s Martinem Nečasem podlali v NHL Dallasu 2-3 po samostatných nájezdech. Nečas svůj nájezd neproměnil. Za Dallas nastoupil útočník Radek Faxa. Montreal s golmanem Jakubem Dobešem prohrál ve Washingtonu 4-5.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Utpadá D7 před Prahou a komplikace na Strakonické před Jílovištěm. Na dálnici D7 na příjezdu do Prahy z Chomutova, Slaného a Kladna čekejte dlouhé kolony. Za letištěm před přechodem pro chodce se srazila 2 osobní auta. D7 velmi špatně průjezdná směrem do Prahy a kolona je tam už pomalu od nájezdu z Kladna. Je to na půl hodiny minimálně. Z Kladna do Prahy jeďte raději po Karlovarské dálnici. Na D4 s Příbrami do Prahy postojíte už asi 15 minut v koloně před Jílovištěm. U stavby mostu se ještě dnes pojede jedním pruhem. Teď na konci té kolony u benzínky Koloc nedobrzdilo, navíc auto narazilo v levém pruhu do dalšího auta před sebou a na místo jedou policisté. Kolona se tak bude prodlužovat. No a pozor, komplikace hlásíte i na možné objížďce přes Klínec.
8: Před Klíncem v jedný zatáčce leží auto v příkopě, jsou tam jako čerstvě, teďka rychlej. Jsou tam u toho dvě auta, takže se to tam možná začne uspávat taky.
7: Začíná se ucpávat taky plzeňská dálnice D5 na příjezdu do Prahy. Poprvé se brzdí už u sjezdu na Vráž, další fronty jsou pak od 7. kilometru až na okruh. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
6: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
9: Konec pracovního týdne bude slunečný, bez deště, s docela příjemnými teplotami. Dnes tedy, až se rozpustí ojedinělé ranní mlhy, čekáme polojasno až oblačno. Mraky ale budou...

0: Vysoko a slunce je prosvítí a díky tomu se místy dostanou teploty až k 17 stupňům. Zítra se můžeme také těšit na slunečný a teplý den. Po ránu nás ale mohou potrápit přízemní mrazíky. Přes den pak polojasno nebo skoro jasno a až večer se bude od severozápadu přibývat oblačnosti. Teploty zítra je ještě vyšší než dnes, od 14 do 19 stupňů. Jen tam, kde se déle udrží nízká oblačnost nebo mlhy, to bude pravděpodobně na severozápadě našeho území, se budou teploty držet kolem 13 stupňů. No a teplo bude zítra i na horách. Na hřebenech kolem 9, na Šumavě až kolem 13 stupňů. O víkendu se pak počasí lehce pokazí. V sobotu na Moravě a ve Slezsku ještě stále slunečno, od západu se ale bude nebe zatahovat a hlavně v Čechách bude pršet. V neděli už bude mraku i dešťových kapek ubývat. To byly zprávy. A po nich dál posloucháte ranní radiožurnál s Petrem Králem. Dobré ráno.
1: Dobré ráno, počasí Marcela Hálová, 6 hodin skoro 35 minut, den, kdy začíná Signál Festival, na který vás pozveme i v ranním radiožurnálu.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

0: Radio Žurnál 8 minut po půl sedmé. V Česku stále přibývá nezaměstnaných, kteří mají různá zdravotní omezení. Úřad práce jich teď registruje více než 46 tisíc. Nejvíc dlouhodobě pak v Moravskoslezském kraji. Tak například přímo v Ostravě a nebo na Karvinsku je lidí s postižením bez práce zhruba tolik, jako na celé Vysočině.
1: Teď šiju pytlíky pro školní statek Opava.
2: Alžběta pracuje už několik let v chráněné šicí dílně. Jinou práci nenašla.
1: Ne, já mám lupenku a s ní nemůžu skoro nikde.
2: Lada, ta sedí hned vedle u šicího stroje. Jinou práci předtím taky hledala marně.
3: Tak jsem zkoušela nejdřív nějaký uklid, ale to bylo jakože špatné.
2: Obě měli štěstí a práci mají. Na rozdíl od více než 7,5 tisíce nezaměstnaných lidí s handicapy v Moravskoslezském kraji. Číslo se dlouhodobě stále mírně zvyšuje a řešením by mohlo být více otevřít těmto lidem běžný pracovní trh, pokud to zvládnou. Podmínky ve firmě by se musely jenom trochu přizpůsobit. Myslí si Eva Krestová, vedoucí ostravské organizace Spirála. Věnuje se pomoci lidem s duševními nemocemi a chce se více zaměřit na přímé jednání se zaměstnavateli. Je to, jak říká, nutný trend poslední doby.
4: My tady máme specifický průmysl, specifické zaměstnavatele, takže možná, že my si musíme taky najít ty správné cesty, jak s nimi budeme mluvit a jak s nimi budeme tu spolupráci navazovat.
2: Zkušenosti v Ostravě teď předává Nikol Plunciová, která se této oblasti věnuje na Jižní Moravě a přímo jedná s firmami. Chce to podle ní jenom vůli nějak se domluvit, překonat různé předsudky a mnozí by nebyli na úřadu práce zbytečně.
5: Chce to opravdu jako chtít zaměstnat a jít do toho. Klienti tady s těma našima diagnózama jsou zaměstnavatelní ve velice krátké době.
2: Zhruba každý sedmý nezaměstnaný v Moravskoslezském kraji má zdravotní postižení. Vhodných volných míst je přitom velmi málo. Na jedno připadá v přepočtu 8 uchazečů. Z Ostravy Martin Knittl, Radiožurnál.

0: Radiožurnál 6.43. Zatím se ještě nerozednělo, ale až se setmí, tak se 21 míst v Praze na 4 dny promění v galerii digitálního a světelného umění. Začíná Signal Festival, letos poprvé zavře návštěvníky třeba do Dejvic. Inspiroval se i u Václava Havla a představí také díla z Česka i ze zahraničí i instalaci Američana Jima Campbella.
1: Je to jedna z největších objektových instalací, kterou letos máme na festivalu. Je to 20 metrů vlastně dlouhá řada zavěšených letkových žárovek, kterých je 1500.
2: Popisuje jednu z instalací, která bude umístěna v parku generála Lázaro Cárdenase, programový manažer a kurátor Signal Festivalu Daniel Burda.
1: Ta věc působí z dálky jako zdánlivě chaotice se skupení blikajících žárovek, což je taková hra s divákem. Jim Campbell, který vlastně pochází z kinematografie, tak je taky filmář a vytvořil tohle dílo jako film, to znamená, že tam je určitý obsah, který ale právě je vidět jenom z určitého pohledu, z určité vzdálenosti a z určité rozostřenosti.
2: Signal Festival nabídne také dva videomappingy, jeden na průčelí arcibiskupského semináře v Dejvicích, druhý na staroměstské radnici. Ten vytvořila ukrajinská umělkyně Svitlana Rajniš, která při práci vycházela z myšlenek Václava Havla a jeho eseje Moc bezmocných.
3: The whole piece is built on...
4: Celé dílo je postaveno na jazyce, písmenech a slovech, které představují hlavní umělecký přístup k této práci. Vše začíná českými slovy. Slovy, která jsou spojována s Václavem Havlem, jako je pravda a svoboda. Ty jsou pak deformována a mizí, aby se poté na budově znovu objevila. Jenže to už nejsou jen česká slova. Jsou to slova v různých jazycích. To symbolizuje to, že na demokracii musíme pracovat všichni společně.
2: Celý Signal Festival potrvá do 18. října. Tereza Cedidlová, Radiožurnál.
0: Dobré ráno ve 6:45. A teď začínáme zjištěním Radiožurnálu. Ministerstvo školství zvažuje možnost dočasně vyloučit problémového žáka z výuky ve škole. Šlo by tedy o krajní řešení situace poté, co škola vyčerpá všechny možnosti prevence a zapojí do toho rodiče i odborníky. Jak by tohle celé mohlo fungovat, tak to probereme už příští hodině v ranním interview v 7 hodin a 50 minut. A přidáme i nejnovější zahraniční zprávu. Ukrajina začne opět útočit na rafinérie v Rusku. Řekl to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský deníku Financial Times. Kyjev údery na několik dnů přerušil poté, co americký prezident vyhlásil energetické příměří. To ale Moskva nerespektovala.
5: Nehoda na D7 v Praze, taky na strakonické úřitky. Na dálnici D7 na příjezdu do Prahy z Chomutova se začíná rozjíždět kolona za sjezdem na Kladno. Auta po nehodě u letiště jsou na straně. Kolona od 7. kilometru a potrvá, než se rozjede, přesune do Prahy. Na dálnici D4 s Příbrami do Prahy popojíždějí kolony před omezením u Jíloviště. Navíc v koloně u benzínky Koloc na 13. kilometru. Teď i nehoda.
6: Nedobro sdělili v rychlém pruhu klasika. Dvě auta v sobě ustavilou policajti.
5: A zdržíte se 15 až 20 minut. Dost ucpaná je i plzeňská dálnice před Prahou. Pomalu pojedete od 7. kilometru až na okruh. Taky u Brna houstne provoz, ucpávají se objížďky zavřeného Pisáreckého tunelu. I dálnice D1 na příjezdu z Vyškova. U sjezdu na Slavkov postojíte zatím okolo 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za 15:45.
7: Díky malé oblačnosti v noci na dnešek klesly teploty hodně nízko, místy téměř k nule. Mlhy se dnes ale vytvořily jen výjimečně. Přes den pak čekáme polojasno až oblačno. Přes vysokou oblačnost ale bude slunce prosvítat, takže bude slunečno. Teploty odpoledne od 12 do 17 stupňů. Také zítra se hlavně v Čechách po ránu vytvoří mlhy, až se rozplynou, tak nás čeká polojasný nebo skoro jasný den. Až k večeru se bude nebe od severozápadu zatahovat. Teploty zítra ještě vyšší než dnes, dokonce až do 19 stupňů. O víkendu nás ale čeká velká oblačnost a hlavně v Čechách bude pršet. Krásné ráno.
8: Radiožurnál.
9: Každý den s vámi.

0: 6 hodin 50 minut, Radiožurnál. Co by za to další české sporty dali kanoistu roku? Vybírali ze 4 mistrů světa v olympijských disciplínách. Ano, čeští vodáci oslavili úspěšnou sezónu na vyhlášení ankety. Vítězem se stal mistr světa ve vodním slalomu Jakub Krejčí a tak gratulujeme i v ranním Radiožurnálu.
1: Vítězem ankety kanoista roku se stává Jakub Krejčí.
2: Bylo to složité vybírání, světové zlato v tomto roce získali i další vodní slalomáři Tereza Knéblová s Vítem Přindišem a rychlostní kanoista Martin Fuxa. A tak si Jakub Krejčí ocenění považuje.
3: Je to pro mě velká čest, mockrát vám děkuju, obzvlášť v sezóně 2026, kdy se dařilo celému svazu a nejenom mě. Proto by tady mohl stát úplně kdokoliv jiný.
2: Pro 24-letého kajakáře to byla letos životní sezóna s jasným vrcholem. Zlatým mistrovstvím světa.
4: The gold medalist and world champion, Jakub Krejčí!
3: Byl to určitě moment nějakého radosti učinění, nějaký moment, kdy jsem si oddychl. A řekl jsem si, jo, dokázal jsem to.
2: K tomu Krejčí vyhrál i mistrovství Evropy a v součtu s kajak crossem 3 závody světového poháru. Teď si užívá dovolenou v Portugalsku a tak chyběl i na vyhlášení kanoisty roku. Už brzy se ale znovu vrhne do tréninku.
3: Můžu si odpočinout a hrozně se těším na tu sezónu další, na tu přípravu a na další závody.
2: Říká kanoista roku 2026 Jakub Krejčí, který má jako mistr světa i Evropy ve vodním slalomu příští rok na co navazovat. Jan Suchan, Radiožurnál.

0: Předpremiéra Pavla Sladkého.
1: Filmové novinky v kinech.
0: Recenze očekávaných šlágrů.
1: I postřehy ze zákulisí natáčení.
0: Předpremiéra Pavla Sladkého.
1: Pravidelný a zasvěcený výběr toho nejdůležitějšího, co se děje na stříbrném plátně.
0: Očima filmového kritika Radiožurnálu.
1: Předpremiéra Pavla Sladkého.
0: Každý čtvrtek krátce po půl dvanácté na Radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: Azurit, prádlo hněvé a hebké, azurit, prádlo měkoučké, si pište.
3: Azurit a jeho vůně.
4: Tady je Radiožurnál, 7 hodin. Další zprávy, Jana Utendorská.
5: Lídři států Evropské unie budou v Bruselu jednat o rozpočtu i vysokých cenách energií. Ukrajina požádala majitele Starlinku Elona Muska, aby zrušil omezení pro ukrajinskou armádu. Basketbalistky USK Praha rozehrály Evropskou ligu vítězně, Burš porazili o 21 bodů. Na Strakonickém směrem do Prahy brzdí provoz zúžení u Jíloviště a bude polojasno až oblačno, teploty do 17 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
5: V Bruselu začíná dvoudenní summit Evropské rady. Na programu bude například 7letý rozpočet Evropské unie. Irské předsednictví o víkendu navrhlo jeho snížení oproti původnímu návrhu o 8%. Lídři členských zemí budou na summitu také řešit konkurenceschopnost, vysoké ceny energií nebo situaci na Ukrajině. Česko zastupuje premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Ten se ještě před odletem vymezil proti systému emisních povolenek. Na Česko nebo Polsko podle něj dopadají mnohem silněji než na méně průmyslové evropské státy. Víc od naší bruselské zpravodajky poslouchejte ranní Radiožurnál po 7:15. Ukrajina začne znovu útočit na rafinérie v Rusku. Deníku Financial Times to řekl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Ukrajina tyto údery na několik dnů přerušila kvůli energetickému příměří, které v neděli ohlásil americký prezident Trump. Rusko ho ale nerespektovalo. Majitel společnosti SpaceX Elona Muska pak Zelenský požádal, aby zrušil rychlostní omezení pro zařízení Starlink. Ukrajinská armáda ho používá například k ovládání dronů.
6: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v pořadu britského novináře Pierce Morgana požádal Elona Muska, aby znovu zapnul Starlink, protože je to podle něj mezi partnery čestné a spravedlivé. Elon Musk na sociální síti X odpověděl, že nejde o Starlink, ale o vojenský program Starshield, který je vlastněný a kontrolovaný americkou vládou. O omezeních a rychlostech rozhodují armáda a americký prezident, napsal Musk. Ukrajinské ministerstvo obrany oznámilo, že spojení mezi terminály a drony do rychlosti 161 km za hodinu se zlepšilo, ale při vyšší rychlosti se spojení ztrácí. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Radiožurnál.
5: Pěti ze 13 krajských měst už je jasno o novém vedení. V Ústí nad Labem včera vítězné uskupení Jedno Ústí oznámilo, že povládne samo. Primátorem se stane jeho nezávislý lídr Tomáš Vohryska. Hnutí ANO tam tak po 8 letech skončí v opozici. Naopak ve Zlíně se povolební vyjednávání po včerejšku vrací na začátek. Série vloupání do domů šetří policie v Pavlově na Břeclavsku. Jen během víkendu zaznamenala na 50 pokusů. Ve 4 případech se pachatelům krádež povedla, popisuje mluvčí jihomoravské policie Petra Hrůzová.
7: Policisté se zabývají sérií vloupání do rodinných domů, ke kterým došlo během noci ze soboty na neděli. Policisté na případu intenzivně pracují, zajišťují stopy a prověřují veškeré poznatky, které by mohly vést k dopadení pachatele. Zatím, co máme informaci, jedná se o 48 domů.
5: Policie vyzývá, aby si lidé důsledně zamykali své nemovitosti a všímali si podezřelých lidí nebo vozidel. Případná zjištění mohou hlásit na linku 158. Vinaři dokončují letošní svatomartinské víno. Kvůli suchu ho bude méně.
8: Enoložka vinařství ve Velkých Bílovicích Karolina Zpěváková otáčí kohoutkem na několik metrů vysoké nerezové nádrži a do sklenice už teče bílé víno.
9: Letos je toho tak o 30% míň.
8: Podobně je na tom i většina ostatních tuzemských vinařů. Na ceně vína se to ale nejspíš neprojeví, upřesňuje výkonný ředitel svazu vinařů Martin Půček.
10: Ten globální trh s tím vínem tlačí na tu cenu. Z loňských roků je přebytek vína, takže se nedá očekávat, že to bude mít nějaký výrazný vliv na růst ceny.
8: Svatomartinské víno se jako každý rok smí začít prodávat 11. listopadu. Šimon Franc, Radiožurnál.
11: Sport.
12: Fotbalisti Bohemians vyhráli třetí z posledních čtyř zápasů domácí šance ligy v dohrávce šestého kola. Doma zdolali Mladou Boleslav 1-0 a v tabulce poskočili na deváté místo. Basketbalistkám USK Praha se vydařil vstup do euroligové sezony. Na domácí palubovce porazili francouzský celek Bourges 76-55. Ten přijel v oslabené sestavě s jedinou rozehrávačkou Mendézovou. Pražanky se tak v obraně soustředili hlavně na ní. Pokračuje rozehrávačka Pražanek Gabriela Andělová.
13: Náš úkol byl vlastně znepříjemnit i po celou dobu zápasu hru, být tvrdý a dávat na ní tlak po celém hřišti a myslím si, že v té třetí čtvrtině už bylo vidět, že už toho má možná trochu plný zuby a tím se vlastně trošku rozpadla i ta jejich hra, protože bez rozehrávačky to není úplně jednoduchý a myslím si, že tím jsme se prostě zvedli a začíná padat i střely.
14: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
15: Kolony na Strakonické před Prahou a nehoda na trojce v Olbramovicích. Na dálnici D4 ve směru s Příbrami do Prahy postojíte před Jíloviště asi 20 minut v koloně. Po pojíždí od sjezdu na Řitku až ke zúžení na 9. kilometru stavby mostu. V koloně u benzínky Koloc je navíc i nehoda v levém pruhu. A nevyplatí se to objíždět určitě ne přes Klínec. I tam je nehoda u Golfu a dlouhá kolona. Na dálnici D5 na příjezdu do Prahy z Plzně čekejte fronty od 7. kilometru. Je to až na okruh Kořechu a je to asi na půl hodiny. V Liberecké ulici na příjezdu z D8 směrem do centra překáží nehoda v omezení u sjezdu na Prosek. Kolona od Gbelské tak zpomalila. A ucpavají se i další místa v Praze. Gbelská směr Ústí nad Labem, Štěrboholská spojka, fronty jsou tam až na půl hodiny. A na silnici 3 z Prahy na České Budějovice dejte pozor v Olbramovicích. U Davokár se srazila dvě auta, stojí v jízdním pruhu. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
14: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Bude polojasno až oblačno, ráno ojediněle mlhy, teploty vystoupí na 12 až 17 stupňů. Tolik zprávy. Dále s vámi ranní Radiožurnál a Petr Král.
4: 7:06 dnes je světový den mytí rukou, ten by ideálně měl být každý den, konkrétně dnes tedy 15. října je čtvrtek. Za necelou hodinu odzvoní k dalšímu školnímu dni. I učitelé mají někdy velké starosti, třeba schováním některých žáků, kteří prostě nejdou zvládnout. Ale i to může mít řešení. Ministerstvo školství zvažuje dočasné vyloučení problémového žáka z výuky. Musela by být splněna řada podmínek, o kterých budeme mluvit v ranním Radiožurnálu za chvíli i v ranním interview před 8.

0: 10 minut po 7. Hraní Radiožurnál. Víceletý rozpočet Evropské unie, boj proti vysokým cenám energie a taky příprava 27. na rozšíření. Tak tohle je na programu summitu unijních lídrů, který začíná v Bruselu. Budeme ho sledovat, ale ještě jedno domácí téma pro vás máme. Ministerstvo školství podle našeho zjištění zvažuje, jak lépe chránit děti i učitele před problémovým chováním některých žáků. Ve hře je i dočasné vyloučení takového žáka z výuky.
1: To, že se žák dostává do nějakých emočních vypětí, prostě, které mohou v jeho spolužácích vyvolávat nějakou obavu aktuální, tak to se prostě nám děje.
2: Říká ředitel pražské základní školy profesora Švejcara Ondřej Lněnička. Dostali se tam i do situace, kdy museli řešit bezpečí ostatních dětí. Škola ale naráží na limity systému. Asistenti pedagoga, výchovný poradce nebo školní psycholog jsou často přetížení. Ministerstvo školství zvažuje zvýšení odpovědnosti rodičů za chování dětí ve škole a dočasné vyloučení žáka z výuky. Podle Michala Černého, ředitele odboru předškolního a základního vzdělávání ministerstva školství, to má být poslední možností a je nutné zajistit dítěti terapeutickou podporu i během vyloučení.
3: V téhle fázi je především taky potřeba s tím dítětem pracovat, aby se vrátil jako změněný dítě, který třeba někdy si udělat nebude nebo bude dělat míň.
2: Dočasné vyloučení má být možné jen v krajních případech, zdůrazňuje dětský ombudsman Martin Beneš.
4: Abychom měli jistotu, že ta škola se nezbavuje nebo nezasahuje do práv dítěte, se kterým nedokáže dobře pracovat.
2: Školám podle učitelky a speciální pedagožky Jarmily Čechové pomůže ale především posílení prevence.
5: V některých regionech je nějaká terapeutická péče hrazená pojišťovnou téměř nedostupná.
2: Ministerstvo zatím podobu případných opatření hledá. Tereza Hyp-

0: Dobré ráno, 7:15. Stále sledujeme vyšetřování kolem kutnohorské sekty. Učitelka Irena chodila k samozvanému léčiteli Richardu Šiferovi 15 let a soud ji nakonec poslal na 12 let do vězení za jeho vraždu, kterou jim údajně přikázal. Teď, kdy po pravomocném rozsudku čeká na výsledek dovolání, tak poskytla rozhovor Radiožurnálu, ten už je na webu iRozhlas.cz a dostaneme se k němu i ve vysílání po 7:30. Severní Koreu a Čínu spojil nový silniční most přes řeku Jalu. Před několika týdny takový podobný most otevřela i na hranici Ruskem.
1: Ucpaná Strakonická před Prahou a kolony v Brně. Na dálnici D4 ve směru s Příbrami do Prahy připomínáme kolony před Jílovištěm, před zúžením u stavby mostu. Aktuálně od sjezdu na Řitku a zdržíte se okolo 20 minut. D5 příjezd do Prahy z Plzně, tam je kolona od 7. kilometru a je to minimálně na půl hodiny na okruh k Ořechu. V Brně silný ranní provoz, ucpávají se objížďky zavřeného Pisareckého tunelu, a to včetně Vídeňské a Hršpické ulice směrem do centra. Kolona je tam taky Výhlavské ulici u Ústředního hřbitova. Na D1 na příjezdech do Brna jen krátké kolony, větší z Vyškova, u Holubic postojíte asi 10 minut. Hodně ucpaný je i dnes průjezd Kuřimí směrem z Tišnova do Brna, tam je kolona už z obchvatu Čebína. O něco menší kolony pak čekejte i na silnici 43 u Lipůvky směrem do Brna. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: Dnes nás čeká slunečný den. Na obloze sice mraky budou, bude to ale vysoká oblačnost v nejvyšších patrech atmosféry, proto jí tentokrát slunce prosvítí. Teď po ránu pozor ojediněle na mlhy, během dopoledne se ale nízká oblačnost rozpustí, no a pak už bude na celém našem území polojasno, místy oblačno. Pršet dnes ale nebude vůbec. Teploty odpoledne vyšplhají ke 12 až 17 stupňům, na horách naměříte kolem 9, na Šumavě až kolem 13 stupňů a povane k tomu jen slabý proměnlivý vítr. Krásný den.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: S vámi Radiožurnál. Do budovy Evropské rady v Bruselu míří lídři států Evropské unie, aby na summitu hledali řešení vysokých cen energií i přístupu k Číně. Proberou také přípravu nového víceletého rozpočtu 27. Na jednání přijede premiér Babiš z hnutí ANO. Zítra by měl dorazit ukrajinský prezident Zelenský. A dorazila také naše zpravodajka Zdeňka Trachtová. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Jedním z hlavních témat summitu dnes budou prudce rostoucí ceny energií. Jaká opatření řešení tedy lídři zvažují?
1: Tak některé země prosazují uvolnění dluhových pravidel bloku, aby vlády mohly financovat dočasná a cílená opatření na zmírnění té energetické krize. Další mluví třeba o celounijní dani z neočekávaných zisků, která by právě zachytila nadměrné zisky energetických společností. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO před svým středečním odletem do Bruselu v této souvislosti opět mluvil o emisních povolenkách. Jejich uvolnění či nejlépe zrušení celého systému je podle něho klíčem ke snížení cen energií. Podle posledního návrhu závěru, které mám k dispozici, se unijní lídři chystají vyzvat Evropskou komisi, aby připravila další opatření, která by v krátkodobém horizontu pomohla srazit ceny energií.
0: Unijní lídři dnes budou také jednat o návrhu nového víceletého rozpočtu Evropské unie. Jaké jsou šance, že tahle schůzka přinese nějaký zásadní posun?
1: Oni projednají nový přepracovaný návrh rozpočtu, který předložilo irské předsednictví rady a který počítá se snížením rozpočtu o 8% oproti původnímu návrhu Evropské komise. Unijní diplomaté mluví o tom, že pozice států se v zákulisí mírně zbližují, nahlas ale zatím v podstatě všichni vyjadřují nespokojenost a dnes se tedy žádný úplně zásadní posun neočekává a potom dnešním summitu vyjednávání o rozpočtu přebírá šéf Evropské rady Antonio Costa, který opakuje, že je třeba schválit hlavní parametry do konce roku.
0: Začíná dvoudenní summit unijních lídrů, bude ho sledovat naše zpravodajka při evropských institucích Zdeňka Trachtová. Teď jsme ji měli ve spojení v ranním radiožurnálu. Díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: 7 hodin 22 minut.

0: si pište.
1: Azurit a jeho vůně.
2: Radiožurnál je půl osmé. Jana Utendorská a zprávy.
3: Zemědělci můžou ode dneška žádat o mimořádnou podporu za dopady krize na Blízkém východě. Celkem je připravených 264 milionů korun z evropské rezervy. Další peníze doplní Česko z národních zdrojů. Podle ministerstva zemědělství má kompenzace farmářům pomoci zvládnout rostoucí náklady na energie, hnojiva a další výdaje nezbytné pro zemědělskou výrobu. Žádosti bude přijímat státní zemědělský intervenční fond do konce měsíce. Brazilcům se nově zkrátil pracovní týden z 6 dnů na 5, rozhodli o tom brazilský parlament, který schválil změnu ústavy. Mzdy a platy by měly i přes kratší pracovní týden zůstat stejné. Podle agentury Reuters jde o jednu z nejvýznamnějších změn pracovního práva v Brazílii za několik desetiletí. A je velký knižní čtvrtek, na pulty knihkupectví přinese 15 novinek. Mezi nimi jsou romány úspěšných autorů, domácí i zahraniční biografie, literatura faktu, knižní rozhovory i knihy pro děti a mládež.
4: Sport.
3: Basketbalisté Slávie NBK prohráli i druhý zápas základní skupiny Ligy mistrů. Španělskému Bilbao podlehli na jeho palubovce 86-97. Porážku neodvrátilo ani 17 bodů křídla Jaromíra Bohačíka. V ženské eurolize se naopak dařilo hráčkám USK Praha, které na úvod soutěže doma zdolali francouzský celek Bourges 76-55.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Utpadá Strakonická před Prahou a kolony v Brně. Na dálnici D4 ve směru s Příbrami do Prahy postojíte před Jíloviště asi 20 minut v koloně. Popojíždí se od sjezdu na Řitku až ke zúžení na 9. kilometru stavby mostu. A v koloně u benzinky Koloc je navíc i nehoda v levém pruhu. Na dálnici D5 na příjezdu do Prahy z Plzně fronta aktuálně zhruba od 7. kilometru popojíždí až na okruh ke sjezdu na Ořech a je to asi na půl hodiny. Ucpaná i dálnice D7 na příjezdu z Chomutova do Prahy. Od Středokluk k letišti pojedete 10 až 15 minut. No a velké kolony ve městě v Praze, třeba na jižní spojce fronta od sjezdu na Krč přes Barandovský most až k tunelu Mrázovka. Ucpaná dosti Kbelská směr Ústí, taky Štěrboholská spojka a nebo magistrála z Pankráce do centra, tam je zúžení za Nuselským mostem. V Brně se ucpávají objížďky zavřeného Pisáreckého tunelu, třeba ve směru z Bystrce do centra je Knížská celá ucpaná. Plná je taky Vídeňská a Heršpická směrem do centra. V ulici Úvoz u křižovatky z Tvrdého ulicí je teď navíc nové omezení.
6: Tam je jeden pruh dolů, který oni frézujou a dva jsou nahoru, jo? Takže je to vlastně jeden na jeden jenom.
5: Na D1 na příjezdech do Brna teď ráno kolony zatím krátké, zdržíte se do 10 minut. A další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: Nad Českem je dnes po ránu prozatím málo oblačnosti, to znamená jasno až polojasno, k tomu fouká jen slabý proměnlivý vítr a teploty klesly poměrně nízko. Aktuálně na teploměrech vidíte 5 až 1 stupeň, jen místy je o trochu více kolem 7, například na Milešovce. Naopak na horách v těch nejvyšších polohách je pod nulou. Nejchladněji bylo na Šumavě, tam místy klesla teplota k minus 5 stupňům. Přes den pak očekáváme polojasno až oblačno, ráno se budou jen ojedině ale vyskytovat mlhy, které se během dopoledne rozpustí. Jinak slunečno s teplotami mezi 12 a 17 stupni, to už je řeč o odpoledni. Na horách v 1000 metrech nad mořem kolem 9 stupňů, na Šumavě až kolem 12 stupňů Celsia. A vítr i přes den jen slabý proměnlivý. Tolik zprávy. A teď už pokračuje ranní radiožurnál a u mikrofonu je připraven Petr Král. Dobré ráno.
2: Dobré ráno. Naši reportéři pořídili exkluzivní rozhovor se ženou odsouzenou za vraždu vůdce kutnohorské sekty Richarda Šifra. Za okamžik nám detaily přinese do studia náš investigativní reportér Martin Štorkán.
4: Radiožurnál.
8: Každý den s vámi.

0: život spaskám.
1: 15 let chodila učitelka Irena k samozvanému kutnohorskému léčiteli Richardu Šiferovi. Nakonec ji soud poslal na 12 let do vězení za jeho vraždu. S novináři nikdy nemluvila, až po pravomocném rozsudku poskytla rozhovor Radiožurnálu. V něm mluví o své roli v kutnohorském společenství a vývoji vztahu se Šiferem i vlastní rodinou. Své nejbližší totiž době, kdy svůj život kompletně předala do rukou léčitele, téměř přestala vídat. Ve studiu se mnou Martin Štorkán z našeho investigativního týmu. Vítej, dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Co vám tedy Irena v rozhovoru řekla?
2: Irena se rozpovídala například o tom, co společně s další členkou sekty, zubařkou Magdalenou, prožívali v noci ze 3. na 4. října 2022. Tehdy Richarda společně usmrtili a čekali, že si jeho tělo před 2. hodinou raní odnesou bytosti z jiné dimenze. Tak jim to aspoň sám říkal. Irena popsala, že v tu chvíli nebyla schopná běžně uvažovat. Myslela jen na to, že musí splnit úkol, který mi Richard zadal, zabít ho. Tak to odpovídala na otázku, zda nastala chvíle, kdy jí začalo docházet, že tělo z ložnice nezmizí.
3: No, podle toho, co se pak stalo, tak nastalo, no, protože jsme nevěděli, co s tím, jo, takže tam vlastně začalo to vystřízlivění toho, že vlastně, co s tím teď, jako nestalo se to, co bylo daný, že bude, tak co s tím dál?
2: No a kromě toho jsme probírali také to, jak vnímala měsíční pobyt ve vězení, odkud ji na konci září propustil nejvyšší soud, který bude rozhodovat o jejím dovolání. Největší radost má prý z toho, že se mohla vrátit ke své rodině a přátelům.
3: Jsem dostala ochutnávku, jak to může těch moc dlouhých let vypadat, a řekla jsem svýmu okolí už mockrát, že pokud to nastane, tak se k tomu postavím čelem.
2: Celý ten rozhovor si můžete pustit v podcastových aplikacích nebo na webu irozhlas.cz.
1: Takhle, rozhovory s odsouzenými vrahy na Radiožurnálu běžně neděláme. Proč jste v tomhle případě udělali výjimku?
2: No tak my jsme její příběh zpracovali už v podcastové sérii Stoupenci, která se věnuje právě fungování kutnohorské sekty a tomu, kam až může zajít manipulace. I proto nás zajímalo, jak Irena celý příběh vnímá s odstupem necelých 4 let od chvíle, kdy s Magdalenou Richarda usmrtili. Irenin příklad ukazuje, k čemu může dojít, když člověk někomu bezmezně uvěří a úplně mu podlehne. Manipulace se přitom odehrává postupně. Člověk si ani nemusí uvědomit, že překročil hranici a přestane vnímat, jak závažné věci se kolem něj dějí. Já jen doplním, že ve druhé větvi kauzy, která se týká úmrtí muže po lesních rituálech, je obžalovaných 6 lidí z vydírání se zbraní nebo za neposkytnutí první pomoci.
1: Investigativní reportér Radiožurnálu Martin Štorkán, díky a naslyšenou.
2: Díky, naslyšenou.
1: My ten případ budeme dál sledovat, ještě určitě není u konce. Ještě jednou připomínáme také, že rozhovor s odsouzenou Irenou si už teď můžete pustit v podcastových aplikacích a najdete ho i na webu irozhlas.cz. Yes. Papi, come on. Hey, Martinez, you ready, girl?

0: Agresivní žák ohrožuje spolužáky, narušuje výuku a učitelé si s ním nevědí rady. S řešením takové situace teď přichází ministerstvo školství a my to celé probereme v ranním interview už za pár minut. Tři čtvrtě na osm. Moravští i čeští vinaři musí do příštího týdne odevzdat vinařskému fondu vzorky vín, která chtějí letos označit jako svatomartinská. Kvůli horku a suchu ho bude výrazně méně, než tomu bývá obvykle. A nelétavý pták dront mauricijský, známý též jako blbou nejapný, vyhynul v 17. století. Americká společnost ho chce ale oživit a teď oznámila, že pomocí umělé inteligence rekonstruovala 95% jeho genomu z dochovaných částí DNA. Podrobnosti k tomu chystáme krátce po 8.
1: Nehoda u Velvar na 16C a kolony u Kuřimi. Na silnici 16 mezi Velvary a Slaným po pojíždějí kolony u Ješína. Srazila se tam dvě nákladní auta a projíždí se Kyvadlově. Zdržíte se v obou směrech asi 15 minut. Připomínáme kolony na příjezdech do Prahy. Nejdelší teď asi na plzeňské dálnici. Od 7. kilometru na okruh pojedete až půl hodiny. Na Strakonické před Jíloviště kolona teď asi na 15 minut. Objíždět se to nevyplatí, určitě ne přes Dobřichovice a ucpaný Radotín. Na Brněnsku je dnes dlouhá kolona v Kuřimi. Na příjezdu z Tišnova, hlásí náš zpravodaj.
2: Tentokrát je dlouhá pro obchvatu kolem Čepína, takže je to na 4 až 5 kilometrů dlouhá kolona.
1: Naopak na 43 u Lipůvky směr do Brna teď kolona asi jen na 15 minut. Ještě do Olomouce příjezd ze Štenberka po 46. Před Chválkovicemi postojíte asi 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za 4 hodiny.
3: Až se rozpustí ojedinělé ranní mlhy, čekáme polojasno až oblačno, mraky ale budou vysoko a slunce je prosvítí, takže bude slunečno a teploty se dostanou až k 17 stupňům. Zítra se můžeme také těšit na slunečný a teplý den, po ránu nás ale mohou potrápit i přízemní mrazíky. Přes den pak polojasno nebo skoro jasno a až večer bude od severozápadu přibývat oblačnosti. Teploty zítra ještě vyšší než dnes od 14 do 19 stupňů, jen tam, kde se déle udrží nízká oblačnost nebo mlhy, to bude pravděpodobně na severozápadě našeho území, se budou teploty držet kolem 13 stupňů. A teplo bude zítra i na horách, na hřebenech kolem 9, na Šumavě až kolem 13 stupňů Celsia. Krásný den.
4: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: S vámi ranní radiožurnál 7 hodin 50 minut. Jak ochránit děti a učitele před agresivním chováním ve školách? Ministerstvo školství hledá řešení a zvažuje třeba větší odpovědnost rodičů anebo dočasné vyloučení problémových žáků z běžné výuky ve škole. To by ale mělo být až krajní možností a dítě by ani potom nemělo zůstat bez vzdělání a odborné pomoci. Podrobněji to teď probereme s Michalem Černým, ředitelem odboru předškolního a základního vzdělávání na ministerstvu školství. Dobré ráno přejeme.
1: Dobré ráno.
0: Proč zvažujete možnost vyloučit dočasně problémového žáka z běžné výuky ve škole? Opravdu přibývá tolik té agresivity ve školách?
1: Tak já bych řekl, že je to jedna z možností, v této chvíli se stále ještě diskutuje o tom řešení celého toho problému a ano, krystalizuje to směrem k tomu dočasnému vyloučení. Zdá se, že to je jedna z variant, které by mohly fungovat, ale jsme opravdu ve stádiu ještě diskuzí, protože názory odborníků se skutečně významně liší a nějakým způsobem se snažíme dojít k řešení, které bude průchodné. Nicméně, vy jste se ptal, promiňte.
0: Na agresivitu, jestli opravdu ve školách tolik narůstá.
1: Jestli roste. No, ono je to trošku složitější. Ta agresivita to už neroste lineárně nebo po nějaké souvislé křivce, ale ono spíš v různých obdobích v minulosti vždycky rostla, klesala. Například v posledních několika letech, dejme tomu přibližně od doby covidu, tak skutečně nějakým způsobem roste. Nenazval bych to úplně dramaticky, ale roste. To je důležité říct. Nicméně třeba v minulosti v některých obdobích, třeba v 90. letech, podle dostupných dat byla třeba ještě vyšší. Takže není to tak, že by prostě neustále rok od roku ta agresivita rostla. Ale ano, v téhle chvíli roste a my to nebagatelizujeme. Je to problém, který je třeba řešit.
0: A to, že se to teď řeší na ministerstvu, tak to je poté, co se na vás obraceli samotné školy. Je to z jejich iniciativy?
1: No je to z iniciativy škol, o tom se diskutuje samozřejmě třeba mezi učiteli, řediteli škol už dlouho, nějakým způsobem se to řešení hledá. Ono nějaké řešení existuje. To není o tom, že by ty školy byly úplně bezbranné, že by řešení neexistovalo, ale v téhle chvíli se zdá, že pravděpodobně ta řešení, která existují a která to řešit mohou, tak možná v současné době nestačí, to znamená, obrací se na nás školy, obrací se na nás rodiče, obrací se na nás zřizovatelé a dostáváme i signál, dejme tomu od politiků, že by se to řešit mělo. A my to skutečně nějakým způsobem řešíme.
0: No v jakých situacích konkrétně by tedy škola k něčemu takovému, tedy k dočasnému vyloučení žáka z vyučování mohla přistoupit? A kdo by o tom tedy rozhodl?
1: Tak znova říkám, jsme ve fázi nějakých diskuzí, těch variant je opravdu mnoho. Já teď tady nechci říkat hotová řešení, protože hotové řešení není na stole. Nicméně tady je potřeba zdůraznit, že my v první řadě samozřejmě bychom byli nejradši, kdyby vůbec k té situaci nedošlo. To znamená, tady skutečně se musí klást velký důraz na prevenci. My prostě, když jsme v situaci, že dítě už někomu ublíží nebo chce vážně ublížit a my už se jenom přemýšlíme o tom v vozovkách, kam to dítě zavřít, tak už vlastně se ten průšvih nějaký stal, protože ideálně by vůbec k té situaci nemělo dojít. Takže první věc, kterou řeknu, je, že opravdu ta prevence zůstává a je pořád tím nejdůležitějším. A ve chvíli, kdy z nejrůznějších důvodů už k té vážné situaci buď dojde, anebo jako je evidentní, že hrozí, tam by musel skutečně být nějaké opravdu, mělo by to být nějak doložitelné. Není možné vytáhnout nějaké silné řešení, které by se potom zneužívalo proti prostě dítěti, který dvakrát vykřikne při vyučování, když to přeženu. Takže v takové chvíli samozřejmě potom je na místě hledat i řešení toho typu, o kterém jste mluvil, to znamená, že by se to dítě nějakým způsobem od toho kolektivu izolovalo to na nějakou dobu, ale to důležité je, že ta izolace sama není tím řešením. Tam je ještě nadále potřeba samozřejmě potom s tím dítětem nějak pracovat.
0: Má právo na vzdělání, samozřejmě. Vím, že ministerstvo chce taky...
1: Na vzdělání, ale to dítě má, ono by se s ním mělo pracovat i po stránce. My přece nechceme, vemte si, že je to dítě, je to fakt mladý člověk, který se ještě nějak vyvíjí, jo. Přece zavřít ho a tam ho jako nechat zavřeného, zvlášť pokud ještě nikomu neublížil, třeba to jenom hrozilo, ale i kdyby je to pořád dítě, tak my potřebujeme, aby to dítě změnilo prostě svoje chování. Jo, ono má právo na vzdělání, ale my zároveň nechceme, aby ten člověk jednou až z toho místa, kam ho zavřeme, vyjde, tak aby ubližoval jiným lidem. Přece my chceme mít lidi, kteří se do společnosti zařadí a kteří jsou prospěšní.
0: Tolik tedy Michal Černý, ředitel odboru předškolního a základního vzdělávání na ministerstvu školství. Tak děkujeme, jednání budeme sledovat. Naslyšenou, díky.
1: Naschledanou.

0: Máme radiožurnál Vstane blbou nejapný z vyhynulých, tak snahy o to jsou dost daleko, povíme vám o tom příští hodně. A dojde i na fotbal dnes Sparta, Plzeň, Jablonec ve ruských pohárech, přímých přenosech radiožurnálu Sport a také ve stupech v našem vysílání. Dobré ráno.
1: Rozum a cit. Adaptace zbožňovaného románu Jane Austenové míří do vašich kin. Dvě sestry a dvě rozdílné cesty za láskou a životním štěstím. Je lepší použít hlavu nebo srdce? Rozum a cit. V kinech od 22. října. Hlavním mediálním partnerem filmu Rozum a cit je Radiožurnál.
0: Radiožurnál je 8 hodin. Zprávy Jana Utendorská.
2: Ministerstvo školství zvažuje dočasné vyloučení problémového žáka z výuky. Čína a Severní Korea otevřeli strategicky důležitý most. Hokejisté Liberce zvítězili v lize mistrů ve švýcarském Davosu a postoupili do play-off. Nehoda brzdí provoz na silnici 16 u Velvare a bude polojasno až oblačno, teploty do 17 stupňů.
3: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Možnost dočasně vyloučit problémového žáka z výuky zvažuje ministerstvo školství. Chce chránit ostatní děti i učitele.
4: V téhle fázi je především taky potřeba s tím dítětem pracovat, aby se vrátil jako změněný dítě, který třeba někdy si udělat nebude nebo je bude dělat míň.
5: Popisuje ředitel odboru předškolního a základního vzdělávání ministerstva školství Michal Černý s tím, že je třeba poskytnout podporu jak vyloučenému žákovi, tak i třídě. Dočasné vyloučení má být možné jen v krajních případech, zdůrazňuje dětský ombudsman Martin Beneš.
6: Abychom měli jistotu, že ta škola se nezbavuje nebo nezasahuje do práv dítěte, se kterým nedokáže. Že dobře pracovat.
5: Školám podle učitelky a speciální pedagožky Jarmily Čechové pomůže ale především posílení prevence.
7: V některých regionech je nějaká terapeutická péče hrazená pojišťovnou téměř nedostupná.
5: Ministerstvo zatím podobu případných opatření hledá. Tereza Hybšerová, Radiožurnál.
2: Ukrajina podle prezidenta Volodymyra Zelenského obnoví útoky na ruské rafinérie. Uvedlo to v rozhovoru pro britský deník Financial Times. Kyjev útoky na ruská ropná zařízení na několik dní přerušil poté, co americký prezident Donald Trump ohlásil energetické příměří. Moskva ale podle Zelenského na ukrajinskou energetickou infrastrukturu útočila dál. Situaci sleduje náš zpravodaj na Ukrajině. Do vysílání ranního radiožurnálu se přihlásí po 9:30. Severní Koreu a Čínu spojil nový silniční most přes řeku Jalu. Obě země si od něj slibují posílení ekonomické spolupráce.
8: Nový most je dlouhý 3 kilometry a v podstatě je dokončen od roku 2014 a není úplně jasné, co dosud bránilo jeho otevření. Před několika týdny zprovoznili strategicky důležitý most na společné hranici také Rusko a Severní Korea. Ale Čína i nadále zůstává nejdůležitějším obchodním i politickým partnerem KLDR. Peking i Pchjongjang chtějí nový most využívat hlavně pro přepravu surovin, strojírenských výrobků, spotřebního zboží a také vojenského materiálu. Z východní Asie David Jakš, Radiožurnál.
2: Začíná 14. ročník Signal Festivalu. V Praze nabídne celkem 21 instalací v centru města a nově i v Dejvicích. Jednou z nich bude dílo amerického umělce Jima Campbella.
9: Je to 20 metrů vlastně dlouhá řada zavěšených letkových žárovek, kterých je 1500.
10: Popisuje jednu z instalací v parku generála Lázaro Cárdenase programový manažer a kurátor Signal Festivalu Daniel Burda. Festival nabídne také dva videomappingy, jeden na průčelí arcibiskupského semináře v Dejvicích, druhý na staroměstské radnici. Ten vytvořila ukrajinská umělkyně Svitlana Rajniš.
11: Celé dílo je postaveno na jazyce, písmenech a slovech, které představují hlavní umělecké přístup k této práci. Vše začíná českými slovy. Slovy, která jsou spojována s Václavem Havlem.
10: Celý Signal Festival potrvá do 18. října. Tereza Cedidlová, Radiožurnál.
3: Sport.
12: Fotbalisti Bohemians vyhráli i druhý zápas po reprezentační přestávce v dohrávce 6. kola šance ligy. Doma porazili Mladou Boleslav 1-0. Všechny tři české kluby v hokejové lize mistrů si zajistili postup do play-off. Plzeň zvítězila na ledě finského celku Saipa Lapeen Ranta 6-3 a bez porážky ovládla základní část. Pardubice dál prošly ze 4. pozice a do osmifinále se dostal ze 14. příčky i Liberec. Severočeši v klíčovém utkání vyhráli ve švýcarském Davosu 2-0. Gólman Petr Hamalčík neinkasoval a nejen jeho výkon ocenil autor rozhodujícího gólu, útočník Jaroslav Vlach.
13: Šli jsme docela brzo do vedení, což nám určitě pomohlo a skvělý týmový výkon podpořený samozřejmě vynikajícím Hamaldou, který chytal skvěle. Měli jsme tam občas samozřejmě i štěstí, ale to k tomu patří. Myslím, že jsme se zasloužili tím výkonem, že jsme tomu šli naproti.
12: V osmifinále se Plzeň utká s Davosem, Pardubice změří síly se Saipou a Liberec čeká Kolín nad Rýnem.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
14: Nehoda u Velvar a v Praze velké kolony. Na silnici 16 z Mělníka na Slaný popojíždějí kolony za Velvary. U Ješína je tam nehoda. Srazila se dvě nákladní auta a projíždí se Kyvadlově. Zdržíte se 15 až 20 minut v obou směrech. Na příjezdech do Prahy silný provoz. Třeba na plzeňské dálnici na D5 před Prahou kolona asi na půl hodiny od sjezdu na Rudnou a pokračuje pak i dál na okruhu až ke sjezdu na Ořech. Na Strakonické před Jílovištěm před zúžením u stavby mostu je teď fronta na 15 minut. Neobjíždějte to přes Radotín, tam je fronta na půl hodiny z Dobřichovic. Velké kolony v Praze i na východní a Štěrboholské spojce směr Lanový most. Kolona už z dálnice D10 a je to asi na 50 minut. Dost ucpaná je taky jižní spojka směr Smíchov, Kbelská ulice na Ústí nad Labem a další místa v Praze. Z Prahy teď do Brna. V Brně se ucpává mimo jiné objížďky zavřeného Pisáreckého tunelu. Třeba ve směru z Bystrce do centra je Knínská celá ucpaná. Plná je taky Vídeňská, Heršpická směrem do centra. A připomínáme kolony na příjezdu do Kuřimy z Čebína. Tam postojíte asi půl hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Bude polojasno až oblačno, teď ráno ojedinělé mlhy. Teploty vystoupí na 12 až 17 stupňů. Tolik zprávy. Posloucháte ranní Radiožurnál, je s vámi Petr Král.
0: Dobré ráno, 8 hodin 6,5 minuty na ten příběh si určitě vzpomínáte. Ve filmu Jurský park se vědcům povedlo oživit dinosaury, tedy druhy, které už vyhynuly. No a o velmi podobnou, takřka stejnou věc se snaží jedna americká společnost se k životu znovu přivést blbouna nejapného. Jak jsou daleko? Dozvíte se od nás.

0: Blbou na nejapného lidé naposledy spatřili v roce 1662. Nelétavý pták v té době vyhnul. Američtí vědci se ho teď snaží na svět vrátit. Víc o možném zázraku vědy zjišťoval Dominik Tesár ze zahraniční redakce. Dobré ráno.
1: Dobrý den. Americká firma Colossal Biosciences mapuje genom blbouna nejapného, správně se jmenuje Dronte mauricijský. Používá umělou inteligenci, která usnadňuje rekonstrukci genomu z uchovaných zlomů. Zmapováno už prý vědci mají 95% genomu.
0: Tak jedna věc je zmapovat genom ptáka, další je pak ho přivést k životu. Jak to chtějí udělat?
1: Pomocí genetického editingu na základě informací z mapování chtějí vědci upravovat DNA holuba nikobarského, nejbližšího příbuzného Dronteho mauricijského. Stejně to firma dělala při snaze oživit pravlka obrovského. Někteří vědci, ale ta tři narozená štěňata označují pouze za geneticky modifikované vlky obecné.
0: A proč Dronte mauricijský, neboli tedy blboun nejapný, vlastně vyhynul?
1: Může za to člověk. Dronte mauricijský byl endemitem na Mauriciu, když lidé ostrov v Indickém oceánu v 16. a 17. století trvale osídlili, nelétavý pták, který měřil kolem metru a vážil přes 10 kilo, vyhynul, především kvůli zavlečení invazivních druhů. Colossal Biosciences prý spolupracují s mauricijskými úřady ohledně možného návratu blbouna nejapného na ostrov.
0: Návrat blbouna nejapného, Dominik Tesár ze zahraniční redakce s aktuálním vývojem. Díky, naslyšenou.
1: Hezké ráno.
0: Opravdu to připomíná možná trochu Jurský park. Radiožurnál 8 hodin a 11 minut k tomu.

0: Radiožurnál 8.15. Celkem v 5 ze 13 krajských měst už je jasno o novém vedení, tak například v Ústí nad Labem včera vítězné uskupení jednoho Ústí oznámilo, že povládne samo. Primátorem se stane nezávislý lídr Tomáš Vohryska, po 3/4 na 9 se vydáme do Prahy a také do Jihlavy. Dnes je 15. října a to je světový den mimo jiné žen žijících na venkově. Vyhlásila ho OSN a my všem, kdo nás teď posloucháte, přejeme vše nejlepší a po 8:30 se vydáme do Trnového dvora na Šumavě, abychom ten den oslavili právě tam.
1: Nehoda u Velvara, Praha je ucpaná. Na silnici 16 ze Slaného do Mělníka připomínáme nehodu u Velvar. Za Jišínem se srazila dvě nákladní, jedno osobní auto a projíždí se kyvadlově. Postojíte v obou směrech až půl hodiny v koloně. Na příjezdech do Prahy velmi silný provoz. Na plzeňské dálnici na D5 se fronta od sjezdu na Rudnou, v obou pruzích až na okruh k Ořechu. A je to asi na 45 minut. Strakonická před Jílovištěm 15 minut, dalších 10 pak postojíte před Lahovickým mostem. Velké kolony pak čekejte, i pokud se dostanete do Prahy, třeba na Černém mostě a na Štěrboholské spojce, je to až na hodinu ve směru do centra. Na D1 ve směru z Brna do Prahy se chvilku zdržíte před omezením u Šmejkalky. Brzdí se na 27. kilometru, je to na 10 minut. A taky v Brně silný provoz, navíc komplikovaný uzavírkou Pisáreckého tunelu. Třeba z Bystrce do centra, je to na dlouho. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: Dnes očekáváme polojasno až oblačno. Ráno se budou jen ojediněle vyskytovat mlhy, které se během dopoledne rozpustí. Jinak slunečno s teplotami mezi 12 a 17 stupni. Na horách 1000 metrech nad mořem kolem 9, na Šumavě až kolem 12 stupňů. Zítra pak počasí ještě o trochu lepší. Na nebi polojasno nebo skoro jasno. Jen zpočátku v Čechách se mohou místy vyskytovat mlhy, které se budou opět během dopoledních hodin rozpouštět. K večeru pak bude od západu mraku přibývat. Teploty zítra až do 19 stupňů. Krásný den.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: Tři české týmy, tři různé výzvy v evropských pohárech. Fotbalovou Spartu, Plzeň a Jablonec večer čekají evropští soupeři, a to ne ledajací. Jak velké jsou jejich šance, tak to nám teď poví kolega Antoš ze sportovní redakce. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Sparta chce v evropské lize navázat na vítězství z úvodního kola. Jak těžší soupeři čeká na Letné?
2: Lillestrøm usiluje o první body poté, co v úvodním zápase evropské ligy prohrál 1-2 s portugalským Torrense. Sparta má naopak za sebou úspěšný vstup do soutěže. V Jerevanu porazila Ararat Arménia 4-1. Spartianský kouč Brian Priske ale soupeře nepodceňuje.
3: Podle mě je to velmi dobrý ofenzivní tým s dobrými hráči do útoku. Mně je Lillestrøm lepší než v obraně. Viděl jsem, že v defenzivě může být zranitelný, ale k soupeři máme respekt. Je to evropský fotbal a v něm nejsou jednoduché zápasy.
2: Zápas mezi Spartou a Lillestrømem začne v 18.45.
0: V 9 hodin večer pak nastoupí v evropských pohárech také Plzeň a Jablonec. Na koho tentokrát narazí?
2: Plzeň se pokusí napravit úvodní porážku 0-3 s Unionem Saint-Gilloise. Budapeští také čeká v evropské lize Ferencváros. Pro Jablonec půjde o premiéru v hlavní fázi konferenční ligy, a to hned s nelehkým soupeřem. Nastoupí proti německému Freiburgu, který si minulé sezóně zahrál ve finále evropské ligy. Pokračuje jablonecký obránce Jiří Sláma.
4: Tak jako vedou německou ligu, takže určitě by to byl zázrak nebo nějaký překvapení. Jedeme tam jako outsideri a málo kdo asi čeká, že bychom tam vyhráli, ale to neznamená, že jedeme jako předem poražení.
2: Všechna tři utkání odvysílá Radiožurnál Sport v přímém přenosu. Radiožurnál bude mít živé vstupy.
0: Tak takový bude fotbalový dnešek. Pozval nás na něj Lukáš Antoš ze sportovní redakce a z našeho digitálního Radiožurnálu Sport. Děkujeme za to. Naslyšenou.
1: Hezký den.
0: Takže budete hledat fotbal i další sporty, víte, kde je najdete, a pokud byste jich měli málo, tak samozřejmě ještě další aktuální souhrny také na našem zpravodajském serveru iRozhlas.cz. Radiožurnál 8 hodin 21 minut.

0: svítězstvo a do zámku nepasuje viac můj.
1: Host Radiožurnálu.
2: S Jonášem Zbořilem jsme se svého času potkávali v rozhlase. Moderoval na rádiu Wave a už tehdy psal básně. Nedávno vydal i svou první prózu, takže jsme se potkali na frankfurtském knižním veletrhu a povídali si, proč by měli mladí lidé číst básničky, protože můžou být i trochu jako dnes populární rýlska na sítích, jak Jonáš psal svou prvotinu Flora a proč si svého času smazal soubor s rukopisy a autorským deníkem.
1: Host Radiožurnálu.
3: Poslouchejte dnes
1: po 9. hodině.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Co dělat, když je vaše dítě pořád online?
1: Jak s dospívajícími potomky řešit náročné rodinné otázky?
0: A jak předejít tomu, aby se dítě sebe poškozovalo?
1: Linka bezpečí na Radiožurnálu.
0: Návod, jak porozumět problémům vašich dětí, s experty na konkrétní témata a postupy.
1: Linka bezpečí na Radiožurnálu.

0: vysoké ceny energií nebo situaci na Ukrajině. Česko zastupuje premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. V 5 ze 13 krajských měst už je jasno o novém vedení. V Ústí nad Labem včera vítězné uskupení Jedno Ústí oznámilo, že povládne samo. Primátorem se stane jeho nezávislý lídr Tomáš Vohryska. Hnutí ANO tam tak po 8 letech skončí v opozici. Naopak ve Zlíně se povolební vyjednávání po včerejšku vrací na začátek. A do 1. listopadu musí žadatelé o připojení do elektrické rozvodné sítě podepsat dodatek ke smlouvě. Jinak přijdou o rezervaci kapacity. Změna má přispět k tomu, aby žadatelé své projekty opravdu realizovali. Podle energetického regulačního úřadu se to týká nejen odběratelů a výrobců elektřiny, ale taky firem a domácností, které mají bateriové úložiště nebo fotovoltaiku. Sport. Fotbalisté Sparty a Plzně odehrají své druhé zápasy v hlavní fázi Evropské ligy. Pražané doma nastoupí proti norskému Lillestrømu. Utkání na Letné začne v 18 hodin a 45 minut. Západočechy čeká duel na trávníku Ferencvároše Budapešť s výkopem v 21 hodin. A ve stejný čas bude v konferenční lize hrát Jablonec na hřišti německého Freiburgu. Radiožurnál Sport nabídne střetnutí českých klubů v přímých přenosech. Na Radiožurnálu uslyšíte reportážní vstupy.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Kolony na D1 u Jihlavy a v Praze velké fronty. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna po pojíždí kolona před sjezdem na Jihlavu. Silničáři malují značení na 111. kilometru v levém pruhu. Brzdí se na 108. kilometru a je to asi na 10 minut. Na silnici 16 z Mělníka na Slaný čekejte kolony za Velvary. U odbočky na Ješín se srazily 2 kamiony. Nic vážného, ale stojí v jízdním pruhu a podle našeho zpravodaje jsou policisté teprve na cestě.
3: Jsou tam na blikačkách kamiony a šoféři se pouští mezi sebou, takže tady vůbec ani policie tu není, vůbec nikdo tady není.
2: Kolony jsou dlouhé v obou směrech. Od Mělníka je v koloně ještě jedna nehoda a zdržíte se okolo půl hodiny. V Praze silná ranní špička ještě umocněná omezeními a uzavírkami. Kbelská směr Ústí nad Labem postojíte přes půl hodiny v koloně. Štěrboholská, taky jižní spojka směr Smíchov, fronty opět asi na půl hodiny. Doprava kolabuje ve spojovací i dál v Libni a to samé na křižovatce Ohrada na Žižkově. Na magistrále z Pankráce do centra pojedete přes půl hodiny. Kolony i na příjezdech do Prahy, nejdelší asi na plzeňské D5 od Rudné na okruh k Ořechu. Je to pro osobní až na 40 minut. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Konec pracovního týdne bude slunečný, bez deště, s docela příjemnými teplotami. Dnes tedy, až se rozpustí ojedinělé ranní mlhy, čekáme polojasno až oblačno. Mraky ale budou vysoko a slunce je prosvítí a díky tomu se místy dostanou teploty až k 17 stupňům. Zítra se můžeme také těšit na slunečný a teplý den. Po ránu nás ale mohou potrápit přízemní mrazíky. Přes den pak polojasno nebo skoro jasno a až večer se bude od severozápadu zatahovat. Teploty zítra ještě vyšší než dnes, od 14 do 19. stupňů. Jen tam, kde se déle udrží nízká oblačnost nebo mlhy, bude to pravděpodobně na severozápadě našeho území, se budou teploty držet kolem 13 stupňů. No a teplo bude i na horách kolem 9 stupňů, na Šumavě až kolem 13 stupňů Celsia. O víkendu se pak počasí lehce pokazí. V sobotu na Moravě a ve Slezsku ještě stále slunečno, od západu ale bude nebe se zatahovat a hlavně v Čechách bude pršet. V neděli už bude mraků i dešťových kapek ubývat. To byly zprávy. A po nich dál posloucháte ranní radiožurnál s Petrem Králem. Dobré ráno.
5: Dobré ráno. Marcela Halová, počasí, no a za chvíli také z Ukrajiny Martin Dorazín. Jak už víte, tak ukrajinská obrana se potýká s omezením satelitního spojení přes americký Starlink a Ruska toho využívá k dalším úderům na ukrajinská města.
1: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.

0: 8.37 Spojené státy omezily družicové služby Starlink pro ukrajinskou armádu. Ta systém používá k ovládání dronů. Podle Kyjeva tím Spojené státy asi chtějí Ukrajinu donutit, aby přestala útočit na ruské ropné rafinérie. Na spojení náš zpravodaj na Ukrajině Martin Dorazín. Spojení funguje bez Starlinku. Martine, dobré ráno.
1: Dobrý den, se Starlinkem funguje.
0: Ukrajinský prezident Zelenský požádal majitele společnosti SpaceX Elona Muska, aby Starlink znovu zapnul. Už se to nějak projevilo na frontě?
1: Já jsem to řekl záměrně, protože jsem ještě kontroloval, jak funguje Starlink, který tady mám jako takové alternativní připojení, funguje normálně. Ono se to totiž týká systému vojenského Starshield, o který jde a který Ukrajincům umožňuje operovat s těmi drony, odhalovat cíle a podobně dál. Takže se to projevuje samozřejmě na ukrajinské obraně. Vojáci, velitelé to pozorují, maří to bojové operace, umožňuje to Rusům tedy pronikat dál a dál. A vysílat na Ukrajinu obrovské množství dronů. Dnes v noci to bylo 580 různých typů nepilotovaných letounů, z toho 536 se tedy podařilo nějakým způsobem sestřelit nebo odklonit. Vyslali Rusové také dvě rakety, nicméně ty problémy se Starlinkem, přesně řečeno Starshieldem, jsou hlavně na frontě a tam není jasné, kdo vlastně za to může, protože teď jde o takovou diplomatickou přestřelku mezi Elonem Muskem, majitelem Starlinku, vládou Spojených států, prezidentem, Pentagonem a podobně, protože nikdo se k tomu nehlásí, zatím ukrajinští diplomati ve Washingtonu horečnatě zjišťují, co vlastně, kdo vlastně způsobil to omezení Starlinku a nemohou se dobrat konce, protože Bílý dům odmítá to, že by nějakým způsobem Starlink, Starshield omezil. Elon Musk řekl, že to je státní program, že to není jeho věc, takže zdá se, že tak kalí vodu, lidově řečeno.
0: A jaká je situace po noci a dalších ruských útocích na Ukrajinu?
1: Situace není příliš dobrá, protože 10 hodin ruské drony útočily na město Kropivnický, to je bývalý Kirovohrad v takové té centrálně východní části Ukrajiny a také na západ Ukrajiny, na Luck a Rivne. Tam jim jde především o to, aby přerušili energetické spojení, vedení tedy těch toho, co vede tedy z jaderné elektrárny v Rivném do Kyjeva, z velké části ukrajinskou metropoli zásobuje elektřinou, takže zcela jasný záměr Rusů tedy odříznout Kyjev úplně od elektřiny.
0: Martin Dorazín, náš zpravodaj, díky, naslyšenou.
1: Hezký den.
0: Ještě dodejme, že prezident Zelenský v nejnovějším rozhovoru pro deník Financial Times uvedl, že Ukrajina opět začne útočit na rafinérie v Rusku, přestože mělo platit jakési energetické příměří, které Moskva nevydržela.

0: Dnes je světový den mytí rukou a také světový den žen žijících na venkově. Ten vyhlásila OSN s cílem podpořit venkovské ženy a přiblížit také podmínky jejich života. Typický městský život za trvalou adresu na Šumavě vyměnila před 11 lety 54letá vysokoškolská učitelka Lada.
1: Večeře.
2: Lada Wagnerová právě nakrmila kachny. Vy jste mě tady uvítala v gumovkách. Vy jste žila v Plzni, v paneláku.
1: V 8. patře s výhledem na Škodovku.
2: A jezdila jste sem na Trnový dvůr u Kašperských hor na víkendy. A 11 let už tady žijete natrvalo.
1: Ono na to musíte totiž mít toho správného chlapa. Toho jsem tady našla a s tím jsme se rozhodli, že tady budeme topit v kamnech na dřevo. Já si dělám chleba. To je ten pravý ráj.
2: Tady máte dobytka. V čem je ta výhoda toho života na venkově? Čím je to pro ženu výhoda?
1: Jste daleko ve větším kontaktu s přírodou. Můžeme být ve větším klidu a člověk ví, co jí. Nevýhody jsou v tom, že pokud žijete v té přírodě, tak se jí musíte podřídit. Večer je člověk urvaný, ale spokojený, šťastný.
3: A je kuchyně, stůl.
2: Tak teď jsme uvnitř. Jste doktorka filozofie. Učíte v Plzni na filozofické fakultě.
1: Většinu doby pracuji z domova a do Plzně musím na 1 nebo 2 dny v týdnu.
2: Nejenom prací člověk je živ.
1: A před lety mě oslovili místní ženy Sanína a nízké ženy, zakládali taneční spolek a od té doby jsem tam členkou.
2: Tak si můžeme pustit nějakou ukázku.
1: Teďko zrovna trénujeme na vystoupení.
2: Ženy tančí kankán.
1: Ano.
2: A vy je drezurujete.
1: Já si myslím, že jako žena je dost důležité buď mít okolo sebe nějakou komunitu lidí, anebo mít toho chlapa. Teďko potřebujeme ještě nakrmit krávy.
2: Tak seno připravené.
1: Pojď malá, pojď. A už běží bake.
2: No tak to bychom asi měli už jít.
1: Takže zrychlíme.
2: Z Trnového dvora u Kašperských hor, Lukáš Milotať, Radiožurnál.
0: Radiožurnál je 8:45. Ministerstvo školství zvažuje možnost dočasně vyloučit problémového žáka z výuky ve škole. Šlo by o krajní řešení situace poté, co škola vyčerpá všechny možnosti prevence a zapojí rodiče i odborníky. A my se ke zjištění našich reportérů vrátíme také v dalším dnešním vysílání. Festival Janáček Brno večer pokračuje operou Výlety páně Broučkovi. Inscenace vznikla v koprodukci se Státní operou v Berlíně a madridským operním souborem Teatro Real.
4: Nehoda na D7 před Prahou a taky u Velvar. Na dálnici D7 na příjezdu do Prahy z Chomutova brzdí provoz nehoda. Za sjezdem na Středoklubky na kilometru 3,5 se srazilo auto s motorkou. Blokují jeden pruh a začíná se to ucpávat. Kolony taky na příjezdu do Prahy z Plzně D5, tam jsou fronty od sjezdu na Rudnou asi na půl hodiny a pokračují pak i dál na okruhu. Na Pražském okruhu se zdržíte v obou směrech před sjezdem na Ořech. Ve směru z D1 musí i regulovat jezdy do tunelů. Na silnici 16 z Mělníka na Slaný připomínáme dlouhé kolony u Velvar, je tam nehoda, 2 kamiony a projíždí se Kyvadlově. Na silnici 3 z Tábora do Prahy pracují silničáři mezi koncem dálnice a Miličínem a tvoří se kolony v obou směrech. No a v Hradci Králové čekejte komplikace v Pražské ulici. V podjezdu tam kamion strhl troleje a Pražská je teď neprůjezdná. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
5: Kvůli malé oblačnosti v noci na dnešek klesly teploty hodně nízko, místy téměř k nule. Mlhy se dnes ale vytvořily jen výjimečně. Přes den pak čekáme polojasno až oblačno, přes vysokou oblačnost ale bude slunce prosvítat. Teploty odpoledne od 12 do 17 stupňů. Také zítra se hlavně v Čechách po ránu vytvoří mlhy, až se rozplynou, tak nás čeká polojasný nebo skoro jasný den. Až k večeru se bude nebe od severozápadu zatahovat. Teploty zítra ještě vyšší než dnes, dokonce až do 19 stupňů. O víkendu nás ale čeká velká oblačnost a hlavně v Čechách s občasným deštěm. A to je ode mě pro dnešek všechno. Přeji vám krásný čtvrtek.
6: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.

0: Za 9:10 je čtvrtek, po volbách politické strany a hnutí pokračují v povolebních vyjednáváních, protahují se především ve velkých městech. Tak třeba v Praze se dopoledne mají sejít zástupci vítězného hnutí STAN a Spolu pro Prahu. Dění v metropoli se věnuje reportér Radiožurnálu Petr Kastner. Petře, dobré ráno.
1: Dobré ráno. Vyjednávací týmy hnutí STAN a Spolu pro Prahu se sejdou dnes předpolednem. Bude to jejich druhá schůzka. Na té první se ujistili, že chtějí spolupracovat. Dohromady mají těsnou většinu 34 zastupitelů hlavního města. Podle lídra hnutí STAN Petra Hlaváčka by koalice měla být ideálně složená ze tří uskupení. Jednat chce ještě s Prahou, sobě a Piráty. Se zástupci obou už se sešel vyjednávací tým starostů v úterý. Spolu pro Prahu naopak preferuje dvoukoalici. I jejich lídr Tomáš Portlík z ODS už se ale sešel s lídry Pirátů a Prahy sobě. Zástupci Spolu řekli po prvním jednání se starosty, že už jsou připraveni řešit například programové priority. Jestli na to dnes dojde, teprve zjistíme. Znovu by se ale mohli obě uskupení setkat zase zítra.
0: No, v Praze lidé volili také nové zastupitele jednotlivých městských částí. Tak třeba v Praze 1 muselo už před volbami při sestavování kandidátních listin zasáhnout celostátní vedení Občanské demokratické strany. Jak tam vypadá povolební situace teď?
1: Volby v městské části vyhrálo uskupení Praha 1 sobě, do zastupitelstva se dostalo ještě dalších 6 stran. Naopak se svou vlastní kandidátkou Modrá pro jedničku neuspěl bývalý radní Filip Dvořák, kterého celostátní vedení ODS odmítlo jako lídra kandidátky a zároveň ho vyloučilo ze strany kvůli tomu, že nedostatečně vysvětlil okolnosti údajného dědictví v hodnotě 230 milionů korun. Praha 1 sobě vyjednává o nové koalici s Piráty a STOP 09, a vítězné uskupení je prý ochotné se při vytvoření smysluplné koalice vzdát mandátu starosty ve prospěch některého z koaličních partnerů. Současná starostka Terezie Radoměřská z TOP 09 by místo ve vedení městské části chtěla udržet. Mimo to TOP 09 jedná i s ODS a s uskupením My, co tady žijeme.
0: Taková je aktuální situace v Praze. Reportér Petr Kastner, díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: První kolo jednání mají za sebou také v Jihlavě. Sestavování koalice tam sleduje reportér František Jirků. Františku, dobré ráno.
2: Dobrý den. Tady v Jihlavě zatím dohoda o koalici není. Výsledky jednání prvního kola probíraly jednotlivé strany ve svých místních organizacích. Poslední byli včera večer lidovci, kteří jsou společně s ODS a TOP 09 součástí vítězného týmu pro Jihlavu. Ten má v novém zastupitelstvu 16 křesel a k většině mu chybí 3. Teď se vybírá ze tří možností. První je koalice s ANO, proti které se ale staví část členů vítězných stran. Druhou pak spojení se STANem a Piráty. S posledně jmenovanými si ale nemohou se shodnout na otázce dostupného bydlení. Třetí variantou je pak koalice pouze se STANem. Jeho lídr Petr Kabátek už veřejně uvedl, že na zásadní programový rozpor během jednání nenarazil. Pokud by skutečně v Jihlavě vznikla koalice týmu pro Jihlavu a starostů, měla by v zastupitelstvu většinu 3 hlasů. K tomu, jaká koalice v nadcházejících 4 letech město povede, se dnes odpoledne vyjádří na tiskové konferenci nynější primátor a lídr ODS Petr Ryška.
0: Zatímco v Jihlavě tedy ještě, jak slýcháme, teď pevná dohoda není, tak v Třebíči už vítěz voleb našel své koaliční partnery. Znamená to tedy, že už má většinu?
2: Ne, to neznamená, těch koaličních partnerů je vlastně málo. V Třebíči zvítězilo uskupení Pro Třebíč současného starosty Pavla Pacala. Na povolební spolupráci se včera večer dohodlo s hnutím ANO a uskupením Živé město. Na většinu v 27 členem zastupitelstvu to ale nestačí, stále ještě potřebují partnera, který by jim přinesl alespoň jeden hlas. Dohoda počítá s tím, že ve funkci starosty bude pokračovat Pavel Pacal. Ten by chtěl mít hotovou koalici do konce příštího týdne. Zastupitelé by se pak na ustavujícím jednání sešli 5. listopadu.
0: Tolik tedy další povolební vyjednávání a reportér František Jirků. Díky a naslyšenou.
2: Krásný den a naslyšenou.
0: No já připomínám, že volby nás také čekají, bude to druhé kolo senátních voleb. Chystáme speciál v sobotu o 14 hodin. Našimi hosty budou senátoři, reportéři a také právník Marek Antoš z ústavu, respektive z katedry ústavního práva Právnické univerzity Karlovy, Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Tak takové bude další kolo voleb ve vysílání Radiožurnálu. Co vás čeká za chvíli dál? Tak to budou zprávy, také zelená vlna. Připomínáme problémy na D7 na příjezdu do Prahy z Chomutova, na 3,5 kilometru u sjezdu na Kněževe střed auta a motocyklu. Kolony jsou dlouhé, zelená vlna to za chvíli upřesní.

0: Básník a spisovatel Jonáš Zbořil z frankfurtského veletrhu opět dopoledním hostem Radiožurnálu po 9. hodině. A ještě předtím jedno dílo, a sice Rozum a cit Jane Austenové. To se dočkalo dalšího filmového zpracování. A na poslední podobu tohoto filmu zveme na projekci 20. října do pražského kina Atlas. Rozum a cit s Radiožurnálem v jednom kině. Vstupenky teď na vstupenky@rozhlas.cz. Napište si a pojďte s námi do kina.
1: Předpremiéra Pavla Sladkého.
2: Filmové novinky v kinech.
1: Recenze očekávaných šlágrů.
2: I postřehy ze zákulisí natáčení.
1: Předpremiéra Pavla Sladkého.
2: Pravidelný a zasvěcený výběr toho nejdůležitějšího, co se děje na stříbrném plátně.
1: Očima filmového kritika Radiožurnálu.
2: Předpremiéra Pavla Sladkého.
1: Každý čtvrtek krátce po 11:30 na Radiožurnálu.
2: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
3: Azurit, prádlo vonavé a hebké, azurit, prádlo měkoučké, si pište.
4: Azurit a jeho vůně.
0: Devět hodin. Další zprávy s Janou Tendorskou.
5: Zrychlení výstavby si od novely stavebního zákona slibuje 60% developerů, ale jen 29% stavebních firem. Vyplývá to z průzkumu. Německo zavádí plošný zákaz alkoholu na vlakových nádražích. Chce tím zvýšit bezpečnost zaměstnanců i cestujících. Fotbalisté Sparty a Plzně se připravují na druhé zápasy v hlavní fázi Evropské ligy. Na dálnici D7 na příjezdu do Prahy z Chomutova brzdí provoz nehoda a bude polojasno až oblačno, teploty do 17 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
5: Zrychlení povolovacích procesů, a tedy i výstavby si od novely stavebního zákona, slibuje 60% developerských firem v Česku, ale jen 29% stavařů. Vyplývá to ze srpnového průzkumu společnosti CEEC Research mezi šéfy 650 developerských a 133 stavebních společností. Obavy mají hlavně z toho, jak stát zvládne přechod na novou soustavu stavebních úřadů, říká ředitel CEEC Michal Vacek.
6: Protože ty předchozí zkušenosti s tou nepovedenou implementací, ať to byla digitalizace nebo stavební zákon, který je platný od 1.1.24, nebyly dobré.
5: Problémem by mohl být nedostatek vyškolených úředníků. Teď spadají pod obce a kraje a podle zjištění Ministerstva pro místní rozvoj bude ochotna přejít pod stát bez problémů jen asi třetina z nich, další třetina váha. To by znamenalo, že od ledna 2028 mohou chybět až zhruba 2000 úředníků. Rusko vyslalo v noci na Ukrajinu 580 dronů a dvě řízené střely. Na síti Telegram o tom informovalo ukrajinské letectvo. Většinu bezpilotních letounů zneškodnila protivzdušná obrana. Tři mrtvé a několik zraněných hlásí Kirovohradská oblast. Na vlakových nádražích v Německu začíná platit plošný zákaz alkoholu. Podle německých drah to zajistí na nádražích větší pořádek a hlavně bezpečnost.
7: Alkohol und Gewalt leider oft zusammenhängen.
8: Mluvčí německých drah Anja Brekrová řekla, že násilí jde bohužel často ruku v ruce s alkoholem a připomněla taky incident z letošního léta, kdy opilý cestující bez jízdenky vystrčil mezi Baden-Badenem a Karlsruhe z rychle jedoucího vlaku zaměstnance drah. Přímo na vlaky se ale současný zákaz alkoholu nevztahuje. Naopak ve vlacích Intercity se dál bude alkohol i prodávat. Některé organizace činné v sociální oblasti proto kritizují, že opatření nezlepší podmínky chudých a závislých lidí, kteří se na nádražích často zdržují a jenom povede k jejich vytlačování. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
5: Světovou premiéru má dnes nový film režiséra Václava Marhoula Doznání. Představí ho na varšavském mezinárodním filmovém festivalu.
9: Have you ever seen a child starve to death, professor?
10: No.
9: I have.
11: Děj filmu Doznání se odehrává v jedné z moskevských věznic v roce 1938, tedy v době stalinského režimu. Doznání řeší to, zda si má člověk uchovat lidské hodnoty, jako je důstojnost, sebeúcta a morálka, i za cenu vlastního života i životů blízkých. Václav Marhoul film natočil na 35mm negativ a do hlavních rolí obsadil například Nicka Noltyho, Jennifer Jason Leighovou nebo Breda Dourifa. Do českých kin dorazí Marhoulovo Doznání příští rok. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
1: Sport.
10: Fotbalisty Sparty a Plzně čekají večer v Evropské lize druhé zápasy v hlavní fázi. Pražané doma přivítají norský Lillestrøm. Utkání má výkop v 18:45. Ve 21 hodin pak Plzeň nastoupí v Budapešti na hřišti Ferencvároše. Úvodní duel ligové fáze Viktoria prohrála doma se San Žiloa z 0-3. V šance lize ale o víkendu stejným poměrem porazila Mladou Boleslav. A to by podle plzeňského záložníka Alexandra Sojky mohlo pomoct i v Budapešti.
12: Musím říct, že to pro nás bylo velice důležité, protože jsme měli dlouhou reprezentační pauzu, něco jsme si připravovali a ukázalo se nám, že to funguje, že takhle, když půjdeme touhle cestou, takže se to změní, protože potřebujeme sbírat výsledky a my jsme se pohybovali v tabulce jinde, než teďka jsme.
10: V konferenční lize nastoupí Jablonec v německém Freiburgu. Zápas odstartuje také ve 21 hodin. Radiožurnál Sport všechna tři utkání českých klubů nabídne živě. Na Radiožurnálu uslyšíte reportážní vstupy.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Nebezpečí na karlovarské D6 za Prahou a kolony u Miličína. Na dálnici D6 teď velký pozor, dejte za Prahou směrem do Karlových Varů. Za sjezdem na Unhošť na 13. kilometru stojí nákladní auto u středových svodidel.
14: Nákladě jak vypadalo to, že mu tam upadlo kolo. Jo, vyhejbá se, ale drobná překážka, tak jenom ať si říčí pozor.
13: Na dálnici D7 na příjezdu do Prahy od Slaného a Kladna čekejte kolony za sjezdem na Středokluky. Na kilometru 3,5 se srazilo auto s motorkou, průjezdný jeden pruh a fronta je tam na 15 minut. Ucpaný je stále příjezd do Prahy z Plzně po D5 od Rudné až na okruh k Ořechu pojedete osobním autem asi 40 minut. Na Strakonické z Příbramy do Prahy před Jílovištěm fronta už je asi na 10 minut, další fronty jsou ale pak před Barandovským mostem. V Praze je stále velmi silný provoz, třeba na jižní spojce směr Smíchov, kolona od sjezdu na Krč až k tunelu Mrázovka regulují vjezdy. A objížďkou po magistrále od Pankráce přes centrum si nepomůžete, je tam je zúžení za Nuselským mostem a kolona opět na půl hodiny. Ještě silnice 3 z Českých Budějovic do Prahy, mezi koncem dálnice D3 a Miličínem pracují silničáři, zdržíte se v obou směrech okolo 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Bude polojasno až oblačno, teploty vystoupí na 12 až 17 stupňů. Tolik zprávy. Teď už nabízíme rozhovor s dalším ze spisovatelů, které Radiožurnál natočil na frankfurtském knižním veletrhu. Slovo má Jan Pokorný a host Radiožurnálu.
15: Na zarostlém okraji města najdou dva lidé takovou podivnou bytost, nevědí přesně, co je zač, začnou se o to starat. Takový je, řekněme, výchozí příběh Flóry prozaické prvotiny Jonáše Zbořila. Dobrý den, Jonáši.
16: Dobrý den.
15: Básník, novinář, někdejší moderátor Rádia Wave je naším hostem na knižním veletrhu tady ve Frankfurtu. My jsme se potkávali svého času ve třetím patře budovy na Vinohradské 12. Jeden z Radiožurnálu, druhý tedy z Rádia Wave. Dnes se setkáváme na největším knižním veletrhu světa, tak si můžeme konečně v klidu popovídat.
16: Ano, já jsem poctěn, jsem rád.
15: Já jsem poctěn. Jste říkal, že jste byl na pivu s vaší anglickou vydavatelkou, nakladatelkou, ano, vlastně. Ano. To zní už tak jako profesionálně.
16: Už to zní jako, že se něco děje, že? Já jsem z toho sám trochu vlastně zmatený, překvapený, pořád nevím, jestli se to opravdu děje, proto si chodím dát to pivo.
15: Jo, takhle. Ale s tou nakladatelkou, ano. Pro jistotu. Je to vaše prvotina, do té doby jste psal básničky, články, teď ta prvotina samozřejmě má recenze, má nějaké ohlasy. Váš základní pocit jako prvoautora z toho, co se o tom píše?
16: Opravdu mám pocit, jako kdyby se to nedělo, protože nebo jako kdybych si měl nějak znova protřít oči a podívat se, jestli se to opravdu děje, protože prostě ten těch překladů je poměrně hodně. Hmm. Já jsem počítal s tím i s variantou, že tu knížku nikdo nebude chtít vydat. Když jsem to psal, tak jsem si nemyslel, že vlastně vůbec dokončím tu knížku, takže pořád se musím nějak probouzet a zjišťovat, jestli nejsem v nějaké další vrstvě snění.
15: Tady ve Frankfurtu se o ní mluví veskrze pozitivně. Veskrze dobře.
16: To je dobře, že se, to, no. že se o ní mluví. Já ještě nevím, já jsem toho absolvoval ještě docela málo, ale ano, asi se o ní mluví pozitivně. Zatím jsem nenarazil na to, že by to byl propadák nebo tak.
15: No jasně, k čemu je vlastně takový veletrh pro spisovatele? Už jste to pochopil?
16: Ne, ještě jsem to úplně nepochopil. Myslím si, že já na tom mám asi nejradši ten ten element toho setkávání s lidmi, které neznám, a oni si přijdou podepsat knížku a vlastně máte trochu jakoby vzorek toho, kdo teda ty knihy čte. To je docela fajn.
2: Host Radiožurnálu.

0: hostem Radiožurnálu je Jonáš Zbořil. Jste pořád novinář? Nebo jste to tam zabalil v Seznamu?
1: Jsem pořád novinář, je to pro mě pořád strašně důležitá věc. Je to pro mě způsob, jak se dostávat ke kultuře, která mě zajímá, a je vlastně skvělý, že ji můžu takhle předávat dál. Pořád je pro mě ta novinařina hrozně důležitá.
0: A teď jste součástí té kultury. Marná sláva.
1: Je to tak, jsem zároveň součástí té kultury. Samozřejmě to přináší určité konflikty. Je pro mě těžké být to nebo to, musím to nějak kombinovat, ale myslím si, že ta česká scéna je tak malá, že to zatím všichni chápou. Zatím.
0: Už jste se tady potkal s nějakými autorkami nebo autory, kteří toho mají už vydáno desítky, jsou přeloženy do 20-30 jazyků. Berou vás mezi sebe?
1: No, to je dobrá otázka. Já si myslím, že mě berou mezi sebe, ale myslím si, že to je spíš třeba tou historií Rádia Wave, kde jsem 10 let každý týden zpovídal některého z těch autorů, takže mám pocit, že jsme všichni jedna rodina. Ale zároveň, já vlastně nevím, jestli do ní patřím jako autor. Podle mě, teď mi přišla na snídani v hotelu říct Bianka Belová, že čte moji knížku, a já jsem si říkal,
0: to je hezký. Četla v tom letadle.
1: Ano, ona ji četla v tom letadle, kde jste se potkali, a je to jako hezký pocit, ale zároveň myslím si, že to taky ukazuje, jak je tam takový jako zvláštní vztah, jako že mě pořád lidi berou jako novináře, a pak teprve zjistí, že jsem napsal knihy třeba.
0: Když jste se 10 let ptal osobností z kultury, kde byly samozřejmě i spisovatelky, spisovatele, jak při tom dávání rozhovoru teď na druhé straně toho mikrofonu si hlídáte, jestli ten člověk se ptá dobře nebo špatně? To by mě zajímalo.
1: Samozřejmě se snažím nad tím přemýšlet, ale zároveň na to není čas, že já vám musím odpovědět, takže já to nestíhám. Je to mnohem větší formol na té druhé straně, než na straně toho, kdo se ptá. To jsem si vždycky myslel, že jsem doteď nervózní, i když to vlastně dělám docela dlouho dělám rozhovory, tak jsem doteď nervózní jako ten, kdo se má ptát, ale mnohem horší je odpovídat. To
0: mnohem,
1: je příšerný. Mnohem.
0: A ještě když jste tak zkušený rozhlasový profík, tak možná máte taky ten pocit, že to nechcete tomu tázajícímu zkazit.
1: No přesně tak, no, já vám to hrozně nechci pokazit.
0: No právě.
1: A pořád si říkám, že už vám musím říct něco strašně důležitýho, tak nevím, třeba, že mám hrozně rád básně a poezii a mám strašně rád to, jak jsou nesrozumitelný, myslím si, že lidi by měli víc číst a že by se neměli bát číst poezii. Teď vyhrála Nobelovu cenu Anne Carson a podle mě je to perfektní příklad, že poezie má pořád smysl a že se nesmíme bát jakoby neporozumění. Nesmíme se bát tomu, že těm básním na začátku nerozumíme, že nás matou, protože Anne Carson je přesně ten příklad básnířky, která vás dovede k tomu, že to je fajn být takovým jakoby nepohodlý, že je fajn být trochu zmatený jako čtenář, a ona se vám za to hrozně odvděčí. Takže doporučuji, pane Pokorný, byste měl čas, přečtěte si Anne Carson, Autobiografie rudé, perfektní knížka.
0: Pane Zbořile, mě básničky vůbec nevadí, naopak já je vyhledávám, ale není to generační věc? My, kteří jsme vyrostli, já nevím, na Kainarovi, na Václavu Hraběti, abych vzal trochu jenom ten mainstream, tak máme ty dveře do toho poetického světa pootevřenější. Ale není to třeba pro vaši generaci, pro vaše vrstevníky taková trochu azylová záležitost, že ta poezie je někde zaparkovaná v nějakém azylu?
1: Je, ale myslím si, že dneska, když se diskutuje o tom, proč už se nečte poezie, tak se vždycky nakonec shodujeme na tom, že to vlastně vůbec nedává smysl, že ten dnešní svět tu poezii potřebuje možná mnohem víc než dřív, a zároveň, že jakoby mnohem adekvátnější než dřív, protože jak se pořád mluví o té krátké pozornosti, o tom, jako, že potřebujeme maličký sousta, nebo že jsme schopni jenom maličkých soustředění, tak já si myslím, že na to ty básně jsou přece úplně ideální. Je to malý, krátký, ale velmi intenzivní. A to, co dostanete, je jako kondenzovaný význam. Takže já si myslím, že vlastně možná je to v azylu, ale je to takový vedlejší pokojík, ze kterého se to takhle dá vytáhnout ven a bude to furt fungovat.
0: Jakože to jsou taková rýlska?
1: Jo.
0: Fakt?
1: A mimochodem, to jste narazil na zajímavou věc, protože Milan Děžinský teď nedávno vydal knížku, která se jmenuje Zátiší pro ušáka, a jsou to taková textová rýlska. To se fakt dá číst jedno sousto po druhým, nebo prostě s nějakýma pauzama, a ty texty jsou jakoby kondenzovaně, takový kondenzovaný význam. Je to fakt jako rýlska. Myslím si, že básně jsou tomu dost podobný a dal bych jim šanci.
0: Dáme jim šanci s Jonášem Zbořilem, hostem Radiožurnálu, bývalým moderátorem Rádia Wave, nyní redaktorem Seznam zpráv, básníkem a teď už taky prozaikem.

0: Jak náročná byla ta cesta od poezie k próze? Je to úplně jiný žánr, jo? Jiná metoda práce, jiný styl práce.
1: Je to jiný styl práce, je to jiný žánr, ale já si myslím, že jsem se trošku dopustil podvodu, protože jsem vlastně udělal jenom to, že jsem ty svoje básně přetransformoval do věd, ty verše, ale jinak si myslím, že jsem zas tak moc velký krok z poezie do prózy neudělal, že to trošku finguju celý.
0: A na té knížce to není znát? To jste fingoval tedy dobře.
1: Tak to je dobře. Možná, že ten rozdíl mezi poezií a prózou není tak velký, ale pro mě tam pořád jsou aspekty poezie, například v tom, že mě nikdy moc nezajímala zápletka a nikdy mě moc nezajímal příběh. Mě daleko víc zajímá takový to nelineární myšlení, to, že vlastně koukáte na detaily kolem sebe a poezie podle mě dělá to, že jakoby spojuje nespojitelné věci dohromady a to mi vlastně zůstalo. A to si myslím, že jakoby próza často bývá ten má tu linearitu, to, že jako jde od bodu A do bodu B, vysvětluje něco, co se stalo a jaký to mělo následky. A já si myslím, že jako básník mnohem častěji zůstávám v té přítomnosti, kdy se něco stane, něco se děje, ale vy ještě vůbec nevíte, co to bude znamenat. A tady ta nejistota je podle mě typická pro poezii a mě v té próze podle mě zůstává a je pro mě hrozně důležitá. Já si myslím, že proto, to je další důvod, proč je dobrý číst poezii, protože myslím si, že je hrozně důležitý pro dnešní dobu cvičit tu nejistotu. A jako asi nedovedu představit lepší trenažér nejistoty, než jsou básně. Takže tohle to si myslím, že v té flóře dělám, že tam je strašně moc věcí nejistých, akorát je to ve větách.
0: Tak byli to dadaisté, kteří tahle slova dovedli vlastně k dokonalosti, když psali poezii, takže si rozstřihávali noviny a dávali vlastně nespojitelné, nespojované.
1: Vidíte, a já jsem tu flóru často psal tak, že jsem si vytisknul ty texty na malý A5, rozházel jsem si to po pokoji a pak jsem si to skládal k sobě, tak jak mi připadalo, že se tam nacházejí nějaké souvislosti. Měl jsem nějakou kostru samozřejmě toho příběhu, protože tam přeci jenom nějaký příběh je, ale velmi jednoduchý. A pod to jsem si skládal věci, kterými významově seděly, protože to jsou takový fragmenty poskládaný dohromady.
0: Co téhle metodě práce říkali doma? Zameď to?
1: No, tak já jsem to pak sváděl na děti.
0: Děti jsou pro vás téma, ne?
1: Obrovský. No, protože si myslím zase, je tam velká nejistota. Vůbec nevíte, co se bude dít. Děti, obzvlášť, když jsou malí, tak moc nechápou akci a následek. To je velmi těžký jim vysvětlit. A taky jsou velmi záhadný. A to stvoření, o kterém tam píšu, o té flóře, tak si myslím, že je vlastně velmi podobný dítěti v tom, jak je záhadný, protože to znáte, jak vám vždycky říkají, no to je úplně, vaše dcera je úplně jak vy, nebo to je celá máma. Ale pak je tam ještě pod tím schovaný to všechno, co vůbec po nikom nezdědí, co vůbec nikomu nepatří, co je jenom toho dítěte a vůbec nevíte, odkud se to vzalo. A to si myslím, že jako taky podceňujem, že ty děti, naše děti, jsou absolutní záhady.
0: Díváte se na vaše děti rád, když spí?
1: Jo. Chodím hodně často do pokoje a to děláme teda se ženou, takový výpravy do pokoje v noci, podívat se na děti, jak se mají a občas je pohladíme a pak zase jde pryč.
0: Co se ve vás v tu chvíli odehrává? Je tam spíš obava, nebo je tam radost, nebo je tam zvědavost? Co z nich bude? Nebo snaha, nevím, odpovědnost, to je taky důležité slovo.
1: Odpovědnost je taky důležité slovo, ale myslím si, že nejvíc vystihuje ten vztah k dětem takhle po večerech ta zvědavost. Ta zvědavost, ta fascinace jako tím, jak mají položené ruce. A myslím si obecně, že i proto moje psaní je nejdůležitější zvědavost. Že mě zajímají otázky a mnohem víc než odpovědi a často to potom ty mý čtenáře trochu frustruje. Mí děti taky. Teda.
0: Ale děti se dovedou dobře ptát. Dobře v tom smyslu, že vás přivedou do úzkých.
1: Jo,
0: znáte to?
1: Jo, no znám. A teď už dělají i to, že se nejenom ptají, ale taky i něco říkají. Jako mají nějaký hodnotící. Teď mi třeba moje mladší dcera 5letá řekla, tati, mně se tak strašně líbí, když si čteš. Jsem si četl na hřišti knížku a moje dcera za mnou najednou přišla a řekla, mně se tak strašně líbí. A mě to tak rozhodilo, takový kompliment, že jsem vlastně vůbec nevěděl, co s tím. No.
0: A ona na tom hřišti dělala co? Sportovala?
1: Dřív, když byla hodně malá, tak mě právě fascinovalo třeba, jak se zajímalo o cokoliv, co lítalo. takže měla hlavu věčně jakoby v tomhle úhlu a koukala nahoru. A prostě byla fascinovaná lítajícíma věcma. Tak, a to vůbec nevím, odkud to přišlo. A nebo jednou, to nebylo na hřiště, ale na zahradě, zavál vítr a zacloumalo se křoví a ona k němu běžela a začalo ho objímat, protože se bálo, že uletí. Jako,
0: začala takže, chránit to křoví před tím větrem.
1: A ta druhá dcera, tak ta zase na mě, ona tak jako dělá takový to, jak se to říká česky, scheming. Ona prostě dělá ty intriky, ale perfektní. Jakože jednou mě obvinila na hřišti, že jsem jí ukradl, že jsem jí snědl svačinu a maminky byly absolutně šokovaný. Ale ona to prostě, ona je skvělá. Ona to dokáže jako udělat, má to charisma, že si všechny na tom hřišti prostě okamžitě přesune na svou stranu.
0: Jonáši, je to čirá radost sedět vedle mladého muže, kterému planou oči, když mluví o svých dětech, o svých dcerách, protože jinému plali oči třeba, kdyby mluvil o Spartě nebo o Slávii. A vy jste si to nasměroval takhle, to je přece famózní.
1: Když to takhle říkáte, tak mám zároveň strach, jako, protože já jsem tu já, není to moje žena se s těma dětma, jo? Takže má to samozřejmě hrozně moc temných stránek, nebo třeba když jsem tu knížku psal, tak jsem ji vlastně z velké části psal na rezidenci v Budapešti, zatímco moje žena se starala o děti a já teď vlastně hrozně přemýšlím nad tím, jak to udělat, aby moje žena mohla jít a napsat knížku, nebo jako bavíme se o tom doma takhle, protože mám pocit, že má mnohem větší literární talent než jako já a že to vlastně není úplně spravedlivý, no.

0: si pište.
1: Azurit a jeho vůně.
2: Radiožurnál je 9:30. U zpráv vás vítá Jana Utendorfská. Návrhy Evropské komise na nové vlastní zdroje budoucího rozpočtu Evropské unie jsou pro Česko podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO naprosto nepřijatelné, řekl to před začátkem jednání lídrů unijních zemí v Bruselu. Předsedovi české vlády hlavně vadí, že část příjmů ze spotřební

0: expertů navíc posílit svůj vliv v Severní Koreji, která v posledních letech výrazně prohloubila vztahy s Moskvou. A Mohelnici jako jedno z nejvýznamnějších archeologických míst na Moravě představuje nová výstava ve Vlastivědném muzeu v Olomouci. K vidění jsou repliky pravěkých neolitických domů a pravěkých studen, nebo jedna z nejstarších keltských lodí na našem území. Sport. Hokejisté Hradce Králové zabojují o posun na třetí místo tabulky Tipsport Extraligy. V dohrávce 11. kola nejvyšší soutěže nastoupí v Litvínově. Vítězství zajistí východočechům skok na bronzovou příčku. Utkání Litvínov Hradec Králové začne v 17:30 v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Radiožurnál nabídne reportážní vstupy.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Omezení na D1 u Jihlavy, taky na silnici 3 u Miličína. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna dejte pozor za sjezdem na Větrný Jeníkov. Na 111. kilometru před sjezdem na Jihlavu je zúžení. Silničáři jsou tam v levém pruhu a dojíždí se do krátké kolony. Na silnici 3 z Českých Budějovic do Prahy čekejte kolony na konci dálnice D3. Mezi dálnicí a Miličínem pracují silničáři, projíždí se Kyvadlově. Kolony jsou tam z obou stran asi na 10 minut. Na příjezdech do Prahy popojíždějí kolony třeba na dálnici D7. Na příjezdu z Chomutova se na kilometru 3,5 srazilo auto s motorkou. Nehodu šetří policisté, projíždí se jedním pruhem a zdržíte se 10 minut. Větší kolony jsou na D5, na příjezdu do Prahy z Plzně, od 6. kilometru až na ucpaný Pražský okruh a postavají tam hlavně kamiony. Na okruhu pak ve směru na D1 i osobní auta, rozjedete se až u sjezdu na Ořech. A menší kolona i na dálnici D4 s Příbrami do Prahy po pojíždí před zúžením u Jíloviště. Je to do 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Bude polojasno až oblačno, teploty vystoupí na 12 až 17 stupňů, na horách bude kolem 9, na Šumavě až 13 stupňů. Takové byly zprávy. Je s vámi Jan Pokorný a host Radiožurnálu s básníkem, prozaikem a literárním kritikem Jonášem Zbořilem jsme mluvili na frankfurtském knižním veletrhu. Rozhovor pokračuje už za chvíli.
1: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

0: Hostem Radiožurnálu je básník, spisovatel, novinář Jonáš Zbořil. Proč jste psal tu knížku v rezidenci v Budapešti?
1: To nevím, jako já jsem psal nějaký části doma, no. když jsem třeba uspával děti, tak jsem potom, co jsem jim dočetl něco, tak jsem si vzal telefon a psal jsem kousky těch kapitol do telefonu, protože děti prostě nesnášeli, když člověk odešel z toho pokoje dřív než usly. No ale pak jsem zjistil, že jsem dostal tu rezidenci, že mám tu možnost tam je a chtěl jsem to zkusit. A myslím si, že to bylo proto, že člověk má hlavně takhle na začátku potřebu vědět, že opravdu je spisovatel, nebo že opravdu má prostor a někdo má zájem o ten text. Mm-hmm. Tak asi proto. A taky proto, že u té literatury pobyt někde jinde, myslím, jenom zintenzivní to nepohodlí, nebo tu zvláštnost. To prostě, že jste vykořeněný, že všechno je najednou zajímavý, každá cesta kolem bloku je najednou zajímavá a myslím si, že to rozjítří ty smysly, že se píše líp trošku.
0: A nepral se ve vás tak trochu novinář, který by asi, kdyby psal reportáž o slatinách, tak by si vzal ten tablet nebo ten notebook a šel by tam na to místo a tam by zaznamenával, jak to na něj působí. Vy jste potřeboval být dál.
1: Možná, že tam ten odstup byl důležitý, ale samozřejmě, že i ta novinářská část tam pro mě nějak byla, jako já jsem na ty slatiny chodil každý den předtím. A vlastně to vyšlo možná z nějaký novinářský touhy, nebo rozhodně z nějaký zvědavosti. Mě prostě zajímalo to místo a to bylo vlastně na začátku té knížky. Ty slatiny, kam ale chodím každý týden, několikrát týdně tam vlastně chodím, protože tam chodím běhat. Takže to místo je pro mě pořád velmi důležitý.
0: Teď se řada lidí ztratila, protože nevědí,
1: ano,
0: co to jsou slatiny, kde slatiny, jsou, že jsou v Praze.
1: Slatiny jsou v Praze, je to zvláštní území mezi Bohodalcem, Michlí, Nuslema a už nevím čím. A je ohraničený dálničníma nadjezdama, železničním depem, Botičem, Potokem. Takže je to takový nepřístupný místo, kde se míchá civilizace a příroda. Takže Jiří Sádlo, botanik a sociolog, nebo sociolog rostlin, těžko říct, jak to jeho práci pojmenovat, tomu říká nová divočina. Je to taková příroda, která se utrhla ze řetězu a která přichází po tom, co civilizace něco opouští.
0: Kdybychom teď stáli u slatin, čeho si tam rozhodně všimnete vy a čeho bych si tam nevšiml já, který tam nebyl nikdy?
1: No asi bych se vám snažil ukázat všechna ta auta zaparkovaná do těch křoví, která postupně zarůstají a stávají se tou novou přírodou. Že tam něco necháte, protože víte, že ten svět se o to postará. To bych vám asi chtěl ukázat. Ale kdybych tam byl ještě spolu, kdyby tam s náma spolu ještě byl Jiří Sádlo, tak by vám asi řekl, tady rostou exotické rostliny a jsou tady proto, že je někdo tady vyvrhl omylem z vlaku nějaký semena a oni tady takhle zasemenili a teď tady rostou už třeba desítky let. Tak to by bylo asi dost zajímavé.
0: Takže to je jediné místo na světě, kde mohla vzniknout flora.
1: Je to tak. Takhle, pro mě to bylo jediné místo na světě, kde mohla vzniknout, ale pak jsem samozřejmě při různých cestováních poté zjistil, že tahle místa jsou v každém větším městě, jsou v Taipeji, jsou v Londýně, ve Frankfurtu, všude. Jako každé velké město tyhle místa má a myslím si, že je to možná i důvod, proč ta kniha vychází i v jiných jazycích, protože vlastně se ukazuje, že každý trošku chápe, o čem píšu.

0: Host radiožurnálu z Frankfurtu nad Mohanem na knižním veletrhu Jonáš Zbořil. Vy jste také říkal, že vás na umělé inteligenci, teď udělám ostřejší střih, zajímá to, když si ji lidi personalizují, když si s ní třeba začnou povídat, slabší povahy s ní třeba začnou i chodit a vedou s ní večer milostné rozhovory. Kam to vede tohleto?
1: Já nevím, kam to vede, ale zajímá mě, odkud to přichází. Jo, jako zajímá mě, co, s čím to je, že se tohle stává. A myslím si, že to je tím, že prostě nedokážem popřít tu svoji lidskou podstatu a že si ty věci prostě poličťujeme. Všechno si poličťujeme, včetně toho jazykového modelu, který není člověkem, nijak se tomu člověku vlastně neblíží, ale my si z toho člověka potřebujeme udělat. A dá se to brát jednak jako nějaká schopnost, nějaká jako empatie, nějaká schopnost prostě zahrnovat a starat se o věci kolem sebe, to je pozitivní. A pak je pod tím něco negativního nebo něco jako temnějšího a to mě zajímá mnohem víc samozřejmě a to je nějaká samota, nějaká jakoby ultimátní osamělost, kterou v sobě člověk někde má a ta mě zajímá strašně moc a myslím si, že jakoby je vlastně trochu v té flóře a pokud ještě někde napíšu knížku, tak chci psát o téhle osamělosti, která vede k tomu, že pak vedeme ty milostné rozhovory s umělou inteligencí.
0: A když jste tady na veletrhu mezi spisovateli, je umělá inteligence tématem? Že někdy jí třeba zadám, napiš mi ve stylu Jonáše Zbořila příběh o tom, nebo báseň v próze spíš, a ona mi to vysmahne?
1: No já si myslím, že to je zatím absolutně směšný, ty pokusy, že to vlastně pořád
0: zkusil
1: není.
0: Zkusil jste to?
1: Zkusil jsem to a já vlastně otevřeně přiznávám, že to sem tam používám, ale hlavně proto, abych si udělal takovou odrazovou, abych se jakoby vytyčil mantinely, kam nejdu, kam nepůjdu, kde mi to vlastně nesedí. Ale už jsem použil umělou inteligenci třeba tak, že jsem si vzal roky poznámek k nějakému konceptu knížky a hodil jsem to celý do té umělé inteligence a ptal jsem se, je tam něco? A on říkal jo a teď mi našel jakoby ty možnosti, kam jít, ale vlastně žádná z nich mě úplně neto. Ale je dobrý vědět, že máte kam jít. Že vám někdo řekne takový to první, tady něco je, tady je nějaký téma, který můžete napsat.
0: A taky jste měl to období, že jste si s ním, s ní povídal? Jako s kámošem?
1: Jo, asi jsem měl nějaký těžký chvíli, kde jsem to zkoušel, ale mně přijde, že mě možná víc než umělá inteligence zajímá to, jak se všechny naše vztahy jako posunuly do té roviny něčeho, co připomíná vlastně nějakou duchařinu. Že máte dneska strašně moc vztahů, který třeba jsou mnohem funkčnější online než offline. Mm-hmm. Že máte strašně dlouhý konverzace s lidma, který jste neviděli roky a ani vám to nepřijde divný. A to mě zajímá.

0: Spisovatel Jonáš Zbořil, host Radiožurnálu. Vy jste řekl v té předchozí odpovědi to substantivum vztahy. I Flóra je o vztazích?
1: Nepochybně.
0: Z velké části.
1: Z velké části. Myslím si, že možná...
0: Ještě k něčemu, co se nedá zařadit, nebo co neumějí ti lidé zařadit, ne?
1: No ano, přesně tak. Jednak je tam ten vztah té bytosti, která nevíme, jestli je živá a neživá, jestli je to dítě, není to dítě, co to vlastně je, tak to mě zajímá, ale zároveň mám pocit, že tohle, že tenhle ten vztah s tím neznámým, což jakoby reprezentuje ta Flóra, tak on se nějakým způsobem kopíruje i v těch vztazích, který by měly být normální, to znamená mezi Adamem a Sárou, těma hlavníma postavama, ale i mezi dalšíma postavami v té knížce, že vlastně i tady jsou nějaký elementy neznámého. A to mě možná dost bavilo na té knížce, no. Ukazovat si nebo hledat tyhle momenty, kdy si navzájem jako nemůžeme rozumět, i když se strašně snažíme.
0: Co teď máte v hlavě? Máte tam zatím to neochopitelné po vydání prvotiny, prozaické prvotiny, pak asi nějaké zážitky tady z veletrhu, a nebo už je tam nějaký soubor, z kterého pak může vzniknout nějaká další prozaická knížka?
1: No já doufám, že už se tam teda rýsuje ta další knížka, kterou si právě představuju, jakože je o těch vztazích, o té duchařině těch vztahů, a o tom, jak ten online svět vlastně nám proniká do života mnohem víc, než jsme čekali, ale ještě to chce chvilku nechat vařit v hlavě.
0: Myslím, tuším, že to bylo v Hostu, jste svého času vyprávěl o tom, jak jste si smazal složku s takovým tvůrčím deníkem.
1: To jsem přiznal, no jo, tak to jsem zapomněl, že jsem to přiznal.
0: To byla klukovina, ne?
1: To byla hrozná klukovina. Mě to doteďka líto, protože jsem, že člověk postupně zjišťuje, jako kolik důležitých věcí smazal, no. Asi to byla asi těžká, taková zranitelná chvíle, kdy jsem si říkal, že to nemá cenu, že to nemá smysl, že to prostě na to nemám sílu nebo něco. A možná jsem si taky chtěl trochu ublížit, no. Já nevím, to je taková floskule trošku, ale přijde mi možná důležitá, jak člověk někdy udělá, jak se někdy sám zraní, aby mohla ta jako bolest uvnitř odněkať vytéct. Je to taková floskule, ale která se teď nedávno i použila Pepa Lubojacky v tom filmu Kdyby se holuby proměnily ve zlato. Ale víte, jak to je. Prostě některé věci, třeba mám zlomené srdce, jsou kliše, ale zároveň líp to říct nejde. Ale tohle je přesně věta, která mě právě zajímá. Taky to jako, potřebovala jsem si ublížit, aby ta bolest měla kudy vytéct ven, tak hrozně rád bych napsal knížku, která by tuhle větu dokázala říct tak, aby byla pravdivá a nějaký jakoby obejít nebo nějak ji ukázat v té složitosti.
0: Ať se vám to podaří. Dává to smysl. Jonáš Zbořil byl naším hostem. Díky za to.
1: Moc díky.

0: Vinohradská 12.
1: Každé ráno nová epizoda našeho zpravodajského podcastu s moderátorem Matějem Skalickým.
2: Cheb, Česká Lípa, Plzeň, Hradec Králové. Čtyři ostře sledované senátní duely. Kdo a proč v nich kandiduje?
1: Taková je dnešní Vinohradská 12.
3: V předpremiéře v 15:30 ráno.
1: A tradičně po zprávách v 20:30 večer.
3: Navíc kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu irozhlas.cz.
1: A vše také na audioportálu Můj rozhlas.
3: Předpremiéra Pavla Sladkého.
1: Filmové novinky v kinech.
3: Recenze očekávaných šlágrů.
1: I postřehy ze zákulisí natáčení.
3: Předpremiéra Pavla Sladkého.
1: Pravidelný a zasvěcený výběr toho nejdůležitějšího, co se děje na stříbrném plátně.
3: Očima filmového kritika radiožurnálu.
1: Předpremiéra Pavla Sladkého.
3: Každý čtvrtek krátce po 12:30 na radiožurnálu.
1: Za potíže v dopravních omezeních může občas technická chyba.
4: Špatně se řízeny semafory, teď je to tady zablokovaný a čekáme na policii.
3: Častěji ale provoz komplikují někteří řidiči.
1: Nezapomínejme na pravidla zipování.
3: Auta v obou pruzích nejdřív srovnají rychlost
1: a krátce před zúžením se řadí střídavě.
3: Zelená vlna radiožurnálu.
1: Pomozte respektem a ohleduplností i ostatním řidičům k lepší cestě.
3: Zelená vlna radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
5: Radiožurnál 10 hodin. Zprávy a Jana Utendorská.
6: Lídři států Evropské unie budou v Bruselu jednat o vysokých cenách energií i rozpočtu. Sérii vloupání šetří policie na Břeclavsku. Sobotu v noci zaznamenala na 50 pokusů. Bohemians zvítězili nad Mladou Boleslaví ve fotbalové šancelize 1-0. Na silnici 3 z Prahy do Tábora popojíždí kolony za Miličínem. A bude polojasno až oblačno, teploty do 17 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
6: Lídři států Evropské unie budou jednat o novém víceletém rozpočtu. Upravený návrh počítá se škrty o 8%. V Bruselu budou řešit také obchodní vztahy s Čínou nebo přípravu Evropské unie na rozšíření o další státy.
7: Jedním z hlavních témat Evropské rady budou také možná řešení vysokých cen energií. Podle návrhu závěrů summitu, které má Radiožurnál k dispozici, se lídři chystají Evropskou komisi vyzvat, aby připravila cílená dočasná opatření. Ta mají zohlednit okolnosti různých členských států. Česko na summitu zastupuje premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Před středečním odletem do Bruselu se znovu vymezil proti systému emisních povolenek, který podle něho dopadá nejvíc na průmyslové země, jako je Česko či Polsko. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
6: Zemědělci můžou ode dneška žádat o mimořádnou podporu za dopady krize na Blízkém východě. Celkem je připravených 264 milionů korun z evropské rezervy. Další peníze doplní Česko z národních zdrojů. Podle ministerstva zemědělství má kompenzace farmářům pomoci zvládnout rostoucí náklady na energie, hnojiva a další výdaje nezbytné pro zemědělskou výrobu. Žádosti bude přijímat Státní zemědělský intervenční fond do konce měsíce. Sérii vloupání do domů šetří policie v Pavlově na Břeclavsku. Jen během víkendu zaznamenala na 50 pokusů. Ve 4 případech se pachatelům krádež povedla, popisuje mluvčí jihomoravské policie Petra Hrůzová.
8: Policisté se zabývají sérií vloupání do rodinných domů, ke kterým došlo během noci ze soboty na neděli. Policisté na případu intenzivně pracují, zajišťují stopy a prověřují veškeré poznatky, které by mohly vést k dopadení pachatele. Zatím, co máme informaci, jedná se o 48 domů.
6: Policie vyzývá, aby si lidé důsledně zamykali své nemovitosti a všímali si podezřelých lidí nebo vozidel. Případná zjištění mohou hlásit na linku 158. Je velký knižní čtvrtek. Na pulty knihkupců přináší 15 knih, klasické romány, rozhovory s anglistou Martinem Hilským i knihy pro děti. Jiný pohled na osobnost maršála Radeckého nabízí skotský historik Ellen Skett.
9: Ellen Skett se na slavného vojevůdce, který porazil i Napoleona, dívá nově a objevuje i podrobnosti z jeho soukromého života. Knihu o životě, ale i překládání a literatuře sepsal z víc než 50 hodin nahraných rozhovorů s legendou české anglistiky Martinem Hilským, jeho žák, překladatel a redaktor Petr Onufer.
10: Bylo to něco jako prostě chodit k němu na domácí seminář anglické nebo americké literatury.
9: Vychází taky nový román Josefa Formánka Lovec lvů a několik knih pro děti. V nakladatelském výběru velkého knižního čtvrtka je tentokrát 15 titulů. Od historie po romantické romány i fantasy. Kateřina Svátková, Radiožurnál.
11: Sport.
12: Fotbalisté pražských Bohemians zvítězili i ve druhém zápase po reprezentační přestávce. Mladou Boleslav porazili v dohrávce 6. kola šance ligy 1-0. Z přímého volného kopu rozhodl gólem Aleš Čermák. Svou trefu opřel o břevno branky a ránu kapitána Bohemians pak chválil i trenér Pražanů Jaroslav Veselý.
13: Skvělá, ještě o břevno a je hezký, že takhle trefil a myslím si, že fanoušci Bohemky a Tondy Panenky to určitě odsedili. Tohle mi Tonda říkala, že už to dlouho nikdo netrefil. Říkám, jo, tak Čermák jedině, no vidíte, je to tady.
12: Basketbalistky USK Praha vstoupily do nového ročníku Evropské ligy vítězně. Na úvod nejprestižnější kontinentální klubové soutěže porazili francouzský klub Bourges 76-55. Naopak basketbalistům Slavie NBK nevyšel ani druhý zápas v základní skupině Ligy mistrů. Čeští šampioni prohráli ve španělském Bilbao 86-97.
14: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
15: Překážka na D6 u Chebu a kolony v Bučovicích. Na dálnici D6 ve směru z Chebu do Karlových Varů dejte pozor za sjezdem na Odravu. Na kilometru 147 v levém jízdním pruhu jsou dřevěné latě na vozovce a vybočuje se. Opatrní buďte i na dálnici D49 ve směru z Frištáku na Brno. U sjezdu na Holešov na 9. kilometru plastový kanistr leží v levém jízdním pruhu. Na silnici 50 z Uherského Hradiště do Brna postojíte v koloně u Bučovice. Přímo v Bučovicích na křižovatce opravují vozovku a tvoří se kolony v obou směrech. Zdržíte se až půl hodiny jak z Brna, tak i z Uherského Hradiště. Na silnici 3 z Prahy na České Budějovice postojíte v koloně u Miličína. Mezi Miličínem a začátkem dálnice silničáři něco opravují a projíždí se Kyvadlově. Větší je teď fronta ve směru z Prahy asi na 15 minut. Opatrní buďte i ve směru z Českých Budějovic, tam se dojíždí do kolony na konci dálnice. A na D5 se na příjezdu do Prahy z Plzně připomínáme kolony kamionů v pravém pruhu. Od 7. kilometru se sunou až na Pražský okruh ke sjezdu na Ořech. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
14: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Bude polojasno až oblačno, teploty vystoupí na 12 až 17 stupňů, na horách bude kolem 9, na Šumavě až 13 stupňů. Tolik zprávy. Teď už začíná dopolední Radiožurnál s Jiřím Chumem.
5: Přeju dobré dopoledne, čtvrtek 15. října a tady je Radiožurnál. Už jste listovali naším zpravodajským serverem iRozhlas.cz dnes ráno? Pokud ne, teď máte ještě o důvod víc se tam podívat. Reportéři Radiožurnálu pořídili exkluzivní rozhovor se ženou odsouzenou za vraždu vůdce kutnohorské sekty Richarda Šifra. Říká, byla jsem poslem špatných zpráv. Něco z toho už za chvíli v úvodu dopoledního Radiožurnálu.
14: Dopolední Radiožurnál
1: a Jiří Chum.

0: 15 let chodila učitelka Irena k samozvanému kutnohorskému léčiteli Richardu Šifrovi. Nakonec jí soud poslal na 12 let do vězení za jeho vraždu. S novináři nikdy nemluvila. Až po pravomocném rozsudku poskytla rozhovor Radiožurnálu. Má necelých 50 minut a mluví v něm o své roli v kutnohorském společenství a vývoji vztahu se Šifrem i vlastní rodinou. Své nejbližší totiž v době, kdy svůj život kompletně předala do rukou léčitele, téměř přestala vídat. Martin Štorkán z naší investigativní redakce ve studiu. Martine, dobrý den.
1: Dobré dopoledne.
0: Co ti Irena v rozhovoru řekla?
1: Irena se rozpovídala například o tom, co společně s další členkou sekty, zubařkou Magdalenou, prožívali v noci ze 3. na 4. října 2022. Tehdy Richarda společně usmrtili a čekali, že si jeho tělo před 2. hodinou raní odnesou nějaké bytosti z jiné dimenze. Tak jim to aspoň říkal sám Šifr. Irena popsala, že v tu chvíli nebyla schopná běžně uvažovat. Myslela jen na to, že musí splnit úkol, který jim Richard zadal, nebo tedy zabít ho. Tak to odpovídala na otázku, zda nastala chvíle, kdy jí začalo docházet, že tělo z ložnice nezmizí.
2: No, podle toho, co se pak stalo, tak nastalo, no, protože jsme nevěděli, co s tím, jo, takže tam vlastně začalo to vystřízlivění toho, že vlastně, co s tím teď, jako nestalo se to, co bylo daný, že bude, tak co s tím dál?
1: Kromě toho jsme probírali také to, jak vnímala měsíční pobyt ve vězení, odkud ji na konci září propustil nejvyšší soud, který bude rozhodovat o jejím dovolání. Největší radost má prý z toho, že se mohla vrátit ke své rodině a přátelům.
2: Jsem dostala ochutnávku, jak to může těch moc dlouhých let vypadat, a řekla jsem svýmu okolí už mockrát, že pokud to nastane, tak se k tomu postavím čelem.
1: Na celý ten rozhovor si můžete pustit právě v podcastových aplikacích nebo na webu irozhlas.cz.
0: Nutno říct, že rozhovory s odsouzenými vrahy na Radiožurnálu běžně neděláme. Proč jste v tomhle případě udělali výjimku, Martine?
1: A tak my jsme její příběh zpracovali už v podcastové sérii Stoupenci, která se věnuje právě fungování kutnohorské sekty a tomu, kam až může zajít manipulace. A i proto nás zajímalo, jak Irena celý příběh vnímá s odstupem necelých 4 let od chvíle, kdy s Magdalenou Richarda usmrtili. Ten Irenin příklad ukazuje, k čemu může dojít, když člověk něčemu bezmezně uvěří a úplně tomu podlehne. Manipulace se přitom odehrává postupně. Člověk si nemusí vůbec uvědomit, že překročil nějakou hranici a přestane vnímat, jak závažné věci se kolem něj dějí. A já jen doplním, že ve druhé větvi té kauzy, která se týká úmrtí muže po lesních rituálech, je obžalovaných 6 lidí z vydírání se zbraní nebo z neposkytnutí první pomoci.
0: Rozhovor se ženou odsouzenou za vraždu vůdce kutnohorské sekty Richarda Šifra najdete na zpravodajském serveru irozhlas.cz. Tohle byl Martin Štorkán z naší investigativní redakce tady v dopoledním Radiožurnálu. Martine, děkuju, naschledanou.
1: Díky, naslyšenou.

platí od ledna, začne platit od ledna. Novela stavebního zákona má zkrátit povolovací řízení. Jestli se zrychlí i samotná výstavba, ale jisté není. Problémem totiž může být i nedostatek úředníků na stavebních úřadech. Téma, které ještě v dopoledním Radiožurnálu podrobně otevřeme do 10:30.

0: Chantal Krivěcuk, 10.19, tady je čtvrteční dopolední radiožurnál, je 15. října, od ledna začne platit novela stavebního zákona. Ta zavádí mimo jiné centralizovanou strukturu stavebních úřadů, jednotný výklad pravidel a nepřekročitelné lhuty. Pomůže to, aby se v Česku konečně stavilo rychleji a levněji. A podaří se novinky vůbec zavést do praxe? Proberu teď s ekonomickým redaktorem Dominikem Hronem. Dominiku, dobrý den.
1: Pěkný den.
0: Jak má novela stavebního zákona tedy zrychlit výstavbu u nás?
1: Heslem reformy stavebního zákona, jak o té novele Ministerstvo pro místní rozvoj mluví, je jeden úřad, jedno razítko. To samo o sobě stavebníkům hodně usnadní život, říká Pavel Doucha, partner advokátní kanceláře Doucha Šikula advokáti.
2: Stavebník nebude muset obíhat jako ta slepička v pohádce všechny dotčené orgány a vyžádávat si od nich papíry, které pak přinese ze složce na stavební úřad, což neuvěřitelným způsobem zdržovalo a komplikovalo situaci, tak tohle odpadá.
1: Po praktické stránce má velkou roli sehrát takzvaná fikce souhlasu, tedy pravidlo, že pokud se dotčený úřad k záměru v zákonem dané lhůtě nevyjádří, bere se to, jako kdyby souhlasil.
0: A bude to fungovat zrychlí a zlevní to hlavně bytovou výstavbu?
1: Hned určitě ne. Novinky budou nabíhat postupně, první část od 1. ledna 2027, zbytek až o rok později. David Schiller, obchodní ředitel developerské společnosti Wood System, říká.
3: Je naprosto bláhový si myslet, že prostě za měsíc, dva, půl roku a možná i rok se nám to nějak překotně změní. Za mě je daleko důležitější ten moment toho, aby se ty změny alespoň začaly dít, aby se ukázalo, že to je správná cesta. A pokud všichni uvidíme trend, tak to podle mého soudu začne fungovat, protože developeři budou mít větší odvahu, bude se víc stavět, tím se logicky bude trošku zlevňovat.
1: Z ankety společnosti CEEC Research mezi skoro 60 developery z celého Česka vyšlo, že jsou lehce skeptičtí. Ředitel CEEC Michal Vacek říká.
4: Protože ty předchozí zkušenosti s tou nepovedenou implementací, ať to byla digitalizace nebo stavební zákon, který je platný od 1.1.24, nebyly dobré.
1: Developeři mají hlavně strach z toho, jak se podaří převést tisíce úředníků z obcí a krajů pod nové státní úřady.
0: Proč nebude se jim chtít, nebo jich nebude dost?
1: Pravděpodobně obojí. Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z hnutí ANO ujišťuje, že se rezort snaží úředníky k přesunu přesvědčit a chystají také náborovou kampaň.
5: Máme u ministerstva financí 5 500 pracovních míst, což vlastně odpovídá stávajícímu stavu, kolik lidí ve stavební správě v rámci přenesené působnosti mělo být. My počítáme, že krizové číslo je zhruba 2/3 personálu, abychom dokázali s těmi zjednodušenými procesy odbavovat v termínech, které jsme si novelou stavebního zákona dali.
1: Nová soustava stavebních úřadů bude tedy potřebovat minimálně 4 000 lidí. Z těch současných se ale i podle Mrázové chystá přejít jen zhruba polovina. To by znamenalo, že může chybět zhruba 2 000 úředníků.
0: Ekonomický redaktor Dominik Hron ve vysílání čtvrtečního dopoledního radiožurnálu. To byl dnešní dopolední biznis. Dominiku, díky za něj.
1: Naslyšenou.
0: 10 hodin 22 minuty.

0: Co dělat, když je vaše dítě pořád online?
1: Jak s dospívajícími potomky řešit náročné rodinné otázky?
0: A jak předejít tomu, aby se dítě sebe poškozovalo?
1: Linka bezpečí na Radiožurnálu.
0: Návod, jak porozumět problémům vašich dětí, s experty na konkrétní témata a postupy.
1: Linka bezpečí na Radiožurnálu.
0: Rozhovor každý čtvrtek po zprávách ve 13 hodin.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Jeden prsten vládne všem. Jeden jim všem káže. Jeden všechny přivede, do temnoty sváže. Legenda o prstenu znovu ožívá. Jedinečné spojení živé Oscarové hudby a filmové projekce. Kultovní film po 25 letech. Lord of the Rings in Concert. V roce 2027 v Praze a v Brně. Mediálním partnerem akce je Radiožurnál.
1: Radiožurnál 10.30. Eliška Zábrocká a zprávy.
2: Školy nejspíš budou moct v některých případech dočasně vyloučit agresivní žáky z výuky, zvažuje to ministerstvo školství. Opatření by mělo chránit ostatní děti i učitele. Škola by k němu ale měla přistoupit jen v krajním případě, kdy už selhaly všechny preventivní kroky. Podle ředitele odboru předškolního a základního vzdělávání ministerstva školství Michala Černého by školy měly poskytnout vyloučenému žákovi i třídě podporu. Zároveň by škola musela zajistit, aby dítě ani během vyloučení nepřišlo o vzdělávání. Ukrajina podle agentury Reuters obnovila údery na ruské rafinerie. Gubernátor Ryazanské oblasti Pavel Malkov na sociálních sítích napsal, že drony způsobily požár v tamním ropném zařízení. O obnovení úderů mluvil v rozhovoru pro list Financial Times ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Kyjev útoky na ruská ropná zařízení na několik dní přerušil potom, co americký prezident Donald Trump ohlásil energetické příměří. Moskva ale podle Zelenského na ukrajinskou energetickou infrastrukturu útočila dál. Na německých nádražích ode dneška platí zákaz konzumace alkoholu. Oznámila to železniční společnost Deutsche Bahn.

0: a 80. minutě prohrávali o 2 góly. Vyhrál taky Liverpool, a to na trávníku Lasku Linec 6-3. Aston Villa porazila Fenerbahče Istanbul 6-0. Manchester City prohrál s Paris Saint-Germain 2-4. Slovan Bratislava podlehl Stuttgartu 0-3. Dortmund ztratil s norským Bodø Glimt 0-1. Šachtar Doněck slaví po výhře nad AEK Atény 3-1. Betis Sevilla zase po výhře nad FC Porto 3-2. A Feyenoord Rotterdam porazil Como 3-2.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Kolony na D1 u Brna a ucpané Bučovice. Na dálnici D1 popojíždějí kolony za Brnem směrem na Ostravu. Na 210. kilometru sjezdu na Slavkov mají silničáři zavřený pravý jízdní pruh. Kolona od Rohlenky zabere asi 15 minut. Na silnici 50 z Brna na Uherské Hradiště velké zdržení čekejte u Bučovic. Opravují vozovku v Bučovicích, jede se kivadlově v obou směrech, je to až na půl hodiny. Na silnici 3 z Prahy na Budějovice popojíždějí kolony u Miličína. Mezi Miličínem a dálnicí opravují vozovku, jede se kivadlově. Delší je fronta směrem z Prahy asi na 20 minut. Na dálnici D5 na příjezdu do Prahy z Plzně čekejte kolony kamionů v pravém pruhu. Postávají od 7. kilometru až na Pražský okruh. A na okruhu tam jsou kolony v obou směrech mezi brněnskou a plzeňskou dálnicí. Větší je to ve směru z D1 na letiště. Tam občas musí i regulovat, zastavovat vjezdy do tunelu a zdržíte se okolo 20 minut. V opačném směru z letiště na D1 máme i nehodu. U sjezdu na Plzeň na kilometru 24 v pravém pruhu kamion a osobní a brzdí se prudce. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Bude oblačno až polojasno, večer v Čechách místy i skoro jasno, teploty 13 až 18 stupňů na východě a severovýchodě jen do 14 a na horách většinou kolem 8. Tolik zprávy. Po nich dál posloucháte dopolední radiožurnál a taky Jiřího Chuma.
3: Čtvrtek 15. října, 10 hodin 34,5 minuty. Posíláme Hubastank, přejeme dobrý den.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.

8 minut po půl 11. Tady je dopolední Radiožurnál. Dvě široké koalice pěti a více stran vznikají v Pardubicích i v Brně. Obě odmítají spolupráci s hnutím ANO. Jak vypadají povolební vyjednávání v těchto městech, řekneme ve vysílání Radiožurnálu za malou chvíli.

0: Česko po volbách.
1: Politici v Brně dnes na čtvrté schůzi od komunálních voleb vyjednávají o programu pro novou širokou koalici. Utvoří ji vítězní Lidovci a Starostové společně s ODS, TOP 09, Zelenými, Piráty a hnutím Za Lužánky. Bez jediného opozičního hnutí ANO tak chtějí obsadit 44 z 55 křesel v zastupitelstvu. Jak vyjednávají právě teď, řekne reportérka Vlasta Gajdošíková. Dobrý den.
2: Dobrý den. Zástupci všech zmíněných stran, kromě hnutí ANO, se dnes dopoledne opět sešli. Od pondělka řeší hlavně shodu na programu. Svůj předvolební plán pro Brno poskytli vítězní Lidovci a Starostové. Ostatní v něm škrtají, komentují ho nebo doplňují. V úterý jim to zabralo 12 hodin. Dostali se asi do 2/3 původně víc než 20-stránkového dokumentu. Včera si dali pauzu a dnes pokračují. Zvládli se už dohodnout na většině věcí v dopravě, bydlení nebo bezpečnosti. Na dnešek si nechali třeba zeleň a životní prostředí. Zítra by pak měli řešit personální obsazení městské rady i městských firem.
1: Koaliční vyjednávání taky vedou v 29 městských částech. Už je někde jasno?
2: Ve víc než polovině se podle volebních výsledků už teď dá říct, že je jasno a že ve většině čtvrtí zůstanou stejní Starostové nebo Starostky jako dosud. Kde nastanou změny, to je určitě centrální Brno-střed. Tam Vojtěcha Mencla z ODS nahradí Filip Chvátal z KDU-ČSL. Po 16 letech taky opustí křeslo starostky Ivana Fajnorová v Jundrově, kde sice její zelení opět vyhráli, jenže tentokrát těsně, takže na koalici se domluvili ostatní v čele s ODS a předpokládaným starostou Ondřejem Tulou. Brno mělo dlouhá léta trojlístek zelených starostek, kromě Fajnorové ještě Miladu Blatnou z Komína a Janu Drápalovou z Nového Lískovce. Ty své posty obhájili a koalici domluvili.
1: Říká Vlasta Gajdošíková z Brna, děkujeme. V Pardubicích pokračuje jednání o novém vedení města bez vítězného hnutí ANO. Zatím se pětice stran, kterou tvoří ODS, Hnutí STAN, Naše Pardubice, Progresivní Pardubice a Noví Lidovci, sešla už dvakrát. Včera třeba řešili budoucnost městských obvodů a tu schůzku sledovala reportérka Naďa Kubínková. Dobrý den.
3: Hezké dopoledne. Tak pětice stran včera jednala o budoucnosti 8 pardubických městských obvodů. Podle lídra Progresivních Pardubic Martina Slezáka panuje shoda na tom, že jejich fungování potřebuje změnu. Zda obvody zruší, částečně sloučí nebo zásadně reformují, ale zatím rozhodnuté není. Uskupení se shodují také na větší transparentnosti radnice, ochraně životního prostředí a digitalizaci. V dalších dnech se zaměří na dopravu, kde mají velmi rozdílné názory, například na uspořádání náměstí republiky nebo počet vyhrazených pruhů pro autobusy. Všech pět stran chce ale samozřejmě dopravní problémy řešit. Liší se ale v tom, kolik prostoru dát automobilům, jak zajistit vlastně parkování. Pětice stran tedy dál bez hnutí ANO připravují koaliční smlouvu. Pokud se neobjeví zásadní překážky, podepsat by mohli začátkem příštího týdne, pravděpodobně v úterý.
1: No a když už jsme mluvili o městských obvodech, už je někde v Pardubicích jasné, kdo povede jednotlivé radnice?
3: Hnutí ANO se zatím dohodlo na koalici jen na jedné z 8 pardubických obvodních radnic, a to v Polabinách. Změna se rýsuje na Dukle, kde by po 12 letech mohlo přijít o vedení 5. městského obvodu. Uskupení ostatní tam předběžně vyjednávají o koalici bez ANO, přestože ve volbách získalo nejvíc hlasů. Nejistá zůstává situace v centru města na prvním obvodu. Tam se původně rýsovala koalice s ANO. Nová jednání ale otevírají možnost dohody bez něj.
1: Říká ve vysílání dopoledního Radiožurnálu Naďa Kubínková z Pardubic. Díky, nashledanou.
3: Naslyšenou, hezký den.
1: 10:45, dobré dopoledne.

1500 zavěšených žárovek, které jemně blikají ve tmě a připomínají jedno velké souhvězdí. I takovou světelnou instalaci můžete od dnešního večera vidět v Praze. Začíná 14. ročník Signál festivalu. No a která další místa a umělecká díla letos promění metropoly, je to vám v dopoledním radiožurnálu brzy rádi řekneme.

0: 21 míst v Praze se na 4 dny promění v galerii digitálního a světelného umění. Začíná Signál Festival, který letos poprvé zavede návštěvníky taky do Davids. Inspiroval se i u Václava Havla a představí díla umělců z Česka i ze zahraničí. Mezi nimi taky instalaci Američana Jima Campbella.
1: Je to jedna z největších objektových instalací, kterou letos máme na festivalu. Je to 20 metrů vlastně dlouhá řada zavěšených letkových žárovek, kterých je 1500.
2: Popisuje jednu z instalací, která bude umístěna v parku generála Lázaro Cárdenase, programový manažer a kurátor Signal Festivalu Daniel Burda.
1: Ta věc působí z dálky jako zdánlivě chaotice se skupení blikajících žárovek, což je taková hra s divákem. Jim Campbell, který vlastně pochází z kinematografie, tak je taky filmář a vytvořil tohle dílo jako film, to znamená, že tam je určitý obsah, který ale právě je vidět jenom z určitého pohledu, z určité vzdálenosti a z určité rozostřenosti.
2: Signal Festival nabídne také dva videomappingy. Jeden na průčelí arcibiskupského semináře v Dejvicích, druhý na staroměstské radnici. Ten vytvořila ukrajinská umělkyně Svitlana Rajniš, která při práci vycházela z myšlenek Václava Havla a jeho eseje Moc bezmocných.
3: The whole piece is built on...
4: Celé dílo je postaveno na jazyce, písmenech a slovech, které představují hlavní umělecký přístup k této práci. Vše začíná českými slovy. Slovy, která jsou spojována s Václavem Havlem, jako je pravda a svoboda. Ty jsou pak deformována a mizí, aby se poté na budově znovu objevila. Jenže to už nejsou jen česká slova. Jsou to slova v různých jazycích. To symbolizuje to, že na demokracii musíme pracovat všichni společně.
3: We need to work all together on democracy.
2: Mezi 21 instalacemi ale nebudou jen čistě světelné projekce. Některé totiž propojí vizuální show s divadlem. Patří k nim i inscenace Voda souboru Laterny Magiky, kterou uvidí návštěvníci staré čistírny odpadních vod v Bubenči, přibližuje kurátor festivalu Daniel Burda.
1: Radim Vizváry jako ředitel Laterny Magiky se stal i režisérem tohohle díla. Bude to taková multižánrová koláž jednak nonverbálního divadla, akrobacie, zpěvu a vlastně videomappingu. Samozřejmě není to divadelní představení na celý večer, je to asi na 10 minut, tak aby jsme dokázali to dílo vlastně odbavit rychle a předat a vlastně znovu ho otočit dalším divákům.
2: Součástí přehlídky bude také program pro děti. Ty si můžou v kampusu Hybernská vyrobit třeba animované medúzy nebo si vyzkoušet programování LED pásku. Celý Signal Festival potrvá do 18. října. Tereza Cedidlová, Radiožurnál.

0: Jsme tam, kde se něco děje.
1: Přinášíme přehled o plánech světových lídrů.
0: Aktuality v regionech po celé zemi.
1: Sportovní výsledky. Dopravní situaci.
0: Hlavní zprávy radiožurnálu.
1: Souhrn toho, co potřebujete vědět.
0: Denně ve 12 a v 18 hodin.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: Dávno už vím, že chodím jak tě.

0: Pri Bohemia Radio, mezinárodní přehlídka rozhlasové tvorby. Od 18. do 22. října v Olomouci. Můžete se těšit na Lucii Polišenskou jako Olmerku, podcast session s Petrem Uhlíkem nebo besedy o rozhlasovém herectví s Martinem Fingrem, Igorem Barešem, Otakarem Brouskem a také na kavárnu Potmě po celou dobu festivalu. Více na pribohemiaradio.cz. Festival Pri Bohemia Radio pořádá Český rozhlas.
1: Radiožurnál 11 hodin. Zprávy a Eliška Zábrocká.
2: V Liblicích u Českého Brodu začíná bourání rozhlasového vysílače. V rumunských vodách Černého moře začal hořet chemický tanker. Jablonecké fotbalisty čeká na úvod hlavní fáze konferenční ligy duel ve Freiburgu. Na D1 popojíždí kolo na Zabrném směrem na Ostravu. A bude oblačno až polojasno, v Čechách večer i skoro jasno. Nejvyšší teploty do 18 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Začíná bourání rozhlasového vysílače v Liblicích u Českého Brodu. Dva stožáry vysoké přes 350 metrů jsou nejvyšší stavbou v Česku. Podle českých radiokomunikací už pro ně ale není využití.
3: Český rozhlas ukončil vysílání na tomto vysílači na konci roku 2021. Potom nějakou dobu pokračovaly stanice s menším výkonem, ale potom začaly vysílat v DABu a tato distribuce pro ně už byla zbytečná.
4: Podle Marcela Procházky z českých radiokomunikací bylo vysílání z Liblic na středních vlnách příliš nákladné. Nahradil ho digitální rozhlas DAB.
3: Dneska DAB 50 vysílačů má výrazně menší příkon než jedny Liblice.
4: Po demolici liblického vysílače bude nejvyšší stavbou v Česku o několik metrů nižší krašovský vysílač na Plzeňsku. Martin Srp, Radiožurnál.
2: A v Liblicích máme i naši reportérku. Vydáme se tam hned po zprávách. Návrhy Evropské komise na nové vlastní zdroje budoucího rozpočtu Evropské unie jsou pro Česko naprosto nepřijatelné. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO to řekl před začátkem jednání lídrů unijních zemí v Bruselu. Předsedovi české vlády hlavně vadí, že část příjmů ze spotřební daně z tabáku, emisních povolenek ETS a uhlíkového cla by nově směřovala právě do rozpočtu EU.
5: Když se to vezme celkově, tak my samozřejmě ten základ platí všichni z HND v procentech, ale když se tomu napočítá, kolik my platíme za emisní povolenky a co nám chtějí všechno vzít, tak to je samozřejmě absolutně nepřijatelné.
2: V rumunských teritoriálních vodách Černého moře začal hořet chemický tanker. Informují o tom rumunské úřady s tím, že pátrají po 8 z 12 členů posádky. Je to už druhá loď, která vzplála poblíž města Sulina v deltě Dunaje na hranici s Ukrajinou. Není ale zatím jasné, jestli incidenty souvisí s ruskými útoky na Ukrajinu. První letošní premiérou ostravské opery je Requiem od Giuseppe Verdiho. Národní divadlo Moravskoslezské dnes uvede novou scénickou verzi. Režisérský tandem Scooter v inscenaci kombinuje hudbu s výraznou scénografií a tancem.
6: Šedesátihlasý sbor na jevišti, čtyři solisté a dva tanečníci jako nositelé příběhu.
7: Takže se nám tam dostala taková jako mladá dvojice, která vlastně čeká dítě. Bude to takový jako videoklip na téma Requiem.
6: Říká jeden z režisérů Martin Kukučka. Po hudební stránce je podle dirigenta Marka Šedivého Requiem tím nejlepším z Verdiho.
8: Kdo se chce seznámit s Verdiho hudbou, tak bych řekl, že šáhnout po Requiem je nejlepší volba.
6: Verdiho Requiem je první zádušní mší na repertoáru ostravské opery. Z Ostravy František Kuča, Radiožurnál.
9: Sport. Fotbalisty Sparty čeká druhé utkání v hlavní fázi Evropské ligy. Na Letné v 18.45 přivítají norský Lillestrøm. Viktoria Plzeň ve stejné fázi soutěže nastoupí v 21 hodin v Budapešti na trávníku Ferencvároše. Hlavní fázi méně prestižní konferenční ligy rozhrají jablonečtí fotbalisté, kteří nastoupí ve Freiburgu na hřišti aktuálního lídra německé Bundesligy. A taky posledního finalisty Evropské ligy bude Severočechům chybět zraněný útočník Lamin Javo. Pokračuje jablonecký trenér Luboš Kozel.
10: Brně si zlomil ruku, bohužel se ukázalo, že tam je zlomenina, takže vlastně už postoupil operaci. Co se týká návratu, tak věříme, že to asi nebude tak na dlouhou dobu, je to ruka, není to noha, ale určitě třeba tenhle ten týden prostě je mimo.
9: Úvodní duel jabloneckých fotbalistů v hlavní fázi konferenční ligy na hřišti Freiburku začne ve 21 hodin. Radiožurnál Sport odvysílá všechny zápasy českých klubů živě. Na radiožurnálu uslyšíte reportážní vstupy.
11: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Odpadá D1 za Brnem a nehoda na Pražském okruhu. Na dálnici D1 čekejte kolony za Brnem směrem do Ostravy. Na 210. kilometru sjezdu na Slavkov mají silničáři zavřený pravý jízdní pruh. Kolona od Rohlenky zabere asi 15 minut. Na silnici 50 z Brna na Uherské Hradiště velké zdržení u Bučovic. Opravují vozovku, jede se kyvadlově v obou směrech, je to až na půl hodiny. Na silnici 3 z Prahy na Budějovice popojíždějí kolony u Miličína. Mezi Miličínem a dálnicí opravují vozovku, jede se kyvadlově. Kolona je tam v podstatě nebo pouze ve směru z Prahy. Zastavíte už kousek za Oldřichovcem a zdržíte se až půl hodiny. V Praze nehoda na Pražském okruhu ve směru z D1 na Plzeň. Za sjezdem na Lochkov na 15,5 kilometru v pravém pruhu auto s kamionem. Nic vážného a zatím bez policie, ale jsou v jízdním pruhu a kvůli kolonám musí regulovat vjezdy do tunelů. Zastavíte u sjezdu na Vestec. Na okruhu kolona i ve směru z D1 na Ústí nad Labem. Štěrboholská východní spojka Novopatská. Rozjedete se až na konci k Belské. Hlavně pro kamiony je to velké zdržení. No a kolony kamionů postávají i na D5 na příjezdu do Prahy z Plzně, už od 8. kilometru. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
11: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Bude oblačno až polojasno, večer v Čechách místy i skoro jasno, teploty 13 až 18 stupňů, na východě a severovýchodě jen do 14 a na horách většinou kolem 8. Tolik zprávy. A po nich dál posloucháte dopolední radiožurnál a taky Jiřího Chuma.
1: A odpočítáváme poslední minuty Liblického vysílače na Kolínsku. Nejvyšší stavba České republiky, 355 metrů vysoké věže, se mají k zemi zřítit každou chvíli řízeným odstřelem. Na místě máme reportérku, vydáme se tam za malou chvíli. Dopolední radiožurnál, 7 minut po 11. Dobrý den, vítejte.
11: Dopolední radiožurnál
13: a Jiří Chum.

0: 11 hodin 10 minut. Česko má každou chvíli přijít o svou nejvyšší stavbu. Demoliční firma připravila odstřel 2 355 metrů vysokých liblických vysílačů na Kolínsku. Ty přípravy a samotný odstřel na místě bude sledovat reportérka Alena Junová. Aleno, dobrý den, jak to tam vypadá?
1: Dobrý den, aktuálně tady na poli všichni čekají, až demoliční firma odstřelí obě věže. Výbuch byl plánovaný na 11. hodinu, teď policie připravuje uzavření silnice první třídy číslo 12, pomalu z ní odklánějí auta, ten výbuch by měl být každou chvilku. Pracovníci demoliční firmy dnes připevnili nálože k 8 kotvícím lanům směrem na Prahu a po odstřelu by se obě věže měly zlomit na pole směrem ke Kolínu. Potom by se k něm měli stáhnout policisté. Ti teď hlídají zhruba 400-metrový okruh, ve kterém se nesmí nikdo pohybovat.
0: Jak dlouho trvaly přípravy na ten dnešní odstřel?
1: Tak několik posledních týdnů vysílače navštívili tisíce lidí, aby si je naposled prohlédli a vyfotili. Stejně tak davy lidí přihlíží i dnešnímu odstřelu. Lemují tady právě ten vytyčený okruh na protějším poli, sjíždí se sem i do okolních vesnic už od 8 hodiny raní. Přesný termín odstřelu nebyl dlouho stanovený. V pondělí České radiokomunikace předali areál demoliční firmě a její pracovníci začali s přípravou. V úterý sundali z věží skleněná světla, aby se při odstřelu neroztříštěla do okolí. No a včera potom demontovali dva benzínové výtahy a právě dnes, jak už jsem říkala, připomněly výbušniny k betonovým podstavcům s ocelovými lany.
0: Připomeň, proč musí jít vysílače k zemi?
1: Vysílač v Liblicích byl v provozu zhruba 50 let a od minulého roku už k vysílání ho nikdo nevyužívá. České radiokomunikace pro něj nemají využití a konstrukce by navíc potřebovala nákladnou opravu. Jenom výměna těch desítek kotvících lan by stála kolem 170 milionů korun. Další desítky milionů by stál roční provoz. Radiokomunikace se snažila najít investora, který by vysílač odkoupil nebo převzal a opravil. Vážného zájemce ale nenašli a po odstřelu dělníci kovové konstrukce rozeberou a postupně budou odklízet následujících 20 dní.
0: Odstřel tady čekáme každým okamžikem. Na místě u Českého Brodu u Liblic je Alena Junová, bude u toho. Aleno, díky za informace a naschledanou.
1: Děkuji, naslyšenou.
0: Taky jsme se včera rozloučili. Jo, jsem okolo 2 minuty, teď zbývají do 11:15. Tady je čtvrteční dopolední radiožurnál. Je 15. října roku 2026. Tady už je Tomáš Klus.
2: Z výkladní skříní půvab manekin, můj výlet do bezčasí, jsem jistě jiný, jsem teď kdekým, oběť nevědomé krásy, asi ne na pohled, ale na dotek, bez tvary. Bez tváře cizoty vzdálen, na své neznačené trase, za vystrašen šepotem, úst, co zdály se bez hlase, chci z tvých průsvitných

0: schopen odpustit, podvíčky mít skrýš, držet se a nepustit, jako stalo se to, když jsme mlčením křičeli a sváděli se
1: k pláči.
0: Stačí místo slov jen vzplanutí, ta poezie cít.

polštář, ukrýváš vzkazy psané spánkem v koupelně za zrcadlo, svou vůni s hermánkem tak dobře znám poměry ztrát z obou stran. Barvami slov jen přikrášluješ pravdu ve vzduchu prázdnu, zkoušíš předejít pádu zadumán, sám si zůstaň, srabe.

A v tuto chvíli už můžeme říct minutu po čtvrt na 12, že věže Liblického vysílače u Českého Brodu už jsou na zemi. Tolik další aktuální informace dopoledního radiožurnálu. No a další téma. Ministerstvo školství zvažuje možnosti, jak řešit agresivitu žáků ve školách. Jednou z možných variant je dočasné vyloučení problémového žáka z výuky. Musela by být splněna ale řada podmínek. Vysvětlíme za chvíli.

0: Ministerstvo školství podle našeho zjištění hledá způsob, jak lépe ochránit děti i učitele před problémovým chováním některých žáků. Zvažuje třeba větší odpovědnost rodičů nebo dočasné vyloučení problémových žáků z běžné výuky ve škole. To by ale mělo být až krajní možností.
1: Že se žák dostává do nějakých emočních vypětí, prostě, které mohou v jeho spolužácích vyvolávat nějakou obavu aktuální, tak to se prostě nám děje.
2: Říká ředitel pražské základní školy profesora Švejcara Ondřej Lněnička. Škola ale naráží na limity systému. Asistenti pedagoga, výchovný poradce nebo školní psycholog jsou totiž podle Lněničky často přetížení. Sám by uvítal víc podpůrných opatření a odborníků.
1: Je to pro všechny strany frustrující. Pro dítě, pro spolužáky, pro rodiče, pro učitele, pro asistenty, pro vedení, pro OSPOD. Jsou tam zainteresovaní. Chtěli by s tou situací pohnout, ale těch možností je skutečně málo.
2: Ministerstvo školství zdůrazňuje prevenci. Zvažuje ale i větší odpovědnost rodičů a dočasné vyloučení žáka z výuky na několik dnů, maximálně týdnů. Dítě by se mohlo například učit distančně. Podle Michala Černého, ředitele odboru předškolního a základního vzdělávání ministerstva školství, to má být až poslední možností, když škola vyčerpá všechnu prevenci, pozve rodiče, kontaktuje OSPOD a další. Zároveň je nutné zajistit dítěti terapeutickou podporu i během vyloučení.
3: V téhle fázi je především taky potřeba s tím dítětem pracovat. Samozřejmě, aby se nevrátil stejný dítě, aby se vrátil jako změněný dítě, který třeba někdy si udělat nebude nebo je bude dělat míň. A stejně tak se musí pracovat s tou třídou, protože to dítě taky právě mohly být nějaký důvody, proč to dítě udělalo.
2: Jarmile Čechové, učitelce a speciální pedagožce z organizace Učitel na život, dává větší smysl vzhledem k nedostatečným kapacitám posílení prevence a podpory ve školách.
4: Pokud jsem přišla na některé školy, tak jsem často byla volána už v nějaké situaci, kdy to chování toho dítěte vygradovalo. Ale vy můžete vidět od začátku třeba školní docházky nějaké jako náznaky.
2: Podle dětského ombudsmana Martina Beneše je nutné chránit jak právo dítěte na vzdělání, tak bezpečí jeho spolužáků. Vyloučení proto musí být až krajním řešením.
5: Jde mi o to, aby to řešení bylo postavené tak, abychom měli elementární jistotu, že o to dítě je skutečně jako postaráno a že ta škola se nezbavuje nebo nezasahuje do práv dítěte, se kterým nedokáže dobře pracovat.
2: Ministerstvo zatím podobu případných opatření hledá. Agresi nebo násilí vůči spolužákovi řešilo ve školním roce 2023 až 2024 přes polovinu základních škol, které navštívila Česká školní inspekce. Tereza Hybšerová, Radiožurnál.

0: Premia Rádio a Radiožurnál vás zvou na živé natáčení hosta Radiožurnálu. Moderátoři Libor Bouček a Jan Pokorný si v olomouckém kině Metropolu budou povídat s rozhlasovými kolegy. Například fotbalovým expertem Radiožurnálu Sport Pavlem Horvátem a režisérem Alešem Vrzákem. Spolu divákům názorně předvedou, jak se dělá rádio. V neděli 18. října od 17 hodin. Více informací na pribohemia.rozhlas.cz. Festival Pribohemia Rádio pořádá Český rozhlas.
1: Radiožurnál 11:30. Zprávy a Eliška Zábrocká.
2: V Česku v roce 2024 meziročně přibylo neziskových organizací. Oproti předchozímu roku jich bylo aktivních o necelá 4% víc. Podle dat Českého statistického úřadu bylo v zemi asi 120 tisíc spolků. Zároveň vzrostl i počet zaměstnanců, kteří v nich pracují. Ubylo ale dobrovolníků. Organizace své služby ve většině případů poskytují lidem zdarma nebo za netržní ceny. Jde třeba o pomoc lidem v nouzi, sociální služby, vzdělávání nebo rekreaci a sport. Brazilcům se nově zkrátil pracovní týden ze 6 dnů na 5. Rozhodl o tom brazilský parlament, který schválil změnu ústavy. Stalo se to před druhým kolem prezidentských voleb, které bude příští týden v neděli. Zkrácení pracovního týdne prosazoval současný levicový prezident Luiz Inácio Lula da Silva. Ústavní změnu se podařilo ale schválit po změně postoje pravicového kandidáta na prezidenta Flávia Bolsonara. Do 1. listopadu musí žadatelé o připojení do elektrické rozvodné sítě podepsat dodatek ke smlouvě, jinak přejdou o rezervaci kapacity. Změna má přispět k tomu, aby žadatelé své projekty opravdu realizovali. Podle mluvčího energetického regulačního úřadu Jana Hamrníka se to týká odběratelů, výrobců elektřiny, ale i firem a domácností, které mají bateriové úložiště nebo fotovoltaiky. A víkend v Česku bude zatažený a deštivý. Teploty v sobotu dosáhnou maximálně 12 až 17 stupňů, v neděli se ochladní na 9 až 14. Podle meteorologů se v noci na sobotu a pondělí taky můžou objevit přízemní mrazíky. Zítra bude ještě jasno, nejvyšší teploty se budou pohybovat kolem 14 až 19 stupňů, místy se ale může tvořit mlha.
3: Sport.
2: Bývalý ligový rozhodčí Simon Vejtasa nesmí 15 let působit ve fotbale. Za korupční jednání zároveň dostal od etické komise Fotbalové asociace České republiky pokutu 150 000 korun. Komise o tom informovala.

0: vysílačů Liblice. Kolona je tam převážně směrem do Prahy. Ucpané jsou i okolní silnice. Na silnici 3 z Prahy na České Budějovice čekejte kolony u Miličína. Za Miličínem je omezení. Teď je tam kolona pouze ve směru z Prahy. Zastavíte už kousek za Oldřichovcem a zdržíte se až půl hodiny. Na Pražském okruhu ve směru z D1 na letiště po pojíždí kolona je silný provoz. U sjezdu na Lochkov překážela i nehoda. Ta už je na straně, ale stále regulují vjezdy do tunelů. Fronta od sjezdu na Vestec. A velké kolony kamionů čekejte na příjezdu do Prahy z Plzně po dálnici D5. Od 9. kilometru pravý pruh plný až na okruh. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Bude oblačno až polojasno, večer v Čechách místy i skoro jasno, teploty 13 až 18 stupňů na východě a severovýchodě jen do 14 a na horách většinou kolem 8. Tolik zprávy. A po nich pokračuje dopolední radiožurnál s Jiřím Chumem.
3: Voliči v obvodě Žďár nad Sázavou si mohou vybírat ze stejné dvojice jako před 6 roky. Co rozhodne o vítězi tentokrát? Jak by se mělo změnit rozpočtové určení daní a proč se nedaří zastavit vylidňování regionu? Ptát se budeme starosty Nového Města na Moravě Michala Šmardy za hnutí Volt Česko a senátora Josefa Klemanta z KDU ČSL. Vysíláme po zprávách v 17 hodin.
1: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: Mess It Up, Rolling Stones, 8 minut po půl 12. Čtvrteční dopolední radiožurnál. Jdeme do kina.
1: Předpremiéra Pavla Sladkého.
2: Recenze filmového kritika radiožurnálu.
0: Sedmičlenná rumunsko-norská křesťanská rodina v palčivém snímku Fjord stojí proti úřadům, které ji odeberou děti kvůli domácímu násilí. Tenhle film, který získal Zlatou palmu na festivalu v Cannes, právě vstupuje do českých kin.
3: I believe children need the love of their parents to grow well as adults.
4: Why don't you let them and Elia come to my birthday? You make them sad.
3: They'll be cheerful when they're grown-ups.
5: You have to pray every day?
6: Yes, we do it every day.
0: Film Fjord už viděl i náš kritik, Pavel Sladký, filmový publicista. Pavle, vítám tě, pěkné dopoledne.
7: Hezké dopoledne.
0: Jak se rodina ve snímku Fjord dostane do té komplikované situace?
7: Ta sedmičlenná rodina přesídlí z Rumunska do Norska. Maminka je původem Norka, otec původem Rumun, mimochodem Renate Reincve a Sebastian Stan je hrají, velmi známé herecké tváře současnosti. A problémy vypuknou docela zanedlouho. Je to rodina, která nejdřív vypadá, že se rychle integruje do místní komunity. Děti začínají chodit do školy, otec do práce, maminka je doma tím nejmladším dítětem, ještě kojencem, ale jedna facka způsobí prudký obrat. Norské úřady začnou vyšetřovat a protože postupují v souladu s místními pravidly, tak hned přistupují při tom podezření k odebrání dětí z rodiny. Takže ta palčivá situace je na stole a řeší nejenom ta rodina, nejenom úřady, ale celá ta komunita a nabalují se na ty věci další okolnosti, které v tom filmu Christiana Mungia hrají podstatnou roli.
0: Ten film vyvolal ostré diskuze. Kdo Fjord natočil?
7: Fjord natočil rumunský režisér Christian Mungiu, kterého k tomu inspirovali právě případy rumunských rodin, kterým se něco podobného přihodilo právě v Norsku nebo v severní Evropě, kde ty hodnoty rodinné jsou předmětem jiných právních úvah. Tohle je režisér, který je slavný nejpozději od roku 2007 od filmu 4 měsíce, 3 týdny a 2 dny. Od té doby patří vlastně do nejprestižnější elity evropského filmu, nebo možná můžeme říct i světového filmu. O Fjordu se spekuluje, že bude nominován na Oscara, nebo minimálně se ocitne na nějakých shortlistech na cenách a je to film, který vstupuje do těch debat tím, že se snaží relativně odtažitě zobrazit tu palčivou situaci z obou stran, nahlídnout ten problém a nemluvit jenom o dětech, rodinách a odebírání dětí z rodin, ale o celkovém konfliktu mezi tou liberálnější, progresivnější částí společnosti a tou konzervativnější.
0: Jak ty film Fjord hodnotíš a jaká cesta k českému publiku ho čeká?
7: Podle mě je to film, který pokud se mu nezadaří u diváků, divaček zavdat nějaký důvod k diskuzi, nějak se investovat do té situace a rozebírat, jaké příkopy dneska všechny ve společnosti máme, tak selže. Ale to se vypadá, to podle zahraničních ohlasů nestane, protože jednak část kritiky píše, že to je anti-woke film, že to je manipulativní film. Druhá část publika vyzdvihuje právě tu přímou snahu klást otázky, nedávat nějaká jasná řešení divákům, divačkám rovnou v tom kinosále, ale pokračovat nějakou diskuzí. V tomhle je síla té metody Christiana Mungia a myslím si, že bude stejně tak fungovat i v Česku po dnešní premiéře.
0: Fjord vstupuje do českých kin, získal Zlatou palmu na festivalu v Cannes, hodně se o něm mluví, tak jsme o něm mluvili i s naším filmovým publicistou a kritikem Pavlem Sladkým. Díky za to.
7: Díky, hezký den.
0: Dopolední radiožurnál společně prožíváme čtvrtek s datem 15. října roku 2026. Za dvě minuty bude 3:15. Tady jde zřejmě.

Těžšího soupeře na úvod hlavní fáze konferenční ligy by asi těžko hledali. Fotbalisty Jablonce čeká zápas ve Freiburgu. Tedy na hřišti aktuálně neporaženého lídra německé Bundesligy, který v květnu hrál finále Evropské ligy. Vydáme se tam ještě za chvíli. Teď je 11:45. Dopolední Radiožurnál nabízí Luise Capaldiho.

0: Fotbalista Jablonce vstoupí do hlavní fáze konferenční ligy a na úvod je čeká ve Freiburgu velmi těžká zkouška. Nastoupí totiž na hřišti aktuálního lídra německé Bundesligy, který navíc před 5 měsíci hrál i finále Evropské ligy.
1: Tak jako vedou německou ligu, takže určitě by to byl zázrak nebo nějaký překvapení. Jedeme tam jako outsideri a málo kdo asi čeká, že bychom tam vyhráli, ale to neznamená, že jedeme jako předem poražení.
2: Tvrdí jablonecký obránce Jiří Sláma. Severočiši si uvědomí, že na úvod hlavní fáze konferenční ligy ve Freiburgu budou šance bodovat jen minimální.
3: Rychlost ofenzivních hráčů, přechod útoku, ten pressing, repressing, neustále dostávají toho soupeře pod tlak a z těch chyb samozřejmě můžou těžit. Jsou výborní ve vzduchu, mají hodně vysokých hráčů, ofenzivní standardky, dávají z nich góly, takže ať už je to Matanovič nebo oba stopeři, i středoví hráči nejsou malí, takže jako je to prostě komplexní tým.
2: Popisuje trenér jablonských fotbalistů Luboš Kozel, v čem je síla aktuálního lídra německé Bundesligy.
3: To je o tom, jak budeme hrát na míči, aby jsme prostě byli schopní třeba po zisku míče taky ten balon udržet, dokázat toho soupeře dostat trošku do stavu, že musí třeba do toho bloku, a protože jejich pressing i repressing je na vysoký úrovni a hodně týmů to dělá problémy, takže bude to samozřejmě o defenzivě, ale i o té naší kvalitě na míči, jestli dokážeme tady předvést pod takovým tlakem, který asi může být.
2: Kapitán Severočechů Nemanja Tekijašky obavy ze soupeře, který v této sezóně jen jednou ztratil body při remíze ve Frankfurtu, ale nemá.
4: Je to úplně jiný level než ty soupeři, co jsme měli předtím v kvalifikacích, ale jasně, jako mají dobrou formu, ale taky víme, že mají nějaké věci, které nedělají dobře, na které jsme se připravovali a taky chceme zdobit.
2: Úvodní duel fotbalistů Jablonce v hlavní fázi konferenční ligy začne na hřišti Freiburgu ve 21 hodin a Radiožurnál Sport ho odvysílá živě. Z Německa Tomáš Petr, Radiožurnál.

0: 11.54, to byla Debbie. Tomáš Pancíř ve studiu s pozvánkou k poslechu polední publicistiky. Tomáši, vítej, dobrý den.
1: Dobrý den, začneme summitem Evropské unie. Ten za účastí českého premiéra a předsedy hnutí ANO začal dopoledne v Bruselu. Těch témat jednání je hodně. Rozpočet Evropské unie, ceny energií, konkurenceschopnost, ale také podpora Ukrajiny. Jaké závěry se dají očekávat a jak komplikované může být, aby se lídři států EU dohodli nad podobou unijního rozpočtu na dalších 7 let? Tak na to se zeptám Filipa Křenka, projektového koordinátora a analytika institutu Europeum. Americký miliardář Elon Musk napsal na své sociální síti X, že za omezením družicové služby Starshield, která poskytuje podporu ukrajinské armádě, může být administrativa Donalda Trumpa. Jaký je rozdíl mezi službami Starlink a Starshield a jak jsou provázané, tak o tom budu mluvit s Danielem Dočekalem, šéfredaktorem serveru 365 typu.cz. A dva 350-metrové stožáry rozhlasového vysílače u Liblic ve středních Čechách šly k zemi. Půl století byly nejvyšší stavbou Česka. Proč už o vysílání z těchto stožárů nebyl zájem, tak to proberu s Pavlem Straňákem z oddělení distribuce signálu Českého rozhlasu.
0: Ještě předtím ve 12 za 5 minut hlavní zprávy 12.10. Tomáš Pancíř a publicistika. Tomáši, díky za pozvání.
1: Naslyšenou.

0: Senátní volby 2026.
1: Speciál radiožurnálu k senátním volbám.
2: Voliči v obvodě Žďár nad Sázavou si mohou vybírat ze stejné dvojice jako před 6 roky. Co rozhodne o vítězi tentokrát? Jak by se mělo změnit rozpočtové určení daní? A proč se nedaří zastavit vylidňování regionu? Lukáš Matoška se zeptá starosty Nového Města na Moravě Michala Šmardy za hnutí Volt Česko a senátora Josefa Klementa z KDU-ČSL.
0: Speciál radiožurnálu k senátním volbám.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.
3: Podpořte své oblíbené rozhlasové podcasty v posluchačské anketě festivalu Pri Bohemia Radio. Vyberte ty nejlepší ze shortlistu a hlasujte do 22. října na webových stránkách pribohemia.rozhlas.cz. Děkujeme za vaši podporu.
4: Radiožurnál 12 hodin. Vysíláme hlavní zprávy.
5: Česko přišlo o nejvyšší stavbu v historii. Dopoledne padly stožáry rozhlasového vysílače v Liblicích na Kolínsku.
6: Český rozhlas ukončil vysílání na tomto vysílači na konci roku 2021.
5: Unijní lídři jednají v Bruselu o novém společném rozpočtu. Česko zastupuje premiér Babiš.
7: Ty návrhy komise na nové zdroje jsou pro nás absolutně nepřijatelné.
5: Fotbalisté Sparty v Evropské lize přivítají Lillestrøm. Plzeň nastoupí v Budapešti. Na Pražském okruhu brzdí provoz nehody ve směru z D1 na letiště. A bude oblačno až polojasno, v Čechách večer i skoro jasno. Nejvyšší teploty do 18 stupňů. Je čtvrtek 15. října, začínají hlavní zprávy s Eliškou Zábrockou.
1: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
5: Demoliční firma před necelou hodinou odstřelila liblické vysílače na Kolínsku. Česko tak přišlo o svou nejvyšší stavbu, měla 355 metrů. Další údržba by se českým radiokomunikacím nevyplatila. Odstřel z místa sledovala reportérka Alena Junová.
8: Spolu asi se stovkou dalších lidí ještě stojím na poli přes silnici první třídy z Prahy na Kolín. Většina jich už odjíždí, ale hodně jich tu zůstává, fotí, někteří jsou smutní a slzí. Firma konstrukci odstřelila zhruba ve 11:15, kovové zbytky leží na poli ve směru na Kolín. České radiokomunikace pro vysílače už neměly využití a oprava by stála zhruba 170 milionů korun. Spadlé kovové konstrukce budou dělníci odvážet během následujících 20 dní. Alena Junová, Radiožurnál.
5: Zemřel novinář a spisovatel Rudolf Křesťan, bylo mu 83 let. Křesťan vynikal svými fejetony, kterých napsal téměř 3000. Dlouhodobě spolupracoval s Českým rozhlasem. Léta působil taky v časopise Mladý svět, později v týdeníku Televize. Povolební vyjednávání ve velkých městech pokračují i dnes v Praze, v Brně a ve Zlíně bez hnutí ANO. Regionální politici mají první kolo jednání za sebou třeba v Jihlavě. Sleduje to tam reportér František Jirku.
9: A i tady to vypadá, že vedení města bude bez hnutí ANO. Jeho lídr a končící náměstek primátora Radek Popelka oznámil, že odcházejí do opozice. Vítězný tým pro Jihlavu, společná kandidátka ODS, Lidovců a TOP 09, jednal o koalici ještě s Piráty. Ti výsledek nechtěli komentovat, ale připustili, že se neshodli na otázce dostupného bydlení. Třetím možným partnerem jsou Starostové. Pokud by skutečně v Jihlavě vznikla koalice týmu pro Jihlavu a STANu, měla by v zastupitelstvu většinu 3 hlasů. František Jirků, Radiožurnál.
5: Možnost dočasně vyloučit problémového žáka z výuky zvažuje ministerstvo školství. Chce chránit ostatní děti i učitele. Škola by k němu mohla přistoupit až po vyčerpání ostatních možností a musela by zajistit další vzdělávání dítěte.
10: Je především taky potřeba s tím dítětem pracovat.
11: Popisuje ředitel odboru předškolního a základního vzdělávání ministerstva školství Michal Černý s tím, že je třeba poskytnout podporu jak vyloučenému žákovi, tak i třídě. Dočasné vyloučení má být možné jen v krajních případech, zdůrazňuje dětský ombudsman Martin Beneš.
12: Abychom měli jistotu, že ta škola se nezbavuje nebo nezasahuje do práv dítěte, se kterým nedokáže dobře pracovat.
11: Školám podle učitelky a speciální pedagožky Jarmily Čechové pomůže ale především posílení prevence.
13: V některých regionech je nějaká terapeutická péče hrazená pojišťovnou téměř nedostupná.
11: Ministerstvo zatím podobu případných opatření hledá. Tereza Hybšerová, Radiožurnál.
5: Roste počet pacientů s chronickou bolestí. Loni jich v Česku bylo 374 tisíc. Za posledních 10 let jejich počet vzrostl zhruba o třetinu. Vyplývá to z dat České lékařské společnosti. A podrobnosti má reportérka Sára Adamcová.
14: Příčinou jsou následky sedavého a uspěchaného životního stylu a prodlužující se délka života, říká předseda Společnosti pro studium a léčbu bolesti České lékařské společnosti Tomáš Gabrhelík.
15: Na co dřív lidé umírali, tak dneska se prostě dá z velké části vyřešit anebo oddálit to úmrtí. Starší organismus, který se dožívá vyššího věku, má více chronických chorob.
14: Pomoci může co nejdřívější návštěva lékaře, říká Jitka Fricová z kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.
16: Algeziolog může nabídnout léky, ať jsou to opioidy nebo neopioidní medikace, ale také může pacienta indikovat k lékařským výkonům.
14: Lékař může pacienta taky poslat k psychologovi. Komplexní léčba podle Fricové pomáhá pacientům i k návratu do práce. Sára Adamcová, Radiožurnál.
1: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
0: Víme, co se děje u vás.
5: Lídři Evropské unie na dvoudenním summitu v Bruselu řeší ceny energií nebo příští dlouhodobý rozpočet EU. Hledají nové zdroje, které by doplnily příspěvky členských států. S těmi dosud navrhovanými nesouhlasí premiér Andrej Babiš z ANO.
17: Premiér při příchodu na summit pochybnil, že je možné rozpočet schválit do konce roku.
7: Ty návrhy komise na nové zdroje jsou pro nás absolutně nepřijatelné. Komise nám chce vzít podíl ze spotřební daně z tabáku, chtějí vzít emisní povolenky, ty příjmy.
17: V debatě o cenách energií chce Babiš prosazovat další oslabení, respektive odklad systémů emisních povolenek. To před začátkem summitu podpořil i estonský premiér Kristen Mihál. Naopak Dánsko, Švédsko či Finsko varovali před jakýmkoliv oslabováním systému ETS. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
5: Ukrajinské drony zasáhly rafinérii v ruské Ryazaňské oblasti, tvrdí to tamní gubernátor Pavel Malkov. Oznámení přichází poté, co ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v rozhovoru pro list Financial Times řekl, že Ukrajina obnoví útoky na ruské rafinérie jako odpověď na ruské útoky.
18: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský listu Financial Times dále řekl, že Ukrajina na 3 dny zastavila útoky na ruské rafinérie a respektovala tzv. Energetické příměří vyhlášené americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Moskva ale v útocích na ukrajinskou energetiku pokračovala, zdůraznil Zelenský. Rusko v noci na dnešek na Ukrajinu vystřelilo 2 rakety a vyslalo 580 dronů různých typů. Většinu z nich protivzdušná obrana zlikvidovala, ale v Kirovogradské oblasti útok trval 10 hodin. Zahynuli při něm 3 lidé a 7 bylo zraněno, informovala záchranná služba DSNS. Z Ukrajiny Martin Nurazín, Radiožurnál.
5: V některých francouzských supermarketech po kybernetických útocích stále chybí mražené a čerstvé zboží. Neznámí hackři na začátku týdne na dálku změnili teplotu v mrazácích a chladničkách. Obchody kvůli tomu museli vyhodit jídlo odhadem za desítky milionů eur.
19: V prodejně Monoprix v centru Paříže je prázdný mrazák s nápisem, že obchod při kybernetickém útoku napadli hackři. Několik dní po útoku chybí mražené maso, ryby, zelenina nebo zmrzliny. Hackrům se na dálku podařilo napadnout systémy dánské společnosti Danfoss a v mrazácích v asi 700 obchodech přes noc zvýšili teplotu až na 50 stupňů. Dánská firma, která francouzským supermarketům dodává mrazicí a chladicí technologie, se brání s tím, že používané systémy byly zastaralé. K hackerskému zásahu se na rozdíl od předchozích rozsáhlých útoků ve Francii zatím nikdo nepřihlásil. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
3: Sport.
20: Fotbalisti Sparty odehrají 2. utkání v hlavní fázi Evropské ligy. Na vítězství v Arménii se pokusí navázat na Letné v souboji s Lillestrémem. Dánský kouč Sparty Brian Priske k norskému soupeři říká.
21: Podle mě je to velmi dobrý ofenzivní tým s dobrými hráči do útoku. Mně je Lillestrém lepší než v obraně. Viděl jsem, že v defenzivě může být zranitelný, ale k soupeři máme respekt. Je to evropský fotbal a v něm nejsou jednoduché zápasy.
20: Utkání Sparty s Lillestrémem začne v 18.45. Ve 21 hodin pak Plzeň nastoupí v Evropské lize v Budapešti proti Ferencvároši a Jablonec v konferenční lize v Německu proti Freiburgu. A hokejisty Hradce Králové čeká předehrávka 11. kola Tipsport Extraligy v Litvínově. Úvodní boli padne v 17.30. Pokud Východočeši zvítězí, posunou se na třetí místo tabulky. Jeden hokejový zápas a tři fotbalové duely odvysílá Radiožurnál Sport živě. Na Radiožurnálu uslyšíte reportážní vstupy.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Kolony na D1 u Brna, nehoda na Pražském okruhu. Na dálnici D1 popojíždějí kolony na výjezdu z Brna směrem do Ostravy. Od 203. kilometru je to až ke zúžení na 210. a zdržíte se přes 20 minut. Na silnici 50 z Uherského Hradiště do Brna postojíte v koloně v Bučovicích. Opravují vozovku a je to zhruba na 15 minut. Na silnici 3 z Prahy na České Budějovice kolony u Miličína. Mezi Miličínem a dálnicí je omezení. Kolona teď pouze ve směru z Prahy až na půl hodiny. Na Pražském okruhu ve směru z D1 na letiště aktuálně překážejí dvě dopravní nehody. První u nájezdu z Písnice na 5. kilometru, druhá pak ještě na 16. a 5. kilometru u Barandova. Čekejte kolony od Jesenice. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Bude oblačno až polojasno, večer v Čechách místy i skoro jasno, teploty 13 až 18 stupňů, na východě a severovýchodě jen do 14. Tolik zprávy. A po nich nabízíme publicistiku dnes s Tomášem Pancířem.
4: Padnou na unijním summitu návrhy, které by mohly reálně snížit ceny energií v členských státech 27. Jak funguje družicová síť Starshield, která poskytuje podporu i ukrajinské armádě a odpovídá za její aktuální omezení výhradně americká vláda? A jak významný byl pro český rozhlas vysílač v Liblicích u Českého Brodu, jehož více než 350-metrové stožáry dnes padly k zemi při řízené demolici? Návrhy Evropské komise na nové vlastní zdroje budoucího víceletého rozpočtu Evropské unie jsou pro Česko podle premiéra a předsedy hnutí ANO Andreje Babiše naprosto nepřijatelné. Andrej Babiš to uvedl před dnešním začátkem summitu Evropské unie s tím, že mu vadí hlavně to, že část příjmu ze spotřební daně z tabáku, emisních povolenek a uhlíkového cla by nově směřovala právě do rozpočtu Evropské unie.
22: Když se to vezme celkově, tak my samozřejmě ten základ platí všichni z HND v procentech, ale když se tomu napočítá, kolik my platíme za emisní povolenky a co nám chtějí všechno vzít, tak to je samozřejmě absolutně nepřijatelné.
4: To řekl před začátkem dnešního summitu Andrej Babiš. Návrh nového 7letého rozpočtu Evropské unie má být jedním z hlavních témat bruselského summitu. Irské unijní předsednictví o víkendu navrhlo o 8% nižší rozpočet, než byl původní návrh Evropské komise. Mnohé země jsou ale s návrhem i nadále nespokojené. Naším hostem je Filip Křenek, výzkumný spolupracovník Institutu Europeum. Dobré odpoledne.
23: Dobré odpoledne.
4: Na tom aktuálním summitu se mají lídři států 27 zabývat konkurenceschopností Evropské unie, vysokými cenami energií, příštím dlouhodobým rozpočtem, situací na Ukrajině, ruskými hybridními hrozbami a také migrací. Je šance, že v takhle nabitém programu dojde k zásadnímu posunu směrem k dohodě o rozpočtu Evropské unie?
23: Tak já myslím, že jak jste to vyjmenoval, tak je zřejmé, že tohle není summit, kde by ten víceletý finanční rámec, tedy ten dlouhodobý evropský rozpočet, byl jediné nebo snad hlavní téma. Těch témat je tam celá řada, takže já bych nějaký úplně zásadní posun bohužel nečekal. Jak bylo zmíněno, Irové přišli s návrhem, který je o 8% nižší oproti tomu původnímu návrhu Evropské komise. Už v červnu vlastně jsme viděli návrh tehdy kyperského předsednictví Evropské unie, který byl o 2% nižší a to tehdy nestačilo. Irové teď vyšli vstříc hlavně Německu a dalším čistým plátcům, ale ten návrh už teď vlastně schytává kritiku z obou stran, například švédský premiér dnes ráno před tím summitem prohlásil, že ten irský návrh odmítne a že není ani dobrým výchozím bodem pro jednání. Naopak španělský premiér ho označil za zjevně nedostatečný, čili já bych od toho dnešního a zítřejšího summitu dohodu neočekával a spíš si myslím, že ta hlavní debata bude probíhat v prosinci, byť i to je nejisté, jestli tam dojde už k té dohodě. Jsou členské státy, které tlačí na to, aby se to stihlo do konce letošního roku. Nicméně z těch návrhů vlastně závěrů Evropské rady už vypadla tady ta zmínka a nyní se tam mluví o tom spíše, že je potřeba to dojednat co nejdříve, nikoliv tedy nutně do konce roku 2026.
4: Existuje nějaký termín, dokdy opravdu ta dohoda musí být ohledně dalšího víceletého rozpočtu Evropské unie? Je nějaká uzávěrka v tomto směru?
23: Úplně pevný termín v podstatě je ten začátek samotný toho příštího finančního rámce, což je 1. leden roku 2028. Když si vezmeme příklad z toho minulého finančního období, tak vlastně v červenci byl svolaný mimořádný summit, který trval 5 dní a tehdy se vlastně hlavy států dohodly teprve na tom konečném znění toho rozpočtu, který začal v roce 2021, tedy necelé 4 měsíce de facto před koncem toho roku, s tím, že ještě jej musí ale posvětit Evropský parlament, který tak učinil v prosinci prakticky 2 týdny de facto před koncem toho samotného roku. Je možné, že tentokrát nás čeká podobný harmonogram, tedy že se ta jednání přelijou do příštího roku, ale také mohou trvat až do jeho druhé poloviny.
4: Uvidíme. Samozřejmě to budeme dál sledovat. Už jsem říkal, že tématem dnešního jednání lídrů států Evropské unie mají být také vysoké ceny energií. K čemu se dá očekávat, že summit v tomto směru dospěje a může to mít nějaký velký a rychlý dopad na to, kolik energie v členských státech, včetně Česka, stojí?
23: Tak ten summit samotný žádná opatření nepřijímá, on spíše udává jako směr toho, kam by měla ta Evropská unie směřovat jako celek, čili v těch závěrech rady se pravděpodobně objeví nějaká formulace, která vyzývá komisi k tomu, aby činila v tom návrhu závěrů, který já jsem měl možnost vidět, tak lídři vítají například prodloužení těch dočasných pravidel pro státní podporu průmyslu. To jsou pravidla, která umožňují vlastně z národních rozpočtů určitým způsobem firmám kompenzovat vyšší ceny energií, ale také třeba společné nákupy energie nebo také odklad metanového nařízení, o který se zasadilo mimo jiné právě Česko.
4: Český premiér chce podle informací ČTK jednat a zdůraznit potřebu změny systému emisních povolenek ETS2. Evropská komise už několik úprav navrhla, podle zástupců české vlády jsou stále nedostatečné. Může v tomto směru dojít na tom summitu k nějakému většímu posunu?
23: Tak komise už letos v létě navrhla poměrně výrazné úpravy toho systému. Ten strop vlastně povolenek se má snižovat pomaleji a průmysl má delší dobu dostávat více povolenek zdarma. Nicméně opět v tom návrhu závěru, co já jsem měl možnost vidět, tak to ETS výslovně zmíněné není. Je tam jenom výzva urychlit vlastně reformu rezervy tržní stability, která má za cíl vlastně tlumit ceny, výkyvy cen těch emisních povolenek, ale o tom samotném systému se rozhoduje v radě a s parlamentem, čili tady summit v podstatě nemá nějakou roli a neočekává se něco zásadního od toho dnešního jednání.
4: Šéfové států Evropské unie mají jednat také o podpoře Ukrajiny, o ruských hybridních hrozbách. Politici před summitem hodně komentovali dohodu amerického prezidenta Donalda Trumpa s Vladimírem Putinem o dodávkách ruské nafty. Český premiér před začátkem summitu řekl, že to není dobrá zpráva, že Evropa musí konečně nějakým způsobem reagovat a říct, co vlastně chce. Očekáváte v tomto směru shodu na jasném postoji EU?
23: Tak většina zemí tu dohodu zmíněnou mezi Trumpem a Putinem kritizuje, ale bude pravděpodobně těžké najít jednotný postoj. Ty závěry rady se přijímají jednohlasně, nicméně může se objevit i varianta, kdy ne všechny členské státy podpoří nějaký konkrétní bod v rámci těch závěrů. Například bulharský premiér dnes ráno tu dohodu ocenil svým způsobem, čili jsou i hlasy, které říkají, že možná i Evropa by se měla nějakým způsobem k tomuto postavit nenutně kriticky. Je dobré si ovšem uvědomit, že objemově nejde o velké množství, jsou to stovky tisíc tun nafty měsíčně. Je to spíš signál, že Spojené státy polevují v tom tlaku na Rusko a Evropa zkrátka nemůže Washingtonu nařídit, co a kde má kupovat, ale co může udělat, tak je lépe vlastně vymáhat vlastní sankce, omezovat víza pro Rusy a zajistit financování Ukrajiny na příští rok, což to by byla ta konkrétní odpověď, kterou můžou členské státy udělat. V otázce tady té dohody mezi Trumpem a Putinem se spíš omezí na nějaké zhodnocení, ale jestli to bude úplně silná kritika, to je v tuto chvíli asi těžké hodnotit.
4: O summitu Evropské unie, který samozřejmě budeme v průběhu dneška a zítřka sledovat ve vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus, jsme mluvili s výzkumným spolupracovníkem Institutu Europeum Filipem Křenkem. Díky, naslyšenou.
23: Taky děkuju a přeju pěkný den.
4: Americký miliardář Elon Musk napsal na své sociální síti X, že za omezením družicové služby Starshield, která poskytuje podporu ukrajinské armádě, může být administrativa Donalda Trumpa, protože o provozu tohoto systému rozhoduje velení amerických ozbrojených sil a v konečném důsledku sám prezident. Musk tak odpověděl na výzvy Kyjeva, aby byl plně obnoven chod systému Starshield a sesterské služby Starlink, tedy klíčových nástrojů pro navádění ukrajinských dronů na ruské cíle a pro obranu ukrajinského vzdušného prostoru před ruskými raketovými a dronovými nálety. Starlink, který vlastní Musková společnost SpaceX, v úterý omezil schopnost zaznamenávat střely letící rychleji než 160 km za hodinu. Víc dodáme s Danielem Dočekalem, šéfredaktorem serveru 365typu.cz. Dobrý den.
6: Dobrý den, přeji.
4: Americká vláda zatím Muskovo vyjádření nekomentovala. Je ale jednoznačně dané, že službu Starshield, tedy sesterskou družicovou síť komerčního systému Starlink, opravdu ovládá výhradně armáda a že Muskova společnost SpaceX za její provoz nebo na její provoz nemá žádný vliv?
6: Celá určitě do tímto způsobem formulovat nejde, protože vlastně Starshield je provozovaný SpaceX, kde je SpaceX v roli kontraktora, dodavatele, který to dodává americké vládě, americké armádě, a vlastně obě dvě ty strany mají nad tím systémem kontrolu. Za normálních okolností samozřejmě lze předpokládat, že to, co Elon Musk píše, tak by to tak mohlo fungovat, že tedy americká vláda nebo ministerstvo obrany prostě zažádá o to, aby došlo k omezení limitů nebo o nějaké jiné další záležitosti. Ale Musk může vlastně sám od sebe udělat to též.
4: Musk na síti X zdůraznil, že systém Starlink slouží výhradně k civilním a obranným účelům. Můžete krátce nastínit, na jaké bázi funguje Starshield, tedy ta vojenská verze vyvíjená Pentagonem?
6: Starshield je specifická verze Starlinku, která určitým způsobem sdílí tu, řekněme, satelitní síť a technologie, ale je od ní poměrně hodně oddělená a také je vybavená spoustou dalších velmi specificky vojenských funkcí, ať už teda třeba silnějším šifrováním a větší bezpečností, rozdílnými terminály, ale i pokročilými schopnosti třeba v tom, že umí hostovat různé senzory, které sledují klidně i cíle a další věci. A liší se samozřejmě i tím, že, když to řekneme zjednodušeně, podmínky užití umožňují její využití pro, můžeme to tak nazvat, válečné účely, zatímco Starlink je v podstatě běžná komerční síť pro koncové zákazníky, kde podobné využití je striktně zakázáno.
4: Omezení služby Starshield, které bylo zase včera částečně zmírněné, označují analytici za součást tlaku Trumpovy administrativy na ukrajinské vedení, aby ukončilo nálety na ruské ropné rafinérie. Ty opět Ukrajinci obnovili nejnověji útokem na zařízení v Ryazani. Co si technicky představit pod rychlostním limitem v systému nebo v té síti Starshield?
6: Je to vlastně hrozně jednoduché v tom, že tam je rychlostní limit 100 mil za hodinu, to znamená 160 km za hodinu, kdy v okamžiku, kdy zejména třeba letící dron nebo nějaké jiné zařízení, které dokáže tuhletu rychlost, zejména tedy dron, přesáhne tuhletu rychlost, tak síť ho na nějakých 10 až 20 sekund odpojí a to zařízení vlastně ztratí možnost být ovládáno a stává se neovladatelným a zranitelným a naruší to, ať už případné útočné operace, ale ten bohužel také třeba obrané, protože ty drony se používají vlastně proti útočným ruským dalším dronům, které letí poměrně rychle a oni vlastně musí stihnout, zasáhnout a dostihnout.
4: Elon Musk včera v komentáři k příspěvku na síti X napsal, že je čas, aby Zelenský odešel z prezidentského postu. Podobně se před pár dny vyjádřil americký prezident Donald Trump. Jak si vykládáte tenhle Muskův příspěvek a k tomu možná dodejme, jaké jsou aktuálně vztahy mezi Elonem Muskem a Donaldem Trumpem?
6: Elona Muska je to poměrně obtížné, protože tam se vztahy a postoje poměrně mění, ale v tomhle on je možná docela dost konzistentní dlouhodobě, protože on sice podporuje Starlink a Starship pro obranu Ukrajiny, ale vlastně odmítá jakoukoliv další eskalaci a tvrdí, že by tam mělo dojít k mírovému řešení. A to, že by pravděpodobně tedy měl Zelenský být nahrazen někým, kdo tohle to dokáže, je možná i jeho dlouhodobější postup. V tuhletu chvíli to samozřejmě je poměrně jasná podpora té Trumpové linie, protože i Trump právě před těmi pár dny řekl, že potřebuje Ukrajina nového prezidenta, který prostě se umí dohodnout. Takže v tuhletu chvíli asi Musk je, řekněme, na straně prezidenta Trumpa. Otázka je, kde bude za další týdny nebo měsíce.
4: Šéfredaktor serveru 365 typů CZ Daniel Dočekal, díky, naslyšenou.
6: Díky a naslyšenou.
4: Česko přišlo před hodinou o svou do té doby nejvyšší stavbu. České radiokomunikace zbouraly dva 350 metrů vysoké stožáry rozhlasového vysílače v Liblicích u Českého Brodu. Obě stavby, které byly vidět z dalekého okolí, byly dokončeny přesně před půl stoletím. V roce 2021 ale Český rozhlas odsud ukončil své vysílání na středních vlnách a České radiokomunikace pro oba stožáry nemají podle jejich šéfů další využití. Ve studiu vítám Pavla Straňáka z oddělení distribuce signálu Českého rozhlasu. Hezké odpoledne.
8: Dobrý den.
4: Proč tyhle stožáry přestaly být pro rozhlasové vysílání vhodné? Proč o jejich využití přestal být zájem?
8: Protože se jednalo o systém vysílání na středních vlnách, který v současné době už není aktuální, především z toho důvodu, že mezi posluchači ubývá prudce přijímačů, které by byly schopné přijímat tento středovlný signál. V automobilech už se takový tuner často ani neinstaluje. Takže další vysílání v tomto trošku historickém systému středních vln nedává už smysl, tak to je hlavní důvod, proč Český rozhlas odešel z tohoto vysílače.
4: Které stanice v minulosti z Liblic vysílaly a kam až odsud dosahoval signál?
8: Tak z Liblic vysílala stanice Praha, dneska ČRO 2. Signál dosahoval zhruba od Aše až po Olomouc, čili většinu republiky. České republiky ten vysílač byl od začátku stavěn ve výzkumném ústavu spojů, kde mimochodem pracoval v té době i můj táta a spolupodílel se na tom designu toho vysílače pro obsluhu české části tehdejšího Československa. Takže dá se říct, že větší část té české části pokryl a pak tam byly ještě nějaké satelitní vysílače v Ostravě a tak dál, které trošku rozšířily to pokrytí na těch úplných koncích.
4: Není škoda, že stožáry u Liblic šly k zemi? Nehodili by se třeba v případě krize pro šíření potřebných informací, pokud, tak jak jsme teď slyšeli, vlastně ze dvou stožárů bylo možné pokrýt většinu České republiky?
8: Ano, ty stožáry byly dva, takže měly natvarovanou tu charakteristiku tak, že pokrývala celou Českou republiku. Ovšem, jak říkám, je to vysílání pro prakticky neexistující přijímače a uvědomme si ještě jednu věc, že na těch středních vlnách ten stožár není nosič antény a ten stožár je vlastně přímo anténa. Čili celý ten stožár vysílá, na rozdíl třeba od FM vysílání, kde na stožáru nahoře je umístěna anténa, tam jsou prostě úplně jiné technické požadavky.
4: V tuto chvíli tedy většina z nás poslouchá rádio na velmi krátkých vlnách v pásmu FM. Rozvíjí se také digitální vysílání v systému DAB. Jaké jsou jeho výhody a dá se očekávat, že tedy podobný osud jako střední vlny a vysílač v Liblicích výhledově postihne FM vysílače a další stožáry v Česku?
8: V dohledné době určitě ne. DAB plus vysílání v nejbližších letech nevytěsní FM vysílání, jedná se o určitý souběh, protože řada lidí ještě není vybavena DAB přijímač, řada vozidel ještě nemá DAB přijímač, čili rozhodně zatím to VKV FM jako takové jádro distribuce stále bude v provozu. Z dlouhodobého hlediska, tu už se díváme za výhled přes 20-30 let, tak samozřejmě bude preferovaný systém internetové distribuce, kde se pak bude pravděpodobně jednat o systém 5G broadcast a následující systémy, ale to jsme opravdu daleké budoucnosti. Momentálně FM a DAB jsou vhodné i proto, nouzové varovné vysílání a Český rozhlas už podniká konkrétní kroky, konkrétně testovali jsme v září už ten varovný systém a budujeme tady vlastně takovou centrálu přístupu pro FM i DAB k varovnému systému.
4: Říká Pavel Straňák z oddělení distribuce signálů Českého rozhlasu, se kterým jsme mluvili o tom, že Česko přišlo, nebo střední Čechy přišly o velkou dominantu 2 350-metrové stožáry rozhlasového vysílače v Liblicích u Českého Brodu. Díky za rozhovor, naviděnou, naslyšenou.
8: Taky, naviděnou.
4: A to už je z polední publicistické části hlavních zpráv Radiožurnálu a Českého rozhlasu plus všechno. Hezké odpoledne vám od mikrofonu přeje Tomáš Pancíř.
9: Radiožurnál Půl jedné. Zprávy a Eliška Zábrocká.
10: Zemědělci můžou ode dneška žádat o mimořádnou podporu za dopady krize na Blízkém východě. Celkem je na to připravených 264 milionů korun z evropské rezervy. Další peníze doplní Česko z národních zdrojů. Podle ministerstva zemědělství má kompenzace farmářům pomoct zvládnout rostoucí náklady na energie, hnojiva a další výdaje nezbytné pro zemědělskou výrobu. V žádosti bude přijímat státní zemědělský intervenční fond do konce měsíce. Rusko v noci na Ukrajinu zaútočilo 580 drony a dvěma řízenými střelami. Na síti Telegram o tom informovalo ukrajinské letectvo. Většinu bezpilotních letounů zneškodnila protivzdušná obrana. Tři mrtvé a několik zraněných hlásí Kirovohradská oblast. Ukrajinská státní služba pro mimořádné situace uvedla, že region čelil rozsáhlému dronovému útoku víc než 10 hodin. Zlínští policisté pátrají po 43-letém Radku Galuškovi. Podezírají ho z pokusu o vraždu na Uhersko-Hradišťsku. Podle policie může být nebezpečný. Lidé by se ho proto neměli snažit zadržet ani kontaktovat. Muž je zhruba 170 až 180 cm vysoký, má krátké hnědé vlasy, širší obličej a výrazné čelo. Podezřelý se může pohybovat v šedém autě Škoda Fabia. Případem se kriminalisté zabývají od půlnoci ze středy na dnešek. Jakékoliv informace o hledaném volejte na linku 158. A v Liberci začal největší vzdělávací veletrh na severu Čech Eduka. Představí se na něm desítky středních škol a firem. Veletrh je určený hlavně deváťákům, kteří se rozhodují, kam dál na školu. Nabídku tam ale najdou i lidé, kteří hledají novou práci nebo chtějí změnit zaměstnání. Veletrh, který ročně navštěvuje zhruba 30 000 lidí, bude v liberecké aréně až do soboty. Sport. Karolína Muchová si zkomplikovala cestu za účastí na turnaji mistryní pro 8 nejlepších tenistek roku. Aktuálně 7. hráčka planety, totiž na podniku série WTA v čínském Wuhanu, vypadla ve 3. kole. Muchová podlehla Ruse Schneiderové 5-7 a 3-6 a do čtvrtfinále neprošla.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Kolony na D1 u Brna taky před Šmejkalkou. Na D1 po pojíždějí kolony za Brnem směrem do Ostravy. Je tam zúžení na 210. kilometru sjezdu na Slavkov a zdržíte se asi 20 minut od 203. kilometru. Na D1 kolona i za Prahou směrem do Brna, to je fronta před omezením u Šmejkalky na 24. kilometru a je to na 10 až 15 minut od 16. kilometru. Na silnici 3 z Prahy na Budějovice postojíte u Miličína v koloně. Mezi Miličínem a dálnicí D3 opravují vozovku, jede se Kyvadlově. Výrazně větší jsou tam fronty ve směru

0: Bude oblačno až polojasno, večer v Čechách místy i skoro jasno, teploty 13 až 18 stupňů na východě a severovýchodě jen do 14 a na horách většinou kolem 8. Tolik zprávy. A po nich dál posloucháte Radiožurnál znovu s Jiřím Chumem.
1: Za chvíli s vámi budeme opět soutěžit. Vy můžete vyhrát sadu dvou polštářů fáze anebo sadu doplňků stravy od citronek.com. Téma: středověké malby v Jindřichohradeckém kostele svatého Jana Křtitele ožívají díky moderním technologiím. Jak funguje nový audiovizuální průvodce, si pozorně poslechněte za malou chvíli a pak už popřejeme hodně štěstí. Krásné odpoledne.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Středověké malby v kostele svatého Jana Křtitele v Jindřichově Hradci znovu ožívají. Muzeum Jindřichohradecka připravilo nového audiovizuálního průvodce, který pomocí moderních technologií odhaluje i to, co už po staletí není vidět. Návštěvníky zavede do historie kostela i přilehlého minorického kláštera.
1: Tady možná i v tomto kostele působil věhlasný Adam Michna z Otradovic, tak jsme jeden totem věnovali panu Michnovi. A tady o jeho nejvýznačnějším díle, o loutně české,
2: připomíná kurátorka muzea Alexandra Zvonařová. Malého audiovizuálního průvodce můžou mít návštěvníci i sebou, stačí si ho stáhnout do mobilního telefonu. Namířím telefon.
1: Pokud nemají telefon, tak si půjčí tablet.

0: Let. Aplikace se jmenuje Muzeum Jindřichohradecka. Ta žena je během chvilky. Místem, kde aplikaci využijeme, je nejbarevnější, nebojím se říct, klenba v kostele svatého Jana Křtitele. Detaily o ní má kunsthistorik muzea Jakub Valášek.
1: Malby pochází z poloviny 15. století. Jsou soustředěny v křížové klenbě kolem hradeckého erbu zlaté růže na modrém poli. Vyobrazují symboly čtyř evangelistů.
0: No a tady, když zamíříme nad hlavu mobilním telefonem, tak se rozpohybují symboly čtyř apoštolů.
1: Orel, ten patří svatému Janu Evangelistovi, patron malířů, svatý Lukáš, tedy s bíkem, a svatý Marek lev. Svatý Matouš má okřídleného anděla.
0: A v Soukenické kapli se známí návštěvníky z historií města videoprojekce. Součástí nového audiovizuálního průvodce jsou také informační panely, videomapping nebo prezentace archeologických nálezů, které byly objeveny při nedávné revitalizaci Rajského dvora.
2: Tímto se s vámi loučím.
0: Jindřichova Hradce, Eva Marvanová, Radiožurnál.
3: A soutěž může začít. Telefon pro vás 221 552 255. Kapela Queen. A pak jsme zpátky. Hodně štěstí. Za

0: Tady je Radiožurnál. 15:45 za minutu. Milan ze Zlína už je u telefonu a dovolal se jako první. Milane, vítám vás, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Dnes spolu půjdeme do Jindřichova Hradce. Jak naznačila reportáž před malou chvílí, Milane za 3 správné odpovědi nabízí dnešní soutěž Radiožurnálu sadu dvou polštářů Fáze, díky kterým si dopřejete ještě více pohodlí při odpočinku na sedačce nebo v křesle. Výhru do soutěže vinovala slovenská značka Fáze, která už více než 30 let spojuje vlastní design, řemeslnou výrobu a právě pohodlí. Za 2 správné odpovědi mám sadu doplňků stravy od ryze moravské značky citronek.com, prémiový mořský kolegy na Tykol a taky voucher na 1500 korun pro další výběr dle vašeho vkusu. No a za 1 správnou odpověď pak cena útěchy jako překvapení od Radiožurnálu. Milane, poslouchal jste pozorně?
1: No, snažil jsem se.
0: Máte poznámky nebo ne?
1: Nemám, mám manželku.
0: Pak nepotřebujete žádné poznámky. Doufám, že jí máte po ruce hlavně.
1: Je, ano.
0: Tak, Milane a milá paní, 5 vteřin na vaše odpovědi, 3 soutěžní otázky. Můžeme začít? Je paní připravena? Dobře.
1: Můžeme.
0: Kterému významnému baroknímu skladateli je věnováno jedno zastavení nového audiovizuálního průvodce? Jak se jmenuje?
1: Měl by to být Adam Michna z Otradovic.
0: Je to tak, Adam Václav Michna z Otradovic. Správná odpověď. Můžete si plácnout. Otázka druhá. Jak vypadá erb pánů z Jindřichova Hradce, který je umístěný uprostřed klenby kostela? Co tam je?
1: No, snad tam měla by zlatá růže v modrém poli.
0: Zlatá růže v modrém poli je druhá správná odpověď. No a do třetice. Na malbách v kostele můžeme vidět i symboly 4 apoštolů. Řekněte alespoň jeden symbol. Nebo apoštole, je to na vás.
1: Myslím, že lev, anděl.
0: Ano, orel a bík. Tak jste dali 2, stačil mi 1. Milane, znamená to, že hlavní cena je vaše. Gratuluju i vaší paní. Užijte si hodně pohodlí.
1: Ano, děkuju.
0: Mějte se krásně, pozdravujte, nashledanou.
1: Nashledanou.
0: Další soutěž zase zítra po 12:30. Ceny od rána zveřejňujeme na webu radiožurnál.cz.

0: Posloucháte Radiožurnál, stalo se to zhruba před hodinou a půl. Česko dopoledne přišlo o svou nejvyšší stavbu. Přes 350 metrů vysoké stožáry rozhlasového vysílače v Liblicích na Kolínsku dnes po 11. hodině odstřelila demoliční firma. Podle českých radiokomunikací už pro ně nebylo využití.
1: V celé řadě evropských států byly vybudovány vysoce výkonné rozhlasové vysílače.
2: Popisuje krátký film pražské zprávy radiokomunikací ze 70. let minulého století.
3: Vysílač Liblice, jehož výkon se několikanásobně zvýší.
2: Vysílač Liblice B byl nejsilnější středovlnný vysílač u nás, říká Pavel Straňák z distribuce signálu Českého rozhlasu.
4: Tady to byl obrovský vysílač s jedním programem pro celou Českou republiku.
2: V Liblicích na pahorku nad Kolínskou rovinou se vystřídalo několik generací vysílačů. V letech 1936 až 72 tam sloužil jeden stožár vysoký přes 280 metrů.
1: Bylo rozhodnuto likvidovat stožár odstřelem.
2: Odstřel rok 1972.
1: Na místě starého stožáru bude postaven nový anténní systém ze dvou stožárů, každý bude mít výšku 350 metrů.
2: Velký výkon ale znamenal také vysokou cenu, podotýká Marcel Procházka z českých radiokomunikací.
5: Vysílač měl spotřebu nějakého menšího města. Dneska DAB 50 vysílačů má výrazně menší elektrický příkon než jedny Liblice.
2: Kromě drahého provozu vadilo také to, že většina novějších přijímačů už střední vlny nenaladí. Přestože měly své výhody.
4: Ta vlnová délka je tak dlouhá, že to leze do všech údolí a není to ovlivněné příliš strukturou terénu.
2: Zvuková kvalita byla horší. Tak, jak teď slyšíte, střední vlny neuměly přenést nejvyšší ani nejhlubší tóny a byly náchylné k nejrůznějšímu rušení. Příjem mohla zhoršit třeba bouřka nebo i některé domácí elektrické spotřebiče. Podle Marcela Procházky je také jeden velký vysílač mnohem zranitelnější než síť menších.
5: To riziko narušení provozu tohoto vysílače je poměrně velké v porovnání s 50 vysílači DAB, kde když jeden vysílač vypadne, tak se téměř nic nestane. Je potřeba mít těch zdrojů vysílání více. Třeba i FM síť, zálohované diesel generátory, rozhlas vysílá i v televizi.
2: Na středních vlnách v Česku zůstává menší vysílač v jižních Čechách, který šíří signál soukromé stanice. Martin Srb, Radiožurnál.

0: Měnící se tarify elektřiny a drahé špičky. Čas na chytrou změnu. Firma Nelumbo Energy AS aktuálně přináší bateriová úložiště pro podniky. Díky našemu komplexnímu řešení správy energií budete připraveni na nové cenové tarify na straně vysokého napětí, které začnou platit od roku 2027. A pro rodinné domy máme program Zlatá střecha. Fotovoltaika a tepelné čerpadlo s nulovou vstupní investicí. Vše od projektu přes distribuci až po montáž a servis vyřídíme za vás. Máme 20 let zkušeností. Více na nelumbo.cz nebo na 608 738 555. Nelumbo Energy AS. Slunce účty neposílá.
1: Radiožurnál je 13 hodin. Eliška Zábrocká a aktuální zprávy.
2: Liblické stožáry se dopoledne zřítily k zemi, nechali je odstřelit české radiokomunikace. Severní Korea zprovoznila strategicky důležitý most do Číny. Hokejisté Litvínova odehrají extraligový souboj s Hradcem Králové, už s obráncem Svozilem. Po nehodě je uzavřený sjezd z dálnice D8 směrem z Prahy na Teplice. A bude oblačno až polojasno, v Čechách večer i skoro jasno, nejvyšší teploty do 18 stupňů.
3: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
2: České radiokomunikace dnes nechali odstřelit dva stožáry vysílače v Liblicích u Českého Brodu. Oba stožáry se zřítily současně na pole směrem ke Kolínu. Měřili 355 metrů a byly téměř 50 let nejvyšší stavbou v Česku. Vysílač už dřív využíval Český rozhlas. Vysílání z něj ukončil v roce 2021. V posledních letech neměl žádné využití a nezbytná oprava a údržba by byla velmi nákladná. V Teplicích bude i další 4 roky vládnout koalice ANO a Volba pro Teplice. Lídři kandidátek dnes podepsali memorandum o spolupráci. Vítězná ODS zůstane v opozici. Koalice získala 16 ze 27 mandátů. Primátorem zůstane pravděpodobně Jiří Štábl z ANO. Počet náměstků se sníží ze 4 na 3.
4: Důležitý to, že jsme se shodli na tom počtu, že bude vlastně o jednoho náměstka méně. Teď budeme ladit znění koaliční smlouvy, jednotlivé priority a gesce.
5: Říká primátor Jiří Štábl z hnutí ANO, které získá taky jednoho náměstka. Další dva budou z Volby pro Teplice. Prvním zůstane Petr Slavíček. Podle něj obsadí posty ve výborech opozice.
6: Asi můžu říct, že kontrolní výbor jeho předsednictví připadne opozici.
5: Koaliční smlouvu podepíšou ještě před ustavujícím zastupitelstvem. Z Teplic Jana Vitásková, Radiožurnál.
2: Severní Koreu a Čínu spojil nový silniční most přes pohraniční řeku Jalu. Obě země si od něj slibují další posílení ekonomické spolupráce a KLDR očekává, že díky větší obchodní výměně bude ještě líp čelit ekonomickým sankcím OSN.
7: Nový most je dlouhý 3 kilometry a v podstatě je dokončen od roku 2014 a není úplně jasné, co dosud bránilo jeho otevření. Před několika týdny zprovoznili strategicky důležitý most na společné hranici také Rusko a Severní Korea. Ale Čína i nadále zůstává nejdůležitějším obchodním i politickým partnerem KLDR. Peking i Pchjongjang chtějí nový most využívat hlavně pro přepravu surovin, strojírenských výrobků, spotřebního zboží a také vojenského materiálu. Z východní Asie David Jakš, Radiožurnál.
2: Začíná 14. ročník Signál festivalu. Lidé v Praze si tak budou moct znovu prohlédnout zajímavé světelné instalace nebo videomapping. Celkem jich bude 21 v Davicích i centru města. Jednou z nich bude dílo amerického umělce Jima Campbella.
8: Je to 20 metrů vlastně dlouhá řada zavěšených letkových žárovek, kterých je 1500.
9: Popisuje jednu z instalací v parku generála Lázaro Cárdenase programový manažer a kurátor Signal festivalu Daniel Burda. Festival nabídne také dva videomappingy, jeden na průčelí arcibiskupského semináře v Dejvicích, druhý na staroměstské radnici. Ten vytvořila ukrajinská umělkyně Svitlana Rajniš.
10: Celé dílo je postaveno na jazyce, písmenech a slovech, které představují hlavní umělecký přístup k této práci. Vše začíná českými slovy. Slovy, která jsou spojována s Václavem Havlem.
9: Celý Signal festival potrvá do 18. října. Tereza Cedidlová, Radiožurnál.
3: Sport.
11: Hokejisti Litvínova se připravují na předehrávku 11. kola Tipsport Extraligy proti Hradci Králové. Zatímco hosté se můžou posunout na třetí příčku tabulky, domácí Severočeši budou hrát o skok na 7. pozici. V utkání už za Litvínov může nastoupit nová posila obránce Stanislav Svozil. Bývalý mládežnický reprezentant se 2 starty v NHL do Vervy přestoupil z Brna a podepsal smlouvu do konce dubna roku 2029. Pokračuje Svozil.
12: Těším se moc a doufám, že uspějem. Bylo to všechno strašně narychlo, ale já jsem rád za tuto šanci a doufám, že to bude dobře pokračovat. Přicházím s chladnou hlavou a hlavně ať pomůžu týmu. Upřímně, já jsem v Litvínově tolikrát nebyl, takže vzpomínky tu žádný skoro nemám, ale vím, jaký to je klub, s jakou pověstí, takže se na to strašně těším.
11: Utkání Litvínov Hradec Králové začne v 17:30. Radiožurnál Sport ho nabídne v přímém přenosu. Na Radiožurnálu uslyšíte reportážní vstupy.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Nehody na D35 za Mohelnicí, taky na D8 u Řehlovic. Na dálnici D35 ve směru z Mohelnice na Olomouc pozor za sjezdem na Moravičany. Na kilometru 242 se dojíždí do kolony. Na 244. narazilo auto do světelné šipky. Zabraný je pravý pruh, zdržení 10 až 15 minut. Na dálnici D8 ve směru z Prahy na Ústí nad Labem počítejte s uzavřeným sjezdem na Teplice na exitu 64 u Řehlovic. Převrátil se tam kamion. Potřeba sjíždět už před tím exitem 52, jede do Teplic po silnici 8 přes Velemín. Na D1 za Prahou směr Brno se od sjezdu na Velké Popovice táhne kolona z 15. kilometru do omezení na 24. u Šmejkalky zhruba čtvrt hodiny. Na D1 v Brně směrem na Ostravu čekejte silný provoz od nájezdu z bratislavské D2 k Rohlence. Rozjíždí se tam hlavně zbytky z kolony kamionů. Před chvílí skončilo omezení na 210. u sjezdu na Slavkov. Na D11 z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na Městec popojíždí kolona z 54. kilometru, na 56. pracují v levém pruhu, zdržení kolem 10 minut. A D5 před Prahou směrem z Plzně plná kamionů v pravém a stoupacím pruhu za Loděnicí z 8. kilometru až na Pražský okruh. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Bude oblačno až polojasno, večer v Čechách místy i skoro jasno, teploty 13 až 18 stupňů. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy. Po nich dál posloucháte odpolední Radiožurnál, teď už s Hankou Schánilovou.
14: Dobré odpoledne vám přeji. Stačí jedna zpráva, jedna fotka nebo video a školní šikana se může přesunout i na internet. Ani po škole se tak dítě vlastně necítí v bezpečí. A jak z toho ven? My to probereme za chvíli, protože kyberšikana bude tématem dnešní linky bezpečí Radiožurnálu.
3: Odpolední Radiožurnál
15: a Hanka Schánilová.

0: za 100 let.
1: Linka bezpečí
2: na Radiožurnálu.
3: Školní šikana už dnes nemusí končit posledním zazvoněním. Posměšky, urážky nebo ponižování můžou dítě pronásledovat i doma, večer anebo o víkendu. Prostě a jednoduše stačí vzít do ruky telefon. Jak se kyberšikana liší od té, kterou dítě zažívá tváří v tvář? Jak ji poznat a hlavně jak dítěti pomoci, když se stane terčem útoku na internetu? Právě o tom bude dnešní linka bezpečí Radiožurnálu. A já už na úvod vítám Annu Millerovou z domácí redakce. Hezké odpoledne.
4: Dobrý den. Pro dnešní děti a dospívající je online komunikace běžnou součástí života. Píšou si se spolužáky, sdílejí fotky, videa nebo hrají hry. Takhle to mají třeba žáci základní školy Ohradní v Praze.
5: Máme jako skupinu jako třídní nebo jako jenom, kde jsme jenom kluci, ale jako, že bychom tam jako psali vyloženě na někoho, že tak tohle teďka zavřem na záchodě, protože my ukracvačinu, to fakt ne.
4: S kyberšikanou se podle loňského průzkumu agentury Ipsos mezi víc než 800 respondenty v posledním roce setkaly 2/3 dětí a mladých mezi 11 a 21 lety. A slovní útok v online prostoru zažilo dokonce 94% z nich. Všímá si toho i nejvyšší státní zastupitelství, taky podle něj loni na sociálních sítích a četovacích platformách přibylo výhružek, vulgárních útoků a dalších forem kyberšikany. Zprávy přitom útočníci často rychle mažou, nicméně to, co se jednou objeví na internetu, můžou mezi tím zachytit a šířit další lidé.
3: Tak to byla Anna Millerová, moc díky a naslyšenou.
4: Díky, naslyšenou.
2: Linka bezpečí na Radiožurnálu.
1: Návod, jak porozumět problémům vašich dětí.
3: A cenné rady k tomu, jak řešit kyberšikanu mezi dětmi, přišla předat Zuzana Hrzalová, odborná garantka vzdělávání Linky bezpečí. Hezké odpoledne.
6: Hezké odpoledne.
3: Když porovnáme tu klasickou šikanu ve škole a kyberšikanu, kde je ten úplně největší rozdíl?
6: Úplně ten největší rozdíl je v tom, že dítě ji může zažívat neustále. Oproti šikaně, která se děje ve třídě, kdy dítě mohlo odejít do svého bezpečného prostředí, do svého domova, do pokoje, kde mělo blízké osoby a mohlo takzvaně vypnout na chvilku, tak opravdu online prostředí vybízí k tomu, že může být terčem neustále i doma ve svém pokoji, kde je vzdálené bezpečí a zároveň mu chodí třeba nějaké nenávistné komentáře.
3: Co to udělá s prožíváním dětí, že vlastně nemůže to odříznout, že ten telefon má pořád u sebe?
6: Je to velice těžké, opravdu mohou zažívat velice úzkostné, náročné stavy, psychické obtíže, strach, všechny vlastně emoce, které se tam objeví, tak tam mohou patřit, ať už je to vztek nebo smutek. A zároveň je důležité taky to, že třeba potom oni naopak jsou neustále s tím telefonem, to je jeden znak, nebo se snaží ho úplně ignorovat, dát ho někam pryč, schovat.
3: Jak mají rodiče mluvit s dětmi o kyberšikaně a těch různých formách a jak to třeba přizpůsobit podle věku?
6: Já bych možná vyškrtla ten věk, protože on ten věk je sice trošku nám něco přibližuje, ale zároveň je důležité vědět, jak moje dítě se pohybuje, možná už na nějakých digitálních platformách nebo v online světě. A teď už zmiňuji, že se pohybuje, ale ideálně s ním mluvit ještě než se začne pohybovat. Tak jak s dítětem mluvíme o bezpečnosti provozu na ulici, tak my musíme mluvit o tom digitálním světě, o tom, jak se tam má, jak fungovat už vlastně mnohdy s předstihem, než má první vůbec technologii u sebe.
3: Jedním z takových velmi citlivých témat jsou intimní fotografie. Kdy je podle vás vhodné s dětmi začít mluvit o tom, že fotku, kterou někomu pošlou, že může být zneužita nebo že může být dokonce šířena dál?
6: Ono, pokud děti šíří jakýkoliv obsah, ať už je to fotografie nebo cokoliv jiného, tak můžeme začít tím, že se ten obsah může dostat velice daleko, nekontrolovaně k dalším lidem i někam, kam by opravdu nechtěli. A tak, jako bychom nedali něco svého intimního, ať už fotografii nebo i nahou fotografii, nebo se neukázali naživo někde nazí, tak je důležité to připodobňovat k tomu online prostoru, že nikomu neposíláme naše osobní věci, už vůbec ne cizím lidem nebo někoho, koho neznáme.
3: Co když dítě za námi jako za rodiči přijde a řekne, že je terčem té kyberšikany? Jak bychom jako rodiče měli reagovat a co bychom rozhodně neměli dělat?
6: Je důležité si prvních pár sekund nechat pro sebe. Nadechnout se, vydechnout se pořádně, se nějak zastabilizovat, protože to může pomoct potom té naší první reakci. Že možná se setkáváme s takovou situací úplně poprvé a nevíme, jak na ní reagovat a to je přirozené a v pořádku. A potom ocenit obrovský dítě, že k námi za s námi za námi přišlo s tímto tématem, pokud s námi mluvilo o tom, že se setkalo s nějakou formou kyber šikany, nebo pokud to zjistíme i třeba sami nějak náhodou, tak to citlivě otevřít to téma, co se děje, a nabídnout pomocnou ruku a pak postupovat dál.
3: Co když to dítě není na téhle straně, ale na té druhé? Co když není oběť, ale naopak je součástí skupiny, která si třeba ve třídním chatu dobírá nebo zesměšňuje nějakého spolužáka? Jak mu máme vysvětlit, že i to přihlížení nebo jenom to přeposílání může mít obrovský podíl na tom, co se děje?
6: Vysvětlit určitě a zároveň obrovsky ocenit to, že nám to třeba říká, že se něco takového ve skupině děje, protože když se to dostane k dospělým lidem, tak je to důležité pro to další řešení a vůbec, aby se to nedělo dál zastavení té formy šikany, kyberšikany. A potom můžeme přistupovat dál k nějakým krokům, aby se to třeba nedělalo v tom prostředí, a můžeme mluvit o tom, že můžou tam být pocity, jako je strach, samozřejmě za tím, že jsme to dál neřekli, a hledáme třeba to, co právě bylo u toho našeho dítěte, ten možný strašák, že přihlíželo, že tam zůstávalo, protože ono se nedá jednoznačně říct, že když já tam zůstávám, že způsobuji a nějakým způsobem podporuji toho agresora, opravdu to může být to, že já se vlastně bojím vystoupit, abych nebyl taky obětí.
3: Jak velkou roli v té kyberšikaně hrají právě ti, co jsou jenom tak vedle a přihlížejí? Může jejich reakce, třeba to, že se přidají, nebo že to olajkují, nebo naopak zasáhnou, rozhodnout o tom, jak daleko se ta šikana bude šířit?
6: Velkou úlohu hraje dynamika skupiny. Ať už je to v online prostředí nebo v třídě, to pokud máme více přihlížejících, kteří se nevyjadřují, tak může sílit opravdu ten agresor, jeho pozice. Čím víc budeme mít dětí nebo účastníků, které se postaví na stranu oběti, tak tím menší bude mít sílu ten agresor.
3: Odborná garantka vzdělávání Linky bezpečí Zuzana Hrzalová, díky, že jste přišla. Mějte se krásně a naslyšenou.
6: Děkuji, naschledanou.

Střelec Jiří Přívracký získal na světovém poháru v Káhiře další medaili. V třípolohové malorážce skončil třetí a v souboji o bronz porazil reprezentačního kolegu Filipa Nepejchala, kterého odsunul na čtvrté místo o 0,2 bodu. Přívracký navázal na pondělní vítězství ve střelbě ze vzduchové pušky, díky kterému oslavil první letošní triumf v seriálu a osmý ve své kariéře. Posloucháte Radiožurnál. Just a perfect day. Drink sangria.

0: Festival Prix Bohemia Radio a jediné sportovní rádio u nás, stanice Radiožurnál Sport, vás zvou na fotbalovou talkshow Desítka Pavla Horváta. Nenechte si ujít večer s bývalým českým reprezentantem a fotbalovým expertem Radiožurnálu Sport Pavlem Horvátem, legendárním fotbalistou Antonínem Panenkou a bývalým českým profesionálním fotbalistou Romanem Hubníkem. Moderuje Jan Pěruška. Pondělí 19. října od 18 hodin v Gestibet klubu v Olomouci. Více na pribohemiaradio.cz. Festival Prix Bohemia Radio pořádá Český rozhlas.
1: Radiožurnál je 13.30. Eliška Zábrocká a aktuální zprávy.
2: Ukrajina podle agentury Reuters obnovila údery na ruské rafinérie. Gubernátor Ryazanské oblasti Pavel Malkov na sociálních sítích napsal, že drony způsobily požár v tamním ropném zařízení. O obnovení úderů mluvil v rozhovoru pro list Financial Times ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Kyjev útoky na ruská ropná zařízení na několik dní přerušil potom, co americký prezident Donald Trump ohlásil energetické příměří. Moskva ale podle Zelenského na ukrajinskou energetickou infrastrukturu útočila dál. Ve věku 83 let zemřel novinář a spisovatel Rudolf Křesťan. Podle rodiny podlehl krátké nemoci. Vynikal svými fejetony, kterých napsal téměř 3000. Dlouhodobě spolupracoval s Českým rozhlasem. Své texty načetl taky v pořadu Psáno kurzívou. Dlouhá léta působil i v časopise Mladý svět, později v týdeníku televize. Ostravský rapper Enrico Pešt, vystupující jako Hard Rico, půjde do vězení na 5 let. Olomoucký vrchní soud mu trest za loupež a vydírání zvýšil o 1 rok z původních 4 let. Potvrdil mu taky peněžitý trest 2 miliony korun. O rok z 5 na 6 let soud zvýšil trest i jeho komplicovi Miroslavu Cihimu. Třetímu z mužů Karlu Mecovi potvrdil soud 5letý trest. Rapperová tehdejší přítelkyně Laura Červeňáková nakonec dostala podmíněný trest. A sopranistka Petra Alvarez Šimková s manželem Rafaelem Alvarezem vystoupí na koncertu 5 tváří zdi. Začíná v 18 hodin v Českém senátu. Výtěžek koncertu pořadatelé věnují na podporu dětí z vězněných rodičů a obětem trestných činů. Petra Alvarez Šimková je držitelkou ceny Thálie za rok 2025 v kategorii opera. Sport. Čeští hokejisté na kolečkových bruslích postoupili do čtvrtfinále mistrovství světa. Národní tým na šampionátu v Paraguaji udržel 100% bilanci. Češi v osmifinále přehráli Puerto Rico 11-0 a vyhráli i 5. zápas na turnaji. Ve čtvrtfinále čeká obhájce stříbra Namíbie. Zápas začne krátce po půlnoci českého času.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Překážka na 4 u Cukránku a nehoda na pražském okruhu u Lochkova. Na výjezdu z Prahy silnicí 4 směr Příbram opatrně za Lipenci v levém pruhu hlásíte překážku.
5: Na 7. kilometru u Cukráku leží v levém pruhu takový velký balík Itongu, nějaký izolace, proto se tam vybočuje do pravýho.
4: Na dálnici D1 za Prahou směr Brno se tvoří kolona od exitu 15 Velké Popovice do omezení na Šmejkalce na 24. zabere 20 minut. Na D1 v Brně směrem z Prahy na Ostravu se tvoří kolona od sjezdu k výstavišti ze 190. kilometru, ale postupně se začíná rozjíždět. Příčinou byla nehoda na 194. u sjezdu na Vídeň, tam už auta odstavili, takže se to sune dál do omezení u D2 a slábne to, je to tak na 10 minut. Na pražském okruhu ve směru z D1 na letiště se začíná zastavovat před tunely regulují průjezd, za nimi před sjezdem na Barandov na kilometru 15,5 řeší nehodu kamionu a osobního auta v pravém pruhu. Na silnici 3 Praha České Budějovice kus za Oldřichovcem čekejte kolonu, popojíždí se až 30 minut do omezení za Milíčínem. Opačně na Prahu je tam fronta jenom kratší. A taky na 50. Brno-Uherské Hradiště se pracuje v Bučovicích nedaleko Jatek, kolony obousměrně asi na 20 minut od odbočky na Marefy a z křižovatky u Hasičárny. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Bude oblačno až polojasno, večer v Čechách místy i skoro jasno, teploty 13 až 18 stupňů.

0: Čína a Severní Korea zprovoznili velkokapacitní silniční most přes pohraniční řeku Jalů. Obě země si od toho slibují výrazné navýšení obchodní výměny. Pro KLDR navíc nová moderní stavba znamená naději, že se jí ještě lépe podaří vyrovnat se s ekonomickými sankcemi, které na ní uvalila OSN. My už jsme ve spojení se zpravodajem v Asii Davidem Jakšem. Hezké odpoledne.
1: Přeji hezké odpoledne.
0: Most je, Davide, sice prezentován jako nový, ale on až tak úplně nový není.
1: Není tak úplně nový, tedy takhle, na první pohled je nový, moderní, sofistikovaný, jsou na něm v obou směrech celkem 4 jízdní pruhy, je dlouhý více než 3 kilometry, ale začal se stavět už v roce 2011, dokončen byl o 3 roky později, ale od té doby se na něm a kolem něj nic nedělo, protože Severokorejci neměli peníze na dokončení silnic a přivaděčů na své straně a stejně tak jim chyběly i prostory pro celníky a vojáky. Není úplně jasné, jak vypadá finanční a zhotovitelská dohoda mezi oběma státy, ale jihokorejská média, tak ta dlouhodobě tvrdí, že most v podstatě zaplatil a postavil Peking a Pchjongjang se teď bude revanžovat nějakou formou obchodní, čili že pravděpodobně se zavázal k nějaké formě dlouhodobého odběru čínského zboží a výrobků a může jít i o výrobky a zboží armádní a zbrojařské.
0: Přibližně před měsícem otevřela Severní Korea nový silniční most také na hranici s Ruskem. Znamená to, Davide, že KLDR je na tom ekonomicky mnohem lépe, než se zdá, a že prostě ekonomické sankce na ní nezabírají?
1: Tak na tom se shodují prakticky všechny významné deníky tady v Asii a přitakávají jim i ty evropské a americké. Ten most přes řeku Tuman na rusko-severokorejské hranici otevřeli obě země na začátku září, je výrazně menší, měří 1 kilometr a má pouze 2 jízdní pruhy. No a i nedaleko něj pořád stojí ještě funkční most železniční. Rusko-severokorejské vztahy jsou od začátku konfliktu na Ukrajině zmiňovány daleko častěji. Je to proto, že KLDR posílá Rusům zbraně, munici, také vojáky a i ty obávané balistické střely a tohle všechno putovalo do Ruska právě tudy přes Dálný východ. Nicméně obchodní výměna mezi KLDR a Čínou, tak ta je daleko

0: větší a pro životaschopnost Severní Koreji je i daleko důležitější. Mimochodem čínské ministerstvo zahraničních věcí dnes prohlásilo, že obě země počítají s pohybem několika stovek nákladních aut po tom novém čínsko-severokorejském mostě.
1: Jihokorejská a americká armáda dnes společně varovaly ještě před jednou hrozbou, která může být brzy velmi aktuální. O co přesně se jedná?
0: Jihokorejský deník The Korea Times upozorňuje, že momentálně je v Rusku možná až 30 tisíc severokorejských dělníků, kteří se tam rychle učí, jak vyrábět vojenské drony. Může to prý být součást dohody, respektive platby za zbraně, za munici a za vojáky, které Kim Jong-un posílá do Ruska. A pokud by KLDR začala po návratu svých dělníků vyrábět a nasazovat na vojenské operace své vlastní drony, mohlo by to brzy tady na korejském poloostrově znamenat výrazné, skutečně výrazné zhoršení bezpečnostní situace.
1: David Jakš, náš zpravodaj. Děkujeme ti a naslyšenou.
0: Naslyšenou.

0: O čtvrté za rok a půl se proti sobě v evropské lize postaví fotbalisté Ferencvároše a Plzně. Ta bilance je vyrovnaná, večer se oba týmy utkají teď v Budapešti. My se tomu podrobněji budeme věnovat za pár minut.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: V zápase Evropské ligy by to mezi Ferencvárošem a Plzní mohlo večer chvílemi připomínat někdejší českou fotbalovou ligu, protože dres dnešního soupeře Plzně oblékají Kadu a Birmančevič, kteří dříve hráli právě v Česku.
1: Jméno Velika Birmančeviče vyvolávali fanoušci na Letné mnohokrát. Vždyť se hned ve svém prvním roce v Česku v dresu Sparty stal nejlepším hráčem sezony.
2: Birmančeviče známe velmi dobře ze Sparty, je to vlastně tahový křídelník, rychlej, hodně za obranu. Sami jsme viděli, že tolik příležitostí teďka nedostává.
1: Říká trenér Plzně Radoslav Kováč. Naráží na to, že srbský křídelník zatím čeká ve Ferencvároši na start v základní sestavě i na první gól. Kadu je naopak jedna z opor týmu z Budapešti.
2: Kadu má vynikající ofenzivní schopnosti a velmi dobře cítí prostor. To znamená spoustu centrů, spoustu proběhů a je to chytrý hráč, kdo dokáže udělat rozdíl.
3: Jo, tak na Kadua se těším. Já jsem s ním dobrý vztah. Strávil jsem s ním tady jeden rok. Je velice dobrý dopředu. Vím, že dozadu to není zase tak úplně stoprocentní.
1: Navázal na plzeňského trenéra Kováče jeho svěřenec Alexandr Sojka. Oba budou doufat, že si s Kaduem a Birmančevičem na hřišti poradí lépe než překladatelka na tiskové konferenci.
4: Kadu.
5: Birmančevič.
1: Trenér Plzně Radoslav Kováč naopak lingvisticky zazářil, když se s místními novináři rozloučil maďarsky.
2: Holnap talas kozunk.
1: Jestli Kováčovi dobrá nálada zůstane i během utkání na hřišti Ferencvároše v Evropské lize, uslyšíte v přímém přenosu na radiožurnálu Sport od 21 hodin. Z Budapešti Adam Procházka, Radiožurnál.

0: Senátní volby 2026.
1: Speciál radiožurnálu k senátním volbám.
2: Voliči v obvodě Žďár nad Sázavou si mohou vybírat ze stejné dvojice jako před 6 roky. Co rozhodne o vítězi tentokrát? Jak by se mělo změnit rozpočtové určení daní? A proč se nedaří zastavit vylidňování regionu? Lukáš Matoška se zeptá starosty Nového Města na Moravě Michala Šmardy za hnutí Volt Česko a senátora Josefa Klementa z KDU-ČSL.
0: Speciál radiožurnálu k senátním volbám.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: to dust, all that I adored. Nenechte si ujít v České televizi.
1: Tohle to je naše místo.
2: Tady končí svět.
1: Tohle je náš život.
3: Každý to chtěl někdy udělat, všechno to tu zničit.
1: A pak přijdeš ty.
4: Máme tam tělo.
2: Všichni se bojí.
5: Apokalypsa je zblízko.
6: Když vám něco řeknu, vy si to musíte nechat pro sebe, že?
7: Petra Hřebíčková v hlavní roli nové série Hec.
2: Slíbila jsem, že tady zůstanu, dokud nezjistím, co se tu stalo.
7: Od 25. října na ČT1 a v iVysílání.
8: Láska je tichá jako tma, když hvězdy jasně svítí.
9: Strhující, provokativní, zábavný, kontroverzní. Nový film Davida Ondříčka Kluci to vidí jinak než holky.
2: Kdy si myslíte, že jste ztratil svoji duši?
9: V hlavních rolích Jaroslav Plesl, Marta Isová, Václav Neužil, Denisa Barešová, Jan Nedbal, Vojtěch Vodochodský a Anna Kameníková.
10: Chápeš to?
11: Ano.
10: Tak to je dobře.
9: Komedie Kluci to vidí jinak než holky. V kinech od 22. října. Hlavním mediálním partnerem je Radiožurnál.
12: Radiožurnál je 14 hodin. Eliška Zábrocká a aktuální zprávy.
13: Česko přišlo o nejvyšší stavbu. Dopoledne padly stožáry rozhlasového vysílače v Liblicích na Kolínsku. Rakouský soud propustil z vazby Slováka obviněného v kauze otravy výšev HIP. Fotbalisté Sparty, Plzně a Jablonce odehrají zápasy v evropských pohárech. Kolona po nehodě vzniká na pražském okruhu z D1 na letiště před Lochkovem. A bude oblačno až polojasno, v Čechách večer i skoro jasno. Nejvyšší teploty do 18 stupňů.
14: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
13: Demoliční firma dopoledne odstřelila vysílače v Liblicích na Kolínsku. Česko tak přišlo o svou nejvyšší stavbu. Obě 355 metrů vysoké věže se po 11. hodině zřítily na sousední pole. Technickou přípravu zvládli dělníci bez komplikací, říká střelmistr Petr Mikula.
15: Co se týče zájmu veřejnosti, tak to byla černá můra a moje jedna z nejhorších akcí. Jsme museli během posledních 14 dnů na základě informací ze sociálních sítí rozšířit ze 6 na 28 hlídek a policistů tady bylo mraky.
13: Prodejny Albert vypnuly až do odvolání aplikaci Můj Albert. Důvodem je kybernetický útok ze začátku týdne na skupinu Ahold Delhaize, která prodejny v Česku provozuje. Podle mluvčího řetězce Albert Jiřího Marečka zákazníci o výhodné akční ceny nepřijdou.
16: Bezpečnost dat našich zákazníků a zaměstnanců je na prvním místě a proto nebude aplikace k dispozici delší dobu, než je obvyklé. A proto jsme promítli akční ceny do cen pro všechny zákazníky i bez aplikace. A tyto ceny, tyto nízké ceny jsou již dostupné.
13: Výpadek aplikace na zásobování obchodu nemá podle Marečka vliv. Rakouský soud propustil z vazby Slováka, který čelí obviněním z otravy sklenic s dětskou výživou HIP, informuje o tom agentura APA. 39-letého bývalého zaměstnance společnosti HIP zadrželi rakouské úřady na začátku května. Je podezřelý, že do skleniček s příkrmy přidal jed na krysy. Poté je rozmístil v supermarketech v Rakousku, Česku a na Slovensku, aby firmu vydíral. Podezřelý po propuštění z vazby nesmí opustit Rakousko, vinu ale odmítá. Moravští a čeští vinaři dokončují výrobu letošních mladých vín. Do příštího týdne musí stihnout vinařskému fondu odeslat vzorky těch, která chtějí označit jako svatomartinská. Kvůli horku a suchu ale bude vína letos výrazně méně než obvykle.
17: Enoložka vinařství ve Velkých Bílovicích Karolina Zpěváková otáčí kohoutkem na několik metrů vysoké nerezové nádrži a do sklenice už teče bílé víno.
18: Letos je toho tak o 30% míň.
17: Podobně je na tom i většina ostatních tuzemských vinařů. Na ceně vína se to ale nejspíš neprojeví, upřesňuje výkonný ředitel svazu vinařů Martin Půček.
19: Ten globální trh s tím vínem tlačí na tu cenu. Z loňských roků je přebytek vína. Takže se nedá očekávat, že to bude mít nějaký výrazný vliv na růst ceny.
17: Svatomartinské víno se jako každý rok smí začít prodávat 11. listopadu. Šimon Franc, Radiožurnál.
14: Sport. V
10: Fotbalisty Sparty a Plzně čekají v Evropské lize druhé zápasy v hlavní fázi. Pražané doma přivítají norský Lillestrøm, utkání má výkop v 18.45. Ve 21 hodin pak Plzeň nastoupí v Budapešti na hřišti Ferencvároše. V níže postavené konferenční lize do hlavní fáze vstoupí fotbalisti Jablonce, kteří se představí ve Freiburgu. Německý tým je aktuálně první v Bundeslize a od květnového finále Evropské ligy neprohrál. Pokračuje kapitán Severu Čechů srbský obránce Nemanja Tekijašky.
11: Nějak moc speciálně jsme se nepřipravovali. Myslím si, že jsme celkem dobrý tým, co se týká defenzivních standardkýrů a myslím si, že se umíme pořádit s takovým týmem. Například i Brno težko o víkendu měla taky dost vysokých hráčů, taky dávali moc gólů ze standardky a nám jsou nehrozili.
10: Zápas Freiburg-Jablonec v hlavní fázi konferenční ligy začne ve 21 hodin. Radiožurnál Sport odvysílá utkání Sparty, Plzně i v Jablonce živě. Na Radiožurnálu uslyšíte reportážní vstupy.
14: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
20: Neprůjezdná D1 u Oder a nehoda i na pražském okruhu u Lochkova. Dálnice D1 ve směru z Ostravy na Přerov a Brno je za sjezdem na Nový Jičín úplně zablokovaná. Na kilometru 325 narazila dodávka dovozu silničářů. Hasiči a záchranáři jsou na cestě, udržujte v koloně záchranou uličku a opatrně dojíždějte kolem kilometru 327, respektive sjíždět předtím se dá na exitu 330 na Nový Jičín. Na dálnici D1 za Prahou směr Brno se dojíždí do kolony hned za okruhem na 13. kilometru, do omezení na 24. u Šmejkalky už je to na půl hodiny. Na D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové za exitem Městec se táhne kolona z kilometru 52 do zúžení na 56. zhruba čtvrt hodiny. Na D5 se před Prahou z Plzně se v kopci za Loděnicí brzdí před kolonou kolem 7. kilometru, chvílemi i v levém pruhu nakrátko, dál se sunou hlavně kamiony na pražský okruh směr D1 k Ořechu. Na pražském okruhu opačně z D1 na letiště počítejte s kolonou. Od exitu 3 Vestec regulují průjezd tunely, za nimi je před sjezdem na Barandov na kilometru 15,5 neprůjezdný pravý pruh po srážce osobního auta s kamionem. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
14: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
13: Bude oblačno až polojasno, večer v Čechách, místy i skoro jasno, teploty 13 až 18 stupňů na východě a severovýchodě jen do 14. Tolik zprávy. A po nich dál posloucháte odpolední Radiožurnál a taky Hanku Schánilovou.
21: Dobré odpoledne vám přeji. Chronická bolest není jen otázkou nějakého fyzického nepohodlí. Může postupně ovládnout celý váš život a připravit vás o blízké, připravit vás třeba o zaměstnání. Pacientů s dlouhodobou bolestí přibývá. Co s tím? Řekneme si za chvíli.
14: Odpolední Radiožurnál
0: a Hanka Schánilová.

0: Stále více lidí trápí chronická bolest, tedy bolest, která trvá déle než 3 měsíce. Podle dat České lékařské společnosti jí loni trpělo 374 tisíc pacientů, téměř o 100 tisíc víc než v roce 2015. Podle odborníků za to může další dožití díky lepší zdravotní péči i moderní životní styl. Bolest často pacienty vyřadí i ze zaměstnání a ze společenského života. Informace k tomu už zjišťovala reportérka Sára Adamcová. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne. Chronickou bolestí už více než 10 let trpí i bývalá ředitelka mateřské školy z Jírkova Vlasta Štochlová.
2: Já jsem třeba zůstala několik dní, že jsem se nemohla zvednout, ty bolesti mě paralyzovaly, přestávala jsem jíst, přestávala jsem pít, samozřejmě se všemi dalšími ohrožujícími důsledky.
1: Problémy se projevily po úspěšné operaci nádoru mozkových plen. O algeziologické léčbě, odborné léčbě bolesti, se dozvěděla až po letech trápení. Později založila pacientskou organizaci Chronická bolest, která informuje pacienty o pomoci s dlouhodobou bolestí.
0: My jsme zmiňovali, že takových pacientů jako paní Štochlová přibývá. Čím to je, když se zdravotní péče stále zlepšuje?
1: Je to právě tou kvalitnější zdravotní péčí, říká předseda Společnosti pro studium a léčbu bolesti České lékařské společnosti Tomáš Gabrhelík.
3: Na co dřív lidé umírali, tak dneska se prostě dá z velké části vyřešit anebo oddálit to úmrtí. Starší organismus, který se dožívá vyššího věku, má více chronických chorob.
1: Jako další důvody vidí Gabrhelík civilizační choroby spojené s moderním životním stylem, tedy například závažnější bolesti svalů, hlavy a zad nebo potíže z klouby. To vše je podle něj spojené hlavně s nedostatkem pohybu a odpočinku mysli.
0: V Česku existují algeziologická centra. Co všechno tam pacientům nabízejí a do jaké míry jim skutečně umí pomoci?
1: To nám řekne Jitka Fricová z kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.
4: Algeziolog může nabídnout léky, ať jsou to opioidy nebo neopioidní medikace. Také pacientům indikujeme rehabilitaci a také se staráme o tu psychiku, takže řada medikace a nejenom medikace, ale také my pacientům můžeme indikovat psychoterapii.
1: Právě komplexní přístup podle Fricové může pacientům pomoci i k návratu do práce a do společenského života. Pro jiné je výhra už to, když můžou v noci spát nebo se více hýbat. Jednomu až 2 pacientům z 10 ale léčba od silných bolestí neuleví.
0: Sara Adamcová, naše reportérka, dnes tedy mluvila o chronické bolesti. Díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Uzavřená je D1 před Odrami. Na dálnici D1 ve směru z Ostravy na Brno je na kilometru 325,5 úplně zastavený provoz. Dodávka tam najela do vozu silničářů. Před chvílí přistál vrtulník záchranné služby. Kolona je z kilometru 328. Nadále udržujte záchrannou uličku, dojíždějí další hasiči. Sjet předtím se dá exitem 330 na Nový Jičín. Brzy tam policie zřídí odklon. Osobním autem se odtamtud dá jet eventuálně kratší cestou přes Suchdol nad Odrou. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: některých francouzských supermarketech i několik dní po kybernetických útocích chybí mražené nebo chlazené potraviny. Hackerům se na začátku týdne podařilo přes noc na dálku zvýšit teplotu v mrazácích a prodejny tak museli znehodnocené potraviny vyhodit. Podle výzkumníků z americko-izraelské společnosti Cleroty lze navíc podobný útok pomocí umělé inteligence provést za necelou půl hodinu. Detaily má z Paříže náš zpravodaj Marcel Faltis. Marcele, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Jak bys popsal teď aktuální situaci ve francouzských supermarketech?
1: Chladničky, mrazáky tam fungují, tedy alespoň tam, kde se vlivem příliš vysokých teplot nepoškodily. Problém je ale v tom, že obchody najednou musí nakoupit velké množství zboží a na takové objednávky dodavatelé nebyli připraveni. Já jsem se byl podívat třeba v supermarketu Monoprix v centru Paříže, což je jeden z těch zasažených řetězců, a tam jsou regály a boxy stále prázdné. Je na nich nalepený papír s tím, že na obchod zaútočili hackři a v supermarketu chybělo třeba mražené maso, ovoce, zelenina nebo zmrzliny. Hackerům se takto podařilo napadnout asi 700 francouzských supermarketů z 10 tisíc.
0: Opravdu je možné podobný útok zopakovat za necelou půl hodinu, jak se o to pokusili výzkumníci ve Spojených státech?
1: Ano, umělá inteligence Claude od americké firmy Anthropic potřebovala k napodobení útoku přesně 28 minut. Za tu dobu dokázala převzít kontrolu nad chladicím zařízením a na dálku aktivovala funkci odmrazování. Zjistili to výzkumníci z americko-izraelské firmy Cleroty. Experiment podle francouzského technologického serveru 01net navíc ukazuje, že by podobný útok mohl provést prakticky jakýkoliv kyberzločinec, a to i bez hlubších technických znalostí. Test provedli na řídící jednotce společnosti Danfoss, která dodává technologie právě do napadených francouzských supermarketů. To testované zařízení ale bylo samozřejmě odpojeno od internetu, aby ten experiment nemohl způsobit žádné škody.
0: No a mění nějak napadené francouzské maloobchodní sítě své postupy?
1: Ano, poté co útok odhalili, tak zařízení okamžitě odpojili od internetu, tím ale nemůžou ty ledničky nebo mrazáky kontrolovat na dálku, takže najímají další pracovníky ostrahy, kteří v noci pravidelně kontrolují teplotu v chladících a mrazících zařízeních. Francouzský úřad pro kybernetickou bezpečnost teď také vyzývá řetězce, aby zařízení znovu připojovali k internetu pouze prostřednictvím zabezpečeného připojení VPN a instalovali potřebné aktualizace a taky měnili hesla. Právě dánská společnost Danfoss, jejíž technologie hackři napadly, se brání tím, že supermarkety neaktualizovaly systémy a byly tak náchylnější na podobné útoky.
0: V některých francouzských supermarketech tedy chybí mražené jídlo i čerstvé potraviny. I o tom mluvil zpravodaj v Paříži Marcel Faltis. Děkujeme ti a naslyšenou.
1: Díky, hezký den.

0: Radiožurnál je 14:30. Eliška Zábrocká a aktuální zprávy.
1: Se začátkem nové topné sezóny varují hasiči před rizikem požáru. Hořet může kvůli špatně vyčištěnému komínu nebo třeba kvůli neopatrnému zacházení se žhavým popelem. V minulé topné sezóně hasiči třeba na Jižní Moravě likvidovali 105 takových požárů. Způsobili škodu za téměř 7 milionů korun. Na německých nádražích ode dneška platí zákaz konzumace alkoholu. Oznámila to železniční společnost Deutsche Bahn. Důvodem je podle ní zvýšení bezpečnosti zaměstnanců i cestujících. K zákazu alkoholu se německé dráhy rozhodly po sérii útoků na zaměstnance. Na dodržování bude dohlížet ostraha. Opatření se nevztahuje na nádražní restaurace a hospody. V Jihlavě se zastupitelé dohodli na nové koalici. Vítěz voleb tým pro Jihlavu, tedy společná kandidátka ODS, Lidovců a TOP 09, si jako koaličního partnera vybral hnutí STAN. Na sociálních sítích to uvedl předseda občanských demokratů Martin Kupka. V primátorském křesle by měl podle něj pokračovat jeho spolustraník Petr Hryška, který bližší informace k dohodě zveřejní dnes odpoledne. A ve Vlastivědném muzeu v Olomouci v podvečer začne nová výstava, která představuje Mohelnici jako jedno z nejvýznamnějších archeologických míst na Moravě. K vidění na ní budou repliky pravěkých neolitických domů a pravěkých studen, nebo jedna z nejstarších keltských lodí na našem území. Sport. Střelec Jiří Přívratský získal na světovém poháru v Káhiře další medaily. V olympijské disciplíně třípolohové malorážce skončil třetí a navázal na pondělní vítězství ve střelbě ze vzduchové pušky. V souboji o bronz Přívratský porazil reprezentačního kolegu Filipa Nepejchala, kterého odsunul na čtvrté místo o 0,2 bodu. Vyhrál Francouz Chris.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Uzavřená D1 před Odrami, taky sjezd z D8 na Teplice. Dálnice D1 z Ostravy na Brno je před Odrami uzavřená na kilometru 325,5. Najela tam dodávka dovozu údržby, na místě pořád vrtulník záchranné služby. Odklon je předtím na exitu 330 na Nový Jičín. Osobním autem se dá jet přes Suchdol k Mankovicím, tam zpátky na dálnici exitem 321. Na D1 za Prahou směr Brno se tvoří dlouhá kolona od okruhu z 11. kilometru do zúžení na 24. u Šmejkalky, už to zabere 40 minut. Na dálnici D8 ve směru z Prahy na Ústí nad Labem je znovu uzavřený sjezd na Teplice na exitu 64 u Řehlovic. Vyprošťují tam převrácený kamion, sjíždět se musí už před tím exitem 52, do Teplic se jede přes Velemín. Na dálnici D5 Praha Rozvarov čekejte nejdřív kolony obousměrně u Plzně před omezením v tunelu Valík. Popojíždí se směrem na Prahu od exitu 80 body čtvrt hodiny, směrem na Rozvarov ze 76. od nájezdu od Černic asi 10 minut. A potom dál na D5 směr Rozvarov ještě opatrně přímo u sjezdu na Bor na kilometru 128 zasahují teď hasiči u požáru vozidla. Provoz je stažený do levého pruhu, zatím bez kolony. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Bude oblačno až polojasno, večer v Čechách místy i skoro jasno, teploty 13 až 18 stupňů, na východě a severovýchodě jen do 14 a na horách většinou kolem 8. Tolik zprávy. A po nich dál posloucháte odpolední radiožurnál a taky Hanku Schánilovou.
4: Krásné odpoledne vám přeji. My vás nenecháme v té náročné dopravě o samotě. Každou čtvrt hodinu uslyšíte z radiožurnálu aktuální zelenou vlnu.

0: 14.37 a posloucháte odpolední radiožurnál. Italská premiérka Giorgia Meloniová znovu zkritizovala amerického prezidenta Donalda Trumpa. Vyčetla mu jeho dohodu s ruským prezidentem Vladimirem Putinem o tom, že Rusko dodá na americký a světový trh 300 tisíc tun nafty. Podle Meloniové je taková dohoda riskantní. Detaily už má ve studiu Martin Balucha z naší zahraniční redakce. Hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Čím tedy argumentuje italská premiérka Meloniová? Proč je podle ní ta dohoda riskantní? Vždyť Italové se také potýkají s vysokými cenami pohonných hmot.
1: Je to tak, i Meloniová to v tom projevu v parlamentu připustila, že vysoké ceny energií vytvářejí tlak na rodiny, na podniky a to po celém světě. Zároveň ale zdůrazňovala, že Trumpova dohoda s Putinem legitimizuje ruský režim a že bude financovat tu válku, jeho válku proti Ukrajině.
2: Podpora Ukrajiny není alternativou k míru, ale to, co ho činí možným. Jestliže se zítra Ukrajina přestane bránit, tak jak mnozí doufají a navrhují, tak nebudeme mít mír, ale nastane okupace evropské země a návrat k sovětskému imperialismu, který Evropa zažívala půl století.
1: Meloniová tohle tedy řekla v projevu v parlamentu, jak bylo slyšet, tak jí politici tleskali, a to i z řad opozice. Řekla to den před tím dnešním summitem lídrů v Bruselu a zároveň zdůrazňovala, že Rusko, respektive Putin, potřebuje odvést pozornost od toho, jak se válka na Ukrajině vyvíjí a že potřebuje tedy najít nového nepřítele. Jasně taky řekla, že jestliže něco táhne ceny energií nahoru, tak je to americko-izraelská válka proti Iránu a nikoli tedy i ukrajinské údery v Rusku, tak jako o tom mluvil americký prezident Donald Trump. Podle něj by se ty ruské dodávky nafty měly postupně zvyšovat. Nicméně agentura Reuters poukazovala na to, že těch 300 tisíc tun nafty, na kterých se Trump dohodl s Putinem, že by nestačily ani na jeden den pro americký dopravní sektor.
0: Jak na tenhle projev Meloniové reagovala Moskva a Kyjev?
1: Tak Moskva, respektive ruské ministerstvo zahraničí, v reakci na ten projev Meloniové uvedlo, že to není její věc, že to není její biznis, ta dohoda mezi Trumpem a Putinem. Na druhou stranu Kyjev, a tedy konkrétně prezident Volodymyr Zelenský, poděkoval Meloniové, poděkovali za to, že chápe, kdo je agresor, co to obnáší dospět k dlouhodobému a spravedlivému míru na Ukrajině. Na adresu Trumpa pak řekl, že je to pro něj bolestivé, že si vybral jinou stranu.
0: Jak výrazně se liší názory Meloniové na válku na Ukrajině se zbytkem tedy její vládní koalice? A jak se tyhle pozice můžou měnit směrem k parlamentním volbám, které Itálii čekají příští rok?
1: On je to opravdu velký rozdíl. Šéf koaliční ligy Matteo Salvini uvedl, že Itálie nemůže do nekonečna posílat miliardy na Ukrajinu. Poukazoval na to, že jsou tady jiné evropské země, jako třeba Belgie, Španělsko, které stále ještě nakupují plyn. Někteří komentátoři ale taky poukazují na to, že Meloniové v Itálii

0: Jste poměrně výrazný politický konkurent v podobě bývalého generála, taky bývalého italského vojenského předělence v Moskvě Roberta Vanacciho, a tento člověk vytvořil hnutí, vytvořil stranu, která se jmenuje Futuro Nacionale, a tahle ta strana razí jasně proruské postoje, respektive Vanacci přímo říká, že kdyby si měl vybrat to jednání s některým z těch politiků, takže by si vybral jednání spíš s Putinem, nežli se Zelenským.
1: Italská premiérka Meloniová tedy skritizovala Trumpovu dohodu s Putinem o dodávkách nafty a mluvil o tom teď ve vysílání odpoledního radiožurnálu Martin Balucha z naší zahraniční redakce. Martine, díky.
0: Taky děkuju, naslyšenou.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Uzavřená D1 před Odrami i sjezd z D8 na Teplice. Na dálnici D1 z Ostravy na Brno počítejte na exitu 330 s odklonem na Nový Jičín. Osobní auta můžou jet přes Suchdol k Mankovicím. Jinak je na dálnici stojící kolona až na kilometr 325,5. Tam najela dodávka dovozu silničářů. Vrtulník záchranné služby už před chvílí odletěl. Teď hasiči odklízejí následky. Brzy by mohli uvolnit aspoň jeden pruh. Na dálnici D1 za Prahou ve směru na Brno čekejte kolonu od okruhu z 12. kilometru. Zabere to asi 40 minut, než budete mít za zády omezení na 24. na Šmejkalce. Na dálnici D8 z Prahy směrem do Ústí nad Labem se musí na Teplice sjíždět už exitem 52 na Velemín. Následující sjezd 64 u Řehlovic je uzavřený kvůli vyprošťování převráceného kamionu. Velice ucpaná je i dnes silnice 35 ve směru ze Svitav na Olomouc. V Moholnickém kopci je omezení, jezdí se tam kyvadlově. Kolony směrem na Olomouc začínají už před Studenou loučkou, strávit v nich můžete i hodinu. Kolona směrem opačně na Svitavy začíná už na výjezdu z Moholnice a i tam je to na desítky minut. V Praze odpolední kolony a přibyly komplikace ve Kbelské. Kromě toho, že je ucpaná ve směru na D8 kvůli zúžení před nájezdem nad Stínoveckou, kolony už z Hloubětín a z Novopatské, tak je teď i opačně směrem dolů do Hloubětina. Nehoda na tradičním místě v odbočovacím pruhu na Novopatskou a kolona začíná už v Cínovecké u McDonald's. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: today, tomorrow. Fotbalisty Sparty čeká druhý zápas v hlavní části Evropské ligy. Po vítězství v Jerevanu nad Araratem Arménia nastoupí na Letné proti norskému Lillestrému. Proti svému bývalému klubu by se rád prosadil spartianský útočník Jonathan Braut Brunes, který od prvního utkání za pražský celek čeká na soutěžní gól.
1: Jo, přesně to dělám posledních 10-11 zápasů. Šetřím si ty góly na ně.
2: Odpověděl s úsměvem 26-letý Jonathan Braut Brunes na otázku, jestli si druhou branku ve spartianském dresu schraňuje na tým, za který v minulosti taky nastupoval.
1: Zažil jsem tam pěkné časy, i když jsem tolik nehrál. Byl jsem ještě celkem mladý, bylo mi tehdy 19-20 let a dost jsem se tam naučil od zkušenějších hráčů. Jeden z nich, útočník Thomas Olsen, mi napsal, jestli dorazím na jejich trénink, takže tam mám stále dost kontaktů.
2: Od chvíle, kdy Brunes hrál za Lillestrém, už uplynulo 5 let a během nich se norský útočník vypracoval až v nejdražšího hráče, kterého kdy Sparta přivedla. A navzdory střeleckému půstu si nové angažmá v pražském klubu užívá.
1: Před týdnem jsem mluvil s rodinou a se svými blízkými a říkal jsem jim, že přestože mi to tam teď moc nepadá, tak jsem tu opravdu šťastný. Život v Praze jsem si zamiloval a doufám, že tu zůstanu, co nejdéle to půjde. Užívám si to tu a doufám, že důvěru, kterou ve mě fanoušci i trenéři vkládají, začnu svými góly brzo splácet.
2: Do norské reprezentace se Jonathan Brunes ještě nepropracoval. V útoku čtvrtfinalisty letošního mistrovství světa má velkou konkurenci svého bratrance a kanoníra Manchesteru City Erlinga Haalanda. A tak si během rekordně dlouhé reprezentační přestávky mohl odpočinout. V Norsku uchytání ryb.
1: Ten výlet se měl naplánovaný už dlouho. Neodjel jsem proto, že nedávám góly. Praha je velké rušné město. Je fajn si od všeho trochu odpočinout, být na chatě v Norsku a rybařit.
3: Ten gól by mu slušel, protože on v těch zápasech dost toho naběhá opravdu, ať už v presu, anebo pak když máme balón, tak se nám prostě snaží pomáhat, dávat do toho všechno, ale bohužel není odměněn. No, takže doufejme, že to prolomí teďka už co nejdřív a začne mu tam padat.
2: Přál by si obránce Jaroslav Zelený, aby se norskému spoluhráči začalo dařit. Jestli Brunes prolomí střelecké trápení ve Spartě v zápase Evropské ligy proti Lillestrému, se dozvíte z přímého přenosu radiožurnálu Sport. Ten začne s výkopem utkání v 18 hodin a 45 minut. Z Letné Pavel Tilšár, radiožurnál.

0: Vinohradská 12.
1: Každé ráno nová epizoda našeho zpravodajského podcastu s moderátorem Matějem Skalickým.
2: Cheb, Česká Lípa, Plzeň, Hradec Králové. Čtyři ostře sledované senátní duely. Kdo a proč v nich kandiduje?
1: Taková je dnešní Vinohradská 12.
0: V předpremiéře v 15:30 ráno.
1: A tradičně po zprávách v 20:30 večer.
0: Navíc kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu irozhlas.cz.
1: A vše také na audioportálu Můj rozhlas.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Slyšíte ten potlesk? Ten patří nejen vítězům, ale hlavně lidem, kteří hrají podle pravidel fair play, jak na sportovišti, tak i v životě. Jestli máte kolem sebe takové správňáky, neváhejte je navrhnout na cenu fair play. Stačí poslat e-mail na fairplay@olympic.cz. Za český klub Fair Play Českého olympijského výboru děkuje a zdraví šermíř Jiří Beran. Mediálním partnerem projektu je Radiožurnál.
1: Projekt Fair Play, o kterém slyšíte z vysílání Radiožurnálu, by nebylo možné realizovat bez partnerů, kterými jsou Innogy a Budějovický Budvar.
2: Radiožurnál je 15 hodin. Eliška Zábrocká a aktuální zprávy. Hnutí STAN a Spolu pro Prahu dále ladí sestavení koalice v hlavním městě. Zemřel publicista a moderátor Českého rozhlasu Rudolf Křesťan, bylo mu 83 let. Fotbalová Plzeň zabojuje na hřišti Ferencvároše o první body v evropské lize. Kolona je po vážné nehodě na dálnici D1 z Ostravy na Brno u sjezdu na Nový Jičín. A zítra čekáme polojasno až skoro jasno, v Čechách ráno a večer i oblačno. Nejvyšší teploty do 19 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Zástupci vítězného hnutí STAN a Spolu pro Prahu pokračují v jednání o společné koalici v hlavním městě. Shodli se v otázkách dopravy, školství a bydlení. Naopak ještě nenašli shodu v tom, kdo získá oblast financí. Starostové budou o spolupráci ještě jednat s Prahou sobě a Piráty. Preferují koalici tří uskupení. Naopak Spolu chce koalici bez třetího subjektu, říká jeho lídr Tomáš Portlík z ODS.
4: My k tomu nevidíme důvod, my jsme se vyjádřili jasně, řekli jsme, že ta preferovaná varianta je pro nás v rámci prostě spolupráce Spolu a STAN, to znamená 34 hlasů, že jsme připraveni na to, že bude v koalici třetí partner a v tuto chvíli je to otázkou STANu.
2: Maximální povolená cena nafty zítra vzroste na 48 korun a 77 haléřů za litr. To je o 14 haléřů víc než dnes, informovalo o tom ministerstvo financí. Cenový strop na benzín naopak klesne. Čerpací stanice ho zítra budou moct prodávat nejvýš za 46 korun a 72 haléřů za litr, tedy o 39 haléřů méně. Vláda reguluje ceny pohonných hmot od začátku října. Opatření má platit do konce měsíce. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský požádal majitele společnosti SpaceX Elona Muska, aby zrušili rychlostní omezení pro zařízení Starlink. To ukrajinská armáda používá například k ovládání dronů.
5: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v pořadu britského novináře Pierce Morgana požádal Elona Muska, aby znovu zapnul Starlink, protože je to podle něj mezi partnery čestné a spravedlivé. Elon Musk na sociální síti X odpověděl, že nejde o Starlink, ale o vojenský program Starshield, který je vlastněný a kontrolovaný americkou vládou. O omezeních a rychlostech rozhodují armáda a americký prezident, napsal Musk. Ukrajinské ministerstvo obrany oznámilo, že spojení mezi terminály a drony do rychlosti 161 km za hodinu se zlepšilo, ale při vyšší rychlosti se spojení ztrácí. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Radiožurnál.
2: Ve věku 83 let zemřel publicista a spisovatel Rudolf Křesťan. Napsal víc než 3000 fejetonů, které založil na nadsázce, recesi a slovních hříčkách. První fejeton otiskl už ve svých 16 letech.
6: Nejsem králem fejetonu, protože králem fejetonu je čtenář.
7: Zdůrazňoval Rudolf Křesťan ve vysílání Českého rozhlasu v roce 2013. Na kontě měl přes 20 knih a nikdy prý netrpěl noční můrou, že nenajde téma nového fejetonu.
6: Já jsem měl to štěstí, že jsem nikdy nebyl fejetonistou deníku, který musí ten text odevzdat na poslední chvíli.
7: Spolupráce pojila Rudolfa Křesťana i s Českým rozhlasem, kde působil jako moderátor nedělního Dobrého rána s Dvojkou. Pravidelně se s ním potkával i Aleš Cibulka.
8: Každý pátek mezi 8 a 9 měl svoji hodinku fejetonů a pro mě to byla ohromná škola.
7: Za sbírku fejetonů nazvanou Proč nemám pistoli získal Rudolf Křesťan v roce 2015 cenu Miloslava Švandrlíka. Tomáš Maleček, Radiožurnál.
3: Sport.
9: Fotbalisté Viktorie Plzeň nastoupí v Evropské lize v Budapešti proti Ferencvároši. Bude to čtvrtý vzájemný duel obou týmů za necelé dva roky. Bilance je vyrovnaná. Večer by v Plzni mohl poprvé od srpna pomoct i zkušený útočník Matěj Vidra, kterého trápilo zranění. Potvrdil to trenér Viktorie Radoslav Kováč.
10: To náš kapitán, jsme strašně rádi, že s náma mohl cestovat, protože už jeho přítomnost je velmi důležitá pro tým. Samozřejmě těch tréninků tolik ještě s týmem neměl, pracoval tvrdě individuálně. Já myslím si, že na 10-20 minut je připravený hrát.
9: Zápas Ferencvároše z Plzní začne ve 21 hodin stejně jako premiéra Jablonce v konferenční lize na hřišti německého Freiburgu. Už v 18.45 přivítá v Evropské lize Sparta norský Lillestrøm. Všechny zápasy odvysílá živě Radiožurnál Sport. Na Radiožurnálu uslyšíte reportážní vstupy.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Kolony na D1 před Odrami i Šmejkalkou. Na dálnici D1 ve směru z Ostravy na Brno opatrně dojíždějte do kolony. Před exitem 330 Nový Jičín, tam ještě trvá odklon provozu na Jičín, případně osobní auta přesuch dol na Mankovice. Nemuselo by to už trvat dlouho, protože v místě vážné nehody na kilometru 325,5 už začínají vypouštět auta uvízlá v koloně levým pruhem. Na D1 za Prahou směr Brno se vytrvale tvoří kolona za okruhem ze 13. kilometru do zužení na 24. u Šmejkalky, strávíte v ní 40 minut. Na D11 z Prahy do Hradce Králové očekávejte za sjezdem na Městec kolonu z 52. do omezení na 56. kilometru, zdržení 15 až 20 minut. Na D5 u Plzně před omezením na 77. v tunelu Valík popojíždí kolony směrem na Rozvadov od nájezdu od Černic ze 76. pár minut, směrem na Prahu od exitu 80 Bory kolem 10 minut. Dlouhé kolony se tvoří na silnici 35 Svitavy Olomouc kvůli omezení v Mohelnickém kopci. Kolona z Mohelnice a hlavně z druhé strany už před Studenou Loučkou, je to klidně na hodinu. A na 50 v Bučovicích u Jatek omezení kolony až na půl hodiny už před odbočkou na Marefy z druhé strany od technických služeb. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Zítra čekáme polojasno až skoro jasno, zpočátku zejména v Čechách mlhy nebo nízkou oblačnost, během dne se rozpustí. K večeru bude ale v Čechách oblačnost znovu přibývat. Nejvyšší teploty 14 až 19 stupňů, zejména na severozápadě jen do 12. Tolik zprávy. A po nich dál posloucháte odpolední Radiožurnál a Hanku Schánilovou.
12: Hezké odpoledne vám přeji. Na německých nádražích začíná platit zákaz konzumace alkoholu. Proč ho přijali německé dráhy a jak se takové nové opatření bude vymáhat, to už si za chvíli řekneme s naším zpravodajem.
3: Odpolední Radiožurnál
1: a Hanka Schánilová.

0: více pořádku, méně konfliktů. To si slibují v Německu od zákazu alkoholu, který platí ode dneška na vlakových nádražích po celé zemi. Opatření, které má mimo jiné zvýšit čistotu a bezpečnost ve veřejném prostoru, má i své mezery. Některé nevládní organizace ho přímo kritizují. My si o tom více řekneme s naším zpravodajem v Berlíně Tomášem Havlínem. Tomáši.
1: Pěkné odpoledne. V Německu je bezmála 6 tisíc nádraží a proč se na nich ode dneška plošně zavádí zákaz pití alkoholu, to vysvětlila mluvčí německých drah Anja Breckerová.
2: Alkohol und Gewalt leider oft zusammenhängen.
1: Podle této mluvčí jde alkohol často v ruku v ruce s konflikty. Ona připomněla incident z letošního léta, kdy právě jeden opilý cestující, navíc ještě tedy bez jízdenky, v regionálním vlaku z Baden-Badenu do Karlsruhe vystrčil zaměstnance německých drah z vlaku, který to tedy přežil, ale s velmi těžkými poraněními. No a kromě té bezpečnosti má tedy to opatření ještě zvýšit ten pořádek na nádražích, zvýšit komfort pro všechny, což se podle drah taky děje, jak ukazuje už pilotní zavádění toho projektu na 40 velkých nádražích. Alkohol už se nesmí konzumovat třeba například v Berlíně, v Mnichově nebo v Hamburku.
0: Tomáši, incident, který popsala mluvčí německých drah, se ale stal ve vlaku, ne na nádraží. Jak se zákaz alkoholu dotkne právě vlaků?
1: No to právě že nijak, a to je taky možná jedno z hlavních úskalí toho opatření, jak Českému rozhlasu Radiožurnálu vysvětlila jedna ze strojvůdkyň německých drah.
3: Natürlich, wenn hinten im Zug Stress ist, kriege ich das natürlich mit, wenn der Zugbegleiter mich anruft.
1: Já jsem s ním mluvil už letě, ona říkala, že s opilými cestujícími se sama přímo tolik nesetkává, ale že když ve vlaku jsou nějaké problémy, tak samozřejmě průvodčí volá jí a ona sama potom z té lokomotivy jako strojvůdkyně volá spolkovou policii. Až dokonce v létě je to takový hlavní důvod, proč se vlaky spožďují, což v Německu je velké téma, německé dráhy jsou za to velmi kritizované. Navíc tedy v některých vlacích, teď mám na mysli meziměstské ICE, tam nejenom zůstává i nadále dovolené alkohol konzumovat, bude se tam taky i prodávat, nebo už se tam tady prodává, na tom se nic nemění a třeba pro část fotbalových fanoušků je takovou neodmyslitelnou součástí víkendové cesty za Bundesligou takzvaně vypít vlak. A diskomfort, který přitom může vznikat, mohou zažívat další cestující, ten tedy tento zákaz pití alkoholu na nádraží nějak neřeší.
0: Ten zákaz se vztahuje třeba jen na nástupiště nebo i na další prostory nádraží?
1: Může se vztahovat třeba i na prostranství před nádražími, pokud jsou v majetku drah, ale i tam jsou výjimky, prodávat a konzumovat tedy bude i nadále možné v různých gastroprovozech, na nádraží, v restauracích, takže ve výsledku to vypadá, že cílem toho zákazu je vlastně postihovat takový ten alkohol na ulici, což už právě taky kritizují některé sociální organizace, že to celé vlastně povede nebo může vést hlavně k vyhánění, vytlačování lidí bez domova z nádraží, na kterých se často zdržují, namísto toho, aby se řešily podmínky, ve kterých se vlastně i v Německu ocitá rok od roku stále více lidí.
0: Tomáš Havlín tedy mluvil o zákazu, který začíná platit. Tomáši, díky. Naslyšenou.
1: Děkuju, hezký den.
4: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Firmy a domácnosti, které žádají o připojení do soustavy, musí do začátku listopadu podepsat dodatek ke smlouvě. Pokud to neudělají, přijdou o rezervovanou kapacitu. Opatření má odběratele a dodavatele motivovat, aby své projekty opravdu realizovali. Ostatně budeme o tom za chvíli mluvit v odpoledním radiožurnálu.
1: Nevidí mi do hlavy, nevidí mi do duše, že může to být složitý, i když působí to jednoduše. Navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než bojuju. Jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znám.

0: Pokud máte sjednanou žádost o připojení do elektrické soustavy, tak byste teď měli zpozornět u poslechu Radiožurnálu. Do 1. listopadu totiž musí dodatek ke smlouvě podepsat všichni, kdo ještě nejsou připojení, firmy i domácnosti. U společností na vysokém a velmi vysokém napětí se navíc část zálohy na připojení mění na nevratnou kauci. Upozorňuje na to Energetický regulační úřad a také distributoři elektřiny. Podrobnosti nám k tomu přiblíží Jiří Gavor, ředitel Asociace nezávislých dodavatelů energií. Přeji dobré odpoledne.
1: Hezký den vám i posluchačům.
0: My jsme zmínili, že dodatek ke smlouvě se týká domácností i firem. Záleží ale na tom, jestli chtějí elektřinu odebírat nebo naopak dodávat třeba ze solárních panelů?
1: V obou případech, zkrátka v každém případě, když mají podanou žádost, buď o novou přípojku, anebo o změnu, tak je nutno zpozornět, ten termín také 1.11. je neděle, takže všem vřele doporučuju, aby to nenechávali samozřejmě na tento až poslední den. Podstatný ale rozdíl mezi odběrateli z nízkého napětí mezi běžnými domácnosti a odběrateli ze sítí vysokého napětí. Pro domácnosti výše té takzvané nevratné kauce je nulová, to znamená, že podepsání dodatku smlouvy vlastně nevyžaduje žádnou finanční investici, jedná se čistě o administrativní potvrzení zájmu. V případě velmi vysokého napětí, tak tam opravdu se už zavazuje odběratel dokládat svůj seriózní zájem, vlastně smluvním závazkem složit nevratnou kauci. To je opatření, aby se předešlo takzvaným spekulativním žádostem.
0: Řekněte nám, co tedy hrozí firmám, nebo třeba co hrozí domácnostem, pokud nepodepíší ten dodatek?
1: Jednoduše jejich žádost o rezervaci příkonu bude zrušena. Vlastně jejich žádost propadne. Takže opravdu je to závažná věc. Všichni seriózní žadatele tedy upomínám, aby tuto novou povinnost nezanedbali. A co se týče vlastně takových těch, proti komu je tato nová legislativa vlastně určena, je to obrana proti tisícům až desetitisícům spekulativních žádostí, zejména se to týká rezervaci sítí pro nová bateriová úložiště, z nichž některá opravdu jsou potřeba a rychle to roste, nicméně počet žádostí o rezervovaný příkon v řádu stovek gigawatů je jasné, že nikdy nebudou postavena, nikdy vlastně tyto žádosti nebudou naplněny. Bohužel pro provozovatele sítí to znamená brát je vážně, plánovat, připravovat investice a to zatěžuje nás všechny. I vlastně ty seriózní žadatele o připojení.
0: Jiří Gavor, ředitel Asociace nezávislých dodavatelů energií, byl teď v odpoledním Radiožurnálu a díky za váš čas. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Rozum a cit. Adaptace zbožňovaného románu Jane Austenové míří do vašich kin. Dvě sestry a dvě rozdílné cesty za láskou a životním štěstím. Je lepší použít hlavu nebo srdce? Rozum a cit. V kinech od 22. října. Hlavním mediálním partnerem filmu Rozum a cit je Radiožurnál.
1: Radiožurnál je 15.30. Eliška Zábrocká a aktuální zprávy.
2: České radiokomunikace dnes nechali odstřelit dva stožáry vysílače v Liblicích u Českého Brodu. Oba stožáry se zřítily současně na pole směrem ke Kolínu. Měřili 355 metrů a byly tak skoro 50 let nejvyšší stavbou v Česku. Vysílač už dřív využíval Český rozhlas. Vysílání z něj ukončil v roce 2021. V posledních letech neměl žádné využití a nezbytná oprava a údržba by byla velmi nákladná. Policie pátrá po 48-letém Milanu Tichopádovi z Ostravy. Minulé úterý odešel z domova ve čtvrti Vítkovice a od té doby o sobě nedal vědět. Muž trpí demencí a má závažné poruchy paměti a orientace, informovala o tom mluvčí ostravské policie Eva Michalíková. Pohřešovaný měří přibližně 175 cm, má krátké prošedivělé vlasy a modré oči. Z domova odcházel v černých teplácích, tyrkysové mikině a červených botách. Pokud máte o muži jakékoliv informace, volejte na linku 158. Brazilcům se nově zkrátil pracovní týden ze 6 dnů na 5. Rozhodl o tom brazilský parlament, který schválil změnu ústavy. Stalo se to před druhým kolem prezidentských voleb, které bude příští týden v neděli. Zkrácení pracovního týdne prosazoval současný levicový prezident Luiz Inácio Lula da Silva. Ústavní změnu se ale podařilo schválit po změně postoje pravicového kandidáta na prezidenta Flávia Bolsonara. A víkend v Česku bude zatažený a deštivý. Teploty v sobotu dosáhnou maximálně 12 až 17 stupňů, v neděli se ochladní na 9 až 14. Podle meteorologů se v noci na sobotu a pondělí taky můžou objevit přízemní mrazíky. Sport. Obránce Ondřej Karafiát prodloužil smlouvu Mladé Boleslavi. Je už šestým hráčem, se kterým Středočeši za poslední týden uzavřeli nový kontrakt. Podle informací klubu jde o dlouhodobější smlouvu. Karafiát patří ke stabilním členům základní sestavy čtvrtého celku šance ligy. Do Mladé Boleslavi se vrátil v zimě po předčasném konci v Norimberku.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Na D1 nehoda před odramy a kolony před Šmejkalkou i Jihlavou. Na D1 z Ostravy na Brno se tvoří jen kratší kolona před exitem 330. Tam ještě provoz odklánějí nákladní auta na Nový Jičín. Osobní můžou přes Suchdol na Mankovice. Dálnice byla na kilometru 325,5 uzavřená po vážné nehodě. Teď už levým pruhem nějakou dobu vypouštějí. Zbytek aut uvízlých v koloně pak ukončí odklon. Na D1 z Prahy do Brna čekejte dvě kolony kvůli omezením. Od Pražského okruhu na Šmejkalku mezi 12. a 24. kilometrem je to na 40 minut. Pak různě roztrhaná fronta je mezi exity 104 Větrný Jeníkov a 112 Jihlava. I tam je omezení osobním autem, to jde zhruba za 20 minut, kamionem déle. Na D11 z Prahy do Hradce Králové se za sjezdem na Městec tvoří kolona z 52. k pracím na 56. kilometru 20 minut. Silnice 35 je hodně ucpaná kvůli omezení v Mohelnickém kopci. Kolona z Mohelnice je zhruba na 20 minut, ale hlavně opačným směrem se stojí už před Studenou Loučkou a tam je zdržení i hodinu. A v Praze kolony na vnějším městském okruhu taky kvůli omezením na Ohradě, ve spojovací a Vegbelské směr D8 plus Vegbelské dolů do Hloubětina stále řeší nehodu před Novopatskou. Kolona z Cínovecké od McDonald's. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Zítra čekáme polojasno až skoro jasno, zpočátku zejména v Čechách mlhy nebo nízkou oblačnost, během dne se rozpustí. K večeru bude ale v Čechách oblačnost znovu přibývat. Nejvyšší teploty 14 až 19 stupňů, zejména na severozápadě jen do 12 a na horách většinou kolem 11. Tolik zprávy. Po nich dál posloucháte odpolední Radiožurnál s Hankou Schánilovou.
1: Hezké odpoledne vám přeji. Spojíme se také s naším stálým zpravodajem na Ukrajině Martinem Dorazínem. I kvůli tomu zůstaňte s námi.
3: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský oznámil, že Kyjev po třídenní přestávce znovu začne útočit na ruské ropné rafinerie. Zdůvodnil to tím, že Rusko nedodrželo takzvané energetické příměří, vyhlášené o víkendu americkým prezidentem Trumpem. Dnes tak ukrajinské drony zasahly rafinerii v ruské Ryazaňské oblasti. Na Ukrajině už je náš stálý zpravodaj Martin Dorazín. Martine, dobré odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Co víme o tom dronovém útoku?
1: Pokud jde o Ryazaň a ryazaňskou rafinérii, tak to potvrdilo i Rusko. Agentura TASS k tomu napsala, že tam šlo o masivní dronový útok právě na toto zařízení ropného průmyslu v ryazaňské oblasti. Byly poškozena další zařízení, čili to byl velký útok i podle těch snímků a videí, která se objevila na sociálních sítích v Rusku, tak je vidět, že ten podnik je opravdu v žalostném stavu a Rusové přišli zřejmě o další velkou kapacitu na zpracování ropy. Dá se očekávat, že reakce Moskvy bude velmi tvrdá na tyto útoky.
0: Spojené státy omezily ukrajinské armádě používání vojenské verze satelitního spojení Starlink, tedy systému Starshield. Jaká je teď situace?
1: Situace se zlepšuje, potvrdili to ukrajinským médiím zdroje v ukrajinském ministerstvu, na ministerstvu obrany, které řekly, že tedy ta kvalita toho spojení se zlepšuje, že už tedy ty drony se mohou pohybovat vyššími rychlostmi, kolem těch 160 km za hodinu, což kvůli tomu obezení předtím nebylo možné, takže situace v tomto směru je lepší, ale pořád nikdo neví vlastně, jaká byla příčina toho omezení, protože jak Bílý dům, tak Elon Musk, majitel Starlinku, od toho dávali ruce pryč, odpovědnost svalovali jeden na druhého, takže vlastně není jasné, k čemu tam došlo, jestli to byla politický zásah, anebo to byla nějaká technologická chyba. Pravdou je, že teď Starlink i Starshield fungují v podstatě tak, jak by měly.
0: Ukrajinci zasahli ruské vojenské letiště Borisoglebsk ve Voroněžské oblasti. Jaký je tam rozsah škod?
1: Tak tam se podařilo zasáhnout 6 bombardérů Su-34, které tam byly. Potvrzují to i satelitní snímky pořízené před takovou srovnávací metodou. Rozsah škod je tedy velký, protože Rusko přišlo tedy o 6 těch strojů, které právě, protože se jedná o Voroněžskou oblast, vlastně hraničící s Ukrajinou, tak to byly bombardéry, které nalétávaly vlastně na Ukrajinu, odpalovali bomby a podobně, především tedy terorizovali ty pohraniční oblasti, kam doletí letecké bomby, takže Rusko přišlo o poměrně velkou část toho svého leteckého parku, který má rozmístěný tam přímo kolem ukrajinských hranic.
0: Tak to byly aktuální informace od stálého zpravodaje na Ukrajině Martina Dorazína. Díky, Martine, a naslyšenou.
1: Naslyšenou.

jestli někam jedete na čtvrtou, máte ještě čtvrt hodiny, protože je 3:15 a posloucháte odpolední radiožurnál. Nádherné město, rodinný klub, tak popisují Freiburg všichni tři čeští fotbalisté, kteří za německý celek nastupovali. Jejich vzpomínky na úvodního soupeře Jablonce v hlavní fázi konferenční ligy uslyšíte za pár minut.

0: Fotbalisty Jablonce čeká úvodní duel v hlavní fázi konferenční ligy. Severočeši se představí na hřišti Freiburgu, tedy týmu, který před 5 měsíci hrál finále Evropské ligy a aktuálně vede německou Bundesligu. Ve Freiburgu zanechala stopu také trojice českých fotbalistů.
1: Skoro bych řekl, že to byl splněný sen. Za tu dobu se prostě Freiburg pro mě stal srdeční záležitostí.
2: Zažil jsem tam 2 krásné roky, potkal spousty skvělých lidí v klubu, v kabině i mimo fotbal.
3: Mám na to strašně krásné vzpomínky, protože Freiburg byl krásný klub, krásné město a na Freiburg vzpomínám mý kariéře strašně moc.
4: Zhodují se Pavel Krmaš, Vladimír Darida i Václav Pilař. V historii Freiburgu už nenajdeme jiného českého fotbalistu. V sezóně 2013-2014 se ale v německém klubu u hranic s Francií a Švýcarskem sešli hned 3.
1: Je to studentské město, plný zeleně, čistý, bezpečný. My jsme bydleli třeba kousíček od stadionu, takže to bylo hrozně jako takový příjemný a nedám vlastně jako na to dopustit, nic bych neměnil. Bylo to krásný prostě.
4: Vzpomíná obránce Pavel Krmaš, který ve Freiburgu žil dlouhých 8 let. To záložník Václav Pilař, hlavně vinou zranění, strávil v klubu jen jedinou sezónu.
3: Švýcarsko-francouzský hranice, kousek a opravdu i teplejc tam bylo slunečno a město bylo nádherný a jak jsem si zamiloval ten klub, jak se tam ke mně chovali, jaký byli skvělí lidi a jak vlastně mě pořád mají rádi, i když jsem tam žádnou díru do světa neudělal, tak ta lidská stránka byla krásná. Narodil se mi tam vlastně můj první syn Jakub.
4: Freiburg, který aktuálně vede Bundesligu, se do nejvyšší německé soutěže poprvé dostal až v roce 1993. Od té doby 4x sestoupil a zase se vrátil. I přes prohru s Aston Villou 0-3 je květnová účast ve finále Evropské ligy největším úspěchem v historii klubu.
2: Mají své tradice, mají svoji myšlenku, to je opravdu rodinný klub.
4: Říká záložník Vladimír Darida, který ve Freiburgu strávil 2 roky. S českým triem Krmaš, Darida a Pilař se v jedné kabině sešel jako spoluhráč i současný trenér Freiburgu Julian Schuster.
5: Jestli jsou všichni Češi takoví, tak je to velmi dobrá vizitka pro celý český národ. Všichni 3 to byli nejen vynikající hráči, ale i úžasní kluci. Určitě ode mě pozdravujte, pokud bude příležitost.
4: O tom, jaké vzpomínky budou mít na Freiburg fotbalisté Jablonce, se rozhodne večer. Vzájemný duel na úvod konferenční ligy začne ve 21 hodin a Radiožurnál Sport ho odvysílá živě. Z Freiburgu Tomáš Petr, Radiožurnál.

0: Senátní volby 2026.
1: Speciál radiožurnálu k senátním volbám.
2: Voliči v obvodě Žďár nad Sázavou si mohou vybírat ze stejné dvojice jako před 6 roky. Co rozhodne o vítězi tentokrát? Jak by se mělo změnit rozpočtové určení daní? A proč se nedaří zastavit vylidňování regionu? Lukáš Matoška se zeptá starosty Nového Města na Moravě Michala Šmardy za hnutí Volt Česko a senátora Josefa Klementa z KDU-ČSL.
0: Speciál radiožurnálu k senátním volbám.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Příběhy, které vás chytnou za srdce.
1: Unikátní časozběry.
0: Nebo historické rekonstrukce.
1: Seriál Radiožurnálu.
0: Každý všední den krátce po 8:45.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: Nenechte si ujít v České televizi.
3: Já říkám, že se má říct pravda.
4: Jsem Češka.
3: To by pak mohl chtít někdo pravdu i po tobě.
5: Ještě někdo si tady chce odpočinout?
4: Můžu překládat.
6: Otec Němec, co?
1: Závěr filmu na motivy románu Kateřiny Tučkové.
7: Ona se o tebe postará.
1: Gerta Schnilch.
4: Co je to, proč mě tak nesnášíš?
1: Premiéra v neděli večer na ČT1 a v iVysílání.
8: Festival Pri Bohemia Rádio a Radiožurnál vás zvou na živé natáčení hosta Radiožurnálu. Moderátoři Libor Bouček a Jan Pokorný si v olomouckém kině Metropolu budou povídat s rozhlasovými kolegy. Například fotbalovým expertem Radiožurnálu Sport Pavlem Horvátem a režisérem Alešem Vrzákem. Spolu divákům názorně předvedou, jak se dělá rádio. V neděli 18. října od 17 hodin. Více informací na pribohemia.rozhlas.cz. Festival Pri Bohemia Rádio pořádá Český rozhlas.
9: Radiožurnál je 16 hodin. Kateřina Causidisová a zprávy.
10: Sněmovna v prvním čtení podpořila zvýšení postihu za trestné činy proti životnímu prostředí. Některým francouzským supermarketům po kyberútocích stále chybí mražené potraviny. Fotbalisté Sparty přivítají v evropské lize Lillestrém. Plzeň nastoupí na hřiště Ferencvároše. Dlouhé kolony jsou na silnici Svitavy Olomouc před omezením v Mohelnickém kopci. A zítra bude polojasno až skoro jasno. V Čechách ráno a večer i oblačno a teploty do 19 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
10: Tresty za poškozování životního prostředí se možná zpřísní až na 10 let vězení. Počítá s tím vládní novela trestního zákoníku, kterou dnes v úvodním kole podpořili poslanci. V Česku se podle ministerstva spravedlnosti většina protiprávních činů proti životnímu prostředí řeší jako přestupky. Novela zavádí nový trestný čin těžké poškození životního prostředí, říká poslankyně hnutí ANO Jana Demjanová.
11: Nově bude možné postihovat jednání, kterým dojde k trvalému nebo dlouhodobému závažnému poškození půdy, vody, ovzduší, ekosystému nebo zvláště chráněných přírodních stanovišť.
10: V základní sazbě má za nový trestný čin hrozit 2 až 8 let vězení. Policisté pátrají po 43-letém Radku Galuškovi. Podezírají ho z pokusu o vraždu na Uhrskohradišťsku. Podle policie může být nebezpečný. Muž je zhruba 170 až 180 cm vysoký. Má krátké hnědé vlasy, širší obličej a výrazné čelo. Podezřelý se může pohybovat v šedém autě Škoda Fabia. Jakékoliv informace o hledaném volejte na linku 158. V některých francouzských supermarketech po kybernetických útocích stále chybí mražené a čerstvé zboží. Neznámí hackři na začátku týdne na dálku změnili teplotu v mrazácích. Obchody kvůli tomu museli vyhodit jídlo za desítky milionů eur.
12: V prodejně Monoprix v centru Paříže je prázdný mrazák s nápisem, že obchod při kybernetickém útoku napadli hackři. Několik dní po útoku chybí mražené maso, ryby, zelenina nebo zmrzliny. Hackrům se na dálku podařilo napadnout systémy dánské společnosti Danfoss a v mrazácích v asi 700 obchodech přes noc zvýšili teplotu až na 50 stupňů. Dánská firma, která francouzským supermarketům dodává mrazicí a chladicí technologie, se brání s tím, že používané systémy byly zastaralé. K hackerskému zásahu se na rozdíl od předchozích rozsáhlých útoků ve Francii zatím nikdo nepřihlásil. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
10: Na varšavském mezinárodním filmovém festivalu má dnes premiéru film režiséra Václava Marhoula Doznání. V roce 2019 režisér získal mezinárodní uznání za film Nabarvené ptáče, který se dostal do užší nominace na cenu Oscar za nejlepší cizojazyčný film.
13: Have you ever seen a child starve to death, professor?
14: No,
13: I have.
15: Děj filmu Doznání se odehrává v jedné z moskevských věznic v roce 1938, tedy v době stalinského režimu. Doznání řeší to, zda si má člověk uchovat lidské hodnoty, jako je důstojnost, sebeúcta a morálka, i za cenu vlastního života i životů blízkých. Václav Marhoul film natočil na 35mm negativ a do hlavních rolí obsadil například Nicka Noltyho, Jennifer Jason Leighovou nebo Breda Dourifa. Do českých kin dorazí Marhoulovo doznání příští rok. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
7: Sport. Fotbalisté Sparty a Plzně nastoupí ke svým druhým zápasům v hlavní části Evropské ligy. Pražané po výhře v úvodním kole přivítají na Letné norský Lillestrøm. Jeho dres v minulosti oblékal Nor Jonathan Brunes, který dal po letním přestupu do Sparty zatím jen jednu branku.
14: Před týdnem jsem mluvil s rodinou a se svými blízkými a říkal jsem jim, že přestože mi to tam teď moc nepadá, tak jsem tu opravdu šťastný. Život v Praze jsem si zamiloval a doufám, že tu zůstanu, co nejdéle to půjde. Užívám si to tu a doufám, že důvěru, kterou ve mě fanoušci i trenéři vkládají, začnu svými góly brzo splácet.
7: Zápas Evropské ligy mezi Spartou a Lillestrømem se bude hrát na Letné od 18 hodin a 45 minut. Plzeň nastoupí ve 21 hodin na hřišti Ferencvároše Budapešť. Ve stejnou dobu se Jablonec představí na úvod konferenční ligy v německém Freiburgu.
16: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
17: Zdržení na D1 před Šmejkalkou i 35 před Mohelnicí. Na dálnici D1 ve směru z Prahy na Brno se nejdřív táhne kolona od Pražského okruhu z 11. kilometru do zúžení na 24. u Šmejkalky 3/4 hodiny a pak dál na D1 směr Brno čekejte ještě jednu různě roztrhanou kolonu od sjezdu 104 Větrný Jeníkov k pracím u exitu 112 Hlava. Osobním autem je to na 1/4 hodiny, kamionem i o dost víc. Dálnice D1 z Ostravy na Brno je už za sjezdem na Nový Jičín plynule průjezdná, odklon ukončený, následky vážné nehody na kilometru 325,5 odklizené. Na D11 z Prahy směr Hradec Králové za exitem Městec zůstává kolona teď z 53. kilometru do omezení na 56. na 1/4 hodiny. Na silnici 35 ze Svitav na Olomouc se tvoří kolona před Studenou Loučkou, popojíždí pak až hodinu do omezení v kopci kousek před Mohelnicí. Z druhé strany je zdržení naopak jen drobné. V Praze odpolední kolony na okruzích, vnějším i městském, taky kvůli omezením je ucpané okolí Ohrady, spojovací, Vegbalské fronty obou směrně do kopce kvůli zúžení před nájezdem na Cínoveckou a směrem dolů do Hloubětina, Vegbalské nehoda před Novopatskou, fronta předtím z D8 odzdip. Ještě výjezd z Prahy na Příbram 4. kolona od Lipenců 25 minut k omezení u Jíloviště. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
16: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
10: Zítra bude polojasno až skoro jasno, hlavně v Čechách mlhy nebo nízká oblačnost, teploty do 19 stupňů. Tolik zprávy. Teď už odpolední Radiožurnál a Štěpán Pokorný.
9: My vám přejeme dobré odpoledne s Radiožurnálem, jste v 16 hodin 6,5 minuty. Na summitu v Bruselu vedou unijní lídři tvrdý spor o peníze. Bohatší státy požadují škrty v příštím evropském rozpočtu, Česko ale odmítá jak úspory, tak většinu nových zdrojů příjmu, jako jsou výnosy z emisních povolenek nebo daně z tabáku. Více řekneme za chvilku, probereme to podrobněji s naší zpravodajkou Zdeňkou Trachtovou, která se připojí do vysílání odpoledního Radiožurnálu. Teď ještě kapela Divokej byl, přejeme vám pěkný den a hezký poslech.
16: Odpolední Radiožurnál a Štěpán Pokorný.
18: Slunce je zlatou skobou na obloze přibitý.

0: Kde vezme Evropská unie peníze na financování svých priorit v příštích letech? O tom se dnes přou lídři států 27 na summitu v Bruselu. Skupina nejbohatších, takzvaných čistých plátců, odmítá dál navyšovat své příspěvky do společného rozpočtu a volá po razantních škrtech. Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO je ale nepřijatelné, aby do společného rozpočtu tekly výnosy z emisních povolenek nebo daň z tabáku. Jednání v Bruselu sleduje zpravodajka radiožurnálu Zdeňka Trachtová. Dobrý den.
1: Hezký den.
0: Jaký je postoj premiéra Babiše k chystanému víceletému rozpočtu?
1: Premiér Babiš dnes při příchodu na summit odmítnul návrhy nových zdrojů rozpočtu, jako jsou výnosy z emisních povolenek, uhlíkové clo nebo daň z tabáku. Je podle něho nepřijatelné, aby tyto peníze proudily do evropského rozpočtu namísto do české státní kasy. Česko tedy odmítá nové zdroje, zároveň ale nepodporuje ani škrty v rozpočtu. V takovém případě by ale jedinou cestou bylo tedy navyšování příspěvků členských států na základě hrubého národního důchodu, což by nejvíce dopadlo na bohatší státy, takzvané čisté plátce. Podle Babiše musí být rozpočet spravedlivý a vyvážený.
2: Čistí plátci nechtějí platit, říkají, že platí moc. Samozřejmě ten základ platí všichni z HND v procentech, ale když se tomu napočítá, kolik my platíme za emisní povolenky a co nám chtějí všechno vzít, tak to je samozřejmě absolutně nepřijatelné.
0: Na druhé straně jsou ale postoje spořivých států, jako je Německo či Švédsko, které žádají škrty, čím jejich lídři na summitu argumentují.
1: Ano, oni ten rozpočet také jednoznačně odmítají, ovšem z jiných důvodů, podle nich je příliš vysoký, a to i poslední upravená verze od irského předsednictví, které to ten původní návrh seškrtalo o 8%. Podle nizozemského premiéra Roba Jetena to zdaleka nestačí a nepřijatelný je tento návrh rozpočtu taky pro švédského premiéra Ulfa Kristerssona.
3: Je příliš velký, příliš drahý a zvýšil by čistý příspěvek Švédska o zhruba 60%. To je prostě naprosto nepřijatelné. Švédsko a země, které sdílí náš přístup k rozpočtu, už nyní poskytují 70% podpory Ukrajiny a zhruba 40% veškerých peněz Evropské unie. Takže dále zvyšovat švédský příspěvek prostě není přijatelné. Tomuto návrhu jednoduše řekneme.
1: Podobně se vyjádřil také německý kancléř Friedrich Merz. Prohlásil, že pozice členských států jsou zásadně odlišné a že dohoda bude trvat. Na poslední letošní summit v prosinci by si podle něho lídři měli zbalit několik košil navíc.
0: Na summitu v Bruselu tedy vedou unijní lídři tvrdý spor o peníze a všechno samozřejmě pečlivě sleduje zpravodajka radiožurnálu Zdeňka Trachtová. Díky a pěkné odpoledne.
1: Naslyšenou.

0: Sweetbox, radiožurnál, posloucháte 2,5 minuty po 4:15. Ve svém žánru si vydobil tak přesvědčivou pozici, že byl nazýván králem fejetonů. Ve věku 83 let zemřel spisovatel a publicista Rudolf Křesťan. Dlouhá léta působil v Českém rozhlase, mimo jiné také jako moderátor nedělního ranního vysílání Na dvojce. První fejeton napsal v 16 letech. Za svůj život vytvořil přes 3000 humorných textů.
1: Když se učíme cizímu jazyku, je samozřejmé, že musíme zvládnout i jeho slovíčka. V dětském věku je vysvětlitelné, že těm slovům říkáme takto zdrobněle, jenže i dospělí lidé je při svém biflování jazyku označují úplně stejně.
2: Například ve fejetonu Slovíčka se Rudolf Křesťan zamýšlel nad tím, proč i dospělí používají tento zdrobnělý termín. Králem fejetonu Rudolfa Křesťana nazval Marek Eben.
3: Nejsem králem fejetonu, protože králem fejetonu je čtenář.
2: Zdůrazňoval Rudolf Křesťan ve vysílání Českého rozhlasu v roce 2013. Na kontě měl přes 20 knih a nikdy prý netrpěl noční můrou, že nenajde téma nového fejetonu.
3: Já jsem měl to štěstí, že jsem nikdy nebyl fejetonistou deníku, který musí ten text odevzdat na poslední chvíli.
2: Celý život kolem sebe hledal úžas a o svém úžasu dokázal i psát. Zároveň vždy vycházel z tvrdých faktů.
3: Fakta já miluji, protože a v tom je ve mně natrvalo novinář, si myslím, že skutečnost vytváří děje, které snad nebyl schopen popsat ani William Shakespeare.
2: Rudolf Křesťan vystudoval žurnalistiku a mezi léty 1964 a 1992 působil jako redaktor časopisu Mladý svět. Tam se s ním potkal i publicista Radek Jón.
4: Přiřadili mě pod Rudu Křesťana a on vedl reportéry, obalil mě takovým pocitem bezpečí, jakože mě udrží v Mladém světě, ale současně byl hrozně přísný.
2: Spolupráce pojila Rudolfa Křesťana i s Českým rozhlasem, kde působil jako moderátor tříhodinového nedělního Dobrého rána s dvojkou. Pravidelně se s ním potkával i moderátor Aleš Cibulka.
5: Každý pátek Ruda přicházel do pořadu Host do domu a každý pátek mezi 8 a 9 měl svoji hodinku fejetonů. A pro mě to byla ohromná škola. U těch jeho fejetonů byl vždycky fascinující ten nápad, nějaký přesah, na který on přišel, který zobecnil a z čeho si dokázal udělat legraci.
2: Aleš Cibulka vzpomíná, že když Rudolf Křesťan své fejetony načítal, byl přitom mírně nervózní.
5: On si sundal boty, četl ten svůj fejeton a u toho šoupal nohama, že do mikrofonu to nebylo slyšet, ale já si vzpomínám, že když to bylo poprvé, tak jsem se díval, co se to děje v tom studiu, až pak jsem zjistil, že šoupe nohama.
2: Za sbírku fejetonů nazvanou Proč nemám pistoli získal Rudolf Křesťan v roce 2015 cenu Miloslava Švandrlíka. Tomáš Maleček, Radiožurnál.

0: Vinohradská 12.
1: Každé ráno nová epizoda našeho zpravodajského podcastu s moderátorem Matějem Skalickým.
2: Cheb, Česká Lípa, Plzeň, Hradec Králové. Čtyři ostře sledované senátní duely. Kdo a proč v nich kandiduje?
1: Taková je dnešní Vinohradská 12.
0: V předpremiéře v 15:30 ráno.
1: A tradičně po zprávách v 20:30 večer.
0: Navíc kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu irozhlas.cz.
1: A vše také na audioportálu Můj rozhlas.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: festival Pri Bohemia Radio vás zve do Červeného kostela v Olomouci 18. října od 16 hodin. Tajemství rozhlasového herectví odhalí moderátor Vasil Fridrich se svými hosty Lucí Polišenskou a Alešem Brzákem v pořadu Neviditelný herec Olmerka. Vstupenky můžete zakoupit na recepci Českého rozhlasu Olomouc. Více na pribohemiaradio.cz. Festival Pri Bohemia Radio pořádá Český rozhlas.
1: 16 hodin a 30 minut. Zprávy a Kateřina Causidisová.
2: Školy zřejmě budou mít možnost v některých případech dočasně vyloučit agresivní žáky z výuky. Zvažuje to ministerstvo školství. Opatření by mělo chránit ostatní děti i učitele. Škola by k němu ale měla přistoupit jen v krajním případě. Podle Michala Černého z ministerstva školství by školy měly poskytnout vyloučenému žákovi i třídě podporu. Zároveň by škola musela zajistit, aby dítě ani během vyloučení nepřišlo o vzdělávání. Ukrajina v noci na dnešek při útoku na ruské vojenské letiště ve Voroněžské oblasti zasáhla 6 bombardérů. Na síti Telegram to tvrdí ukrajinské námořnictvo, podle kterého bylo taky údajně poničeno technické vybavení potřebné k zajištění letového provozu. Rusko se k tomu zatím nevyjádřilo. V Česku v roce 2024 meziročně přibylo neziskových organizací. Podle dat Českého statistického úřadu bylo v zemi asi 120 000 spolků. Zároveň stoupl i počet zaměstnanců, kteří v nich pracují. Ubylo ale dobrovolníků. Organizace své služby ve většině případů poskytují lidem zdarma anebo za netržní ceny. Ve věku 83 let zemřel novinář a spisovatel Rudolf Křesťan. Podle rodiny podlehl krátké nemoci. Vynikal svými fejetony, kterých napsal téměř 3 000. Dlouhodobě spolupracoval s Českým rozhlasem. Své texty načetl taky v pořadu Psáno kurzívou. Dlouhá léta působil i v časopise Mladý svět, později v týdeníku Televize. Sport. Útočník Slovácka David Puškáč dostal od disciplinární komise Ligové fotbalové asociace trest na 3 soutěžní zápasy za tvrdý faul a taky vyloučení v zápase v Liberci. 2 utkání si nezahraje záložník Jakub Kučera z Hradce Králové po červené kartě za hrubost v duelu s Artisem Brno. O 1 zápas přijdou vyloučení Jakub Černín ze Zlína a Loj Lurving z Olomouce. O trestech informovala Ligová fotbalová asociace.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Zdržení na D1 před Čmejkalkou i před Jihlavou. Na D1 z Prahy na Brno počítejte s kolonou nejdřív od Pražského okruhu z 11. kilometru do Zužení na Šmejkalce, je to zhruba na půl hodiny. Pak ještě jedna roztrhaná fronta mezi sjezdy 104 Větrný Jeníkov a 112 Jihlava. I u něj je omezení pro osobní auta 1/4 hodiny, kamionem víc. Na D11 z Prahy na Hradec Králové za sjezdem na Městec se sune kolona z 53. k pracím na 56. kilometru 10 až 15 minut. Na D5 z Rozvadova na Prahu první kolona u Plzně od exitu 80 body do omezení v tunelu Valík 10 až 15 minut a potom před Prahou se tvoří fronta od Rudné ze 6. kilometru přes omezení na nultém dál na okruh k Ořechu osobním autem až půl hodina. Taky na příjezdu do Prahy Ústeckou D8 kolona před Zdiby z 1. kilometru osobním autem přes půl hodiny dál celou k Belskou z kopce k nehodě před Novopatskou. K Belská je ucpaná i směrem opačně nahoru na D8 kvůli omezení před Cínoveckou. A výpadovka z Prahy 4 na Příbram Brna plná od Lipenců do omezení u Jíloviště, je to až na půl hodiny. Ještě 23 z Brna na Rosice ucpaná za Kývalkou od sjezdu z dálnice D1. Popoždí se až 20 minut před kruhový objezd u rosického STK, tam se srazila dodávka s motorkou. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Večer a v noci bude polojasno až skoro jasno, někde se můžou tvořit mlhy nebo nízká oblačnost. V noci teploty klesnou na 1 stupeň, místy se objeví i přízemní mrazíky. Kolik zprávy? Pokračuje odpolední radiožurnál a Štěpán Pokorný.
1: Pokračujeme v 16.34 a v této půlhodině s námi vyrazíte třeba do Spojených států pro další informace. Teď ale kapela Support Lesbians, hezký poslech.
3: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

Kapela Support Lesbians, posloucháte stále Radiožurnál. Americké satelity přestaly ukrajinským dronům poskytovat plné připojení. Kyjev podezírá Washington, že tím chce Ukrajinu přitlačit ke zdi. Americká vláda ovšem odmítá, že by za omezením Starlinku stála. Podrobně to probereme za chvilku.

0: Americká vláda popírá, že by stála za omezením satelitní sítě Starlink, na které závisí ukrajinská protivzdušná obrana. Systém od úterního večera odpojoval ukrajinské bezpilotní stroje, jakmile překročili určitou rychlost. Ukrajina tak hůř sestřelovala ruské útočné drony. Přichází to jen pár dní poté, co americký prezident Donald Trump uzavřel s Ruskem dohodu o naftě. Ukrajince pak vyzval, ať si zvolí nového prezidenta. Vysvětlení teď žádají i republikánští senátoři. Kdo o omezení skutečně rozhodl, to už probereme s washingtonskou zpravodajkou Janou Ciglerovou. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Bílý dům tvrdí, že s výpadkem Starlinku nemá nic společného. Kdo tedy o rychlosti připojení rozhoduje?
1: Tady ještě, pane, všichni ukazují jeden na druhého, musím říct, ale faktem je, že Ukrajina používá dva satelitní systémy. Jeden je Starlink, ten komerční, a druhý je vojenský a ten se jmenuje Starshield. A ten Starlink, ta komerční služba, ta spadá pod firmu SpaceX Elona Muska. Ukrajina přes něj řídí komunikaci a taky hlavně ty obranné drony, které se střelují ty ruské, velmi důležité pro Ukrajinu. A Starshield, to je vojenská verze, tu ale, jak říká Elon Musk, kontroluje na konci v tom rozhodovacím procesu americká armáda.

0: americká vláda a ta slouží k těm útočným operacím, ne k obraně, ale k útoku. A tohle rozlišení je důležité, protože Musk říká Starshield, tu vojenskou část řídí Washington a Starlink řídí on. A do toho přijdou Ukrajinci a ti říkají, no omezené byly ale oba dva ty systémy.
1: Ukrajinci mluví o varovném výstřelu z Washingtonu. Co po nich americký prezident chce?
0: Donald Trump chce hlavně, aby Ukrajina přestala útočit na ruské rafinérie, protože tím Rusku velmi ubližuje. Donald Trump těmihle útoky svým voličům 3 týdny před volbami to vysvětluje jako důvod, proč jsou ve Spojených státech teď tak vysoké ceny benzínu a nafty. Přitom ten skutečný důvod je uzavření Hormuzského průlivu a dopady války v Íránu. A Donald Trump se proto dohodl s Vladimírem Putinem, aby Putin uvolnil více než 2 miliony tun ropy z Ruska a to Zelenský, spojenci i někteří republikáni samozřejmě velmi kritizovali. Ukrajinci od Američanů poprvé po letech nedostali včasné varování před ruským raketovým útokem a to bylo jen pár hodin předtím, než vypadl ten Starlink.
1: Vysvětlení žádají i republikáni, kteří obvykle stojí za prezidentem. Kteří to jsou a jak silný je jejich tlak?
0: I zatím je to jen pár men, už ten zmíněný senátor Tillis nebo poslanec Don Bacon. Oni veřejně vyzvali Elona Muska, ať potvrdí, že ten výpadek nebyl úmyslný, protože kdyby to bylo úmyslné, tak je to oslabování ukrajinské obrany a to by se podle nich dalo vykládat jako napomáhání masovému vrahovi a oni chtějí, aby tu věc vyšetřil generální inspektor Pentagonu. Další republikáni pak podepsali v úterý dopis, že ve kterém tu naftovou dohodu Trumpa a Putina označili za zradu spojenců.
1: Washingtonská zpravodajka radiožurnálu Jana Ciglerová. Díky a naslyšenou.
0: Hezký den.

Pětice plavců má limit na mistrovství světa v krátkém bazénu, další se k ním můžou přidat tento týden v Plzni. Na tamní závody se vydáte s Radiožurnálem už za chvilku.

0: Plzeňské sprinty jsou největší plaveckou akcí podzimní části sezóny a také nominací na mistrovství světa. To bude za měsíc a půl v Číně a právě ode dneška do neděle bojují plavci v Plzni o to, aby si na šampionát nominovali. Je u toho reportér Radiožurnálu Martin Charvát. Dobrý den.
1: Hezké odpoledne.
0: Kolik plavců by mělo limit splnit?
1: No, 5 plavců už ho má na základě svých předchozích výsledků. Jde o mistry Evropy v dlouhém bazénu, tedy Miroslava Knedlu a Barboru Sémanovou, která po svatbě bude tady poprvé závodit pod jménem Barbora Šupenič. A také má limit Jan Čejka a k ním se na světových pohárech přidali v posledních týdnech Ondřej Gimov a Barbora Janíčková, takže pětice jistá. A další tady o to budou usilovat, zejména třeba prsaři Matěj Zábojník a Vojtěch Nedrech by mohli mít slušnou šanci. Motýlkářka Darina Nabojčenko, ta by se také ráda podívala do Číny. A mezi muži mladíci Jan Fultín a Ondřej Slavík, to je zhruba tak pětice poměrně velkých nadějí na to, aby tady tihleti plavci mohli ten limit splnit.
0: O víkendu bude v Plzni závodit i světová hvězda paraplavání, nevidomý David Kratochvíl. Jak na tom je v porovnání s ostatními sportovci?
1: V tuhle chvíli těžko říct, ale dá se usuzovat z přihlášených časů a podle nich je David Kratochvíl ve svých disciplínách zhruba v polovině těch přihlášených. Je asi jasné všem, že s elitou to je nesrovnatelné, ale je za ní z pohledu laika opravdu o velmi malý kousek. Kratochvíl tu nebude součástí žádného doprovodného programu, ale naprosto regulérních závodů, prostě bude stejně jako všichni ostatní jeho soupeři za stejných podmínek bojovat o to nejlepší čas, nedostal žádné úlevy, je nasazený jako kdokoliv jiný a vzhledem k tomu, že v některých svých rozplavbách je v prostředních drahách pro favority, tak by v tom dílčím závodě mohl teoreticky dohmátnout i první. A David Kratochvíl si odhlásil starty, které měl pro dnešek a zítřek a bude tady závodit v sobotu a v neděli.
0: Ve vysílání Radiožurnálu reportér ze sportovní redakce Martin Charvát. Díky a pěkný den.
1: Hezký den.
0: A po sportu je tu Shakira.

0: Podpořte své oblíbené rozhlasové podcasty v posluchačské anketě festivalu Pri Bohemia Radio. Vyberte ty nejlepší ze shortlistu a hlasujte do 22. října na webových stránkách pribohemia.rozhlas.cz. Děkujeme za vaši podporu.
1: Radiožurnál je 17 hodin. Zprávy a Kateřina Causidisová.
2: Do 1. listopadu musí žadatelé o připojení do elektrické sítě podepsat dodatek ke smlouvě. Německo zavedlo plošný zákaz alkoholu na vlakových nádražích. Fotbalisty Sparty a Plzně čekají zápasy v evropské lize. Jablonec poprvé nastoupí v konferenční lize. Kolona vzniká na výjezdu z Prahy na Příbram před Jílovištěm. A zítra bude polojasno až skoro jasno, v Čechách ráno a večer i oblačno, teploty do 19 stupňů.
3: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Domácnosti a firmy, které mají uzavřenou smlouvu o připojení do elektrické soustavy, k ní musí nově podepsat dodatek, a to do začátku listopadu. Firmy připojené na vysokém a velmi vysokém napětí navíc musí složit nevratnou kauci. Cílem je zajistit, aby firmy i domácnosti tyto projekty skutečně realizovaly. Podle mluvčího energetického regulačního úřadu Jana Hamrníka se povinnost týká odběratelů i výrobců elektřiny, kteří už mají teď zarezervovanou kapacitu.
4: Proto musí nejpozději do začátku listopadu uzavřít nový dodatek ke smlouvě o připojení. Pokud by tak neučinili, rezervace kapacity by jim zanikla. Týká se to přitom zákazníků na všech napěťových hladinách, tedy i domácností.
2: Podle svazu energetiky jsou takových zákazníků desítky tisíc. Na vlakových nádražích v Německu začal platit zákaz alkoholu. Opatření, které doteď testovala jen některá města, se nově rozšiřuje na území celého státu. Podle německých drah to zajistí na nádražích větší pořádek a hlavně bezpečnost.
5: Alkohol und Gewalt leider oft zusammenhängen.
6: Mluvčí německých drah Anja Brekrová řekla, že násilí jde bohužel často ruku v ruce s alkoholem, a připomněla taky incident z letošního léta, kdy opilý cestující bez jízdenky vystrčil mezi Baden-Badenem a Karlsruhe z rychle jedoucího vlaku zaměstnance drah. Přímo na vlaky se ale současný zákaz alkoholu nevztahuje. Naopak ve vlacích Intercity se dál bude alkohol i prodávat. Některé organizace činné v sociální oblasti proto kritizují, že opatření nezlepší podmínky chudých a závislých lidí, kteří se na nádražích často zdržují, a jenom povede k jejich vytlačování. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
2: Se začátkem nové topné sezóny varují hasiči před rizikem požáru. Hořet může třeba kvůli špatně vyčištěnému komínu. V minulé topné sezóně hasiči na Jižní Moravě likvidovali 105 takových požárů. Podle mluvčího krajského sboru Jaroslava Mikošky jsou důležité pravidelné kontroly.
7: Základní lhůty pro čištění spalinové cesty při celoročním provozu jsou 3x ročně u spotřebiče na pevná paliva, 2x ročně na kapalná paliva a 1x ročně na plynná paliva. Zákon o požární ochraně je benevolentní v tom, že umožňuje občanům, pokud jsou toho schopni, si čištění provést své pomocí.
8: Sport. Fotbalisté Sparty se ve druhém zápase Evropské ligy utkají na Letné s norským Lillestrømem. Utkání začne ve 6:45. V 9 večer pak Plzeň nastoupí v Budapešti proti Ferencvároši a Jablonec k prvnímu zápasu konferenční ligy na stadionu německého Freiburgu. Radiožurnál Sport nabídne přímé přenosy, Radiožurnál Vstupy. Sportovní střelec Jiří Přívracký získal druhou medaili na světovém poháru v Káhiře. Po zlatu ve vzduchové pušce byl třetí v třípolohové malorážce. V souboji o bronz přitom porazil reprezentačního kolegu Filipa Nepejchala. Přívracký Radiožurnálu Sport řekl, že měl proto z medaile hořkosladký pocit.
9: Člověk se z medaile raduje vždycky, nicméně mě mrzí, že to bylo právě na úkor Filipa, protože v tom finále se mu dařilo střílet pěkně a vlastně celou dobu se držel na příčkách nade mnou, a až jeho poslední rána, která se mu úplně nepovedla, tak rozhodla o tom, že vypadl nakonec čtvrtý.
8: Závod vyhrál Francouz Lucas Chris.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Zdržení stále na D1 za Prahou i na 4 před Jílovištěm. Na dálnici D1 z Prahy na Brno vzniká kolona od nájezdu z Pražského okruhu z 12. kilometru, je to na půl hodiny do zúžení na Šmejkalce. Na D1 dál z Prahy na Brno za sjezdem na Větrný Jeníkov z kilometru 105 je různě roztrhaná fronta k pracím u exitu 112 Jihlava, osobním autem 10 až 15 minut. Na dálnici D5 z Rozvadova na Prahu u Plzně popouští kolona od exitu 80 Bory do omezení v tunelu Valík asi čtvrt hodiny, pak jede pětka plná před Prahou od exitu 5 Rudná až na Pražský okruh k exitu 19 Ořech osobním autem půl hodina. V Praze dlouhé kolony po celém městě, stále hlavně z Hloubětina nahoru k Belskou do omezení před nájezdem na Cínoveckou, kvůli zúžení v Liberecké z centra u Proseka jsou fronty ze spoda od Blanky před tunelem kolony i z Ucpané Libně. Velké problémy taky v okolí Ohrady a na výjezdu z Prahy silnicí 4 na Příbram čekejte až půl hodiny v koloně od prvního sjezdu na Lipence do omezení u sjezdu na Jíloviště. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra čekáme polojasno až skoro jasno, zpočátku hlavně v Čechách mlhy a nebo nízká oblačnost během dne se rozpustí. K večeru bude ale v Čechách oblačnosti znovu přibývat. Nejvyšší teploty do 19 stupňů, hlavně na severozápadě jen do 12 a na horách většinou kolem 11 stupňů. Tolik zprávy. Teď už posloucháte poslední senátní duel s Lukášem Matoškou.
11: Český rozhlas nabízí duely kandidátů, kteří postoupili do druhého kola senátních voleb. Od mikrofonu vás zdraví Lukáš Matoška. V následujících minutách se budeme věnovat senátnímu obvodu číslo 51 Žďár nad Sázavou. Tady ve studiu jsou proto dva tamní kandidáti. Starosta Nového Města na Moravě Michal Šmarda, který kandiduje jako nestraník, byl navržen stranou Volt Česko v koalici se Starosty a osobnostmi pro Moravu a hnutím Hlas regionu. Dobrý den.
12: Krásný dobrý večer vám i vašim posluchačům.
11: A senátor KDU ČSL Josef Klement. Dobrý den i vám.
13: Hezký večer a zdravím posluchače mého oblíbeného rádia Radiožurnál.
3: Volby 2026. Senátní duel.
11: Ještě na úvod řeknu, že tento duel předstáčíme v úterý 13. října. To znamená, že na případné následné události nemůžeme reagovat. V obvodu kandidovalo celkem 5 uchazečů. Michal Šmarda získal 27,6% hlasů. Josef Klement získal 25,62% hlasů. Pánové, s trochou nadsázky by se dalo říct, že tady tenhle váš letošní souboj je vlastně odveta, protože před 6 lety vás pan Klement, obracím se na vás, pane Šmardo, ve druhém kole porazil. Proč si myslíte, že to letos dopadne jinak?
12: Letos k těm volbám přišlo ohromné množství lidí, mnohem víc než minulé. Já jsem dostal historicky téměř rekordní počet hlasů, 12,25 tisíce hlasů, a to je mnohem více lidí, než kteří přišli minulé. Já věřím, že právě ta motivace lidí vybrat si skutečně prospěšného senátora bude tím, co je přivede i ke druhému kolu, a moc se na to těším.
11: Pane Klemente, jak vyplývá, tak vy jste byl senátorem po dobu 6 let, ten svůj mandát obhajujete. Čím si vysvětlujete, že druhé kolo vám málem uteklo, že jste se do něj dostal doslova o jediný hlas?
13: Tak určitě to bylo tím, že kolega Michal Šmarda využil toho, že v našem senátním obvodě jsou dva středopraví kandidáti a pravděpodobně se ty hlasy nějakým způsobem rozmělní a rozdělí, což se stalo skoro úplně přesně na půlku. A proto vlastně byli zde tři vážní kandidáti, kteří dopadli plus minus o 2% stejně.
11: Když jste, pane Klemente, kandidoval před 6 lety a uspěl, tak jste hodně v kampani zdůrazňoval vylidňování vašeho regionu Žďárska. Jak jste se to pokoušel v uplynulých letech řešit?
13: Tak tohle je nesplněný cíl. Ten nesplněný cíl, který dál pokračuje, budu se samozřejmě snažit všechny zákony, které budou směřovat k dostupnosti bydlení, ke stavebnímu zákonu, aby se zrychlila výstavba, aby mohli občané využívat komfortu města a samozřejmě i v rámci venkova zajistit potřebné služby.
11: A to by mělo podle vás pomoci zastavit vylidňování Žďárska?
13: Myslím si, že ten komfort, který můžou obce a města nabídnout, tak určitě tento trend by měl minimálně zpomalit.
11: Pane Šmardo, měl jsem pocit, že teď jste mírně kývnul hlavou, takže i podle vás toto jsou recepty na to, jak zastavit nebo přinejmenším zpomalit ten trend ve Žďársku?
12: Byly by, kdyby byly konkrétní a kdyby přicházeli včas, mně přijde poněkud zvláštní, když po 6 letech v Senátu Josef řekne, pomalu se chystám k tomu, že začnu podporovat zákony, které umožní to, co jsem kdysi slíbil.
14: Použil jiná slova, tak, abychom byli korektní.
12: Ale těch 6 let je skutečně dlouhá doba a ty výsledky by měly být vidět. Já jsem z radnice zvyklý na to, že každý den lidi hodnotí moji práci, každý den musím skládat účty a když se skládají účty za jednou za 6 let, tak by to nemělo být tak, že řeknu, no už to pomalu začíná a už se na to chystám. Já k tomu chci říct to, abych byl konkrétní a přece jenom není to, aby ten duel byl věcný. Já k tomu chci říct to, že podle mého názoru se musí změnit například rozpočtové určení daní. Tak, aby třeba ty obce, ale i kraje, které jsou v horších klimatických podmínkách, tak aby byly lépe finančně od státu zajištěny i kvůli tomu, jaké tam jsou podmínky. Například v Itálii nebo ve Švýcarsku je to naprosto běžné a funguje to. Ano. Já bych chtěl například tento konkrétní bod, který zabrání vysvětlení.
14: A já vám teď slíbím, že se k němu za pár minut dostaneme, ale musím nechat, pane Klemente, vás reagovat na tu kritiku. Letos jste to vy, kdo jako senátor skládá účty, tak nepodcenil jste to působení v uplynulých 6 letech, když jste tady před chviličkou sám připustil, je to nesplněný cíl týkající se pozastavení toho trendu vylidňování Žďárska?
13: Ano, já jsem se k tomu přiznal, nezapírám to nějak, je to nesplněný cíl. Na tomto problému se je potřeba pracovat kontinuálně a ano, 6 let jsem byl v Senátu a přece jenom pokud jste v nějaké instituci a snažíte se obhájit, tak pořád je lepší, nebo pořád je snaží střílet do toho, co se stalo a nestalo, než populisticky slibovat. A já jsem tohleto řekl a přiznávám, že to je nesplněný cíl a chci na něm pokračovat.
14: Podle vás pan Šmarda populisticky slibuje?
13: Já si myslím, že tohleto není jenom problém Senátu, to vylidňování, nebo respektive práce v Senátu. Je to soustavná práce i starostů na obcích, aby ten komfort těm svým občanům dávali právě třeba ve formě bydlení. A třeba Žďár klesl z nějakých 24 na 20 tisíc obyvatel a Nové Město ten trend má úplně stejný.
14: Čímž jste se tedy vyhnul té otázce, zda váš konkurent populisticky slibuje, ale nechme ji tedy stranou. Pane Šmardo, vaše stručná reakce, ať se posuneme a dostaneme třeba k tomu rozpočtovému určení daní.
12: My se jako obce snažíme, a to nejenom Nové Město na Moravě, Josef Klement má pravdu, že i v Novém Městě na Moravě o několik set občanů poklesl počet obyvatel. Není to tak hodně jako ve Žďáře, tam to bylo několik tisíc, nicméně i u nás ten trend je. Sice je to lepší, ale ten trend je taky tento podobný. Ale já například s Martinem Merkosem, starostem Žďáru, stejně jako s jeho předchůdci, jsem tuhle problematiku hodně diskutoval a musím říct, že třeba ve Žďáře se můžeme inspirovat právě tím projektem společných investic, kde oni vystavili dům s Českou spořitelnou. Ale potřebujeme větší podporu státu. A já jsem chtěl říct jednu věc. Josef Klement nebyl jenom senátorem, byl i jedním z nejvyšších představitelů vládní politické strany a myslím si, že malinko zabrat mohl.
14: Pane Klemente, tak na to vás zase musím nechat zareagovat. Z důvodu korektnosti poprosím vás o velkou stručnost, ať se posuneme.
13: Tak já si myslím, že jsme zabírali dost, že jsme se snažili v minulosti i pod vládou Petra Fialy konsolidovat finanční prostředky a snažili jsme se nějakým způsobem působit v tom, aby finanční prostředky byly na té příjmové části, aby byly právě pro ty investice do obcí a měst.
14: Než budeme pokračovat, tak připomenu, že našimi hosty jsou dva kandidáti na senátora v obvodu číslo 51 Žďár nad Sázavou, jmenovitě senátor lidovců Josef Klement a starosta Nového Města na Moravě Michal Šmarda.
3: Volby 2026, senátní duel.
14: Já jsem to slíbil a já svoje sliby tady budu plnit. Vy jste se, pane Šmardo, před pár minutami zmínil o tom klíčovém bodu z vašeho programu a to je změna rozpočtového určení daní. Tvrdíte, že to současné nastavení je ve prospěch velkých měst a v neprospěch třeba tak velkého města, jaké vy vedete. Myslíte si, že byste jako nestranický senátor, který nepatří ani k opozici, ani k vládě, měl sílu toto změnit?
12: Já jsem přesvědčen, že ano, protože když se někdo vymlouvá na pravomoce nebo vymlouvá se na to, že je součástí jenom slabého týmu, tak je to především přiznání toho, že nemá odvahu o těch věcech mluvit nahlas a tvrdě je prosazovat. Já jsem zažil mnoho pozic v životě na radnici, zažil jsem i opozici a když jsme za něčím šli, tak jsme to prosadili.
14: Dobře, víte, a jak byste prosazoval, kdybyste se nakrásně stal senátorem, to vámi prosazované rozpočtové určení daní, jeho změnu?
12: Principiálně bych upozorňoval na ty nespravedlnosti. Vemte si, že obce na Vysočině mají mnohem vyšší náklady například ze zimní údržbou. Ale to se netýká jenom obcí, to se týká i nemocnic, takže se jedná i o financování zdravotnické péče. Týká se to škol, týká se to všech těchto institucí, které mají obrovské náklady jenom s tím, že prostě jsou tam horší klimatické podmínky. Stát to na rozdíl například tohoto Švýcarska, Itálie nezohledňuje. A je to něco, za co já bych chtěl zabojovat. Kdysi už se o to snažili bojovat někteří moji předchůdci. Nepodařilo se jim to, ale já jsem přesvědčen, že mám takovou buldočí povahu, že mě se to podaří.
14: Pane Klemente, připouštíte i vy, že rozpočtové určení daní je potřeba změnit?
13: Ano, prosazovali to hejtmani, mimochodem i náš hejtman Honza Grolich, a který je mým velkým podporovatelem, a vlastně hlas pro mě je vlastně i hlas pro Honzu Grolicha. A já jenom bych upozornil na to, že v Senátu jsme rozděleni do různých politických klubů a samozřejmě jedinec, který tam je sám za sebe, tak má velmi malé vyjednávací podmínky a rozhodně...
14: Pan Švarda říkal, že je bulldog. Myslím si, že jste použil tento příměr.
13: Tak já, mě by zajímalo, jak by bulldog byl v tom Senátu zařazen, protože si myslím, že každý jsme nějak členem nějaký koalice nebo nějakého...
14: Dostaneme se k tomu zařazení. Vy na něj chcete... Dobře, tak prosím. Přímo
12: otázku bych rád odpověděl. Josef Klemen právě řekl, že díky tomu, že je členem silného senátorského klubu, tak měl obrovské šance na to, aby prosadil ten svůj program, ale zároveň před chvílí přiznal, že ho vlastně neprosadil. Čili proč těch 6 let, kdy byl člen takhle silné skupiny, tak se mu nepodařilo prosadit.
14: Čím se vracíme?
12: Já jsem přesvědčen o tom, a teď, když mluvil o Janu Grolichovi, že Jan Grolich se předsedou lidovců stal právě proto, aby se ti lidovci změnili. Aby už to nebyly jenom prázdné řeči, ale aby oni začali opravdu pracovat. A upřímně řečeno, Josefe, já si myslím, že on, pokud tím předsedou nějaký čas bude, tak za prvý, nebude to senátor bez vedlejšáku, ale bude to pravděpodobně senátor, který bude tvrdě pracovat, a je možné, že k tomu donutí i vás ostatní.
14: Tak, nechám vás reagovat, pane Klemente.
13: To je výzva. Já si myslím, že Michal Šmarda jako bývalý předseda ČSSD a zároveň starosta a možná dalších x funkcí měl, tak mi přijde jakoby ne na místě, aby kritizoval Honzu Grolicha, který je opravdu výkonný a snaží se KDU-ČSL posunout v tom procentuálním levelu výš.
14: Zaměřme se teď, pánové, na ty vaše kandidatury a nechme teď stranou kandidaturu předsedy lidovců pana Grolicha, který uspěl už v prvním kole. Pane Šmardo, zaznělo to tady, že ještě před 2 lety jste byl předsedou sociální demokracie, pak jste stranu opustil, dnes tedy kandidujete jako nestraník. Pokud byste se stal senátorem, do kterého senátorského klubu byste zamířil?
12: Děkuji, já jsem si teda vůbec nevšiml, že jsem kritizoval Jana Grolicha, ale pokud to tak Josef pochopil, tak to může být jeden z těch důvodů, proč si ne vždycky rozumíme.
14: Tak
12: ale
14: prosím, k té mojí otázce.
12: Já jsem přesvědčen o tom, že v Senátu po těchto volbách a výsledky prvního kola mi dávají zapravdu v tom, takže se podaří ustavit klub nezávislých silných regionálních osobností, které mají podobné politické názory jako já. A pokud takový klub vznikne, tak budu moc rád, že budu moc být jeho členem.
14: S kým byste v tom klubu byl například?
12: Každopádně si neumím představit, že bych se nechal zařadit do těch škatulek, jestli jsem provládní nebo protivládní, jestli jsem spíš fialovec nebo babišovec, protože já si myslím, že to lidem bere kreativitu a právě to může být jedna z těch věcí, která jim bere ten tak na branku.
14: Pane Šmardo, s kým byste byl v klubu senátorském?
12: No, uvidíme, kdo se tam dostane.
14: Takže to teď ještě je nejasné, ale když říkáte, nechcete být škatulkován ani jakožto případný senátor vládní, ani jakožto případný senátor opoziční, tak přeci jenom, když se podíváte na ten uplynulý rok a byl byste už senátorem, hlasoval byste býval spíš s vládou nebo s opozicí?
12: No, tak jak kdy, já mohu vám to říct na konkrétních příkladech. Například o zákonu o rozpočtové odpovědnosti bych rozhodně pro navržený zákon vládní nehlasoval, ale snažil bych se ho rozumným způsobem upravit. Například o zastropování cen paliv bych naopak hlasoval s vládou. A takhle můžeme jít bod po bodu. Tam, kde některé vládní strany například se chovají velmi výrazně, třeba vystupují proti svobodě médií, tam bych je nepodpořil. Tam, kde přichází z impulzy pro regiony a pro náš průmysl, tam bych je podpořil.
14: Tak,
12: a to je
14: prosím,
12: právě ten rozdíl.
14: Kam byste patřil vy, pane Klemente, to je jasné, protože jste doposud předsedal lidoveckému klubu, to znamená, to vaše zaměření v tom stávajícím rozložení politických sil v Česku by bylo jasné, a protivládní.
13: V současné době ano, protivládní. Já mám pocit z té debaty vždycky teď poslední dobou s kolegou Michalem Šmardou, že ty jeho názory jsou spíš provládní, ale nechci se tomu dál jako věnovat.
14: No, samozřejmě on říkal, že v některém ohledu jako by hlasoval s vládou, v jiném ohledu nikoli.
13: Ten systém zařazení do politických klubů a hnutí v rámci Senátu je jasný a malý klub, který jsou v rámci nezávislých, podle mě nevznikne a vždycky bude nějak politicky orientován.
14: Jak jste říkal, rozumím tomu.
13: Takže na to kolega Šmarda neodpověděl.
14: Premiér Babiš si před pár dny postěžoval, že Senát ve skutečnosti nevystupuje jako pojistka demokracie, jakožto vy lidovci říkáte, ale že vystupuje jako opoziční těleso. Nebylo to někdy tak v tom uplynulém roce, že jste vraceli zákony Babišově koalici jenom z toho důvodu, že byly z dílny vládní koalice?
13: Rozhodně ne, protože k nám teď poslední dobou do Senátu chodí poslanecký návrh, který nejsou diskutovaný napříč vlastně v mezirezortu a v ostatních ministerstvech. Je to fakt poslanecký návrh, takže ta nepřipravenost těch zákonů, viz stavební zákon a tak dále, opravdu je, kde je spoustu chyb, a to je právě ta role Senátu, že má kontrolovat materiály, které přichází ze sněmovny, a naše legislativa senátní se k tomu absolutně vyjadřuje. A co se týče té zaškatulkování, já si myslím, že jak už jsem řekl, já jsem jasně zaškatulkován.
14: Zmiňme jeden konkrétní materiál, kterým by se měla sněmovna zaobírat zrovna zítra. Připomínám ještě jednou, že teď spolu mluvíme v úterý večer. Na program sněmovny by se zítra měl vrátit zákon o státních zaměstnancích, který vetoval jak Senát, i díky hlasu tady pana senátora Klementa, tak potom i prezident. Jak byste se, pane Šmar, dostavil případně tady k tomuhle zákonu?
12: Snažil bych se ho opravit, protože ten zákon na jedné straně se snaží odblokovat takový ten zkostnatělý úřednický aparát, ale na druhé straně dává politikům příliš velkou možnost, aby vlastně vyměňovali lidi jenom na základě politických kritérií. A to je něco, co mi vadí, protože odborný aparát státu, to je něco, co musí fungovat. A tohle je přesně ten můj přístup. Já prostě nechci být, tak jak to říkal Josef Klement, zaškatulkován, abych pořád jenom křičel Fiala huj, Babiš fuj. Já prostě chci, aby ty zákony byly kvalitní, bez ohledu, která vláda ho předkládá. To znamená, ať už je vláda jakákoliv, pro mě je nejdůležitější tlačit i k tomu, aby pracovala ve prospěch našeho regionu.
14: Tak, pane Klemente,
12: to je důležitější, než kdo ji vede.
14: Pane Klemente, teď se mi zdálo, že jste mírně pokyvoval hlavou pro změnu zase vy, ale vy jste přece hlasoval, jak jsem říkal, proti tady tomuto zmíněnému zákonu o státních zaměstnancích, a předpokládám, vaše kritika trvá.
13: Ano, trvá ta kritika, a já bych se jenom ještě možná malinko vrátil, a ono to s tím souvisí, o tom hlasování, o rozpočtové odpovědnosti. My jsme právě tento zákon, který přišel do Senátu, ač vlastně nemáme možnost třeba hlasovat o státním rozpočtu, tak tento zákon jsme právě se snažili konstruktivně doplnit pozměňovacími návrhama, který šly potom zpátky do sněmovny. A tam to bylo smetený ze stolu. Takže tam si myslím, že panuje ve sněmovně úplně jiná nálada v rámci politických triček. U nás v Senátu si myslím, že jsme v tomhle tom demokratičtější.
14: Našimi hosty tady ve studiu jsou dva kandidáti z obvodu číslo 51 Žďár nad Sázavou, kandidáti do Senátu, senátor KDU-ČSL Josef Klement a starosta Nového Města na Moravě Michal Šmarda.
3: Volby 2026, senátní duel.
14: Pane Klemente, váš vyzývatel, pan Šmarda, už tady narazil na ten váš slogan, že budete senátorem bez vedlejšáků. Je to tedy potíž, když váš pan stranický předseda, zmíněný pan Grolich, chce být přinejmenším prozatím jak senátorem, tak hejtmanem?
13: Já jsem tento slogan vzal sám na sebe, na svoji osobu. Já jsem nikoho nekritizoval tímto sloganem, protože já, když jsem byl zvolený do Senátu, tak jsem předtím působil 6 let jako místostarosta okresního města, takže zkušenost komunální politiky mám, a v okamžiku zvolení jsem rezignoval na svoji funkci a plně jsem se věnoval Senátu. To byl signál pro mé voliče, že já nechci mít k tomu žádnou jinou další funkci.
14: A jak k tomu přistupuje váš pan předseda?
13: Já si myslím, že tohle to je každýho záležitost. Jak jsem říkal, kolega Šmarda byl předsedou strany, byl starostou a s tím souvisí ještě z dalších x funkcí. Jestli to všichni ty lidi zvládají, tak ať to tak dělají. Já se chci plně věnovat práci pro Senát a pro region.
14: Pane Šmardo, jak to vlastně budete mít vy? Já, jak jsem se informoval, tak v komunálních volbách jste neuspěl, tak jako minule vaše uskupení skončilo až na druhém místě. Je tedy ještě ve hře, že kdybyste se stal senátorem, že byste současně zůstal i starostou Nového Města a pokud ano, zvládal byste to dohromady?
12: Já jsem přesvědčen o tom, že jsem v komunálních volbách uspěl, já jsem dostal ze všech kandidátů nejvyšší počet hlasů a chtěl bych za to tady...
14: Promiňte, hovořil jsem teď o výsledku vašeho hnutí.
12: O jeden mandátík méně jsme dostali než kolegové, nicméně dostal jsem nejvyšší počet hlasů ze všech novoměšťáků a chtěl bych za to všem novoměšťákům poděkovat. Každopádně já na žádné funkci nelpím. Pro mě je to práce a upřímně řečeno, pro mě... Mně nevadí, když vlastně kolegové pana senátora Klementa zároveň jsou hejtmany, zároveň jsou starosty. Mně to nevadí. Pro mě jsou rozhodující výsledky jejich práce. Já ve svém životě mám jenom dva koníčky. Jeden z nich je práce, ale ten nejdůležitější je rodina. Nebudu tyhle dva koníčky šidit, nemám prostě žádné jiné.
14: Dobře.
12: A ono ve chvíli, kdy se opravdu věnujete něčemu na 100%, tak to prostě dáte. A já bych chtěl popřát i našemu okresu, aby měl prospěšného senátora, který tomu bude dávat 100%.
14: Pane Klemente, chcete k tomu něco dodat jednou větou, protože končíme, náš čas vypršel?
13: Jak jsem řekl, já bych rád pracoval pro region a pro Senát na plný úvazek a do toho jdu s vervou.
14: Našimi hosty byli kandidáti na senátora v obvodu s číslem 51 Žďár nad Sázavou, senátor KDU-ČSL Josef Klement a starosta Nového Města na Moravě Michal Šmarda. Pánové, děkuji vám oběma, že jste přišli.
13: Děkujeme.
12: Taky moc krát děkujeme a mějte se nádherně.
13: Hezký večer.
14: I k tomuto duelu se můžete vrátit na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Od mikrofonu se loučí Lukáš Matoška.
3: Volby 2026, senátní duel.

0: Bruselské chlebíčky.
1: Průvodce kuchyní evropské politiky a jejím zákulisím.
0: Chcete poznat detaily diplomatických vyjednávání?
1: Nebo zjistit, co si státníci řekli po vypnutí mikrofonu?
0: Poslouchejte podcast Bruselské chlebíčky.
1: Každé pondělí v aplikaci Můj rozhlas CZ.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Radiožurnál 17 hodin a 30 minut. Zprávy a Kateřina Sausidicová.
3: Maximální povolená cena nafty zítra stoupne na 8,40 korun a 77 haléřů za litr. To je o 14 haléřů více než dnes, informovalo o tom ministerstvo financí. Cenový strop na benzín naopak klesne. Čerpací stanice ho zítra můžou prodávat nejvýše za 640 korun a 72 haléřů za litr, tedy o 39 haléřů méně. Vláda reguluje ceny pohonných hmot od začátku října. Švédský parlament dnes podle očekávání zamítl návrh předsedkyně sociálních demokratů Magdaleny Anderssonové na sestavení menšinové vlády. Po zářijových volbách tak stále zůstává budoucnost nového kabinetu nejasná. Ve volbách zvítězil těsnou většinou středolevý blok. Předsedkyni jako možnou premiérku podpořili středolevicové strany. Neshodli se ale na podobě vlády. Ode dneška začíná Praha 4 měnit systém zón placeného stání. Nově budou návštěvníci v některých oblastech platit za parkování i v noci. Dosud bylo po 8 hodině večer zdarma. Část smíšených fialových zón se postupně změní na modré, určené pro rezidenty, a změní se i jejich provozní doba. Nově bude od nedělních 5 hodin odpoledne do pátečních 17 hodin. Jako první začne výměna dopravního značení v části Podolí a Nuslí.
0: Sport.
3: Hokejisté Litvínova a Hradce Králové předehrají 11. kolo Tip Sport Extraligy. Duel 10. s pátým týmem tabulky sleduje reportér David Kalvas.
4: Na konci první minuty čekáme na první gól. Litvínov Hradec Králové 0-0 z Litvínova. David Kalvas, Radiožurnál.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Kolony na D1 před Šmejkalkou a nehoda na příjezdu do Karlových Varů z Prahy. Na dálnici D1 za Prahou směrem do Brna zůstává kolona od okruhu z 11. kilometru na opravovaný most na 24. u Šmejkalky, jede se to půl hodiny. Na D1 z Prahy na Brno ještě za Větrným Jeníkovem další kolona ze 107. kilometru do Zúžení na 112. u sjezdu na Jihlavu osobním autem čtvrt hodiny. Na D5 z Rozvarova na Prahu popojíždí kolona nejdřív u Plzně od exitu 80 Bory do omezení v tunelu Valích kolem 10 minut a pak hlavně před Prahou od Rudné ze 4. kilometru až na okruh k Ořechu osobním autem půl hodiny. A Praha zůstává ucpaná, dlouhé kolony mimo jiné kvůli omezení Vekbelské směr D8 před Cínoveckou, také kvůli zúžení v Liberecké z centra u Proseka, na severu ostatně ucpaná Liberecká do centra dolů k Blance, k ní fronty i z Libně. A pozorně na příjezdu do Karlových Varů silnicí 6 z Prahy pod Golfem za odbočkou na Hůrky se dojíždí v zatáčkách do stojící kolony, níž v ostré zatáčce u Střelnice zasahují záchranáři po srážce osobního auta s nákladním. Provoz zřejmě zastaví, jet se dá osobním autem po Staré Pražské přes vyhlídku. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Zítra bude polojasno až skoro jasno, zpočátku hlavně v Čechách mlhy nebo nízká oblačnost, během dne se rozpustí. K večeru bude ale v Čechách oblačnosti znovu přibývat. Nejvyšší teploty většinou do 19 stupňů. Tolik zprávy. Dál posloucháte odpolední Radiožurnál a Štěpána Pokorného.
2: Odpolední Radiožurnál je s vámi v 17 hodin 33,5 minuty a teď je Tom Grennan. Hezký poslech.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: vojenských sil mluvil o tom, že Spojené státy Grónsko jednoduše potřebují a když to bude nutné, tak si ho tedy můžou vzít i touhletou cestou. A teď taky nedávno na True Social napsal tedy, že běží přípravné práce na masivní průzkumy po ropě, zemním plynu a minerálech v našem novém a krásném Grónsku. To byla tedy jeho slova a taky mluvil o tom, že existují experti, kteří tvrdí, že zásoby ropy v Grónsku jsou tedy ty největší na světě.
1: A jak to správně chápu, příliš to nesedí s realitou?
0: No, vezmeme to odzadu, začneme těmi zásobami ropy, tak americká geologická služba USGS počítala tu vytěžitelnou ropu v různých zemích, tak v Grónsku to vychází na 31 miliard barelů, to zní jako spousta ropy, ale když to srovnáme třeba s Venezuelou, která prý má největší tady ty zásoby, tak tam je to 300 miliard, to znamená zhruba 10x tolik, Saudská Arábie má nějakých 267 miliard, takže Grónsko rozhodně největší, aspoň podle těchto dat není. Teď k tomu výroku naše nové krásné Grónsko, tak krásné Grónsko je, to já potvrdit můžu, ale rozhodně nepatří Spojeným státům a ani ta nedávno podepsaná smlouva mezi Grónskem, Dánskem a Spojenými státy na tom nic nezměnila, obecně nezměnila téměř nic proti předchozím smlouvám, které existovaly. Spojené státy se tedy postaví dvě nové základny, ale to mohli předtím. Pokud jde o ty průzkumné práce, tak tam to popřela grónská vláda, řekla, že sice nějaké americké firmy v Grónsku působí, ale nejde o žádné masivní aktivity, jak o tom mluvil Trump. Pokud jde o dánskou vládu, tak ta byla poměrně strohá, žádní politici komentovat moc ty výroky nechtěli, ale vzkázali tedy přes ministerstvo zahraničí, že jakákoliv těžba v Grónsku musí jít přes oficiální povolení grónských úřadů, jak to ostatně taky je.
1: O Grónsku a těžbě se mluví už dlouho, proč není taková těžba, o které mluvil Trump, vlastně možná?
0: Tak jednak těch zásob není tolik, ale taky ta těžba je ekonomicky poměrně složitá. Já jsem se na to ptal v lednu, když jsem v Grónsku byl a ekonomové vlastně říkali, že se to nevyplatí, že ta těžba je tak složitá technicky, náročná kamenitá půda, velké vzdálenosti, infrastruktura k tomu chybí, že to jednoduše za ty peníze nestojí, že si to na sebe nevydělá. Grónské úřady taky mají poměrně přísná pravidla, chtějí, aby se zaměstnávali místní lidé, jenomže těch je málo, zejména odborníků, trvají na ochraně přírody, což samozřejmě těžbu taky komplikuje. Takže tyhle všechny věci dohromady dělají tu těžbu ekonomicky nevýhodnou, zároveň to podnebí vlastně to taky dost komplikuje.
1: Ve vysílání Radiožurnálu Jakub Lucký ze zahraniční redakce. Díky.
0: Naslyšenou.

0: Hokejisté Hradce Králové se můžou po dnešní předehrávce dostat na třetí místo v Tipsport Extralize. Východočeši nastoupí v Litvínově, kam se vydáme i my na jediné dnešní utkání v soutěži.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: V hokejové Tipsport Extralize se dnes hraje jeden zápas. V Litvínově nastoupil Hradec Králové, který se v případě výhry může dostat na třetí místo tabulky. Na stadionu Ivana Hlinky v Litvínově je reportér David Kalvas.
1: 13. minuta, Litvínov vede 1-0. Zajímavý zápas, domácí hráli dvě přesilovky a tu první dokázali využít, když v 6. minutě se trefila čerstvá posila Litvínova. Obránce Stanislav Svozil přišel z Komety Brno, zatrénoval si s týmem a hned vstřelil gól. Během úvodních pár minut na hřišti v přesilovce vypálil přesně od modré čáry. Jeho spoluhráč slonil brankáři Škorovánkovi, ten toho příliš neviděl a tak puk zaletěl k jeho levé tyči a Litvínov se tedy dostal do vedení 1-0. Před malou chvilkou ale musel výborný zákrok předvést také litvínovský brankář Čajan. Po návratu z trestné lavice na něj ujížděl z levé strany hostující útočník Radovan Pavlík, ale Čajan se roztáhl a levým betonem předvedl vynikající zákrok. Takže proto teď ve 13. minutě Litvínov vede nad Hradcem Králové 1-0, ale hosté budou za chvilku hrát první přesilovku v tomhle zápase. Z Litvínova David Kalvas, Radiožurnál.

0: Love is a Shield a kamufláž na Radiožurnálu. 17 hodin 54 minuty, blíží se hlavní zprávy, samozřejmě po nich následuje večerní publicistika. A dnes témata představí Tomáš Pancíř. Dobrý den.
1: Dobrý den, dnes začneme povolebním vyjednáváním o tom, kdo povede hlavní město. Zástupce vítěze pražských komunálních voleb, tedy Hnutí Starostové a nezávislí, se dnes sešli s představiteli Spolu pro Prahu, tedy ODS a TOP 09. K čemu na tom dnešním jednání dospěli, jaká je pravděpodobnost, že součástí budoucí pražské koalice budou i další subjekty, jestli padla dohoda nebo jestli došlo k dohodě třeba i na tom, kolik konkrétně bude stát jízdenka na pražskou městskou hromadnou dopravu nebo jak se změní parkovací systém a také jaký bude další harmonogram vyjednávání, tak na to všechno se zeptám přímo lídra hnutí STAN v Praze Petra Hlaváčka. Ukrajina ukončila třídenní pauzu v náletech na ropná zařízení v Rusku, zároveň opět naplno začaly na Ukrajině fungovat systémy Starshield a Starlink a k tomu ukrajinský prezident dorazil do Bruselu, kde se zúčastní summitu Evropské unie. Tohle všechno bude téma pro Pavla Havlíčka, analytika Asociace pro mezinárodní otázky. A za hodinu v Praze začne Signál Festival. Ten i letos nabídne videomappingy, laserovou projekci, světelné instalace a také další umělecká díla ve veřejném prostoru. O nejzajímavějších bodech letošního programu, ale také o praktických doporučeních pro návštěvníky budu mluvit s marketingovou ředitelkou Signál Festivalu Markétou Červenkovou.
0: To vše tedy bude náplní večerní publicistiky s Tomášem Pancířem. Tomáši, zatím díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Tohle to je naše místo.
2: Tady končí svět.
1: Tohle je náš život.
3: Každý to chtěl někdy udělat. Všechno to tu zničit.
1: A pak přijdeš ty.
4: Máme tam tělo.
5: Všichni se bojí.
6: Apokalypsa je zblízko.
7: Když vám něco řeknu, vy si to musíte nechat pro sebe, že?
8: Petra Hřebíčková v hlavní roli nové série Hec.
9: Slíbila jsem, že tady zůstanu, dokud nezjistím, co se tu stalo.
8: Od 25. října na ČT1 a v iVysílání.
10: Radiožurnál je 18 hodin. Posloucháte hlavní zprávy.
11: Česko zavádí do svého právního systému nový trestný čin, takzvanou ekocidu. Energetické příměří neplatí, Rusko i Ukrajina naplno obnovili útoky. Fotbalisty Sparty čeká zápas Evropské ligy s Lillestrémem. Plzeň nastoupí na hřiště Ferencvároše. Po vážné nehodě je neprůjezdná výpadovka z Karlových Varů na Prahu, a to v obou směrech. A zítra bude polojasno až skoro jasno, v Čechách ráno i večer oblačno, nejvyšší teploty do 19 stupňů. Je čtvrtek 15. října. Hezký podvečer přeje u zpráv Kateřina Couserisová.
12: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
11: Česko musí zpřísnit tresty za poškození životního prostředí. Požaduje to Evropská unie. Poslanci proto dnes v úvodním kole podpořili novelu. Ta obsahuje nový trestný čin těžkého poškození životního prostředí, takzvanou ekocidu, za kterou bude hrozit až 10 let vězení.
13: Až 10 let odnětí svobody by mohlo nově hrozit členům organizovaných skupin. Sazby mají vzrůst taky za neoprávněné nakládání s chráněnými živočichy, pokračuje ministr spravedlnosti Jeroným Tejce za hnutí ANO.
14: Chceme zásadním způsobem zpřísnit trestání škod na životním prostředí. Výrazně se zvyšují sazby, zavádí se nové skutkové podstaty.
13: Mezi novými trestnými činy je ekocida, nejzávažnější poškození životního prostředí, například zničení ekosystému. Podporu má novela i u opozice, pokračuje poslanec ODS Petr Bendl.
15: Ochrana životního prostředí před závažnou a vědomou trestnou činností je důležitá a je správné, aby Česká republika evropské požadavky řádně promítla do svého práva.
13: Teď novelu posoudí ústavně právní výbor. Z Poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Radiožurnál.
11: Česko přišlo o nejvyšší stavbu 355 metrů vysoké vysílače v Liblicích na Kolínsku. České radiokomunikace pro ně neměly využití. Případná oprava by stála 170 milionů korun.
16: Na odstřel se přijela s dětmi podívat paní Barbora.
17: Je to taký zvláštní, ale je nám z toho smutno. No. Zrovna jsme si říkali, že je to škoda, že nechceme prostě, aby to spadlo, ale už je pozdě.
16: Stejně jako ona výbuch sledovali stovky lidí. Někteří komplikovali demoliční firmě práci, říká střelmistr Petr Mikula.
18: Od rána nám sem lezly křovým různý existence s foťákama, ale zvládli jsme to. Bylo to naprosto přesně podle plánu. Ty stožáry bylo plánováno, že se zhroutí do sebe, což se podařilo.
16: Konstrukci budou dělníci následujících 20 dní odklízet. Z Liblic Alena Junová, Radiožurnál.
11: Jihomoravští policisté hledají zloděje, který se snažil vloupat do téměř 50 domů v Pavlově na Mikulovsku. V noci ze soboty na neděli se pokusil vypáčit desítky dveří v obci. 4 domy se mu podařilo vykrást.
19: Tady přímo u kliky takový malý zásek, že vlastně někdo se tam pokoušel prostě zaseknout mezi gumu a dveře nějaké páčidlo.
20: Jaroslav Gracl z Pavlova je jedním z asi 50 lidí, kteří nahlásili na policii pokus o vloupání. Podle místních kradla minimálně jedna žena. Ukazuje mi video bez zvukového záznamu Jaroslav Gracl.
19: Tady vlastně v 1.35 ráno je vidět, jak vlastně jde nějaká paní, chodí, zkusí za kliku, nejde to, jde dál.
20: Video předali policii.
21: Policisté zajišťují stopy a prověřují veškeré poznatky, které by mohly vést do padení pachatele. Jedná se o 48 domů.
20: Říká policejní mluvčí Petra Hrůzová. Místní strážníci v obci v noci nehlídkují. Aneška Hlávková, Radiožurnál.
12: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
0: Víme, co se děje u vás.
11: Ukrajina po 3 dnech obnovila útoky na ruské ropné rafinérie. Podle Kyjeva je to odpověď na pokračující ruské údery na ukrajinskou energetiku. Ukrajinské drony znovu zasáhly rafinérii v Ryazanské oblasti.
22: Zásah ropné rafinérie v Ryazanské oblasti potvrdili jak obyvatelé jejího okolí, kteří exploze natočili svými telefony, tak gubernátor Pavel Malkov, podle kterého v rafinérii vypukl požár, ale nikdo nebyl zraněný. Ukrajinci střelou z raketového systému Neptun zasáhli vojenské letiště Borisoglebsk ve Voroněžské oblasti. Podle velení ukrajinského letectva bylo zničeno 6 frontových bombardérů Su-34, které Rusko používalo k odpalování raket a leteckých bomb na Ukrajinu. Generální štáb informoval také o úspěšném zásahu jedné z elitních ruských dronových jednotek Rubikon v okupované části Záporožské oblasti a skladu dronů u Doněcku. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Radiožurnál.
11: Americký prezident Donald Trump nepodepíše souhlas s videopřenosem popravy bývalého armádního psychiatra. Ten před 17 lety zastřelil na texaské základně 13 lidí. Odsouzený zemře začátkem prosince před popravčí četou. Přihlížet budou smět jen pozůstalí obětí.
2: Prezident Trump oznámil, že odsouzený armádní psychiatr Nidal Hassan zemře podle plánu, ale vysílat se jeho zastřelení 13 vojáky nebude. Podle amerických médií prý netušil, že Hassan je odvražedné incidentu v roce 2009 ochrnutý od pasu dolů. Plán ministra Hexeta popravu vysílat odsoudili demokraté i republikáni, byť některé veřejné osobnosti s popravou souhlasili. Šlo by o první veřejnou popravu ve Spojených státech zhruba po 90 letech. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Radiožurnál.
11: Lídři států Evropské unie vedou na summitu v Bruselu tvrdý spor o podobu víceletého rozpočtu. Premiér Andrej Babiš hnutí ANO odmítá, aby do společné kasy tekly výnosy z emisních povolenek anebo daň z tabáku. Bohatší země ale nechtějí dál navyšovat své příspěvky.
3: Rozdíly v pozicích členských států jsou podle Babiše obrovské. Uvedl, že Česko bude bojovat, aby z rozpočtu na roky 2028 až 2034 získalo maximum peněz.
5: Samozřejmě ten základ platí všichni z HND v procentech, ale když se tomu napočítá, kolik my platíme za emisní povolenky a co nám chtějí všechno vzít, tak to je samozřejmě absolutně nepřijatelné.
3: A nepřijatelný je navržený rozpočet také pro německého kancléře Friedricha Merce či švédského premiéra Ulfa Kristerssona. Ti ho chtějí zásadně osekat.
23: Far too big, far too expensive.
3: Do Bruselu už dorazil také ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský, který se zúčastní pátečního jednání Evropské rady. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
11: Ve věku 83 let zemřel publicista a spisovatel Rudolf Křesťan. Napsal více než 3000 fejetonů, které založil na nadsázce Recesi a slovních hříčkách. První fejeton otiskl už ve svých 16 letech.
24: Nejsem králem fejetonu, protože králem fejetonu je čtenář.
25: Zdůrazňoval Rudolf Křesťan ve vysílání Českého rozhlasu v roce 2013. Na kontě měl přes 20 knih a nikdy prý netrpěl noční můrou, že nenajde téma nového fejetonu.
24: Já jsem měl to štěstí, že jsem nikdy nebyl fejetonistou deníku, který musí ten text odevzdat na poslední chvíli.
25: Spolupráce pojila Rudolfa Křesťana i s Českým rozhlasem, kde působil jako moderátor nedělního Dobrého rána s Dvojkou. Pravidelně se s ním potkával i Aleš Cibulka.
26: Každý pátek mezi 8 a 9 měl svoji hodinku fejetonů a pro mě to byla ohromná škola.
25: Za sbírku fejetonů nazvanou Proč nemám pistoli získal Rudolf Křesťan v roce 2015 cenu Miloslava Švandrlíka. Tomáš Maleček, Radiožurnál.
27: Sport. Fotbalisté Sparty nastoupí přibližně za 40 minut na Letné k druhému zápasu Evropské ligy proti norskému Lillestrému. Plzeň čeká od 21 hodin duel na hřišti Ferencvároše Budapešť, kde nastupuje bývalý obránce Viktorie Brazilec Kadu. Mluví o něm trenér Plzně Radoslav Kováč.
28: Kadu má vynikající ofenzivní schopnosti a velmi dobře cítí prostor. To znamená spoustu centrů, spoustu proběhů a je to chytrý hráč, že dokáže udělat rozdíl.
27: Současně s duelem Ferencvároše z Plzní nastoupí v 9 večer Jablonec k prvnímu utkání konferenční ligy na hřišti lídra německé ligy Freiburgu. Radiožurnál Sport odvysílá zápasy v přímém přenosu. Na Radiožurnálu uslyšíte vstupy. Hokejisté Hradce Králové hrají v Litvínově duel 11. kola Tip Sport Extraligy. Podrobnosti přidá reportér David Kalvas.
29: Po první třetině vede Hradec Králové v Litvínově 2-1. Z Litvínova David Kalvas, Radiožurnál.
30: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
31: Silnice 6 v Karlových Varech je na výjezdu a příjezdu z Prahy uzavřená. Po vážné nehodě u Střelnice provoz odklánějí přes Vyhlídku a Hůrky. Objížďka směrem z Varů ucpaná přes Horní Drahovice. Na příjezdu z Prahy pozor pod Golfem. Před odklonem se prudce brzdí v ostré zatáčce. Praha stále ucpaná na řadě míst, nejvíc před omezením Vegbelské směr D8 před nájezdem nad Stínoveckou, k Blance v Troji dlouhé fronty ze shora od Proseka i z Libně, kolony mimo jiné kolem Ohrady nebo v širokém okolí z Sparty na Letné před začátkem fotbalového utkání. A na výjezdech z Prahy kolony zhruba na 20 minut jak na D1 od sjezdu na Popovice na Šmejkalku, tak na 4 od Lipenců k Jílovišti. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
30: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
11: Zítra čekáme polojasno až skoro jasno, zpočátku hlavně v Čechách mlhy anebo nízkou oblačnost, během dne se pak postupně rozpustí. K večeru bude ale v Čechách oblačnosti znovu přibývat. Nejvyšší teploty od 14 do 19 stupňů, hlavně na severozápadě jen do 12, na horách zítra naměříme většinou kolem 11 stupňů a v noci čekáme skoro jasno až polojasno, někde se můžou tvořit mlhy anebo nízká oblačnost. Teploty v noci klesnou na 1 stupeň, místy pozor, se objeví i přízemní mrazíky. Tolik zprávy. Teď už posloucháte Publicistiku s Tomášem Pancířem.
1: Kam pokročila jednání o nové pražské koalici? Jaký dopad na vztahy mezi Kyjevem a Washingtonem mohou mít obnovené ukrajinské nálety na ruské ropné rafinérie? A jak se v programu letošního Signal Festivalu přehlídky digitálního a světelného umění odráží heslo letošního ročníku Sny a vize? Vyjednávací týmy pražského hnutí STAN a koalice Spolu, tedy ODS a TOP 09, si na dnešním jednání shodli v otázkách dopravy, školství a bydlení. Shodu naopak zatím nenašli v tom, kdo získá gesci financí. A jasno není ani o tom, jestli by šlo o dvoučlenou koalici, nebo jestli v ní budou i politici dalších subjektů. V tomto směru se mluví hlavně o hnutí Praha sobě a o Pirátech. A lídr hnutí STAN v Praze, dosavadní náměstek primátora Petr Hlaváček, je teď naším hostem. Dobrý den.
4: Dobrý den, Petr Hlaváček.
1: Když jste řekl, že jste se Spolu pro Prahu shodli v otázkách dopravy, bydlení a školství, co všechno ta shoda zahrnuje? Máte tím na mysli shodu na programu, nebo shodu na tom, kdo bude mít ty rezorty v gesci, nebo jste se už dohodli na obojím?
4: Je to v zásadě shoda na programu, ještě ne úplně na těch nositelích gescí. A ta shoda vlastně je rámcová, protože my se teď chystáme k detailnímu jakoby řešení těch jednotlivých bodů, ale ta shoda je vlastně na principu těch staveb, které by bylo potřeba v dopravě realizovat v podstatě na platformě těch předvolebních diskuzí a jednotlivých programů a vlastně na potřebě stavět městskou výstavbu i za podpory soukromého sektoru.
1: Takže jestli tomu dobře rozumím, tak ta rámcová shoda je na tom, že a jak se budou stavět byty a které dopravní stavby budou prioritou, chápu to dobře?
4: Správně.
1: A můžete říct si tedy, kolik bytů kdo stavět bude a které ty stavby dopravní budou tou prioritou?
4: My jsme založili pražskou developerskou společnost, která v tuhle chvíli má rozpracovaných zhruba 2000 bytů. Máme shodu na tom, že významnou část těch bytů by mělo stavět město a část bytů by se mohla nabídnout do soukromého sektoru za vlastně jednotlivý byty z těch projektů, tak aby v těch čtvrtích jako bydlelo různorodé obyvatelstvo. A co se týče dopravních staveb, tak je úplná shoda na vlastně těch významných stavbách, jako je metro D a vnitřní městský okruh, včetně třeba Hradlické radiály, ale i na pokračování tramvajových tratí a i třeba podpory pěší dopravy a oddělených cyklostezek.
1: Vy jste mluvil o pražské developerské společnosti. Okolo té se vedly v předvolebních debatách, nebo alespoň to tak působilo, určité spory mezi zástupci koalice Spolu a mezi vámi. To už jste si vyjasnili, znamená to, nebo dospěli jste dnes k tomu, že opravdu pražská developerská společnost bude mít na starosti stavbu těch městských bytů?
4: Ano, já myslím, že ten útok byl vedený hlavně z ANO a z SPD. Co se týče Spolu, tak byla jakoby debata o tom, jestli nějaké procento nemá být stavěno ve spolupráci se soukromým sektorem nebo bankami, a to je přesně to, co budeme v tom detailním programu rozpracovávat.
1: Je součástí už teď té dohody to, co se bezprostředně dotkne obyvatel Prahy, tedy zdražení roční jízdenky na MHD nebo předělání parkovacích zón?
4: V tuhle chvíli máme shodu na to, že na ty parkovací zóny bude pracovní skupina, ta připraví systém. Já jsem vlastně vždycky v těch předvolebních diskuzích referoval o tom, co už bylo připraveno a co vlastně se nedostalo na program rady, což bylo vlastně z mého pohledu velmi mírné zdražení těch parkovacích míst asi zhruba na 2400 a menší jako zdražení lítačky hodně zjednodušeně do 5000.
1: A tam tedy míříte k téhleté dohodě v tuto chvíli?
4: To bude něco, co dáme na stůl v tom podrobnějším jednání, takže tady ta shoda není úplně detailní.
1: Už v úvodu jsem říkal, že stále zůstává otázkou, jestli součástí nové pražské koalice budou další subjekty. Vy jste dnes řekl, že si myslíte, že nám brzy řeknete, jestli směřujete ke dvojkolejné nebo trojkolejné verzi. Co znamená brzy? Kdy se to od vás dozvíme?
4: My jsme začali plánovat hned schůzky s kolegy z Prahy sobě a z Piráty na pondělí, ale mezi tím už mám informaci, že Adam Scheiner v pondělí v úterý není, čili pravděpodobně schůzka s Piráty bude v pondělí a s kolegy z Prahy sobě ve středu.
1: Mluvíte
4: potom
1: o dvojkole?
4: Potřebujeme minimálně dva, tři dny na nějakou jakoby poradu a pak bychom rádi vlastně oznámili, jak budeme postupovat dál.
1: Takže jsme někde na začátku přes příštího týdne, jestli dobře počítám.
4: Přesně tak.
1: Čtyřkolejnou verzi, tedy koalici se Spolu, Piráty i Prahou sobě, vůbec nepřipouštíte?
4: Takhle úplně vyloučit se to nedá, ale zatím vlastně o tom nikdo ani ze Stanu, ani ze Spolu neuvažoval. Je to poměrně široká koalice. Sympatický by bylo, že bychom v zastupitelstvu měli spoustu hlasů, ale zároveň je to poměrně široký množství jednotlivých názorů, takže já o tom zatím neuvažuji.
1: A varianta, že by nakonec ta koalice byla bez ODS a TOP 09, což by také matematicky mohlo vycházet, tak ta po tom dnešním jednání už je absolutně vyloučená?
4: Takhle v těch povolebních jednání se svým způsobem nedá vyloučit vůbec nic, ale v tuhle chvíli to není na stole.
1: A za jakých okolností by se to na stůl dostalo?
4: To by musela být nějaká opravdu významná a zásadní jako neshoda mezi Stanem a Spolu.
1: U těch jednání s Piráty a Prahou sobě, s čím na ta jednání půjdete? To rovnou přinesete rezorty, které připadají v úvahu, nebo jak by to zapadlo do toho, co jste dnes dohodli ze Spolu?
4: Přesně na tom teď pracujeme a měli bychom to mít v pondělí dopoledne nachystáno a dáme to na stůl, takže ten návrh bude prostě během pondělí nachystaný.
1: A pokud tedy výsledkem toho dnešního jednání se Spolu je, že jste se dohodli na těch základních věcech, tak to už berete jako hotovou záležitost, o které s těmi dalšími potenciálními partnery nebudete jednat a bude to berte nebo nechte? A nebo je možné, že ještě tyhle věci i se Spolu budete muset otevírat?
4: Já samozřejmě, když bude třetí partner, tak to bude potřeba s ním znovu projednat, ale nepředpokládám vlastně nějakou významnou neschodu, protože to jsou zrovna věci, které jsem mnohokrát jako diskutovali, ať ty městské byty nebo dopravní stavby, a vnímám to, a jsem to v těch předvolebních debatách často říkal, že je v tom poměrně široká shoda. Ale samozřejmě v okamžiku, kdy bude třetí partner, tak se to bude muset vlastně potvrdit, ale nepředpokládám nějaký zásadní konflikt.
1: Směřuje to všechno k tomu, že vy budete budoucím pražským primátorem, nebo se při těch jednáních objevila nějaká jiná varianta obsazení primátorského křesla?
4: Tak vždycky v těch jednání se objeví nějaký článek nebo informace o různých jako možnostech, ale zatím to k tomu nesměřuje.
1: Takže směřuje to k tomu, že vy budete primátorem?
4: Přesně tak.
1: Konzultujete ta vyjednávání s Vítem Rakušanem nebo s dalšími představiteli celostátního vedení Stanu?
4: V tuhle chvíli ne, ale chystám se na to v průběhu buď pátku nebo pondělí, že ho budu informovat, ale doposavať vlastně ty konzultace měly charakter hned po volbách, kdy jsme si řekli nějaký zásadní rámec, kterým postupuju.
1: Náměstek pražského primátora, lídr hnutí Stan při vyjednávání o nové pražské koalici Petr Hlaváček byl naším hostem. Díky, naslyšenou.
4: Mějte se moc hezky, diváci, posluchači.
1: Ukrajinský vzdušný útok zasáhl v noci na dnešek ropnou rafinérii v Ryazanské oblasti jižně od Moskvy, kterou vlastní státní společnost Rosněft a která se podílí skoro 5% na veškeré produkci ruských rafinérských zařízení. Ukrajina tak ukončila třídenní pauzu v náletech na tyto objekty, což také předem avizoval prezident Volodymyr Zelensky v rozhovoru pro dnešní britský list The Financial Times. Vzhledem k pokračujícím ruským náletům nelze podle Zelenského dodržovat energetické příměří, které v neděli ohlásil americký prezident Donald Trump. Ten také vyzval Ukrajince, aby ukončili útoky na ruské rafinérie. Zelenský ale v citovaném interview uvedl, že teď už tyto údery zastaví pouze v případě, že Američané poskytnou Ukrajině další střely do systému protivzdušné obrany Patriot. Naším hostem je Pavel Havlíček, analytik Pražské asociace pro mezinárodní otázky. Dobrý den.
6: Dobrý den.
1: Útoky na ruské rafinérie obnovíme, protože nám došla trpělivost, to řekl Volodymyr Zelenský deníku The Financial Times. Dá se to číst i jako určité gesto vzdoru adresované Donaldu Trumpovi, poté co američtí zpravodajci údajně dvě noci po sobě nevarovali Kyjev před ruskými raketovými útoky a Pentagon omezil fungování družicové sítě Starshield, kterou využívají Ukrajinci k dronovým útokům na ruské cíle?
6: Já mám pocit, že se to hlavně má číst jako, řekněme, chování suverénního státu, který nějakým způsobem prostě prosazuje své vlastní zájmy, a to primárně tedy za účelem ochrany svých vlastních občanů, protože v tomto smyslu samozřejmě ta pozice ukrajinského politického vedení v čele s prezidentem Zelenským je, řekněme, neustále pod tlakem a ono musí nějakým způsobem reagovat na to, jaká je situace, a že samozřejmě Rusko nejenže nedodržuje žádným způsobem, řekněme, své vlastní závazky, minimálně ty, které dali tedy v tomto smyslu Spojeným státům, že budou dodržovat určité energetické příměří, ale vlastně, že naopak pokračují masivně v tom bombardování a v útocích každý den. Jenom za těch posledních několik dní to zase byly stovky dronů a desítky balistických raket. Takže v tomto smyslu Ukrajina musí reagovat.
1: Dodejme, že služba Starshield, tedy sesterská síť systému Starlink, byla dnes plně obnovena. Její dočasné omezení Volodymyr Zelenský označil doslova za zdraví. Dá se to dočasné omezení vykládat jako varovný signál ze Spojených států směrem k Ukrajině?
6: Tak jak o tom mluvila ukrajinská hlava státu, tak to opravdu znělo, protože on vlastně v tom velkém interview, které dal Financial Times, mluvil o tom, že to nebyla žádná technická porucha, že to byla, řekněme, politická objednávka v tomto smyslu, že nějakým způsobem opravdu minimálně na úrovni tedy, řekněme, vlastně ozbrojených složek, tak byly tyto věci z americké strany komunikovány ukrajinským ozbrojeným silám a nějakým způsobem to tedy dává tušit, byť to nedošlo až na tu politickou úroveň, že tohle je signál, který vysílá americká administrativa právě Ukrajině. Samozřejmě to, co vy jste zmínil, že vlastně nefungovaly právě ty systémy Starshieldu a Ukrajinci nedostávali včas informace o tom, že na ně rakety letí, tak to je další takový varovný signál, který v tuto chvíli vlastně přichází jako takový zdvižený prst ze strany Spojených států, které mají samozřejmě své vlastní problémy, své vlastní zájmy, a to z pohledu americké administrativy Donalda Trumpa, zejména v tom kontextu před volbami do amerického kongresu.
1: Volodymyr Zelenský se v rozhovoru, v tom citovaném nebo v tom rozhovoru, o kterém mluvíme pro Financial Times, znovu vymezil i vůči Trumpovu plánu nakoupit 100 000 tun ruské nafty. Podle Zelenského má Trump jistou náklonost k autoritářským vůdcům, včetně šéfa Kremlu Vladimíra Putina. Agentura Reuters přitom poznamenává, že Volodymyr Zelenský riskuje, že se dál prohloubí současná roztržka mezi Kyjevem a Washingtonem, která je nejvážnější od začátku ruské agrese proti Ukrajině. Je to očekávatelný vývoj a je ten postup Volodymyra Zelenského pochopitelný?
6: Já bych řekl, že pohledu, který já jsem se snažil popsat, tak pochopitelný je, ale nezastírám, že bez pochyby určitě riskantní, zejména v tom velmi citlivém období před těmi volbami do kongresu, tak je znát, že prostě ty opravdu ty nervy tam pracují i na té americké straně. Mluví se o tom, že republikáni mohou ztratit pozice v obou dvou komorách amerického kongresu, což by samozřejmě pro Donalda Trumpa byla velmi citelná ztráta, politická a mocenská ztráta uvnitř amerického ústavního systému. V tomto smyslu samozřejmě bude také jsou ty kroky ukrajinské strany poměrně, řekněme, ostré, nezastírám. Na druhou stranu myslím si, že to hodnocení, které k tomu připojil ukrajinský prezident, tedy, že nikterak neřeší americké problémy s dodávkami, respektive cenami paliv na benzinových stanicích ve Spojených státech, to, když se udílí koncese ruské straně v podobě právě té takzvané dieselové dohody a samozřejmě například i tlaku na Ukrajinu, aby přestala s odstřelováním vlastně té ruské energetické infrastruktury. Tohle to znamená, že prostě to čtení té situace a tak, jak se chová americká administrativa Donalda Trumpa v těch posledních dnech, tak je opravdu, řekl bych, značně znepokojivé a plně chápu, že na to ukrajinská strana nějakým způsobem chce reagovat.
1: Říká analytik Asociace pro mezinárodní otázky Pavel Havlíček. Díky, naslyšenou.
6: Moc vám děkuji, přeji hezký den, nashledanou.
1: Už za 35 minut, tedy v 19 hodin, začne v Praze 14. ročník Signal Festivalu, který propojuje digitální, světelné a kinetické umění s veřejným prostorem. Až do neděle nabídne videomappingy, laserovou projekci, světelné instalace, ale třeba také speciální vystoupení souboru Laterny Magiky. Vloni organizátoři odhadovali, že Signal Festival přilákal přes 500 000 návštěv. Pražský magistrát už v minulých dnech vyzval řidiče, aby v době konání Signal Festivalu omezili cesty autem do oblasti Centra a Davids, kde se letošní ročník koná. A my jsme ve spojení s Markétou Červenkovou, marketingovou ředitelkou Signal Festivalu. Dobrý den.
7: Dobrý den, moc vám děkuji za pozvání.
1: Letošní ročník Signal Festivalu má téma Dream On, sny a vize. Co tím chcete říci a jak se to odráží v té letošní dramaturgii?
7: No tak to letošní téma, jak už ten název napovídá, tak zve návštěvníky do takového snového světa, ve kterém se realita rozpouští a hranice mezi skutečností a snem se stírají, tak trochu vlastně zveme návštěvníky k tomu, aby nepřestávali snít i s otevřenýma očima.
1: Ten letošní festival má 17 zastávek, těsná většina z nich je zadarmo, na 8 je potřeba mít vstupenku. Která z těch 17 děl byste zvlášť vyzdvihla?
7: Tak já to lehce poupravím, protože těch zastávek je vlastně celkem 21. My máme totiž studentskou zónu, přesně tak, která vlastně má 4 instalace celkově. A já vím, že vlastně během let, tak ta nejnavštěvovanější místa jsou většinou místa, kde se dělá videomapping, což je v letošním roce premiérová lokace na arcibiskupském semináři v Davicích a potom na návštěvníky oblíbeném staroměstském náměstí. Takže myslím si, že tyhle dvě lokace budou návštěvnicky hodně oblíbené. A já, kdybych měla vybrat za sebe osobně, tak bych určitě nevynechala instalaci Jima Campbella s názvem Scatterlight, která se nachází právě na Davidské trase a je přístupná zdarma. Je to takový soubor 1500 žárovek, který v sobě skrývají takové skryté kouzlo, na které si návštěvníci musí sami přijít.
1: Takže to je možná motivace, kdo chce přijít na to nebo zkusit přijít na to, tak má šanci tedy na Signal Festivalu. Letošní Signal Festival také připomene nedožité 90. narozeniny Václava Havla. Kde a jak?
7: Je to tak, my k této příležitosti jsme se spojili s Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně původně a zde jsme vlastně ze studentských klauzur vybrali dílo s názvem Za co neseš zodpovědnost ty, které tvoří studentka Karolína Šulcová. A věnuje se vlastně v tomhletom díle Havlově eseji Moci bezmocných. A tak trochu náhodou, ale ne úplně, tak Moc bezmocných si jako svoje téma svého videomappingu vybrala také ukrajinská umělkyně Světlana Rajniš. Jejíž dílo budete moct shlédnout právě už na jmenovaném staroměstském náměstí. Já myslím si, že obě díla s tímhle tím tématem pracují vlastně rozdílně. A nejenom samozřejmě tou message, ale i tou formou.
1: Já doplním, že Český rozhlas Vltava připravil k letošnímu Signal Festivalu také audioprůvodce, takže cestou je možné i v aplikaci Můj rozhlas poslouchat informace ke každému z těch děl, které je součástí letošního Signal Festivalu. Letos, my už jsme se toho dotkli, jsou dvě festivalové trasy, jedna je opět v centru Prahy, tak jako tomu bylo i v minulosti, ale ta druhá se poprvé přesunula do Davids. Proč právě tam?
7: No tak my vlastně se Signál festivalem občas vracíme na stejná místa, ale zároveň taky chceme objevovat ta místa nová. Ono vlastně festival letos už je 14. rokem a přinášet něco nového je samozřejmě náročné, ale myslím si, že právě tím, že jsme se vydali letos na Prahu 6, kde jsme právě předtím nikdy nebyli, tak to bude vlastně trošku jiný zážitek. Je to vlastně čtvrť, která je více rezidenční, ale zároveň vlastně skýtá i technické památky, jako je třeba čistina odpadních vod. A zároveň si myslím, že bude i tak jako návštěvnicky příjemná, protože jsou tam zkrátka širší bulváry, jsou tam parky a nabízí úplně skvělý místo, kde vystavovat díla ve veřejném prostoru.
1: Tak taková je tedy pozvánka na Signál festival. Já ještě doplním, že potrvá až do neděle. Všechna ta díla budou k vidění vždy po setmění, tedy od 19. hodiny až do půlnoci. Ve vysílání jsme měli marketingovou ředitelku Signál festivalu Markétu Červenkovou. Díky za rozhovor, ať se festival podaří. Naslyšenou.
7: Moc děkujeme a díky za pozvání. Užijte si festival. Naschle.
1: A to už je z večerní publicistiky Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus všechno. Od mikrofonu vás zdraví Tomáš Pancíř.
8: Radiožurnál 18 hodin a 30 minut. Zprávy a Kateřina Causidisová.
11: Rakouský soud propustil z vazby Slováka, který čelí obviněním z otravy sklenic s dětskou výživou HIP. Informuje o tom agentura APA. 39-letého bývalého zaměstnance společnosti HIP zadrželi rakouské úřady na začátku května. Je podezřelý, že do skleniček s příkrmy přidával jed na krysy. Pak je rozmístil v supermarketech v Rakousku, Česku a na Slovensku, aby firmu vydíral. Podezřelý po propuštění z vazby nesmí opustit Rakousko. Vinu ale odmítá. Víkend v Česku bude zatažený a deštivý. Teploty v sobotu dosáhnou maximálně 12 až 17 stupňů, v neděli do 14 stupňů. Podle meteorologů se v noci na sobotu a pondělí taky můžou objevit přízemní mrazíky. Zítra bude ještě jasno a teplo a místy se může tvořit mlha. Brazilcům se nově zkrátil pracovní týden ze 6 na 5 dní. Rozhodl o tom brazilský parlament, který schválil změnu ústavy. Stalo se to před druhým kolem prezidentských voleb, které bude příští týden v neděli. Zkrácení pracovního týdne prosazoval současný levicový prezident Lula da Silva. Ústavní změnu se ale podařilo schválit po změně postoje pravicového kandidáta na prezidenta Bolsonara. Sport. Hokejisté Hradce Králové útočí na třetí místo tabulky Tip Sport Extraligy. V předehrávce 11. kola nastoupili na ledě Litvínova. Utkání sleduje David Kalvas.
29: 26. minuta, Litvínov prohrává s Hradcem Králové 1-2. Z Litvínova David Kalvas, Radiožurnál.
11: Fotbalisté pražské Sparty za necelou čtvrt hodinu rozehrají druhé utkání v hlavní fázi Evropské ligy. Zápas proti norskému Lillestrému odvysílá živě Radiožurnál Sport. Na Radiožurnálu uslyšíte vstupy.
30: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
31: Uzavřená šestka ve Varech a kolony za Prahou na D1 i Strakonické čtyřce. Silnice 6 v Karlových Varech zůstává na výjezdu z města i na příjezdu směrem z Prahy uzavřená. U střelnice havarovalo osobní a nákladní auto. Provoz odkleněný v obou směrech přes vyhlídku po Staré Pražské mezi křižovatkami na Hůrky a Drahovice. V těch je ucpaná Lidická od gymnázia k Bezručově. A na příjezdu do Varů z Prahy sice jen kratší frontále, brzdí se prudce v ostré zatáčce pod Golfem. Dejte pozor. Na výjezdech z Prahy se pořád plní jak D1 směr Brno za sjezdem na Popovice z 18. kilometru do omezení na Šmejkalce, ještě je to na čtvrt hodiny, tak i na silnici 4 směr Příbram Strakonice od posledního nájezdu od Lipenců k Jíloviště je to na 10-15 minut. V Praze přímo se stále tvoří kolony, hlavně na severovýchodě metropole, jednak z Hloubětina nahoru k Belskou směr D8 do omezení před nájezdem na Cínoveckou. Do Blanky v Troji se stále sune kolona už z Liberecké nad Bulovkou, přes Libeň jsou kolony skoro z Balabenky do Povltavské směr Blanka, taky z nábřeží nahoru k Bulovce. Fronty jsou i před omezením na Ohradě a kromě magistrály v centru je plné taky nábřeží od Těšnova k Tančícímu domu, před ním kolona i od Výtoně. A kolem Sparty na Letné se krátce před začátkem zápasu kolony krátí jenom pomalu. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
30: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
11: Noc bude polojasná až skoro jasná, někde se můžou tvořit mlhy a nebo nízká oblačnost. Teploty klesnou na 1 stupeň, místy se objeví i přízemní mrazíky. Kolik zprávy? Pokračuje večerní Radiožurnál a Štěpán Pokorný.
9: Dobrý večer, večerní vysílání začíná v 18 hodin 33,5 minuty, bude to hodně sportovní večer, tak s námi zůstaňte a můžete s námi fandit fotbalové Spartě. Teď Elenis Morissette, přejeme vám pěkný zbytek dne a hezký poslech.
30: Radiožurnál, každý den s vámi.

355 metrů vysoké vysílače na Kolínsku se dnes zřítily k zemi. Demoliční firma nejvyšší českou stavbu odstřelila před polednem. Co tomu říkají místní, i to za chvilku uslyšíte ve večerním radiožurnálu.

0: Demoliční firma dopoledne odstřelila dva stožáry liblického vysílače na Kolínsku. Česko tak přišlo o svou nejvyšší stavbu. Spadlou konstrukci budou dělníci následujících 20 dní odklízet.
1: Docela je to taký zvláštní, ale je nám z toho smutno. No. Zrovna jsme si říkali, že je to škoda, že nechceme prostě, aby to spadlo, ale už je pozdě.
2: Říká na výbuch paní Barbora, která sem s dětmi přijela z nedalekého Kostelce nad Černými lesy.
1: Narodili jsme se tady, nebo teda já, manžel taky, a prostě je to pro nás dominanta celý život. Když jsme se od někde vždycky vraceli, tak prostě to pro nás bylo taková značka, že už jsme doma.
2: Rozloučit se s vysílači přijeli i lidé z větší dálky, například pan Matěj z Prahy.
3: Zajímá nás to, protože často, když jsem jezdil kolem Proudu, tak jsem viděl tady tu dominantu českého proudu, a když takhle jde dolů, tak je důležitý se na to podívat a rozloučit se s ním.
2: Na poli přes silnici od vysílačů si postavil fotoaparát se stativem, aby si odstřel mohl natočit.
3: 100% mám tady foťák, aspoň nějaká památka na to.
2: Výbušnina odstřelila 8 kotvících lan, oba vysílače se potom během 10 vteřin zřítili k zemi, říká střelmistr Petr Mikula.
4: Šlo to naprosto přesně podle plánu, ty stožáry bylo plánováno, že se zhroutí do sebe, což se podařilo.
2: Jedinou komplikací byly přihlížející lidé. Několik z nich se podle něj snažilo dostat do perimetru odstřelu.
4: Stále jsme to sledovali termovizí, protože od rána nám sem lezly křovím různé existence s foťákama, co se chtěli někde schovat nebo si na něco vylíst, ale zvládli jsme to.
2: Vysílač od loňského roku nikdo nepoužíval a jeho oprava by stála přes 170 milionů korun. Proto ho majitel nechal odstřelit. Z Liblic Alena Junová, Radiožurnál.
0: Posloucháte Radiožurnál a my připomínáme ještě jednu pozvánku. Stanice Vltava totiž na webu zpřístupnila rozhlasovou hru Tragédie Liblice divadelního souboru Vostopjet. Tak si ji můžete samozřejmě poslechnout. Ve večerním vysílání Radiožurnálu v 18 hodin 43 minuty. Samba v kapkách deště a Burma Jones.

Samba v kapkách deště, Burma Jones, posloucháte Radiožurnál v Praze na Letné, začíná druhý zápas fotbalové Sparty v Evropské lize, tentokrát mají Pražané soupeře z Norska. No a my se na Letnou a nejen tam vydáme za pár minut na Radiožurnálu, teď ještě Ellie Goulding.

0: Po výhře v Arménii nad Araratem usiluje fotbalová Sparta o další body do tabulky hlavní fáze Evropské ligy. Na Letné nastoupila proti norskému Lillestrému a je u toho reportér Pavel Tilšar.
1: Začíná šestá minuta zápasu Sparta-Lillestrém, zatím 0-0, bez větších šancí se hraje dosavadní průběh tohoto utkání. Teď si ale hodně věřil gólman Dalberg a je velkou z branky. Suchomel může zakončit z velké dálky do odkryté klece, ale tam se stačili vrátit dva hráči Lillestrému. Konkrétně to byl jeden ze stoperů Christiansen, který za svého brankáře Dalberga vyřešil tu situaci. Suchomel z nějakých 30 metrů mohl pálit do poloodkryté branky Lillestrém. Mu po velké chybě švédského golmana norského týmu Dalberga, ale tu zatím největší šanci tedy pravý obránce Sparty v dnešním zápase nevyužil. Přímý přenos utkání Evropské ligy mezi Spartou a Lillestrémem vysíláme na radiožurnálu Sport nebo třeba na webu i rozhlas.cz. 7. minuta Sparta Lillestrém 0-0. Z Letné Pavel Tilšar, radiožurnál.
0: A hokejisté Litvínova nastoupili v předehrávce pátečního programu Tipsport Extraligy proti Hradci Králové. Průběžné informace dodá reportér radiožurnálu David Kalvas.
2: Ve 37. minutě Litvínov prohrává s Hradcem Králové 1-2 ve druhé třetině se domácí zlepšili a mají více zéry, více šancí, ale hosty drží brankář Škorvánek. Litvínov vedl po gólu posily Stanislava Svozila, jenomže hosté vyrovnali díky Lukáši Radilovi a zatím rozdílovým střelcem je Alex Tamáši. Takže teď ve 38. minutě Litvínov Hradec Králové 1-2. Z Litvínova David Kalvas, radiožurnál.
0: Tolik tedy další sportovní informace ve večerním radiožurnálu. Pokud chcete podrobnější sportovní přehled, tak samozřejmě si můžete naladit digitální radiožurnál Sport. Jinak zůstaňte i dál s radiožurnálem, budeme rádi. Máme 18 hodin 52 minuty a teď si zahrajeme dvě písničky a pak nabídneme aktuální zprávy v 19. Samozřejmě i s počasím a zelenou vlnou. Pokud řídíte, šťastnou cestu.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. V muzeu je nalezena mrtvá mladá žena. Premiéra kriminálního seriálu Patience. ČT 2. Legendární meč ve skále či řezník s kamennou tváří. Sienu a okolí navštíví Manu a Matěj na cestě po Toskánsku. A ČT Art uvede k uctění památky legendárního herce Jiřího Štěpničky klasickou veselohru Ladislava Stroupežnického v nastudování činohry Národního divadla. Naši Furianti. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: Jeden prsten vládne všem. Jeden jim všem káže. Jeden všechny přivede, do temnoty sváže. Legenda o prstenu znovu ožívá. Jedinečné spojení živé Oscarové hudby a filmové projekce. Kultovní film po 25 letech. Lord of the Rings in Concert. V roce 2027 v Praze a v Brně. Mediálním partnerem akce je Radiožurnál.
3: Radiožurnál je 19 hodin. Kateřina Causidisová má zprávy.
4: Dětský ombudsman považuje vyloučení žáka za krajní řešení, zvažuje to ministerstvo školství. Poprava bývalého armádního psychiatra se ve Spojených státech nakonec nebude vysílat živě. Fotbalisté Sparty hrají v evropské lize s norským Lillestrémem. Uzavřená je po nehodě silnice v Karlových Varech na výjezdu i příjezdu z Prahy. A zítra bude polojasno až skoro jasno, v Čechách ráno a večer i oblačno a teploty do 19 stupňů.
5: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Jak ochránit děti před agresivním spolužákem řeší ministerstvo školství. V krajním případě zvažuje i možnost dočasně vyloučit žáka z běžné výuky. Dětský ombudsman Martin Beneš připouští, že takový krok může pomoci v akutních situacích. Měl by ale přijít na řadu až poté, co škola vyčerpá všechny možnosti prevence. I během vyloučení musí dítěti zůstat zajištěné vzdělávání a potřebná podpora, například terapeutická pomoc.
6: Jde mi o to, aby to řešení bylo postavené tak, abychom měli elementární jistotu, že o to dítě je skutečně jako postaráno a že ta škola se nezbavuje nebo nezasahuje do práv dítěte, se kterým nedokáže dobře pracovat.
4: Bývalý americký armádní psychiatr Nidal Hassan nakonec nebude popraven v přímém přenosu. Oznámil to americký prezident Donald Trump na své síti. Osobně ji ale můžou sledovat rodiny obětí střelby. Podle amerických médií prý Trump netušil, že je Hassan od vražedného incidentu ochrnutý od pasu dolů. Někdejší armádní psychiatr si vyslechl trest smrti za to, že v roce 2009 na texaské vojenské základně zastřelil 13 lidí a přes 30 dalších zranil. Hassana mají zastřelit popravčí 3. prosince na americké vojenské základně Fort Hood. Moravského a českého vína bude letos kvůli suchu asi o třetinu méně. Může za to nižší úroda hroznů způsobená extrémním horkem a suchem. Pokles v produkci vinaři očekávají taky u mladých svatomartinských vín. Ty se můžou začít prodávat od 11. listopadu. Jejich cena nejspíš zůstane podobná jako v minulých letech, říká výkonný ředitel svazu vinařů Martin Půček.
7: Ten globální trh s tím vínem tlačí na tu cenu. Z loňských roků je přebytek vína, takže se nedá očekávat, že to bude mít nějaký výrazný vliv na růst ceny. Na druhou stranu všechno roste, to znamená je oprávněné jakékoliv navýšení ceny ze strany vinařů.
4: Označení svatomartinské uděluje Vinařský fond. Na odeslání vzorku ke zhodnocení mají vinaři posledních několik dní.
5: Sport.
8: Fotbalisté pražské Sparty hrají o druhé vítězství v novém ročníku Evropské ligy. Na Letné přivítali norský Lillestrém a utkání sleduje Pavel Tilšar.
9: Končí 18. minuta, Sparta hraje s Lillestrémem zatím 0-0. Z Letné Pavel Tilšar, Radiožurnál.
8: Ve 21 hodin nastoupí Plzeň v Budapešti k zápasu s Ferencvárošem. Ve stejnou dobu rozehraje Jablonec základní část konferenční ligy na stadionu Freiburgu. Hokejisté Litvínová hostí v předehrávce 11. kola Tipsport Extraligy Hradec Králové. Aktuální informace má David Kalvas.
10: Po dvou třetinách Litvínov prohrává s Hradcem Králové 1-2. Z Litvínova David Kalvas, Radiožurnál.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Překážka na D10 za Boleslaví a neprůjezdná šestka ve Varech. Na D10 ve směru z Turnova na Prahu zpozorněte za Mladou Boleslaví. Na 40. kilometru u sjezdu na Nymburk a Mělník má policie hlášené jízdní kolo ležící na dálnici. Hlídka bude každou chvíli na místě. Na D1 z Prahy do Brna za exitem Velké Popovice se jen pozvolna rozjíždí zbytek kolony před omezením na 24. u Šmejkalky. Ze 17. kilometru je to ještě na 20 minut. Na dálnici D8 z Prahy směrem do Ústí nad Labem se na Teplice musí sjíždět už exitem 52 přes Velemín. Následující sjezd 64 u Řehlovic je uzavřený kvůli vyprošťování převráceného kamionu. Taky silnice 6 v Karlových Varech je na výjezdu i příjezdu do města směrem z Prahy uzavřená mezi odbočkami na Hůrky a Drahovice. U Střelnice vyšetřují těžkou nehodu osobního a nákladního auta. Na objížďce přes vyhlídku čekejte silný provoz, kolona hlavně v Lidické před Bezručovou. A v Praze na jižní spojce směr Černý most se sune kolona od Lanového mostu za Průmyslovou. Na úrovni Europarku se v levém pruhu srazila 3 auta, zdržení kolem 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Zítra čekáme polojasno až skoro jasno, zpočátku hlavně v Čechách mlhy a nebo nízkou oblačnost, během dne se rozpustí. K večeru bude ale v Čechách oblačnosti znovu přibývat. Nejvyšší teploty od 14 do 19 stupňů, na severozápadě jen do 12, na horách zítra naměříme většinou kolem 11 stupňů. Tolik zprávy. A dál posloucháte večerní radiožurnál se Štěpánem Pokorným.
3: Dobrý večer, 19 hodin, 5,5 minutky k tomu. V roce 1975 to bylo naposledy, když ještě legendární tenistka Martina Navrátilová startovala za Československo. Pak emigrovala. Změna přišla náhle, téměř ze dne na den. Okolnosti připomeneme za chvíli v našem seriálu, který připomíná její kariérní milníky. Už v neděli totiž Navrátilová oslaví 70. narozeniny. Přejeme vám pěkný zbytek dne a hezký poslech.
0: Večerní radiožurnál
5: a Štěpán Pokorný.

0: Už v neděli oslaví legendární tenistka Martina Navrátilová 70. narozeniny. My její kariéru celý týden připomínáme v seriálu radiožurnálu Sport. Od jejich začátků na kurtech v Řevnicích nedaleko Prahy přes mládežnická léta a první Grand Slamy. Teď se vrátíme do roku 1975, kdy na jihu Francie vybojovala první Fed Cupový titul a taky naposledy startovala za Československo. Krátce na to emigrovala.
1: Výjimečně talentovaná tenistka se chtěla stát světovou jedničkou, ale zároveň cítila, že podmínky pro sportovní rozvoj byly pro ní stále složitější. Z rozhlasového archivu vám teď nabízíme vzpomínku na bývalého úspěšného trenéra i funkcionáře Miloše Konráda, který kdysi Českému rozhlasu popisoval důležité okolnosti náhlé emigrace tenistky.
2: A její takový ten konec a důvod, proč rychle zmizla, to byla schůze trenérské rady, kterou řídil Antonín Bolárd, a oznámil nám tam všem trenérům, že po dohodě s předsedou ČSTV Antonínem Himlem by se nedoporučovalo, aby Martina jezdila na západ, aby jeden rok celou zimní sezonu strávila na turnajích v Česku a na turnajích v socialistických zemích. Nevím, jakým způsobem a kdo to sdělil Navrátilům, a ona z republiky zmizela natrvalo.
1: Martina Navrátilová ještě v 18 letech, jenom pár hodin po vyřazení v semifinále US Open, požádala v New Yorku o politický azyl a aby se co nejlépe ochránila, svolala tiskovou konferenci, na které útěk veřejně oznámila.
3: Nejhorší bylo to, že já jsem o tom se nemohla bavit s nikým a bylo to jasný, že to, je to nutné, když jsem teda chtěla tu tenisovou kariéru, že mě ta federace nebo vlastně stát nepustí tak často, jak jsem potřebovala, abych ten tenis mohla hrát. Pak mi dělali jako potíže, že mě nechtěli pustit do Ameriky na to US Open a táta říkala, no to se ještě zhorší. 100% jsem si jistá nebyla, ale pak, když jsem tam odjela a začala jsem zase hrát, tak jsem říkala, no tak jinak to nepůjde. No.
1: Vysvětlovala už později Martina Navrátilová. Světovou jedničkou se stala poprvé v červenci roku 1978 po prvním wimbledonském titulu, ale rodiče i blízcí z bývalého Československa to mohli sledovat jen na dálku. A jak těžké to bylo, když si vyprávila pro britskou televizi maminka tenistky Jana Navrátilová.
4: We were watching this final.
5: To finále jsme sledovali na televizní obrazovce s přáteli v Plzni, kde se dal chytit signál západoněmecké televize. Manžel nervózní nebyl, ale já strašně. Když zápas skončil, vůbec jsem nemohla mluvit. Celá jsem se třásla. Bylo to hrozné.
4: After match I couldn't talk.
1: Tehdejší československý režim Martinu Navrátilovou po útěku zavrhl. Složité to měli blízcí tenistky, o které se veřejně nepsalo ani nemluvilo, a když už, tak jen velmi stroze.
6: Na mezinárodním tenisovém mistrovství Francie v Paříži se stala vítězkou dvouhry žen Chris Evertová-Lloydová. Ve finále porazila Navrátilovou 2-6, 6-3 a 6-3.
1: Domů do rodného Československa se mohla Martina Navrátilová poprvé podívat až v roce 1986 jako členka amerického Fed Cupového týmu 11 let po emigraci. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.

0: No a za chvilku se znovu vydáme na fotbal do Prahy na Letnou, kde hraje Sparta druhý zápas v této sezóně Evropské ligy a nastoupila proti norskému Lillestrému, kde dřív hrál také současný útočník Sparty Brunes. Tak si na to počkejte.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Fotbalisté Sparty nastoupili do druhého zápasu v Evropské lize. Po výhře v Arménii nad tamním Araratem hrají doma proti Lillestrému. Na zápase na Letné je reportér Pavel Tilšar.
1: 35. minuta utkání Sparta Lillestrém 0-0 i po předchozí velké šanci norského stopera, ale Sparty Tobiase Gudela, který byl sám na úrovni malého vápna po centru z pravé strany od křídelníka Juráska, byl na úrovni malého vápna Gudel sám a mohl si vybrat stranu, kam pošle balón, ale zakončil hlavičkou jen na střed branky Lillestrému, kde byl připravený švédský golman norského týmu Dalberg a ten si připsal druhý zákrok v zápase. Spartané vystřelili třikrát na branku soupeře, jednou Dalbergovi, který udělal velkou chybu v rozehrávce před svým pokutovým územím, vypomohl taky stoper Kristiansen. Na druhé straně Surovčík zatím nemá zákrok, je téměř bez práce, ale jednou Lillestrém byl v nebezpečné pozici. Zakončení z toho ale nebylo, vypomohla spartianská defenziva. Ta ofenziva se teď hlásí na druhé straně o ruku v 16. Lillestrému, penalta z toho ale nebude. Následovat bude rohový kop v polovině 36. minuty za stavu 0-0. Nejen jak dopadne tento rohový kop, můžete poslouchat v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport. Z Letné Pavel Tilšar, Radiožurnál.
0: Hokejové Tip Sport Extralize je dnes na programu jeden zápas, předehrávka zítřejšího programu. V Litvínově hraje Hradec Králové a víc informací má reportér David Kalvas.
2: 43. minuta, Litvínov prohrává s Hradcem Králové 1-2, všechny góly padly už v úvodní třetině, v 6. minutě Litvínov poslal do vedení Svozil, pak ale hosté otočili skóre díky trefám Radila a Tamášiho. Ve druhé třetině byl Litvínov jasně lepší, ale Koblasa trefil tyčku hostující branky, no a v úvodu třetí třetiny je hra vyrovnaná. Takže zatím Litvínov Hradec Králové 1-2, z Litvínova David Kalvas, Radiožurnál.

0: Příběhy, které vás chytnou za srdce.
1: Unikátní časosběry.
0: Nebo historické rekonstrukce.
1: Seriál Radiožurnálu.
0: Každý všední den krátce po 8:45.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Signal Festival je zpět. 14. ročník proběhne od 15. do 18. října v ulicích Prahy. 21 instalací, 2 videomappingy, trasa Centrum a poprvé v historii také trasa Dejvice. Signal Festival od 15. do 18. října. Více informací na www.signalfestival.com. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Zprávy a Kateřina Caucidisová.
2: Se dnes nechali odstřelit dva stožáry vysílače v Liblicích u Českého Brodu. Oba se zřítili současně na pole směrem ke Kolínu. Měřili 355 metrů a byli tak skoro 50 let nejvyšší stavbou v Česku. Vysílače dříve využíval Český rozhlas. Vysílání z něj ukončil v roce 2021. V posledních letech neměl žádné využití a nezbytná oprava a údržba by byla velmi nákladná. Se začátkem nové topné sezóny varují hasiči před rizikem požárů. Hořet může kvůli špatně vyčištěnému komínu anebo kvůli neopatrnému zacházení se žhavým popelem. V minulé topné sezóně hasiči třeba na Jižní Moravě likvidovali 105 takových požárů. Způsobili škodu za téměř 7 milionů korun. Na německých nádražích ode dneška platí zákaz konzumace alkoholu. Oznámila to železniční společnost Deutsche Bahn. Důvodem je podle ní zvýšení bezpečnosti zaměstnanců i cestujících. K zákazu alkoholu se německé dráhy rozhodly po sérii útoků na zaměstnance. Přímo na vlaky se ale zákaz nevztahuje. Ve vlacích Intercity se dál bude alkohol i prodávat. Letošní sklizeň zelí v Česku bude podprůměrná až průměrná. Může za to sucho, někde i bouřky a krupobytí. Výnosy může zlepšit sklizeň pozdních odrůd zelí, které stále ještě rostou. Sklizeň zelí potrvá do poloviny listopadu. Sport. Fotbalisté Sparty hrají v evropské lize s norským Lillestrémem. Sleduje to Pavel Tilšar.
3: Na Letné skončil první poločas, v něm gól nepadl, Sparta Lillestrém 0-0, z Letné Pavel Tilšar, Radiožurnál.
2: Hokejisté Litvínova, Hradce Králové proti sobě hrají v 11. kole Tipsport Extraligy. Je u toho David Kalvas.
4: Škorvánka. 50. minuta, Litvínov prohrává s Hradcem Králové 1-3. Z Litvínova David Kalvas, Radiožurnál.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Zdržení na D1 před Šmejkalkou a uzavřená šestka ve Varech. Na dálnici D1 za Prahou směrem do Brna za sjezdem na Velké Popovice stále počítejte s kolonou ze 17. kilometru do zúžení na 24. na Šmejkalce se jede čtvrt hodiny. Na dálnici D8 z Prahy směrem do Ústí nad Labem je na exitu 64 Řehlovice uzavřený sjezd na Teplice kvůli vyprošťování převráceného kamionu. Sjíždět je potřeba už dříve exitem 52 na Velemín. Silnice 6 v Karlových Varech zůstává uzavřená v obou směrech na výjezdu i příjezdu do města směrem z Prahy. U Střelnice odklízejí následky po vážné nehodě osobního a nákladního auta. Provoz je odkloněný mezi křižovatkami na Hůrky a Drahovice po Staré Pražské přes vyhlídku. Na silnici 16 na výjezdu z Mělníka směrem na Slaný opatrněji za kruhovým objezdem na Roudnici a po Čapli v táhle zatáčce se brzdí. Po nehodě tam skončilo auto s přívěsem v příkopu. A v Praze na jižní spojce ve směru na Černý most počítejte s kolonou už před Lanovým mostem od sjezdu do Švehlovy, vleče se to pak až čtvrt hodiny za Průmyslovou, u Molu v levém pruhu řeší nehodu. A taky po nehodě na IP Pavlova je plná Ječná od Tančícího domu Klegerově. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: V noci bude polojasno až skoro jasno, někde se můžou tvořit mlhy anebo nízká oblačnost. Teploty v noci klesnou na 1 stupeň, místy se objeví i přízemní mrazíky. Tolik zprávy. Pokračuje večerní Radiožurnál a Štěpán Pokorný.
1: Dobrý večer, 19 hodin 33,5 minuty a teď kapela opět a Radiček.
5: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
8: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: Do 5 desítek domů v Pavlově na Mikulovsku se o víkendu snažil dostat zloděj. Páčidlem poškodil několik desítek dveří, ve 4 případech se do budov i dostal a vykradl je. Jihomoravští policisti zloděje hledají.
1: Že jsme to vlastně našli tady jakoby přímo u kliky a zámku, takový malý jakoby zásek, že vlastně někdo se tam pokoušel prostě zaseknout mezi gumu a dveře nějaké páčidlo. Naštěstí se nám nic nestalo, takže jenom těch poškozených dveří jakoby nemáme nic.
2: Jaroslav Gracl z Pavlova je jedním z asi 5 desítek lidí, kteří nahlásili na policii pokus o vloupání. Podobně je na tom Pavla Bednářová.
3: Asi šrubovákem nebo něčím, ale jako nechápu. Člověk má pojištěný celý barák a na tady tohle na to vloupání se bohužel pojistka nestavuje. No.
2: Popisuje Pavla Bednářová, která se v noc vracela z noční směny.
3: Já jsem zrovna ve 2 hodiny došla z práce a pak jsem šla zrovna spát a to se stalo zrovna asi, když jsem zaspala.
2: Incident se měl stát o uplynulém víkendu, v noci ze soboty na neděli.
4: My jsme nikdy nezamykali, protože jsme byli jistí, že jsou to bezpečnostní dveře, má to zámek bezpečnostní, zvenku to má kulu.
2: Popisuje i Jarmila Číšková. Ani k ní se zloděj nedostal, jen i tady po něm zůstaly poškozené dveře. Přesto si teď bude dávat větší pozor.
4: Protože já jsem byla zvyklá, když jsem šla ven, jsem to jenom přibouchla, nezamkla. Takže teď už zamyka mají zvenku a i zevnitř všechno. Na okna si musí člověk dávat pozor, když jdu ven, zavřu za sebou aj okna.
2: Podle místních kradla minimálně 1 žena. Někteří ji totiž zachytili na kamerách. Ukazuje mi video bez zvukového záznamu Jaroslav Gracl.
1: Tady vlastně v 1:35 ráno je vidět, jak vlastně jde nějaká paní slečna. Prostě fakt jako chodí, zkusí za kliku, nejde to, jde dál.
2: Video předali policii. Kromě těchto a dalších pokusů o vloupání mají policisté nahlášené i 4 vykradené domy v Pavlově, říká policejní mluvčí Petra Hrůzová.
5: Policisté na případu intenzivně pracují, zajišťují stopy a prověřují veškeré poznatky, které by mohly vést do padení pachatele. Zatím, co máme informaci, jedná se o 48 domů.
2: Místní strážníci v obci v noci nehlídkují. Z Pavlova Aneška Hlávková, Radiožurnál.

0: Speciální regál ve velkých knihkupectvích má ode dneška 15 knih, které čeští nakladatelé vybrali do velkého knižního čtvrtka. Mezi tituly 29. vydání tradiční akce podporující čtenářství se dostaly romány, kniha Oběhání, knižní rozhovor s anglistou Martinem Hilským i několik historických knih.
1: Jako člověka, nejen jako slavného vojevůdce a válečného stratega, představuje maršála Radeckého skotský historik Alan Skett. Skett sám je monarchista a známý euroskeptik. A pohled na maršála Radeckého tedy přináší i nový pohled na jeho dobu. Další významnou osobnost, tentokrát fenomenálního překladatele Shakespeareova díla do češtiny Martina Hilského, připomíná kniha Vykloubený čas. Redaktor, překladatel a Hilského žák Petr Onufer s legendou české anglistiky natočil 54 hodin rozhovorového materiálu.
2: U toho první rozhovoru legrace je, že jsme si tak jako stanovili, co by tam všechno mělo být a tohle všechno tam opravdu je. My jsme se scházeli u Hilských doma v jejich zimní zahradě. Bylo to něco jako prostě chodit k němu na domácí seminář anglické nebo americké literatury.
1: Nebyl by to velký knižní čtvrtek, aby se ve výběru neobjevily i dětské knihy. Jedna se už na pohled vymyká všem, a to hlavně ilustracemi od Julie Šeblové. Tu ke spolupráci oslovila populární autorka dětských knih, taky blogerka a herečka Marie Doležalová. Jak říká její kniha Jáchym ze zámku a Víla Vilomína, je možná víc inspirací k zamyšlení i pro dospělé.
3: Několikrát se tam říká a říká to ta Víla Vilomína, říká, no jo, prosím tě, oni se furt tváří, jako že se ničeho nebojí, ale oni se bojí víc než my.
1: Na seznamu 29. vydání Velkého knižního čtvrtka je kromě tradičních formátů i kniha Oběhání nebo Ezoterice. Kateřina Svátková, Radiožurnál.

0: Fotbalisté Sparty hrají v Evropské lize proti norskému Lillestrému a o další body do tabulky hlavní fáze. První duel v soutěži vyhráli, jak se jim daří dnes, tak to zjistíme za chvilku a vy s námi na Radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Fotbalisti Sparty hrají další utkání v Evropské lize, nastoupili proti Lillestrému, zápas s norským soupeřem vidí na Letné Pavel Tilšar.
1: 50. minuta, Sparta Lillestrém stále 0-0, gól zatím nepadl ani po změně stran. V prvním poločase byli Pražané aktivnější, měli i nějaké slibné příležitosti, ale že by si vytvořili nějaký konstantní tlak proti norskému soupeři, který je po 26 letech v některém z evropských pohárů a loni hrál ještě druhou norskou ligu. To se říct nedá, největší šanci měl stoper Gudel z úrovně malého vápna, hlavičkoval na střed branky přímo k brankáři Dalbergovi, který vychytal taky střelu Singateha spoza pokutového území ještě v prvním poločase a Singatehovi se nedařilo asi tak, jak by si představoval kouč Brian Priske, proto ho pro druhý poločas vystřídal Josimar Alcocer z Kostariky. Ten se zatím neprosadil, proto je to v 51. minutě mezi Spartou a Lillestrémem v Evropské lize 0-0. Přímý přenos můžete poslouchat na Radiožurnálu Sport. Z Letné Pavel Tilšar, Radiožurnál.
0: Hokejisté Hradce Králové nastoupili v Tip Sport Extralize na ledě Litvínova. Je to předehrávka zítřejšího programu domácí soutěže a u všeho je David Kalvas.
2: Do konce třetí třetiny a myslím si, že celého zápasu minuta a dvě sekundy, Hradec Králové vede v Litvínově 4-1, když otočil skóre, domácí vedli po gólu Svozila, ale pak dvakrát skóroval Radil Tamáši a před malou chvilkou dával gól do prázdné branky ještě Pere. Hosté sice nebyli od druhé třetiny lepší, Litvínov měl spoustu šancí, ale fantastický výkon předvedl brankář Hradce Králové Stanislav Škorvánek. Z Litvínova David Kalvas, Radiožurnál.

0: let you know, you wanna make
1: Host Radiožurnálu.
2: Rozhovory, které jinde neuslyšíte.
1: Atraktivní a zajímavé povídání.
2: Každý všední den od 9 hodin ráno.
1: A repríza po zprávách ve 22 hodin.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Posloucháte Radiožurnál, je 20 hodin. A to je čas na zprávy s Kateřinou Čausirisovou.
1: K údajům z evidence skutečných majitelů firem budou mít zřejmě jen ověření lidé. Severní Korea zprovoznila strategicky důležitý most do Číny. Fotbalisté Sparty hostí ve druhém zápase Evropské ligy norský Lillestrøm. A zítra bude polojasno až skoro jasno, v Čechách ráno i večer oblačno, teploty do 19 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Přístup k údajům z evidence skutečných majitelů firem mají mít do budoucna jen ti, kteří ministerstvu spravedlnosti prokáží oprávněný zájem. Počítá s tím vládní novela zákona, která reaguje i na unijní směrnice. Sněmovna ji dnes podpořila v úvodním kole projednávání. Cílem je více chránit osobní údaje a soukromí skutečných majitelů firem, řekl před poslanci ministr pro sport a předseda klubu motoristů Boris Šťastný.
3: Novela omezuje veřejnou dostupnost informací o skutečných majitelích a nahrazuje ji kontrolovaným přístupem na základě oprávněného zájmu, přičemž zároveň posiluje kontrolu nad tím, kdo data využívá, rozšiřuje přístup pro klíčové instituce, zvyšuje ochranu ohrožených osob.
1: Maximální povolená cena nafty zítra stoupne na 8,40 korun 77 haléřů za litr. To je o 14 haléřů více než dnes, informovalo o tom ministerstvo financí. Cenový strop na benzín naopak klesne. Čerpací stanice ho zítra můžou prodávat nejvýše za 640 korun a 72 haléřů za litr, tedy o 39 haléřů méně. Severní Koreu a Čínu spojil nový silniční most přes pohraniční řeku Jalu. Obě země si od něj slibují další posílení ekonomické spolupráce. KLDR očekává, že díky tomu bude ještě lépe čelit ekonomickým sankcím OSN.
4: Nový most je dlouhý 3 kilometry a v podstatě je dokončen od roku 2014 a není úplně jasné, co dosud bránilo jeho otevření. Před několika týdny zprovoznili strategicky důležitý most na společné hranici také Rusko a Severní Korea. Ale Čína i nadále zůstává nejdůležitějším obchodním i politickým partnerem KLDR. Peking i Pchjongjang chtějí nový most využívat hlavně pro přepravu surovin, strojírenských výrobků, spotřebního zboží a také vojenského materiálu. Z východní Asie David Jakš, Radiožurnál.
1: Serval stepní uprchl ze zookoutku ve Vápovicích na Jihlavsku. Kočkovitou šelmu postrádají ošetřovatelé od včerejšího večera. Podle majitele Tomáše Protivínského by šelma neměla být nebezpečná. Lidé by se jí ale neměli pokoušet sami odchytit.
5: Je to malá kočkovitá šelma, vážící od těch 8 do 15 kilo. Je to dvouletá samice, ručně dokrmená. V případě spatření určitě se nepokoušet šelmu odchytávat, ale kontaktovat buď nás, anebo po případě kontaktovat policii České republiky.
6: Sport. Fotbalisté pražské Sparty v prvním domácím zápase nového ročníku Evropské ligy hrají s norským Lillestrømem. Podrobnosti přidá z Letné Pavel Tilšar.
7: V polovině 62. minuty Sparta vede nad Lillestrømem 1-0 po trefě Alkosera. Z Letné Pavel Tilšar, Radiožurnál.
6: V Evropské lize nastoupí taky Plzeň na hřišti Ferencvároše Budapešť. Zápas má výkop ve 21 hodin, stejně jako utkání Jablonce na hřišti německého Freiburgu v úvodním kole konferenční ligy. Hokejisté Hradce Králové vyhráli na ledě Litvínova 4-1. Po předehrávce 11. kola Tipsport Extraligy se tak posunuli na třetí místo neúplné tabulky. Dvěma góly pomohl Mountfieldu k tříborovému zisku útočník Lukáš Radil.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Nehody na D1 za Popovicemi i na D8 za Prahou. Na dálnici D1 z Prahy do Brna se zdržíte před zúžením na Šmejkalce. Kolona od 18. pod 25. kilometr vás zdrží asi čtvrt hodiny. A teď před začátkem kolony na 18. kilometru před malou chvílí čerstvá nehoda, nákladní auto a dodávka v levém pruhu. Zatím to není označené, projíždějte proto velmi opatrně. 18. kilometr D1 směr Brno. Na D8 pozor na výjezdu z Prahy směrem na Ústí nad Labem. Před sjezdem na Mělník a Zdiby havarovala dvě osobní auta. S opatrností projedete. Na D8 do Ústí připomínáme také uzavřený sjezd na Teplice u Řehlovic. Na exitu 64 vyprošťují převrácený kamion. Sjíždějte už na exitu 52 na Velemín. U Karlových Varů je stále obousměrně neprůjezdná šestka do Prahy. Provoz blokuje vážná nehoda u Střelnice. Odklon mezi odbočkami na Hurky a Drahovice vede přes vyhlídku. A v Praze na jižní spojce ve směru na Černý most se brzdí před Lanovým mostem. Jede se pomalu až za Průmyslovou, kde u čerpací stanice v levém pruhu překážejí následky nehody tří aut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra bude polojasno až skoro jasno, přes den hlavně dopoledne místy mlhy, k večeru bude ale v Čechách oblačnosti znovu přibývat. Nejvyšší teploty od 14 do 19 stupňů a na horách většinou naměříme kolem 11. Tolik zprávy. Dál pokračuje večerní Radiožurnál a je s vámi Zuzana Borešová.
0: Dobrý poslech u dalších témat Radiožurnálu. To první nás zavede do Varšavy, kde režisér Václav Marhol představuje svůj nový celovečerní film Doznání. Snímek tam má právě teď premiéru, a to na Mezinárodním filmovém festivalu. Na místě je naše zpravodajka, za chvíli se s ní spojíme.
2: Večerní Radiožurnál
0: a Zuzana Burešová.

0: Právě teď má ve Varšavě premiéru nový celovečerní film režiséra Václava Marhoula Doznání. Snímek je zasazený do konce 30. let minulého století do obávaného moskevského vězení ve stalinské éře. Na premiéru se přišla podívat i naše zpravodajka v Polsku Kateřina Havlíková. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Jaký je ve Varšavě zájem o nový Marhoulův film?
1: Ten film tu startuje v rámci Varšavského mezinárodního filmového festivalu a je zároveň v jeho hlavní soutěži. A dnes je tedy jeho premiéra v samém srdci festivalu v sálu 1 Kina Kinotéka, které sídlí v Paláci kultury a nauky. A já teď jsem vyběhla ze sálu ven, abych samozřejmě nerušila diváky, ale sál je plný. Režisér Václav Marhoul a část jeho týmu se hned na začátku dočkali potlesku. Teď je film zhruba ve své polovině. Po jeho skončení bude následovat ještě debata tvůrců s diváky. V rámci festivalu jsou naplánované ještě dvě projekce tohoto filmu. Ty projekce už jsou určené výhradně pro veřejnost. Ta poslední bude v neděli.
0: Už jsme to v úvodu trošku naznačili, ale teď to můžeme podrobně rozvést. O čem anebo o kom film vypráví?
1: Přesně tak, jak už si řekla na úvod, ten film se odehrává v stalinské éře v roce 1938 v moskevském vězení Lubjanka. Hlavní postavou je profesor Alexej, kterého NKVD obviní ze spolčení proti režimu, proto skončí ve vězení a ten výslech s ním vede jeho bývalý výborný student Vladimír, který využívá proti svému známému, vlastně dřívějšímu profesorovi všech metod nátlaku, i těch brutálních, aby profesor zlomil, aby ho přiměl k doznání, aby vlastně on udal svého známého kněze pravoslavného, který je tedy sledován tím stalinským režimem. No a profesor nejen v průběhu toho výslechu, ale také při rozhovorech se spoluvězní stále hodnotí svá dosavadní životní rozhodnutí, která ne vždy byla ohleduplná vůči jemu samotnému, ale i ostatním a vlastně zpochybňuje je. Tak to ten film pro Radiožurnál popsal režisér Václav Marhoul.
2: Ten film je univerzální a nadčasový v tom tématu. Vy, já, kdokoliv, jako vlastně dennodenně, tak jako neustále čelíme tomu dilematu, nakolik jako si uchováme sami svoji čest, jako nějakou morální integritu, nakolik se před někým nebo před něčím skloníme, nakolik se budeme nebo nebudeme bát někoho nebo něčeho, nakolik se prostě budeme angažovat.
1: Oproti Nabarvenému ptáčeti, tedy Marhoulovu poslednímu celovečernímu filmu z roku 2019, je tenhle film sice barevný, místo o exteriéry se ale opírá o interiéry a o vlastně dialogy. Co je také zajímavé, ten film nevznikal na digitální kamery, ale na 35mm negativ, což je dnes už vlastně ve filmovém světě vzácná technika, zvláště v Hollywoodu. Film také vznikal v americké produkci pro Václava Marhoula. Je to poprvé, scénář napsal Ben Shapiro a producent Dalla Sonier chtěl, aby se toho scénáře ujal evropský režisér, který by rozuměl tomu zasazení filmu do doby i situace. No a výzvu nakonec přijal právě Marhoul. V Česku bude mít Doznání premiéru 28. ledna.
0: O novém filmu Václava Marhoula Doznání, který má právě teď premiéru na Mezinárodním filmovém festivalu ve Varšavě, jsme mluvili s naší zpravodajkou Kateřinou Havlíkovou. Díky za to, naslyšenou.
1: Hezký večer a naslyšenou.

0: A právě opouštíme studio Radiožurnálu a cestujeme na Letnou. Fotbalisté Sparty hrají o další body do tabulky Evropské ligy. Po úvodním vítězství v Arménii nad Araratem hrají doma proti Lillestrému. Zápas norským celkem komentuje právě na Letné Pavel Tilšar.
1: 75. minuta, Sparta vede nad Lillestrémem 1-0 i po předchozí šanci Brunese, který vypálil z otočky z pozapokutového území bez přípravy. To zkusil k pravé tyči Dalbergovi branky, ale švédský golman norského celku se teď zaskvěl u své pravé tyče. Inkasoval v 56. minutě, když ho překonal střídající Alcocer, který přinesl nebezpečí do ofenzivy Sparty, byť Sparta využila po změně stran vlastně první šanci v 11. minutě druhé půle po chybě soupeře. V té úvodní 10-minutovce po změně stran se Spartanům ofenzivně nedařilo. Podobně jako v prvním poločase, kdy si vytvořili nějaké náznaky, třeba Gudelova hlavička z úrovně malého vápna byla nebezpečná, ale gól neznamenala. Gól dal tedy až Alcocer v 56. minutě, teď ještě rohový kop z levé strany v podání Macka, dalšího střídajícího hráče v tomto utkání, ale záložník Sparty našel jen natažené rukavice golmana Dalberga. Sparta tedy vede nad Lillestrémem 1-0 od 56. minuty. Teď čas poskočilo o 20 minut dál, jsme v 76. a přímý přenos z tohoto zápasu dál vysíláme na Radiožurnálu Sport. Z Letné Pavel Tilšar, Radiožurnál.

0: Dny se krátí, brzy se stmívá, ale i přesto bude v následujících čtyřech dnech napříč večerní Prahou světla víc než dost. Začíná totiž 14. ročník populárního Signál festivalu, který hlavní město zaplní různými světelnými instalacemi od tvůrců z celého světa. Hledat je do ulic vyrazil i náš reportér Josef Kaňka, kterého zdravím. Dobrý večer.
1: Hezký večer.
0: Každý rok je trasa Signál festivalu trochu jiná. Kam letos vyrazí návštěvníci za světlem?
1: Trasy jsou letos dvě, jedna tradičně vede centrem města, kde je takovým výchozím bodem videomapping na Staroměstské radnici. Orloj tak chvíli nebude největší atrakcí a místo apoštolů tam budou před očima lidí na náměstí běhat myšlenky Václava Havla, jelikož právě jeho dílu a jeho významnému letošnímu jubileu se projekce věnuje. My jsme se ale tentokrát vydali tou druhou trasou, to je tento rok v Dejvicích, kde je o poznání méně lidí, takže je to takové klidnější. Ta trasa vede z Vítězného náměstí, tedy přímo od metra přes arcibiskupský seminář, kde je taktéž rozsáhlý videomapping na fasádě budovy, typově vlastně dost připomíná ty projekce z náměstí Míru, které můžeme znát z minulých let, a končí až pak dole u řeky v Podbabě, kam my právě teď míříme, a právě vodní hladina tam má hrát klíčovou roli, tak jsme zvědaví, co tam na nás čeká.
0: Signál má samozřejmě připravený i program pro děti. Jak je to ale vymyšlené, když tahle akce ožívá až večer v pozdějších hodinách?
1: Ano, pro děti je vymyšlený i speciální program, ten je každý den odpoledne v Hybernské a vlastně se také týká vody, věnuje se medúzám, je to taková reakce na nárůst počtu těchto mořských žahavců u řeckých pobřeží v důsledku klimatické změny, autor je právě z Řecka, ale malí návštěvníci, kterým nevadí posunutá večerka, tak se po pražských ulicích prochází i teď a jsou mezi nimi i členové Dismanova souboru, které mám tady právě u sebe. Jaké je to pro děti, nebo překvapilo vás něco tady dnes večer?
2: Tak já přeju jménem Dismančet hezký večer. Mě tady hodně překvapilo to, kolik těch malých, nejen těch starých dětí tady je, že jsou tady i děti, které jsou klidně v kočárku, a vypadá to, že je to i zajímá.
3: A rodiče se o svoje děti nemusí bát, protože u instalací je hodně místa, takže se neztratí.
4: A mně se líbí, že ty děti mají svoje svítící balónky, takže svůj malý signál.
1: Tak to byly dojmy našich dětí z Dismanova souboru, našich malých kolegů, kteří si také procházejí letošní Signál festival.
0: A vlastně si zkouší reportérskou práci, což je dobře. Festival loni inovoval koncept placených instalací, nazval ho Signál Insight. Jaký je poměr volně přístupných a placených stanovišť?
1: Ano, i letos se festivalová mapa dělí na tu placenou a volně přístupnou část. V centru je celkem 5 bezplatných zastávek, včetně expozice v galerii Signal Space, ta je dlouhodobá. Těch placených je pak 6 a pořadatelé doporučují hlavně kupovat si vstupenky dopředu, aby se zamezilo nějakým produkčním nedostatkům. A v Dejvicích je i se studentskými instalacemi a diskuzním fórem v Národní technické knihovně celkem 7 těch stanovišť volně přístupných a placené jsou dvě instalace.
0: Na Signál festival nás pozval reportér Josef Kaňka z Dismančaty, takže hezký večer v pražských ulicích. Naslyšenou.
1: Děkujeme, naslyšenou.

0: Radiožurnál je s vámi v 8:30. A taky Kateřina Causidisová se zprávami.
1: Novou koncepci výstavby armády České republiky projedná v úterý Bezpečnostní rada státu. Teprve pak ji posoudí ministři na zasedání vlády. Radiožurnálu to řekl ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Náčelník generálního štábu armády České republiky Miroslav Hlaváč přitom minulý týden prohlásil, že by kabinet měl novou podobu koncepce schvalovat už pondělí 19. října. Ukrajina v noci na dnešek při útoku na ruské vojenské letiště ve Voroněžské oblasti zasáhla 6 bombardérů. Na síti Telegram to tvrdí ukrajinské námořnictvo, podle kterého bylo taky údajně poničeno technické vybavení potřebné k zajištění letového provozu. V Česku v roce 2024 meziročně přibylo neziskových organizací. Podle dat Českého statistického úřadu bylo v zemi asi 120 000 spolků. Zároveň stoupl i počet zaměstnanců, kteří v nich pracují. Ubylo ale dobrovolníků. Organizace své služby ve většině případů poskytují lidem zdarma anebo za netržní ceny.
2: Sport.
1: Fotbalisté Sparty hostí ve druhém kole Evropské ligy norský Lillestrøm. Závěr zápasu sleduje Pavel Tilšar.
3: 90. minuta ve své polovině, Sparta vede nad Lillestrømem 1-0 od 56. minuty, když skóroval Alcocer. Závěr utkání poslouchejte na Radiožurnálu Sport. Z Letné Pavel Tilšar, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehody na D1 za Popovicemi a na šestce u Varů. Na D1 z Prahy do Brna pozor na nehodu za Velkými Popovicemi. Na kilometru 18,5 se v levém pruhu srazilo nákladní auto s dodávkou. S opatrností projedete bez kolony. Na D1 z Brna do Prahy před odbočkou na Domašov na kilometru 168 zasahují hasiči u stojícího auta. Jsou v odstavném pruhu. Na D8 z Prahy do Ústí nad Labem je u Řehlovic na 64. kilometru zavřený sjezd na Teplice. Sjíždějte už dříve na Velemín. A silnice 6 z Karlových Varů do Prahy je u Varů obousměrně neprůjezdná po nehodě. Provoz odklánějí do ulice Na Vyhlídce. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Noc bude polojasná až skoro jasná. Někde se můžou tvořit mlhy a teploty většinou kolem 1 stupně. Tolik zprávy. Posloucháte Vinohradskou 12.
5: Volby 2026. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
6: Blíží se druhé kolo senátních voleb, které možná rozhodne i o tom, kdo bude mít nejsilnější klub.
7: Postoupilo nejvíc kandidátů hnutí ANO, celkem 13.
8: O 11 senátorských křesel se utkají zástupci hnutí STAN.
9: Nejčastější duel v tom druhém senátním kole teď bude právě mezi hnutím STAN a hnutí ANO.
10: Nejsilnějším klubem by pravděpodobně mohl zůstat klub ODS a TOP 09.
11: Druhé kolo patří dlouhodobě k nejméně populárním volbám.
12: Kampaň s Michalem Davidem v zádech, společný billboard kandidátů ANO a ODS, bitva hejtmana proti poslankyni a opoziční souboj ex-ministra s výrobkyní klavírů. 4 ostře sledované senátní duely probereme s politologem Janem Hruškou z Univerzity Adama Mickiewicze v Poznani. Dnes je čtvrtek 15. října. Dobrý den, díky, že jste dorazil k nám do Vinohradské 12.
13: Dobrý den.
12: 22 senátních bitev nás o víkendu čeká. Nelitujete, že v Česku není jenom jedno kolo? Bylo by hotovo?
13: Ani ne, spíše naopak. Já si myslím, že s ohledem na to, jakou roli má Senát vykonávat, co něj čekáme, tak ten volební systém je velmi vhodně zvolený, protože díky té dvoukolové volbě on zajišťuje, že vyhrávají častěji nějací umírnění kandidáti. A to odpovídá té roli pojistky demokracie.
12: Zase je otázka samozřejmě, nakolik pak ten mandát je relevantní, když přijde tolik málo lidí. Zejména k těm druhým kolům nechodí moc lidí.
13: A máte pravdu, nechodí. A co víc, myslím si, že to druhé kolo ukazuje reálný zájem o ty senátní volby. Kdyby to první kolo nebylo v souběhu, tak by i ta volební účast ano, byla ještě menší. A pokud se ptáme, co nám to třeba říká o legitimitě, tak se musíme ptát, čí legitimita. Je zajímavé, že odborníci lidé často zpochybňují kvůli tomu o legitimitu senátu, nebo na to upozorňují. Já, když jsem dělal výzkum se samotnými senátory, tak ty třeba často odpovídali, že voliči mají svobodnou možnost se rozhodnout nevolit a že to je vlastně taky demokratické.
12: A tak to je, to je pravda, že jo?
13: A tak to je na jednu stranu, no.
12: My jsme ale každopádně vybrali 4 ostře sledované duely a ty teďka probereme.
14: Kolem Úkolem senátora je především hlídat tu legislativu a to já se snažím dělat.
15: Duel číslo 1, Cheb. Plevný versus Cukerník.
16: Vstupuji do politiky a zejména z pozice nespokojeného občana.
12: Sandra Cukerník za ANO na sebe strhla velkou pozornost kvůli kampani, ve které si před premiérem Andrejem Babišem z ANO zatrsala se zpěvákem Michalem Davidem na pódiu. Pokud vyhraje, bude to vítězství marketingu nebo vítězství jejich plánů, které má se senátem a se kterými jde do senátu?
13: Pokud vyhraje, tak si myslím, že to bude zejména její úspěch a úspěch ANO ve smyslu, že dokáží mobilizovat ty voliče během tohoto týdne. To je ta největší výzva, před kterou stojí.
12: Cukerník vyzývá Miroslava Plevného za STAN, který říká, že část jeho práce je v regionu. Cukerník říká, že hlavně její práce bude pro region, chybí dětská pohotovost, krajská nemocnice, chybí lékaři a tak dále. Co s tím ale bude v senátu dělat? Jsou to témata, co senátoři a senátorky řeší.
13: Tímto otvíráte vlastně velmi zajímavé téma, a co je roli senátu a jestli vůbec senátoři sami můžou reprezentovat ten svůj region. Protože my víme, že senátoři o tom často mluví. Když se koukneme na tu ústavní roli senátu, tak zjistíme, že to tak nebylo myšleno. Senátoři ani nemají formálně dané pravomoci na to, aby to dělali. Na druhou stranu mnoho senátorů je kreativních a našlo si nějaký způsob, jak to vykonávat. Ať už to jsou nějaké neformální věci ve smyslu lobbingu, skutečně, že hrají roli toho ombudsmana, chodí za ministry, píší a tak dále. A nebo pak to je využití nějakých formálních pravomocí vlastně kreativním způsobem. A uvedu příklad, senátoři samozřejmě schvalují legislativu,
12: ano.
13: A krom toho samotného zákona tam máte nějaké přílohy, nějaké prováděcí předpisy a tak dále. Takže to jsou určité kosmetické změny, jak vlastně ovlivnit tu legislativu a pomoct tomu svému vlastnímu obvodu.
12: Taky připomínkujete ty zákony, které vám chodí z poslanecké sněmovny a pak je odesíláte zpátky do dolní komory. To znamená, vy můžete fakticky mít nějaký vliv na to, co je pak prosazeno, pokud teda sněmovna vás nepřehlasuje.
13: Ano, to je o něco těžší, protože to už zasahuje do samotného zákona a to se málo kdy týká vlastně těch regionů.
12: Miroslav Plevný, už jsem ho zmiňoval, on senátorské křeslo obhajuje. Jak se do fungování senátu mimochodem projevuje to, že on může obhajovat do nekonečna?
13: My víme, ukazují to data ze všech těch minulých senátních voleb, že statisticky obhajovat mandát má výhodu, protože vy jste známý, jste viditelný a když tu svoji práci děláte dobře a čistě pragmaticky se účastníte i toho obhajování regionu, protože ne všichni senátoři to dělají, ano. Někteří se věnují víc té co státní politice, a tak pak získáváte určitou výhodu.
12: Sandra Cukerník je v regionu známá mimo jiné jako žena krále hazardu Leona Cukerníka, to je rodák z Moskvy, který na Rozvadově vybudoval obří kasíno. A k tomu se ptám, hnutí ANO se podílelo na regulaci hazardu. Zvyšování daní z neřestí v Česku, to bylo taky jejich téma. Pro voliče to je čitelné?
13: Já si myslím, že je hlavně důležité, že pravděpodobně to nebude mít obecně tento profil až tak pozitivní vliv na voliče. My víme, že existují různé vlastnosti kandidátů, které statisticky zvyšují šanci kandidáta uspět v těch volbách. Ale vůbec to není nic, co souvisí s biznisem. Oproti třeba jiným zemím, kde být úspěšný biznismen znamená nějakou politickou výhodu, u senátních voleb to není, jsou to spíše jiné vlastnosti.
12: Jak Cukerník, tak Plevný nejsou členové z těch stran, za které kandidují. Plevný za STAN, Cukerník za hnutí ANO. To je pro ně výhoda nebo nevýhoda?
13: Záleží, může to být výhoda, je to docela běžné v těch senátních volbách a souvisí to s tím, že v těch volbách je jednak potřeba, nebo hraje vliv ta politická značka, politická strana, hlavně v těch jako baštách, těch politických stran, to je velká výhoda, chcete být lidovec na Jižní Moravě, chcete být kandidát ANO v Karviné a tak podobně, ale současně jsou důležité ty vlastnosti a to, že ten kandidát je nějaká silná, viditelná osobnost. No a pokud vy jste politická strana a kouknete se na ten svůj senátní obvod, co tam máte za lidi, které můžete navrhnout a pokud tam nevidíte například silného krajského nebo lokálního politika, tak se vrhnete na jejich hledání. Já jsem to vlastně v své práci pojmenoval jako určitý headhunting, protože tak skutečně připomíná. Mě vlastně většina senátorů v mém výzkumu řekla, že byli osloveni tou politickou stranou, aby kandidovali. Nezešlo to z jejich hlavy. A pak je logické, že to jsou nezávislí kandidáti, byť kandidují pod tou značkou, ale má to také vliv na to, jak vlastně se chová ta instituce senátu jako celek. Že ty lidi na jednu stranu mají vztah k těm stranám,

0: a naopak ti...
1: Ano, dotahuje.
0: A ano, musí dotahovat.
1: No i z toho důvodu, ale máme tak málo kandidátů, asi kolem 150, že jo? Tak.
0: Je to jeden z těch velkých efektů toho, ano.
2: Je velikou výzvou také naše současná bezpečnostní situace.
3: Duel číslo 2. Hradec Králové. Dvořák versus Ceralová Petrofová.
4: Hradec Králové je krásné město, ale bohužel ekonomicky poslední dobou strádá.
1: Tak duel číslo 2 Hradec. Proč jdou proti sobě v Hradci dva kandidáti opozice? Když jste mluvil o tom, že naopak redukovali ty kandidáty a snažili se spojovat, tak zrovna v Hradci to vyšlo tak, že je tam ex-ministr Martin Dvořák ze Starostů a Zuzana Ceralová-Petrofová za ODS, bývalý primátor města, bývalý ministr pro evropské záležitosti versus šéfka výrobce klavíru Petrov, které se dělají právě v Hradci, tak to jsou těžké váhy.
0: A máte pravdu, jsou to těžké váhy. A já si myslím, že to je jednoznačně proto, že ne vždycky se ta dohoda povede. A my si občas jako možná trošku naivně myslíme, že se všechno rozhoduje někde v centru v Praze ve vedení politických stran, ale právě u toho Senátu, jak jsem říkal, jsou důležité ty silné osobnosti. A ty často zkrátka můžou mít jinou představu o tom, co se bude dít, než ty politické strany.
1: Dvořák chce zlepšovat podle toho, co jsem od něj slyšel, potenciál aglomerace Hradubice, Pardubice Hradec. Petrofová mluví o investicích a atraktivitě, takže de facto mluví o tom stejném, ne?
0: Na jednu stranu ano, jsou tam podobnosti, na druhou stranu si myslím, že tam pořád jsou mezi nimi rozdíly. Jednak Dvořák, to je ten straník z té celostátní politiky, byl to ministr, paní Ceralová Petrofová je doteď vlastně nepolíbená tou politikou, je to právě spíš ten příklad toho headhuntingu, o kterém jsem mluvil, a mně přišlo, protože já sám jsem Hradečák, a přišlo mi, že v té kampani třeba pan Dvořák více zdůrazňoval tu roli Senátu, která není regionální, ale spíše ho zajímá ta celostátní politika i třeba zahraniční politika. A to nám vlastně ukazuje na to, že tady je spor o to, co je rolí Senátu.
1: Ano, o tom, jak jsme se bavili v té první části.
0: Přesně
1: to
0: tak.
1: Je to takové víceúrovňové vlastně.
0: Je to tak. A já bych dokonce, to, co jsem zjistil já ve svém výzkumu, tak je vlastně vidět, že vy, když jste zvolený senátorem, tak vy si můžete vybrat, jak ten svůj mandát budete vykonávat. Na jedné straně máte roli toho regionálního ombudsmana, na druhé straně máte roli nějakého senátora, který řeší celostátní věci, často i evropskou agendu, a vy si vyberete, což je zajímavé, že tady máme instituci, která má nějakým způsobem dané pravomoci, ale vy si vyberete, jak ten mandát budete dělat. A je tedy ale pravda, že většina kandidátů tyhle ty dvě role nějakým způsobem kombinuje a je v pomyslném středu toho spektra.
1: To je hezké, že jste Hradečák, já jsem taky Hradečák, tak dáme našemu obvodu ještě jednu otázku. Dvořák říká, že by si v Senátu dovedl představit hádat se kvůli některým zákonům. To je asi ta hlavní role Senátu, protože řeší ty zákony a pak je dává zpátky do sněmovny. Petrofová by taky nesouhlasila prý s některými verzemi, které teď ze současné sněmovny přicházejí do Senátu. Dobře, ale jakou moc mají, když je potom ta sněmovna stejně přehlasuje? Tak není ten Senát jenom, jak říká pan premiér Andrej Babiš, ano, něčím, co zdržuje tu sněmovnu?
0: Ten Senát má vlastně dvě role. Jedna je schvalování těch každodenních zákonů, když se podíváme na data, tak zjistíme, že historicky všechny ty pozměňovací zákony, které Senát kdy předložil, tak většina z nich byla akceptována. Poslední období se to trošku mění, že tam je trošku vidět ten politický charakter toho, že oni mají jiné tričko, než mám já tričko, tak hlasují proti. Ale obecně ten Senát skutečně řadu zákonů zlepšil. No a pak je také ta důležitá role ve smyslu pojistka demokracie, jak se nejčastěji používá, zachovávání stability, kdy Senát má pravomoci, kdy přihlasován být nemůže. Změna ústavy, ale změna třeba také volebních zákonů, a pak to samozřejmě je schvalování soudců ústavního soudu a tak dále. A to jsou právě ty, řekněme, málo využívané, ale pro ten systém jako takový důležité pravomoci.
1: 25% Dvořák, 22% Petrofová z prvního kola. Výsledek bude jaký? Komu dají hlas ti, kteří hlasovali pro třetí kandidátku ANO, která se neprosadila, tak možná teď ani nepůjdou k volbám, ne?
0: A tohle podle mě bude jeden z nejvíce vyrovnaných soubojů. Je zajímavé, že ti, co neuspěli, třetí, čtvrtý i pátý v pořadí, všichni podpořili kandidátku ODS. Takže čistě matematicky by měla být daleko větší favoritkou.
1: Dobře, takže za vás Petrofová.
0: Říkám 50 na 50.
5: Podpora Ukrajině není jenom nějaké heslo nebo nějaký výraz solidarity. Je to také ochrana investice do naší vlastní bezpečnosti v budoucnu.
3: Duel číslo 3, Plzeň. Řehka versus Kantorová.
6: Inkluze je rozjetá, je velmi důležitá. My potřebujeme integrovat žáky.

0: potřebujeme asistenty pedagoga.
1: Duel číslo 3, Plzeň tentokrát, protože vy jste mluvil o té podpoře jako o důležitém faktoru. A teď se to hodně řeší v Plzni, o Plzni je teď hodně slyšet. Končící senátor Lumír Aschenbrenner z ODS naštval svou stranu tím, že na billboardu se objevil s náměstkyní primátora kandidátkou ANO Lucí Kantorovou. Jak to zamíchá kartami?
2: Myslím si, že zas tak velký efekt by to mít nemuselo ve výsledku. Ta aféra je zajímavá.
1: Taky dlouholetý senátor mimochodem.
2: Ano, ano. 12 let byl senátor, ano. Tuším. Ona ta celá vlastně aféra, jestli tak můžeme nazvat, má historii v tom, že opoziční strany se domluvily, že nebudou nasazovat svého kandidáta tam, kde kandidát jiné opoziční strany obhajuje mandát. Ona, ODS byla první, která to porušila v Praze 9, kdy nominovala vlastně paní Peckovou proti obhajícímu senátorovi Smoljakovi.
1: Ano.
2: Ale to bylo vlastně avizováno relativně dopředu. Pan Řehka byl nominován relativně na poslední chvíli, což se v ODS kulantně řečeno moc tomu nebylo moc porozuměno.
1: Ano, bývalý náčelník generálního štábu Karel Řehka, kandidující za stan, který právě se postaví Lucii Kantorové.
2: Přesně tak.
1: V Plzni.
2: Takže už tady bylo zaděláno na nějaký jako rozpor mezi ODS a stanem v Plzni. A je vlastně teda zvláštní, že pan Aschenbrenner doslova, on říká teda, že nepodpořil kandidátku za ANO, no. Ale pokud jste s někým na billboardu, tak nevím,
1: navíc
2: co
1: jiného
2: to znamená.
1: Navíc je to váš billboard, to jsou billboardy ODS, že jo?
2: Přesně tak, takže tím to je zvláštní ještě na druhou.
1: A ODS to řeší, ODS bude chtít ty billboardy samozřejmě přelepit.
2: Přesně říkali. Tak, to mě nepřekvapuje, že vlastně ve vedení ODS tohle nebylo úplně pochopeno. Myslím, že nechci panu Aschenbrenneru nějak jako moc sahat do vědomí. Z mého pohledu to možná vypadá i jako nějaká zášť. Já jsem s ním včera četl rozhovor, kdy on tak jako postěžoval, že pan předseda, nebo žádný předseda mu nevolal za poslední 12 let ani jednou a teďka během 2 dnů měl 5 jako rozhovorů. Tak to mě to přišlo takový jako možná trošku ďobnutí si.
1: Dobře, ale není legitimní jeho pohled zase a relevantní, kdy on říká, že by prostě senátor, který kandiduje v obvodu Plzeň, měl být z Plzně, což Karel Řehka není.
2: A to se nám zase vlastně vrací ten spor o tom, co je vlastně rolí senátu. Jestli to má být obhajování toho regionu, pak to nějakým způsobem třeba může dávat smysl, ale my víme, že to není primární rolí senátu. My víme, že senát rozhoduje o zákonech, velmi často o těch klasických nebo velmi často o těch ústavních, volebních a tak dále. A možná to s tím souvisí i nějaká naivita. Zase v tom včerejším rozhovoru pan Aschenbrenner už byl tázán na to, jestli čeká, že by ta kandidátka ANO nehlasovala pro zrušení důchodové reformy, kterou zvládla minulá vláda, tak on řekl vlastně, že neví. Přitom je jasné, že ona zjevně bude hlasovat se zbytkem ANO. Takže možná nějaká jako naivita ohledně toho, do jaké míry ten senátor může být apolitický a nedívat se na to jako čí tričko má na sobě.
1: Tak pokud jsme četli ten stejný rozhovor pro Seznam zprávy, tak on tam taky zároveň říkal, že dlouhodobě bojuje proti ANO, takže je pak samozřejmě pozoruhodné, že se objeví na fotografii nebo na billboardu s kandidátkou hnutí ANO. Když mluvíme o té podpoře ODS, kandidáta, který se nedostal do druhého kola za ODS a o jeho podpoře, tak tam je to důležité i kvůli tomu, že ODS se asi právem mohla bát před letošními senátními volbami, že by ztratila třeba předsedu senátu, protože ten většinou bývá zástupcem toho nejsilnějšího senátního klubu. Teď je to celkem otevřené, těch variant je asi celá řada. Pořád se to stát může, že ODS ztratí tu pozici, ale asi je to neúplně pravděpodobné.
2: Myslím si, že to nepravděpodobné. I ze stanu bylo slyšet, že jsou vlastně spokojení s práci Miloše Vystrčila a nečekám
1: funkce,
2: změnu.
1: Ta funkce je důležitá, předseda senátu?
2: Je, jednak z hlediska
1: kromě
2: toho,
1: že to je jeden z nejvyšších ústavních činitelů.
2: Přesně tak, konkrétně
1: pochyby,
2: druhý dokonce, takže to je důležité. A pak řekněme i symbolicky. Je to
1: tak,
2: vlastně,
1: na to jsem se spíš ptal.
2: Ano, jsme viděli v době vládnutí vlastně Andreje Babiše, když byl prezidentem Miloš Zeman, tak ta pozice Miloše Vystrčila byla vlastně, byl to takový jediný hlas té opozice, a teď nemyslím jenom opoziční strany, ale celou tu část té společnosti, on ji reprezentoval. Všichni si pamatujeme tu cestu na Tajvan, která ho proslavila, a bylo vidět, že pak třeba i u normálních občanů, se kterými jsem se dělal nějaký výzkum a kteří o Senátu příliš mnoho nevěděli, tak znali jméno toho předsedy. Takže vlastně je to i jako řekněme nějaké dobré PR pro tu stranu.
1: Řehka 33%, Kantorová 26%, to je výsledek prvního kola. Pro ANO je to velmi důležitý souboj i z toho důvodu, že ve druhém mají 13 kandidátů, většinou teda spíš na druhých místech z toho prvního kola, ale tak to druhé, tam se začíná od nuly. A jen v České Lípě a v Karviné postoupili teda z prvního místa, všude jinde i v Plzni se musí o výsledek prát. Dopadne to?
2: Tady si myslím, že to dopadne pro pana Řehku. Není tak důležité, co říká pan Aschenbrenner. Ti voliči nutně nebudou cítit nějaké to zklamání z nepostupu na druhého kola, ani tam nevnímají ty rozepře mezi ODS a starosty, a oni jsou samozřejmě daleko blížeji panu Řehkovi než paní Kantorové.
0: Chtěla bych bojovat za to, aby maminky s dětmi měly možnost mít zkrácenou pracovní dobu.
3: Duel číslo 4, Česká Lípa. Wolfová versus Půta.
4: Je pro mě důležité dostupné zdravotnictví.
1: Duel číslo 4, Česká Lípa, poslankyně Jitka Wolfová z ANO a taky starostka České Lípy, proti ní liberecký hejtman Martin Půta ze Starostů pro liberecký kraj, to je další souboj titánů. Proč chce do Senátu poslankyně a proč hejtman? Ti totiž tu funkci stále mají, tak dává to smysl?
2: U paní Wolfové je odpověď pravděpodobně to, že ANO dlouhodobě nemá silné osobnosti, které jsou právě potřeba do těch senátních voleb. Ne vždycky tomu tak bylo. Pamatujeme si paní Krnáčovou, pana Teličku ze začátku. ANO dokázalo ANO přitahovat ty silné osobnosti a teď jich nemá dostatek, proto často vidíme, že poslankyně kandiduje do Senátu, občas se to pak prohodí, senátoři kandidují zase do sněmovny a tam už pak sami skáčou ty náhradníci, teda v případě senátních voleb se konají doplňovací volby.
1: My taky vidíme, že poslanci třeba kandidují v komunálních volbách, taky,
2: tak.
1: I když dopředu říkají, že by se potom poslaneckého mandátu nevzdali.
2: U pana Půty to můžou být i nějaké třeba osobní ambice vstoupit do celostátní politiky, on je relativně populární, byť něčím kontroverzní hejtman, tak tomu může jako nabídnout dobrou pozici.
1: No, pan Půta figuruje hned v několika kauzách, byl loni uznán částečně vinným z přijetí úplatku, proti verdiktu se odvolal. V jiné kauze jeho stíhání státní zástupkyně letos zrušila. Opět se případ týkal úplatku, ten Půta nepřijal, ale ani neoznámil. Zpátky na stole mají tuhle kauzu kriminalisté k došetření. Je to něco, co Půtovi, ale i jakémukoliv jinému kandidátovi, kdyby byl stíhán nebo čelil podobnému případu, tak jestli mu to v očích voličů škodí a voliček?
2: No, já bych řekl normálně, že ano. Mělo by, bych řekl.
1: Ale je to hejtman, ty kauzy se táhnou roky.
2: Ano, ale jde otázka, jestli tomu pak uvěřili třeba jeho voliči. Protože u Andreje Babiše jsme viděli spoustu kauz a nezdá se, že jeho voliče by to nějakým způsobem zajímalo. A je otázka, jak tohle dokáže pan Půta vysvětlit v tom svém regionu a jestli ti voliči uvěří to vysvětlení nebo ne.
1: No znova říkám, je hejtman, takže už někoho asi přesvědčit musel.
2: Přesně tak a víme, že on v tom jako regionu je populární, takže pravděpodobně mu to nemají zas tak za zle.
1: Podle Wolfové by měl být Senát trochu nadstranický a apolitický. A vy už jste říkal, že Senát nadstranický ani apolitický není. To znamená, že se tahle představa míjí s realitou toho korektivu Senátu jako sněmovny?
2: Tohle je velmi zajímavé téma. A řekl bych, že není úplně, ale není tak, jak to je často interpretováno. My víme, že tady existuje určitá percepce Senátu, co by komory moudrých, nezávislých, nějakých elitních osobnostní, představte si.
1: Rada starších. Aniž bych se teda chtěl kohokoliv
2: ano,
1: dotknout
2: ne, je
1: věkem,
2: to tak,
1: ale tak mluví se o tom.
2: Je to tak, používají se tyhle termíny a často to právě souvisí s tím, že tam se dostávají ti úspěšní lidé, kteří mají třeba menší vztah k těm politickým stranám. Mm-hmm. My víme, a zase já jsem na tohle téma dělal výzkum, a samotní občané pak očekávají takové věci, že by senátoři měli vědět, co je dobré a co není dobré. Teďka cituji doslova. Nebo přirovnávají senátory k rodičům a poslanci k dětem a že by měli usměrnit občas, když je potřeba. A nebo že to je vysoká škola oproti základní škole. Ale
1: to jsou takový parlamentní ústavní soudci, až ne?
2: A je to tak, je to tak. A je třeba zajímavé, když oni mluví o poslancích, tak používají slovo politici, ale u senátu se častěji tomu slovu politik vyhnul. Takže až jako jiné vnímání, ale tohleto vnímání je, když použiju slovo naivní, neodpovídá té realitě.
1: Senátor je pořád politik.
2: Přesně tak, on je zvolený, ano. On musí kandidovat s nějakým programem, ať už je levicový, pravicový, liberální, konzervativní, neexistuje, že je něco dobré, něco nedobré. Jsou vyšší nebo nižší daně dobré, má stát víc přerozdělovat a tak dále. Zkrátka na tohle musíte mít nějakou konkrétní pozici, se kterou jdete do těch voleb a nemůžete hájit nějaké absolutní dobro, protože existuje.
1: Navíc volby jsou prostě politický boj, že?
2: Přesně tak.
1: Wolfová 35%, Půta skoro 33%. Je to hodně vyrovnané, nebo tak to aspoň vypadalo v tom prvním kole, ale významně do toho může promluvit Jiří Vosecký, respektive jeho voliči a voličky. To je senátor, který už nebude obhajovat, respektive se obhajoval, ale nedostal se do toho druhého kola, takže po těch 12 letech, co strávil v Senátu, končí. A je to taky člověk, který byl spolu s Půtou ve starostech pro Liberecký kraj. Tak nekanibalizovali teď na sobě, proč kandidovali každý zvlášť a proti sobě?
2: Tam zatím je nějaká historie. Starostové pro Liberecký kraj měli vlastně jakoby primárky, ve kterých byl jakožto kandidát v tom obvodu zvolen právě pan Půta, což je zvláštní, že nedali přednost jako obhajícímu senátorovi, ale tam, já jak to čtu, tak tam jsou nějaké spory mezi nimi. My jsme vlastně věděli, že po tom letom pan Vosecký opustil starosty pro Liberecký kraj, kritizoval směřování toho hnutí a kritizoval i samotného pana Půtu, ale tím, že dále chtěl asi zastávat ten post toho senátora, tak mu nezbylo nic jiného, než kandidovat jako nezávislý.
1: Takže automaticky ti, kteří hlasovali pro Voseckého, nebudou teď hlasovat pro Půtu? Ten duel je otevřený?
2: Ti voliči to často nevnímají tak intenzivně jako ti lidé.
1: Takže budou.
2: Takže řekl bych, že spíš budou a myslím si, že se dá říct, že pan Půta je velký favorit.
1: Tak, 4 ostře sledované duely jsme probrali. Který z těch 4 bude nejlepší? A nebo který jsme ještě nezmínili a vy ho budete sledovat? Možná Karvina, tam byla velmi nízká účast, ani ne 30% mimochodem. Mm-hmm.
2: Je dobře, že zmiňujete Karvinou, protože to je obvod, kde ANO má největší šanci na svůj mandát. V nějakém pesimistickém scénáři by to dokonce pro ANO mohl být jediný mandát. Ta kandidátka ANO tam má velký náskok a navíc nejde ani proti kandidátovi opozice, ale z místního združení.
1: Združení bývalého hejtmana Ivo Vondráka z ANO.
2: Přesně tak. Já bych možná ještě zmínil jednu věc, která souvisí právě i s tímhletím obvodem. Čemu jsme byli vždycky zvyklí, že v druhém kole si ty kandidáti opozičních stran snažili k sobě dostat ty voliče těch ostatních opozičních stran. Ale to se nám prohodilo i tohle. A já vlastně budu hodně sledovat, byť si myslím, že to spíše nestane, ale budu to i tak sledovat, zda voliči těch dvou menších koaličních subjektů, tedy SPD a motoristi, přijdou v nějaké zajímavější, důležitější míře podpořit ty kandidáty ANO. Protože v těch obvodech, které jsou zajímavé a které jsou tady vyrovnané, Přerov třeba dále, případně Pelhřimov, tak to může být rozhodující.
1: A taky spolu budeme sledovat Hradec.
2: Určitě.
1: Tak fajn, tak jsme domluveni. Tak se mějte a díky, že jste přišel.
2: Já děkuji za pozvání.
1: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl dneska politolog Jan Hruška z Univerzity Adama Mickiewicze v Poznani, který dělal ještě na Masarykově univerzitě velký výzkum na Senát. A dneska jsme toho využili a spolu jsme se podívali na 4 ostře sledované senátní duely. O víkendu je totiž druhé kolo voleb a výsledky ty v neděli shrneme ve speciální Vinohradské 12. Naslyšenou zítra.
5: Host Radiožurnálu.
6: Rozhovory, které jinde neuslyšíte.
5: Atraktivní a zajímavé povídání.
6: Každý všední den od 9 hodin ráno.
5: A repríza po zprávách ve 22 hodin.
6: Radiožurnál. Každý den s vámi. Své zástupce na komunální úrovni si Češi zvolili.
5: Teď se začíná hrát o to, kdo města další 4 roky povede.
6: Jak se změní priority velkých měst.
5: Kde už je o nové koalici jasno.
6: A kde se naopak čekají dlouhá vyjednávání.
5: A nakolik se do vyjednávání promítnou vztahy stran na celostátní úrovni.
6: Česko po volbách.
5: Seriál Radiožurnálu, který vás zorientuje v politické situaci v zemi.
6: Česko po volbách.
5: Živé shrnutí od našich reportérů.
6: Každý všední den krátce po 8:45.
5: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
7: Oslavte 60 let mezinárodní rozhlasové soutěže Concertino Praga. Symfonický orchestr Českého rozhlasu pod taktovkou Roberta Kružíka doprovodí renomované umělce Dmitrie Sitkoveckého, Václava Hudečka a Radka Baboráka, stejně jako výrazné mladé interprety Jana Čmejlu, Daniela Matejču nebo Filipa Lombardyho. Večer plný virtuozity vášně a jedinečných hudebních osobností. Rudolfinum 18. října. sočer.rozhlas.cz.
8: Posloucháte Radiožurnál, je 9 hodin večer. A zprávy připravila Kateřina Seusidisová.
9: Zákazníci kvůli výpadku aplikace Můj Albert o slevy nepřijdou. Rakouský soud propustil z vazby Slováka obviněného v kauze otravy výživ HIP. Fotbalisté Sparty v evropské lize přišli gólem v nastavení o výhru nad Lillestrémem. A zítra bude polojasno až skoro jasno, v Čechách ráno a večer i oblačno, nejvyšší teploty většinou do 19 stupňů.
6: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
9: Prodejny Albert vypnuli do odvolání aplikaci Můj Albert. Důvodem je kybernetický útok ze začátku týdne na skupinu Ahold Delhaize, která prodejny v Česku provozuje. O výhodné akční ceny zákazníci nepřijdou, říká mluvčí řetězce Albert Jiří Mareček.
10: Bezpečnost dat našich zákazníků a zaměstnanců je na prvním místě a proto nebude aplikace k dispozici delší dobu, než je obvyklé, a proto jsme promítli akční ceny do cen pro všechny zákazníky i bez aplikace. A tyto ceny, tyto nízké ceny jsou již dostupné.
9: Výpadek aplikace na zásobování Albertu nemá podle Marečka vliv. Rakouský soud propustil z vazby Slováka, který čelí obviněním z otravy sklenic s dětskou výživou HIP, informuje o tom agentura APA. 39-letého bývalého zaměstnance společnosti HIP zadrželi rakouské úřady na začátku května. Je podezřelý, že do skleniček s příkrmy přidával jed na krysy. Pak je rozmístil v supermarketech v Rakousku, Česku a na Slovensku, aby firmu vydíral. Podezřelý po propuštění z vazby nesmí opustit Rakousko. Vinu ale odmítá. V Česku i na Slovensku se obě skleničky našly. V Rakousku úřady zajistili jen jednu. Středočeský kraj mohl omezit veřejnou dopravu v Kladně. Rozhodl o tom ústavní soud. Hejtmanství vyřadilo tamní městskou dopravu ze systému PID. Kladenský magistrát odmítl přispívat na jeho provoz. Podle kladenského mluvčího Víta Herala má být finanční příspěvek měst a obcí dobrovolný.
11: Ústavní soud stížnost města sice odmítl, ale nadále platí, co pravomocně ve svém rozsudku z května 2023 uvedl Nejvyšší správní soud, tedy že Středočeský kraj je povinen v plném rozsahu a výlučně ze svých prostředků hradit a zajišťovat dopravu mezi Kladnem a Prahou.
9: Středočeský kraj chce podle radního pro veřejnou dopravu Petra Boreckého z hnutí STAN i nadále s městem o situaci jednat.
12: Sport. Fotbalisté pražské Sparty v druhém utkání sezóny Evropské ligy remizovali s norským Lillestrémem 1-1. Pražanům dal na letné vedení v 56. minutě záložník Alcocer. Remízu zařídil brankou v nastavení hostující Olsen. Viktoria Plzeň hraje v Budapešti na stadionu Ferencvároše. Úvod zápasu sleduje reportér Adam Procházka.
13: Třetí minuta, Ferencvároš, Viktoria Plzeň 0-0. Z Budapešti Adam Procházka, Radiožurnál.
12: Fotbalisté Jablonce nastoupili k prvnímu zápasu v konferenční lize na hřišti německého Freiburgu. Je u toho Tomáš Petr.
14: Polovina třetí minuty a Freiburg zatím hraje s Jabloncem nerozhodně 0-0. Z Freiburgu Tomáš Petr, Radiožurnál.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
15: Zavřená D10 u Bakova nad Jizerou a opět průjezdná šestka u Karlových Varů. Dálnice D10 z Turnova do Mladé Boleslavy je uzavřená před sjezdem do Bakova nad Jizerou. Na 54. kilometru zasahují záchranáři u havarované dodávky. Sjíždět můžete o exit dřív na 57. kilometru u Mnichova Hradiště. Na dálnici D8 z Prahy směrem do Ústí nad Labem sjíždějte na Teplice už exitem 52 přes Velemín. Následující sjezd 64 u Řehlovic je uzavřený a vyprošťují tam havarovaný převrácený kamion. Na dálnici D1 z Brna do Prahy opatrně před odbočkou na Domašov. Na kilometru 168,5 se pohybují lidé v odstavném pruhu kolem porouchaného vozidla. A u Karlových Varů je opět průjezdná silnice 6 do Prahy. U Střelnice už je po vážné nehodě uklizeno. Kolona se rozjíždí, v místě havárie je ale ještě mokrá vozovka.
16: A tam jedou opatrnější trošku, protože tam nějaký vapek a takovýhle věci, ale jinak je to kompletně odklizený. A tady ta kolona je trošičku delší od těch Varů, ale myslím si, že během 20 minut to bude hotový.
15: Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
9: Zítra čekáme polojasno až skoro jasno. Zpočátku hlavně v Čechách mlhy a nebo nízkou oblačnost. Během dne se pak postupně rozpustí. K večeru bude ale v Čechách oblačnosti znovu přibývat. Nejvyšší teploty je od 14 do 19 stupňů, hlavně na severozápadě jen do 12 a na horách zítra naměříme většinou kolem 11 stupňů. Tolik zprávy. Dál posloucháte večerní radiožurnál a je s vámi Zuzana Burešová.
17: Dobrý večer, zvláště pak Terezám, které mají svátek, ale i vám, kteří neslavíte nic, ale je vám příjemně ve společnosti radiožurnálu a my jsme za to rádi.
6: Večerní radiožurnál
5: a Zuzana Burešová.

0: Je to tak, teploty v noci už často klesají k nule, na některých místech na horách dokonce i sněžilo, o tom už jsme mluvili ve vysílání Radiožurnálu. A s tím souvisí i to, že pneuservisy se začínají pomalu plnit. Řidiči začali už teď s předstihem přezouvat pneumatiky.
1: Plné ruce práce teď mají mechanici v pneuservisu v Hraniční ulici v Olomouci, ukazuje mi vedoucí provozu Daniel Mikulík.
2: Kolega teďka obouvá novou pneumatiku, protože sezona už se pomalu blíží a i nám to tady začalo dost fičet teďka.
1: Momentálně tu za den přezují zhruba 50 vozidel. Čekací lhuty při rezervaci jsou aktuálně kolem 5 dní. Zájem o výměnu gum v dalších dnech pravděpodobně vzroste.
2: A v tom formulu to je tak 80 do 100 vozidel. Někdy i víc. Děláme i přes čas, takže třeba do 6 hodin tady klidně jsme a přezouváme.
1: Pan Miroslav v tomto pneuservisu stihl přezout ještě před půlkou října, podobně brzy jezdí každoročně.
3: Vždycky včas, protože potom je tady strašný nával.
1: Sezóna už začala i v dalším olomouckém pneuservisu v Studentské ulici, ukazuje mi zdejší pracovník Tomáš Mazáč.
4: Kompletní přezutí osobního auta, cirka 16 palců i s vyvážením alukola jsme plus minus nějakých 1290, 1350 korun.
1: Ceny tu proti loňsku zvedly v řádu 10 korun, zhruba o 5%. Meziročně zdražily i v pneuservisu v Hraniční ulici. Zimní pneumatiky u auta zkracují brzdnou dráhu, říká krajský koordinátor BESIPu Miroslav Charous.
5: Jako takový ty kočičí drábky se zachytí kdejaké nerovnosti na komunikaci a tím, že jsou měkké, tak se samozřejmě líp rozprostřetá. Ten dezen.
1: Hloubka dezénu by měla mít minimálně 4 mm. Z Olomouce Josef Čermák, Radiožurnál.

Fotbalisté pražské Sparty nenavázali na úvodní výhru v Evropské lize. Na Letné měli sice ke 3 bodům blízko, ale dostali gól v nastaveném čase a s Lillestrømem se rozešli smírně. Evropskou ligu ale hraje teď Plzeň a v nižší soutěži se poprvé představil Jablonec. Právě na tyto zápasy se vydáme s večerním radiožurnálem už za chvíli.

0: Fotbalisté pražské Sparty sahali po druhém vítězství v novém ročníku Evropské ligy. Po základní hrací době vedli nad norským Lillestrømem 1-0. Jenže o výhru přišli hned v první minutě nastavení. Připisují tak pouze jeden bod za remízu 1-1. O první body bojují taky hráči Viktorie Plzeň. Nastoupili v Budapešti na stadionu Ferencvároše. Na utkání taky reportér Adam Procházka.
1: Hezký večer z Budapešti, zatím je skóre mezi Ferencvárošem a Plzní nerozhodné 0-0 ve 20. minutě, ale Plzeň měla víc šancí a teď se možná řítí do další, je to Kabongo, který hledá Memiče. Memič a obstřel na zadní tyč, nakonec pár metrů nad branku, zlobí se na sebe Memič, tedy muž, který se dostal k nejvíce střeleckým pokusům. Před malou chvílí se brankáře Ferencvároše, tedy Radnotyho, snažil dokonce přelobovat z poloviny hřiště, ale branku netrefil. Každopádně tenhle křídelník Plzně zůstává tím nejaktivnějším hráčem. Na začátku to z Plzní nevypadalo vůbec dobře, protože se v prvních třech minutách skoro nedotkla míče, ale postupně se hra vyrovnala a teď už má Plzeň i herně navrch, ale skóre tedy opakují v Budapešti mezi Ferencvárošem a Plzní v Evropské lize stále 0-0. Z Budapešti Adam Procházka, Radiožurnál.
0: A cestujeme dál. Do základní části evropských pohárů vstupuje Jablonec duelem na hřiště německého Freiburgu. Zápas konferenční ligy sleduje reportér Tomáš Petr.
2: Polovina 21. minuty a Freiburg už vede nad Jabloncem 1-0. Domácí měli lepší nástup do zápasu, byli aktivnější v první situaci. Irie dokonce orazítkoval břevno, ale na gól se domácí fanoušci zase nemuseli tak dlouho čekat, protože Rosenfelder vzal balón z pozice obránce, ho dovezl až k pokutovému území a Jablonce. Tam byl faulovaný, provinil se Tekijašky, no a z následného přímého volného kopu to byl Vincenzo Grifo, který krásně poslal míč do branky a od 15. minuty tedy Freiburg vede nad Jabloncem 1-0. Grifo pak měl ještě jednu příležitost, kdy z levé strany si potáhl balón na střed a pálil na vzdálenější tyč, tam ale dokázal Hanuš zakročit a tak tedy platí i v 22. minutě. Freiburg vede nad Jabloncem 1-0. Přímý přenos můžete poslouchat na Radiožurnálu Sport z Freiburgu. Tomáš Petr, Radiožurnál.

0: Vinohradská 12.
1: Každé ráno nová epizoda našeho zpravodajského podcastu s moderátorem Matějem Skalickým.
2: Cheb, Česká Lípa, Plzeň, Hradec Králové. Čtyři ostře sledované senátní duely. Kdo a proč v nich kandiduje?
1: Taková je dnešní Vinohradská 12.
0: V předpremiéře v 15:30 ráno.
1: A tradičně po zprávách v 20:30 večer.
0: Navíc kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu irozhlas.cz.
1: A vše také na audioportálu Můj rozhlas.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Posloucháte Radiožurnál, je půl desáté. Zprávy a Kateřina Sousidisová.
1: Obviněná ředitelka Jihlavského integrovaného centra sociálních služeb Alena Řehořová přistoupila na dohodu o vině a trestu. Informoval o tom Deník a informaci Českému rozhlasu potvrdil i dozorující státní zástupce Jan Vystrčil. Řehořová čelila obvinění za zpronevěru společně s ještě jednou osobou. Dohodu musí ještě schválit soud. Švédský parlament dnes podle očekávání zamítl návrh předsedkyně sociálních demokratů Magdaleny Androšonové na sestavení menšinové vlády. Po zářijových volbách tak stále zůstává budoucnost nového kabinetu nejasná. Ve volbách zvítězil těsnou většinou středolevý blok. Předsedkyni jako možnou premiérku podpořili středolevicové strany. Neshodli se ale na podobě vlády. Ve věku 83 let zemřel novinář a spisovatel Rudolf Křesťan. Podle rodiny podlehl krátké nemoci. Vynikal svými fejetony, kterých napsal téměř 3000. Dlouhodobě spolupracoval i s Českým rozhlasem. Své texty načetl taky v pořadu Psáno kurzívou. Dlouhá léta působil i v časopise Mladý svět, později pak v týdeníku Televize. Na Šerlichu v Orlických horách pokračuje stavba nového parkoviště. Dělníci upravují plochu na pozemcích správy Kolovratských lesů. Příští týden začne kácení také na obecním pozemku. Vytěžit se má necelý půl hektar lesa. Na letošní zimu se má parkoviště rozšířit na 150 míst. Sport. Fotbalisté Sparty remizovali ve druhém kole Evropské ligy s Lillestrémem 1-1. Plzeň hraje na stadionu Ferencvároše. Podrobnosti má Adam Procházka.
2: 32. minuta, Ferencvároš Plzeň zatím bez branek 0-0. Z Budapešti Adam Procházka, Radiožurnál.
1: Jablonec nastoupil na úvod konferenční ligy na hřišti Freiburgu a je u toho Tomáš Petr.
3: 32. minuta utkání a Jablonec hraje ve Freiburgu nerozhodně 1-1. Z Německa Tomáš Petr, Radiožurnál.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Neprojezdná D10 u Bakova nad Jizerou a nehoda u Ždírce nad Doubravou. Na dálnici D10 z Turnova do Mladé Boleslavy blokuje provoz nehoda před sjezdem do Bakova nad Jizerou. Na 54. kilometru havarovala dodávka, zasahují tam záchranáři. Sjíždějte už na 57. kilometru u Mnichova Hradiště. Na dálnici D8 z Prahy směrem do Ústí nad Labem je na 64. kilometru uzavřený sjezd na Teplice. Využijte proto už dřívější exit u Velemína na 52. kilometru. Na nehodu pozor u Ždírce nad Doubravou. Na silnici 34 do Havlíčkova Brodu se střetlo nákladní auto s dodávkou. Na místě policie a hasiči projíždí se pomalu. A na silnici 37 ze Žďáru nad Sázavou do Ždírce se vyhněte překážce. Mezi Karlovem a Vojnovým městcem na vozovce leží sražená zvěř. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme polojasno až skoro jasno, zpočátku hlavně v Čechách mlhy, k večeru bude ale v Čechách oblačnosti znovu přibývat. Nejvyšší teploty do 19 stupňů a na horách většinou kolem 11. Tolik zprávy. Pokračuje večerní Radiožurnál a Zuzana Burešová.
6: Dobrý večer a hned se vám zeptám. Už jste si projeli nový úsek dálnice D6 mezi Prahou a Karlovými Vary, tedy přes 2 kilometry dlouhou část u Lubence na Lounsku. Tak vám jenom řeknu, že celou dálnici mezi Prahou a Karlovými Vary chce ředitelství silnic a dálnic otevřít do konce roku 2029. Co ještě zbývá, jaké jsou na místě komplikace, tak o tom píšeme na našem zpravodajském serveru i rozhlas.
4: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi. I am the one.

Agentury před malou chvílí vydali tuto stručnou zprávu. U vjezdu do eurotunelu na francouzské straně se srazil autobus s nákladním vlakem. Zraněno bylo 19 lidí. Provoz tunelu je přerušen.

0: pozor na nehodu v pravém pruhu. Další zelená vlna ve zprávách celou.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Ve večerním radiožurnálu už jsme byli na stadionech, na silnicích, v ulicích Prahy, na Signalfestu. No a teď se vydáme na pole. Jeho čeští zemědělci totiž sklízí zelí, ale to jsou rádi za průměrnou úrodu. V některých krajích ji totiž zničily kroupy nebo bouřky. V Roudnem na Českobudějovicku sice část zelí v létě uschla, jinde jsou ale hlávky nadprůměrně velké.
1: Tady projíždí traktor se zeleným kombajnem, je velmi sucho. Nemáme problém tedy s žádnou újezdností.
2: Na jednom ze zelených polí zemědělského podniku Malše Roudné na Českobudějovicku právě stojím s vedoucí krouhárny Ivetou Hlaváčovou. My se můžeme podívat, jak vypadají samotné hlávky. Ta velikost je hodně rozdílná.
1: Některé hlávky mají 2 kila a některé až 15.
2: Například tenhle obr.
1: Tady bych typovala, že můžeme se přibližovat hranici 14 kil. Nebude určitě jediná. To vynahradí jarní ztráty.
2: Je tady hodně prázdných míst.
1: Protože na jaře po zasetí nepršelo, semínka nevyklíčily a tudíž máme i tady mezery. Úroda bude nakonec nad naše očekávání aspoň průměrná.
2: Zatímco tady vypadá zelí poměrně dobře, tak v další části, ke které právě míříme, je to spíš žalostný pohled. Když si sáhnu na rostlinu, tak to šusí jak papír.
1: Tady je půda víc kamenitá. To zelí vzešlo, začalo tvořit hlávky, ale o prázdninách, jak byly vysoké teploty, tak prakticky uschlo.
3: Podle prvních odhadů bude úroda zelí v Česku podprůměrná až průměrná. Doplňuje tajemnice zelinář

0: Unie Čech a Moravy Zuzana Přibylová.
1: Na Litoměřicku byly porosty poškozeny jarními mrazíky, v Polabí, v jižních Čechách nebo na Opavsku třeba bouřkami s krupobytím. Největší dopad na úrodu však mělo suché jaro a následně horké a suché léto, a to prakticky napříč celou republikou.
0: Sklizeň zelí na jihu Čech potrvá do poloviny listopadu. Jitka Cibulová, Vokatá, Radiožurnál.

0: Fotbalisté pražské Sparty si mohli zapsat už 2 výhry v novém ročníku Evropské ligy. Po základní hrací době vedli nad norským Lillestrømem 1-0, ale o výhru přišli hned v první minutě nastavení. Mají tak jeden bod za remízu 1-1. O první body bojují taky hráči Viktorie Plzeň. Nastoupili v Budapešti na stadionu Ferencvároše. Na utkání je reportér Adam Procházka.
1: Hezký večer, první poločas skončil bez branek, tedy 0-0 mezi Ferencvárošem a Plzní v Groupama aréně, která není úplně vyprodaná, kapacitu má 22 tisíc, ale je tady takových 18 nebo 19. Ze hry měla určitě víc Plzeň, která soupeře přestřílela, 10krát vypálila, Ferencvároš oproti tomu jenom 8krát, rozhodně větší šance měla Plzeň. Nejnebezpečnější hráči na druhé straně, tedy na straně domácích, jsou dva fotbalisté, které známe ze šance ligy. Je to Kadu, tedy levý obránce, a taky křídelník Veljko Birmančević. Kadu, ten hrával právě za Plzeň, takže hraje proti bývalému klubu. Birmančević, ten zase nastupoval za Spartu, poprvé dostává šanci v základní sestavě Ferencvároše, zatím se ale ani jeden z nich neprosadil, a to platí tedy o všech hráčích, takže opakuji, to poločasové skóre v zápase Evropské ligy mezi Ferencvárošem a Plzní 0-0. Z Budapešti Adam Procházka, Radiožurnál.
0: A ještě nás zajímá jeden výsledek průběžný. Do základní části evropských pohárů vstoupil i Jablonec duelem na hřiště německého Freiburgu. Zápas konferenční ligy sleduje reportér Tomáš Petr.
2: Po prvním poločase Jablonec hraje ve Freiburgu nerozhodně 1-1. Domácí měli výborný nástup a do zápasu byli nebezpečnější, trefili břevno a po čtvrt hodině hry šli také do vedení. Vincenzo Grifo se trefil z přímého volného kopu kousíček před hranicí vápna. Výbornou práci tam předtím odvedl obránce Rosenfelder, který je prakticky přes celé hřiště dovezl míč právě až k pokutovému zemi, kde byl faulovaný, provinil se Tekjašky a Grifo pak přímo ze standardky prostřelil a Hanuše. Ten naopak Grifa o pár chvil později vychytal po nebezpečné ráně z levé strany na vzdálenější tyč a pak se také mohli radovat Severočeši. V 28. minutě to byl Rusek, který vypálil po přihrávce od Slámy z levé strany a ta střela Ruska byla ještě tečována obráncem Matiasem Gintrem, tak, že brankář domácích Backhouse neměl naděje na úspěšný zákrok. A tak po prvním poločase tedy Freiburg hraje s Jabloncem nerozhodně 1-1. Z Německa Tomáš Petr, Radiožurnál.

0: Uber a Reis v galaxii na jižáku.
1: Uber a Reis.
0: Každé představení je premiéra.
1: Hrají si
0: Šíma,
1: Lu,
0: Slovák,
1: Nikl,
0: Uber a Reis.
2: Uber a Reis uvádí Minor od 18. října. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
3: Radiožurnál je s vámi ve 22 hodin. A taky Kateřina Causidisová se zprávami.
4: Česko dnes dopoledne přišlo o nejvyšší stavbu 355 metrů vysoké vysílače na Kolínsku. Ukrajina poškodila při útoku na vojenské letiště 6 ruských bombardérů. Fotbalisté Plzně hrají o první body v evropské lize na hřišti Ferencvároše Budapešť. A zítra bude polojasno až skoro jasno v Čechách i oblačno, teploty do 19 stupňů.
5: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Demoliční firma dopoledne odstřelila vysílače v Liblicích na Kolínsku. Česko tak přišlo o svou nejvyšší stavbu. Nálože kolem 11:45 odstřelili 8 kotvících lan. Obě 355 metrů vysoké věže se potom zlomily a zřítily na sousední pole. Technickou přípravu zvládli dělníci bez komplikací, říká střelmistr Petr Mikula.
6: Co se týče zájmu ve veřejnosti, tak to byla černá můra a moje jedna z nejhorších akcí. Jsme museli během posledních 14 dnů na základě informací ze sociálních sítí rozšířit ze 6 na 28 hlídek a policistů tady bylo mraky.
4: Novou koncepci výstavby armády České republiky projedná v úterý Bezpečnostní rada státu. Teprve pak ji posoudí ministři na zasedání vlády. Radiožurnálu to řekl ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Náčelník generálního štábu armády České republiky Miroslav Hlaváč přitom minulý týden prohlásil, že by kabinet měl novou podobu koncepce schvalovat už v pondělí 19. října. Ukrajina v noci na dnešek při útoku na ruské vojenské letiště ve Voroněžské oblasti zasáhla 6 bombardérů. Na síti Telegram to tvrdí ukrajinské námořnictvo, podle kterého bylo taky údajně poničeno technické vybavení potřebné k zajištění leteckého provozu. Rusko se k tomu zatím nevyjádřilo. Poškozené bojové letouny Suchoj jsou schopné unést současně několik leteckých bomb. V zákupech na Českolipsku začala obnova další části barokního hospodářského dvora v areálu tamního zámku. Potrvá do roku 2029 a stát bude 242 milionů korun. Obnovené prostory budou sloužit jako moderní depozitář, říká Jaroslav Podliska z Národního památkového ústavu.
7: Už nestačí jenom ty krabice z nálezy uložit. Představte si, že to jsou tisíce a miliony předmětů různé povahy, od keramiky, kostí, po různé unikátní výrobky, které my máme povinnost, vzhledem k tomu, že jsme ta příspěvkovka a ministerstva kultury oprávněná instituce i sbírkotvorná, máme se zákona povinnost se o ně starat.
4: Sport. Fotbalisté Viktorie Plzeň usilují o první body v nové sezóně Evropské ligy. Ve druhém kole je v Budapešti hostí domácí Ferencvároš. Aktuální informace má Adam Procházka.
8: 47. minuta, Ferencvároš Plzeň, zatím v Evropské lize bez branek 0-0. Z Budapešti Adam Procházka, Radiožurnál.
4: Pražská Sparta přišla v nastaveném čase o druhou výhru v Evropské lize. S Lillestrémem remizovala 1-1. Jablonec se v prvním kole konferenční ligy snaží překvapit německý Freiburg. Odehraný čas a stav zápasu přidá Tomáš Petr.
9: Polovina 46. minuty a Freiburg hraje s Jabloncem nerozhodně 1-1. Z Německa Tomáš Petr, Radiožurnál. Teď.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Nehoda na D1 před Klimkovickým tunelem a taky na D5 za Rudnou. Na dálnici D1 z Přerova do Ostravy jste nám hlásili čerstvou nehodu před Klimkovickým tunelem. Ve zúžení na kilometru 346 se střetlo nákladní auto s autobusem. Průjezd je omezený podle kamer, to ale vypadá, že je to zatím s opatrností průjezdné. Na dálnici D5 z Prahy do Plzně pozor na nehodu za Rudnou. Na kilometru 8,5 havarovala 3 osobní auta. Zasahují do jízdního pruhu, s opatrností místem projedete. Na dálnici D8 z Prahy směrem do Ústí nad Labem je u Řehlovic na 64. kilometru zavedřený sjezd na Teplice. Sjíždějte z dálnice směrem na Teplice už na exitu 52 na Velemín. A na silnici 37 ze Žďáru nad Sázavou do Ždírce nad Doubravou se vyhněte překážce mezi Karlovem a Vojnovým Městcem. Na vozovce leží sražená zvěř. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. počasí.
4: Zítra čekáme polojasno až skoro jasno, zpočátku hlavně v Čechách mlhy a nebo taky oblačno, nejvyšší teploty do 19 stupňů, hlavně na severozápadě do 12 a na horách zítra většinou kolem 11 stupňů. Tolik zprávy. Dál pokračuje večerní Radiožurnál a Zuzana Burešová.
11: Dobrý večer. Dnes o hodinu posouváme reprízu hosta Radiožurnálu. Po 23. hodině si poslechněte rozhovor s básníkem, prozaikem a novinářem Jonášem Zbořilem. Natočili jsme ho na frankfurtském knižním veletrhu. Stejně jako ten zítřejší rozhovor se spisovatelem Markem Torčíkem, autorem oceňovaného románu Rozložíš paměť. Tak ten odvysílám, jak už jsem říkala, zítra, krátce po 9. hodině dopoledne.
5: Večerní Radiožurnál
12: a Zuzana Burešová.

0: Téměř 50 let to byla nejvyšší stavba v Česku a dnes se zřítila k zemi. Plánovaně. České radiokomunikace nechali dopoledne odstřelit přes 350 metrů vysoké stožáry rozhlasového vysílače v Liblicích na Kolínsku. Podle provozovatele už pro ně nebylo využití.
1: V celé řadě evropských států byly vybudovány vysoce výkonné rozhlasové vysílače.
2: Popisuje krátký film Pražské zprávy radiokomunikací ze 70. let minulého století.
3: Vysílač Liblice, jehož výkon se proti současnému stavu několikanásobně zvýší.
2: Vysílač Liblice B byl nejsilnější středovlný vysílač u nás, říká Pavel Straňák z distribuce signálu Českého rozhlasu.
4: Tady to byl obrovský vysílač s jedním programem pro celou Českou republiku.
2: V Liblicích na pahorku nad Kolínskou rovinou se vystřídalo několik generací vysílačů. V letech 1936 až 72 tam sloužil jeden stožár vysoký přes 280 metrů.
1: Bylo rozhodnuto likvidovat stožár odstřelem.
2: Odstřel rok 1972.
1: Na místě starého stožáru bude postaven nový anténní systém ze dvou stožárů, každý bude mít výšku 350 metrů.
2: Dvojčata byla šitá na míru podle tvaru českého území.
4: Severní a jižní věž a ten maximální vyzařovací diagram má východní a západní zesílení. To respektuje podobu České republiky.
2: Signál z Liblic bylo možné přijímat i na krystalky, které nepotřebovaly ani baterii. Všechnu energii brali z rádiových vln. Velký výkon ale znamenal také vysokou cenu, podotýká Marcel Procházka z Českých radiokomunikací.
5: Efektivita středovlnného vysílání byla relativně nízká. Vysílač měl spotřebu 4-5 MW, což je spotřeba nějakého menšího města. Dneska DAB vysíláme celoplošně pro Český rozhlas zhruba asi z 50 vysílačů a těch 50 vysílačů má výrazně menší elektrický příkon než jedny Liblice.
2: Oba stožáry také potřebovaly údržbu, například výměnu kotevních lan, aby nespadly. Podle radiokomunikací by to stálo přes 100 milionů korun. Jenže o vysílání z Liblic neměl zájem ani Český rozhlas, ani soukromé stanice.
5: Český rozhlas ukončil vysílání na tomto vysílači na konci roku 2021. Potom nějakou dobu pokračovaly stanice s menším výkonem, ale potom začaly vysílat v DABu a tato distribuce pro ně už byla zbytečná.
2: Komerční vysílání z Liblic skončilo v roce 2025. Kromě drahého provozu vadilo také to, že většina novějších přijímačů už střední vlny nenaladí. V autorádiích už se s nimi podle odborníků prakticky nepočítá. Přestože měli své výhody.
4: Ta vlnová délka je tak dlouhá, že to leze do všech údolí a není to ovlivněné příliš strukturou terénu.
2: Zvuková kvalita byla horší. Tak, jak teď slyšíte, střední vlny neuměly přenést nejvyšší ani nejhlubší tóny a byly náchylné k nejrůznějšímu rušení. Příjem mohla zhoršit třeba bouřka nebo i některé domácí elektrické spotřebiče. Někdy mohl vysílač rušit i sám sebe, když se nevhodně potkala pozemní vlna s vlnou odraženou v zemské atmosféře. Konkrétně s tím si ale liblický vysílač dovedl poradit, vzpomíná Pavel Straňák.
4: Patent výzkumného ústavu spojů, ty stožáry mají takzvané proudové obložení, aby ten signál se šířil především tou pozemní vlnou a aby se potlačilo to prostorové vyzařování.
2: Podle Marcela Procházky je také jeden velký vysílač mnohem zranitelnější než síť menších.
5: To riziko narušení provozu tohoto vysílače je poměrně velké v porovnání s 50 vysílači DAB, kde když jeden vysílač vypadne, tak se téměř nic nestane. Je potřeba mít těch zdrojů vysílání více. Třeba i FM síť, zálohované diesel generátory, rozhlas vysílá i v televizi.
2: Na středních vlnách v Česku zůstává menší vysílač v jižních Čechách, který šíří signál soukromé stanice. Martin Crp, Radiožurnál.
0: A jestli vás právě tohle téma zajímá, mám pro vás tip. Naše sesterská stanice Vltava nabízí k poslechu mysteriózní krimi s názvem Tragédie Liblice, zasazené právě do novoroční noci roku 2022, kdy skončilo celoplošné vysílání na středních vlnách. Online si ho můžete poslechnout po dobu 4 týdnů.

0: Před 42 lety 15. října v 15 hodin a 15 minut zavlála poprvé na nejvyšší hoře světa československá vlajka. Mount Everest zdolali bez použití přídavného kyslíku slovenští horolezci Josef Psotka a Zoltán Demian. Doprovázel je slavný šerpa Ankrita. Demian pro radiožurnál uvedl: poslední metry jsem vnímal naplno. S Josefem jsme si padli do náručí, slzy nám tekly, bylo to emotivně velmi silné. Jenže při sestupu horolezce doslova drtil orkán o rychlosti 200 km za hodinu. Josef Psotka bohužel zemřel a kamarádi ho na místě pohřbili. Prvním Čechem, který stanul na Mount Everestu, byl Leopold Sulovský 17. května roku 1991. V základním táboře onemocněl, stihl se ale dát včas dohromady a mohl vyrazit se zbytkem výpravy. Pro Český rozhlas uvedl: zastihlo mě to připraveného, trefilo mě to v úplné psychické i fyzické pohodě. A klimatizace mi vyšla, byl jsem ve správném místě na správném okamžiku.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: je.
1: A teď už vás zase vezmeme na fotbal. O první body evropských pohárů bojují hráči Viktorie Plzeň. Nastoupili v Budapešti na stadionu Ferencvároše. Na zápas se dívá a taky komentuje reportér Adam Procházka.
2: 65. minuta, Ferencvároš vede nad Plzní 1-0, protože se ve 49. minutě prostěl Zachariasen, ale Plzeň může vyrovnat, teď přihrávka před bránu, ale vychytal ji domácí brankář Radnoty, teprve 20-letý debitující, ale tohle vypadalo hodně slibně pro Plzeň, která se ale znovu nedokázala prosadit a zatím tedy tahá za kratší konec v tom druhém poločase, možná i proto se trenér Plzně Radoslav Kováč odhodlal k trojímu střídání. Ze hry odešli Kabongo, Panoš a kapitán Hrošovský a přišli naopak Fál, Ladra a Červ. Jestli se jim podaří oživit tu hru a třeba z pohledu Plzně vyrovnat nebo i otočit zápas, to můžete poslouchat v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport z Budapešti. Adam Procházka, Radiožurnál.
1: A do základní části evropských pohárů vstoupil Jablonec duelem na hřiště německého Freiburgu. Zápas konferenční ligy sleduje reportér Tomáš Petr.
3: Now. 65. minuta se právě rozeběhla a Freiburg vede nad Jabloncem 2-1. Pavlovič si dal ve 53. minutě vlastní gól, i když se dlouho čekalo, jestli ten míč byl za brankovou čarou. Nakonec hlavní arbitr Edgar Smalcev musel ještě k monitoru, aby tedy posvětil ten gól domácích na 2-1. Už v prvním poločase se v 15. minutě z přímého volného kopu trefil Grifo a pak ve 28. minutě to byl Ruse, který pálil a Matias Ginter si srazil míč do vlastní branky. Teď Grifo na hranici poktovou zemí hledal střeleckou pozici a Eggestein pálí krásně! 3-1! Nádherná rána Eggesteina k tyči a Freiburg odskakuje do dvougólového trháku. Freiburg Jablonec tedy 3-1 a ten možný bodový zisk pro Severočechy se v 65. minutě povážlivě vzdaluje. Z Německa Tomáš Petr, Radiožurnál.
1: A ještě dodám, že fotbalisté pražské Sparty v novém ročníku Evropské ligy remizovali s norským Lillestrømem 1-1 a ze zápasu se tak odnesli pouze jeden bod.

0: Radiožurnál je 10:30. Poslechněte si zprávy a Martina Matějku.
1: Maximální povolená cena nafty zítra vzroste na 48 korun na 77 haléřů za litr. To je o 14 haléřů víc než dnes, informovalo o tom ministerstvo financí. Cenový strop na benzín naopak klesne. Čerpací stanice ho zítra můžou prodávat nejvýš za 46 korun na 72 haléřů za litr, tedy o 39 haléřů míň. Vláda reguluje ceny pohonných hmot od začátku října. Ukrajina po třech dnech obnovila útoky na ruské ropné rafinerie. Ukrajinské drony znovu zasáhly rafinerii v Ryazanské oblasti. Podle Kyjeva je to odpověď na pokračující ruské údery na ukrajinskou energetickou infrastrukturu. Ukrajinci taky zaútočili na ruské vojenské letiště ve Voronižské oblasti a podle velení ukrajinského letectva tam bylo zničeno 6 frontových bombardérů, které Rusko používalo k odpalování raket a leteckých bomb na ukrajinském území. Ministerstvo školství hledá způsoby, jak lépe chránit děti i učitele před agresivním chováním ve školách. Přemýšlí třeba o větší odpovědnosti rodičů nebo o možnosti dočasně vyloučit problémového žáka z výuky. A podle odborníků by ale tento krok měl přijít na řadu až poté, co škola vyčerpá všechny možnosti prevence. Zároveň musí dítěti i během vyloučení zůstat zajištěné vzdělávání a potřebná podpora. A od dneška začíná Praha 4 měnit systém zón placeného stání. Nově budou návštěvníci v některých oblastech platit za parkování i v noci. Dosud bylo po 8 hodině večer zdarma. Část smíšených fialových zón se postupně změní na modré, určené pro rezidenty. A změní se i jejich provozní doba. Nově bude od nedělních 5 hodin odpoledne do pátečních 17 hodin. Jako první začne výměna dopravního značení v části Podolí a Nuslí.
2: Sport.
1: Fotbalisté Plzně hrají v Budapešti druhé utkání sezóny Evropské ligy s Ferencvárosem. Sleduje to Adam Procházka.
3: 76. minuta a Ferencváros vede nad Plzní 1-0. Z Budapešti Adam Procházka, Radiožurnál.
1: Sparta remizovala s norským Lillestrømem 1-1. Jablonec hraje v konferenční lize ve Freiburgu. Podrobnosti má Tomáš Petr.
4: 75. minuta a Freiburg vede nad Jabloncem 3-1. Z Německa Tomáš Petr, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nová uzavírka exitu na Pražském okruhu a nehody na D5 z Plzně na Rozvadov. Na Pražském okruhu směrem z dálnice D1 na letiště je na 82. kilometru uzavřený sjezd do Jesenice. Mimo provoz je i nájezd. Naopak je opět v provozu sjezd i nájezd u Jesenice ve směru k dálnici D1. Na dálnici D5 z Plzně do Rozvadova máme hlášenou nehodu za Heřmanovou Hutí. Na kilometru 105 havarovalo osobní auto, blokuje pravý pruh ve zúžení. Je to s opatrností průjezdné levým pruhem. Na D5 z Plzně do Rozvadova opatrně i u sjezdu na Mariánské Lázně. Na kilometru 128 stojí nepojízdné nákladní auto. A na D8 z Prahy směrem do Ústí nad Labem sjíždějte na Teplice už exitem 52 přes Velemín. Následující sjezd 64 u Řehlovic je stále uzavřený kvůli vyprošťování převráceného kamionu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme polojasno až skoro jasno, zpočátku hlavně v Čechách mlhy nebo nízkou oblačnost. Během dne se rozpustí, k večeru bude ale v Čechách oblačnost znovu přibývat. Nejvyšší páteční teploty 14 až 19, hlavně na severozápadě naměří jen do 12 a na horách většinou kolem 11 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A posloucháte večerní Radiožurnál se Zuzanou Budešovou.
0: A přidám ještě jednu zprávu z našeho serveru. Jeskyní potápěči v Moravském Krasu objevili dalších asi 150 metrů dosud neznámých chodeb. Opět se tak přiblížili k hlavnímu cíli svého výzkumu v amatérské jeskyni, tedy k místu, kde soutokem Bílé vody a Sloupského potoka vzniká v podzemí řeka Punkva. Podrobnosti i fotografie najdete právě na našem zpravodajském serveru i rozhlas.
2: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.

Když to řeknu hodně stručně, tak ze stávky v Národním divadle se dostala až mezi nejlepší orchestry světa. Tak asi taková je historie České filharmonie. Dnes je to 125 let, kdy odehrála svůj samostatný koncert. Jak se z volnočasového spolku z roku 1894 stal světový hudební fenomén, za chvíli vysvětlí muzikolog Petr Kadlec.

0: tak všechno mám.
1: Volnočasový spolek hráčů Národního divadla. Takové byly začátky dnešní České filharmonie. První koncert v roce 1896 dirigoval v pražském Rudolfínu sám Antonín Dvořák. Výtěžky prvních vystoupení putovaly na penze pro vysloužilé muzikanty, vdovy a sirotky. Nezávislý orchestr se zrodil až o 5 let později, v roce 1901, z divadelní stávky proti novému šéfovi opery Karlu Kovařovicovi.
2: Karel Kovařovic ty hudebníky stávkující asi poměrně překvapil, protože jim všem dal promptně výpověď.
3: Vypráví muzikolog Petr Kadlec.
2: Což tedy skutečně nečekali a začal sestavovat úplně nový operní orchestr. Samozřejmě vztahy zaměstnavatelé, zaměstnanci nebyly ještě tehdy tak dokonale vymyšlené, jako je dneska. Dneska by to tak snadno a rychle samozřejmě Kovařovic udělat nemohl, ale tehdy se to prostě stalo.
3: Podle Kadlece neměla taková situace v rámci Evropy

0: zcela v obznešené libomluvě či v pohodlné kulturní švejkovině.
1: Takový vztah měl Talich k filharmonii na sklonku první republiky. Následně 23-letý Rafael Kubelík narychlo převzal velké turné po Anglii a Bruselu. Ještě před odjezdem čekal orchestr koncert pro domácí publikum. Na generální zkoušce ale vše nešlo podle plánu.
2: Jeden člen orchestru vystoupil a řekl: milý pane Kubelíku, když takhle dirigujete, tak nemůžeme vůbec hrát. Měl jsem strach, co se stane večer. Byl jsem prostě zoufalý. Tak jsem se šel projít v Vltavě, byla neděle, slunce, modrá obloha a já jsem šel a přemýšlel jsem. A najednou mi napadla myšlenka mého otce. Nesmíš se dát vést nenávistí, mrzutostí a násilím. Chceš-li něčeho dosáhnout, dosáhneš toho jen láskou.
1: Vzpomínal Kubelík v rozhlasovém rozhovoru natočeném z emigrace v roce 1948. Z té se vrátil o 42 let později, a to rovnou za dirigentský pultík hudebního festivalu Pražské jaro, které před lety založil. Prestiž České filharmonie upevnil Jiří Bělohlávek. Na jeho odkaz navázal současný šéf dirigent Semjon Byčkov. Michaela Pištěláková, Radiožurnál.

A kdo tu s námi bude teď krátce před 23. hodinou ve večerním radiožurnálu, bude to americká zpěvačka, textařka a také herečka Miley Cyrus. Tak ať se vám jí

0: A teď už blok sportovních zpráv. Sparta přišla o výhru v Evropské lize v nastavení. Remízu 1-1 zachránil Lillestrému v 91. minutě Tomas Olsen. Viktoria Plzeň nastoupila ve druhém kole Evropské ligy v Budapešti proti Ferencvároši a snaží se napravit porážku z úvodního kola. Zápas sleduje reportér Adam Procházka.
1: 95. minuta, tedy 5. minuta nastavení z 6. Ferencvároš vede nad Plzní 2-1. Plzeň dlouho prohrávala 0-1, potom i 0-2. Dvakrát se prosadil kapitán Ferencvároše, tedy domácího týmu, Zachariasen, ale Višinský, střídající hráč Plzně, snížil na 1-2 v 90. minutě a od té doby v podstatě Ferencvároš brání, čas od času se dostane k protiútoku, ale je to hlavně Plzeň, která se snaží vyrovnat a hraje teď aktivněji. Teď získává míč, míč dosky prostrkává na Ladru, ten se ale musí zbavit dvou soupeřů a to se mu nedaří. Nať získává míč pro Ferencvároš, Arzányho dobrá kvečka, faul a tohle se teď Plzni nehodí. Ještě k tomu navíc žlutá karta pro Červa. No a standardní situace pro Ferencvároš. Ferencvároš teď získá cenné sekundy, navíc bude moct rozehrát tu standardní situaci a to už nám běží poslední minuta nastavení. Připomínám, že Plzeň bojuje o vůbec první body v aktuální sezóně Evropské ligy, protože ten úvodní zápas Viktoria prohrála ve Štruncových sadech na domácím stadionu s Royal Unionem San Gilloas 0-3 a teď opakuji, prohrává v Groupama aréně v Budapešti s Ferencvárošem 1-2 a ještě čelí standardní situaci, kterou bude rozehrávat bývalý hráč Plzně. Teď už ve službách Ferencvároše Kadu. Kadu rozehrál ale špatně. Plzeň se dostává k protiútoku, ale faul na Gabriela. Jasná žlutá karta, taktický faul obránce Ráma Kerse. Ale standardní situace pro Plzeň. 96. minuta už tedy končí, tak už vypršel i nastavený čas. Sudí zběsile rozdává žluté karty a tohle vypadá na poslední šanci v Plzně, jak tenhle zápas v Groupama aréně s Ferencvárošem vyrovnat na 2-2. Plzeň prohrává 1-2. Rozhrává tu standardní situaci. Klíčovou standardní situaci bude Ladra. Je to poměrně z dálky, ten míč leží přesně na hranici středové čáry. Všichni hráči Plzně jsou naběhnutí za pokutovým územím soupeře, dokonce i brankář Čapaj teď stojí ve středovém kruhu, ale rozehrávku má tedy na starost Ladra. Ladra už se rozebíhá, rozehrává nakrátko na Višinského, ten si pouští míč za sebe šikovně, centruje do vápna, ta rána je zblokovaná, brankář Ferencvároše chytá Radnoty a tohle jsou mohutné oslavy, protože to není jenom zákrok, ale taky konec zápasu. Ferencvároš poráží Plzeň v Evropské lize 2-1 i díky dvěma brankám kapitána Zachariasena za Plzeň snížil v 90. minutě Višinský, ale na body to znovu nestačilo. Hezký večer z Budapešti.
0: A v konferenční lize chtějí anebo chtěli uspět fotbalisté Jablonce na půdě aktuálně vedoucího týmu německé ligy Freiburgu a tento duel vidí anebo viděl reportér Tomáš Petr.
2: Jabloncem. Právě skončilo utkání mezi Freiburgem a Jabloncem. Ani necelých 6 minut nastavení nestačilo na to, aby Jablonec získal bod. Nakonec prohrávají Severočeši ve Freiburgu po boji 2-3. Připomínám, že hosté prohrávali od 15. minuty, kdy se trefil z přímého volného kopu Grifo, ale v 28. minutě vstřílel Růsek a jeho ránu tečoval Matias Ginter do vlastní branky. První půle tedy skončila nerozhodně 1-1. Ve druhém poločase ve 53. minutě po takové nepřehledné situaci musel zamířit hlavní rozhodčí k videu a nakonec uznal to, že míč byl za brankovou čarou a jako autor branky byl označen hostující obránce Pavlovič, který si dal tedy vlastní gól. V 65. minutě nádherně pálil zpoza hranice vápna Eggestein na vzdálenější tyč. Freiburg už vedl 3-1, ale Jablonec ještě dokázal v samotném závěru vrátit do hry. Ve třetí nastavené minutě to byl Kuol, který vykřesal naději, snížil na 2-3, ale víc už Severočeši nestihli a tak na úvod hlavní fáze konferenční ligy Jablonec prohrál na hřišti Freiburgu 2-3. Z Německa Tomáš Petr, Radiožurnál.

0: Nikdo z nás nechce přemýšlet o odcházení, ale potkat se s ním může každá rodina.
1: Táta chtěl zůstat doma. Nevěděla jsem, jestli to zvládneme. Pak k nám začala jezdit doktorka a sestřička z mobilního hospicu. Mohli jsme jim kdykoliv zavolat.
0: Mobilní hospice zajistí zdravotní péči o vaše blízké a jsou oporou vám, pečujícím. Když vám blízcí odcházejí, jsme s vámi. Více na dožitdoma.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
2: Radiožurnál posloucháte ve 23 hodin. A taky zprávy s Martinem Matějkou.
3: Nehoda u vjezdu do Eurotunelu zastavila vlakovou dopravu pod Lamaňským průlivem a sněmovna v prvním čtení podpořila zvýšení postihů za trestné činy proti životnímu prostředí. Fotbalisté Sparty remizovali v Evropské lize s Lillestrémem 1-1, obýhru přišli v nastavení. A zítra čekáme polojasno až skoro jasno. V Čechách ráno a večer i oblačno, nejvyšší teploty do 19 stupňů.
4: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
3: Po srážce nákladního vlaku s autobusem u vjezdu do Eurotunelu je 19 lidí zraněných. Nehoda se stala na francouzské straně Lamaňského průlivu. Provoz vlakové dopravy mezi Francií a Británií je tam v obou směrech přerušený, informovala o tom francouzská televizní stanice TF1. Autobus převážející stavební dělníky se údajně převrátil na kole, kde ho srazil nákladní vlak. Nikdo ze zraněných ale není v ohrožení života. Tresty za poškozování životního prostředí se možná zpřísní až na 10 let vězení. Počítá s tím vládní novela trestního zákoníku, kterou dnes v úvodním kole projednávání podpořili poslanci. V Česku se podle ministerstva spravedlnosti většina protiprávních činů proti životnímu prostředí řeší jako přestupky. Nízká je i efektivita postihování. Novela zavádí nový trestný čin, těžké poškození životního prostředí, říká poslankyně hnutí ANO Jana Demjanová.
5: Nově bude možné postihovat jednání, kterým dojde k trvalému nebo dlouhodobému závažnému poškození půdy, vody, ovzduší, ekosystému nebo zvláště chráněných přírodních stanovišť.
3: V základní sazbě má za nový trestný čin hrozit 2 až 8 let vězení. Novelu trestního zákoníku teď projedná ústavně právní výbor sněmovny. Jemenští povstalci Husiové vypálili několik raket na jemenský prezidentský palác ve městě Aden na jihu země. Během útoku zahynuli podle agentury AFP nejméně 4 lidé, 2 z nich byli členové ochranky. Asi 10 lidí je zraněných. V budově byl i jemenský premiér a ministři. Všichni vyvázli bez zranění. Husiové tvrdí, že v prezidentském komplexu se nachází velitelství vojenských operací řízené saudskými důstojníky a sklad zbraní, informovala o tom agentura Saba, která je na povstalce napojená. Jemenští povstalci podporovaní Íránem vedou od roku 2014 občanskou válku proti mezinárodně uznávané jemenské vládě. A v posledních měsících útočí Husijové i na Saudskou Arábii, která je jemenskou vládu podporuje. Zrychlení povolovacích procesů a tedy i výstavby si od novely stavebního zákona slibuje 60% developerských firm v Česku, ale jenom 29% stavařů. Vyplývá to z průzkumu společnosti CEEC Research mezi šéfy 650 developerských a 133 stavebních společností v srpnu 2026. A podle ředitele CEEC Michala Vacka mají obavy hlavně z toho, jak stát zvládne přechod na novou soustavu stavebních úřadů.
6: Protože ty předchozí zkušenosti s tou nepovedenou implementací, ať to byla digitalizace nebo stavební zákon, který je platný od 1.1.24, nebyly dobré.
3: Problémem by mohl být nedostatek vyškolených úředníků stavebních úřadů. A ti teď spadají pod obce a kraje a podle zjištění ministerstva pro místní rozvoj bude ochotná přejít pod stát bez problému jenom asi třetina z nich, další třetina váhá. To by znamenalo, že od ledna 2028 můžou chybět až zhruba 2000 úředníků.
4: Sport.
3: Fotbalisté Sparty v Evropské lize na úvodní vítězství v Jerevanu nenavázeli a ve druhém zápase hlavní části remizovali na Letné s Lillestrémem 1-1. A Pražané přišli o vítězství v nastaveném čase. Norský soupeř vyrovnal po podklouznutí stopera Tobiase Gudela. Ztráta 2 bodů v záběru utkání mrzela záložníka Romana Macka. Chybu spoluhráče ale nevyčítal.
7: Já si myslím, že se mohlo vyřešit lépe ty minuty před tím gólem. Mohli jsme mít větší klid na míči, ty předchozí situace vyřešit lépe. Mohlo to být 2-0. Mohli jsme to dohrávat ve větším klidu. Pak bohužel, když ty zápasy jsou 1-0 takhle do posledních minut, tak se může stát nějaká menší chyba a oni potrestali.
3: Viktor Viktoria Plzeň podlehla v evropské lize Ferencvároši na jeho hřišti v Budapešti 1-2 a Jablonec prohrál v konferenční lize ve Freiburgu 2-3.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Nehoda na D5 před Stříbrem a v Praze uzavírka v tunelu Blanka. Na dálnici D5 z Plzně do Rozvadova opatrně v omezení za Heřmanovou hutí. Na kilometru 105 vyšetřují nehodu osobního auta. Na místě je policie a je zablokovaný pravý zúžený pruh. Na D5C z Plzně do Rozvadova zvyšte pozornost také u sjezdu na Mariánské Lázně. Na kilometru 128 je uzavřený odstavný pruh po požáru na nákladním vozidle. Na dálnici D8 z Prahy směrem na Ústí nad Labem je na 64. kilometru uzavřený sjezd na Teplice. Využijte proto už dřívější exit u Velemína na 52. kilometru. A v Praze začala noční údržba v tunelu Blanka. Obousměrně je uzavřený úsek mezi Letnou a Trojou a práce jsou tam naplánované do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Zítra čekáme polojasno až skoro jasno, nejvyšší páteční teploty 14 až 19 stupňů, hlavně na severozápadě naměří jen do 12 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A začíná repríza dopoledního hosta Radiožurnálu s Janem Pokorným.
9: Na zarostlém okraji města najdou dva lidé takovou podivnou bytost, nevědí přesně, co je zač, začnou se o to starat. Takový je, řekněme, výchozí příběh Flóry prozaické prvotiny Jonáše Zbořila. Dobrý den, Jonáši.
10: Dobrý den.
9: Básník, novinář, někdejší moderátor Rádia Wave je naším hostem na knižním veletrhu tady ve Frankfurtu. My jsme se potkávali svého času ve třetím patře budovy na Vinohradské 12. Jeden z Radiožurnálu, druhý tedy z Rádia Wave. Dnes se setkáváme na největším knižním veletrhu světa, tak si můžeme konečně v klidu popovídat.
10: Ano, já jsem poctěn, jsem rád.
9: Já jsem poctěn. Jste říkal, že jste byl na pivu s vaší anglickou vydavatelkou, nakladatelkou, ano, vlastně. Ano. To zní už tak jako profesionálně.
10: Už to zní jako, že se něco děje, že? Jsem z toho sám trochu vlastně zmatený, překvapený, pořád nevím, jestli se to opravdu děje, proto si chodím dát to pivo.
9: Jo, takhle. Ale s tou nakladatelkou, ano. Pro jistotu. Je to vaše prvotina, do té doby jste psal básničky, články, teď ta prvotina samozřejmě má recenze, má nějaké ohlasy. Váš základní pocit jako prvoautora z toho, co se o tom píše?
10: Opravdu mám pocit, jako kdyby se to nedělo, protože... Nebo jako kdybych si měl nějak znova protřít oči a podívat se, jestli se to opravdu děje, protože prostě ten těch překladů je poměrně hodně. Já jsem počítal s tím i s variantou, že tu knížku nikdo nebude chtít vydat. Když jsem to psal, tak jsem si nemyslel, že vlastně vůbec dokončím tu knížku, takže pořád se musím nějak probouzet a zjišťovat, jestli nejsem v nějaké další vrstvě snění.
9: Tady ve Frankfurtu se o ní mluví veskrze pozitivně, veskrze dobře.
10: To je dobře, že se, to, no. Že se o ní mluví. Já ještě nevím, já jsem toho absolvoval ještě docela málo, ale ano, asi se o ní mluví pozitivně. Zatím jsem nenarazil na to, že by to byl propadák nebo tak.
9: No jasně, k čemu je vlastně takový veletrh pro spisovatele? Už jste to pochopil?
10: Ne, ještě jsem to úplně nepochopil. Myslím si, že já na tom mám asi nejradši ten element toho setkávání s lidmi, které neznám a oni si přijdou podepsat knížku a vlastně máte trochu jakoby vzorek toho, kdo teda ty knihy čte, to je docela fajn.
11: Host Radiožurnálu.

Právní podmínky, článek 6, odstavec 15. Jiné pojistné kompenzační pomůcky se považují za vozíky pro invalidy, pokud jsou svými rozměry a vahou s nimi

0: hostem Radiožurnálu je Jonáš Zbořil. Jste pořád novinář? Nebo jste to tam zabalil v Seznamu?
1: Jsem pořád novinář, je to pro mě pořád strašně důležitá věc. Je to pro mě způsob, jak se dostávat ke kultuře, která mě zajímá, a je vlastně skvělý, že ji můžu takhle předávat dál. Pořád je pro mě ta novinařina hrozně důležitá.
0: A teď jste součástí té kultury. Marná sláva.
1: Zároveň, je to tak, jsem zároveň součástí té kultury. Samozřejmě to přináší určité konflikty. Je pro mě těžké být to nebo to, musím to nějak kombinovat, ale myslím si, že ta česká scéna je tak malá, že to zatím všichni chápou. Zatím.
0: Už jste se tady potkal s nějakými autorkami nebo autory, kteří toho mají už vydáno desítky, jsou přeloženy do 20-30 jazyků. Berou vás mezi sebe?
1: No, to je dobrá otázka. Já si myslím, že mě berou mezi sebe, ale myslím si, že to je spíš třeba tou historií Rádia Wave, kde jsem 10 let každý týden zpovídal některého z těch autorů, takže mám pocit, že jsme všichni jedna rodina. Ale zároveň, já vlastně nevím, jestli do ní patřím jako autor. Podle mě, teď mi přišla na snídani v hotelu říct Bianka Belová, že čte moji knížku. A já jsem si říkal, že to je hezký.
0: Četla v tom letadle.
1: Ano, ona ji četla v tom letadle, kde jste se potkali. A je to jako hezký pocit, ale zároveň myslím si, že to taky ukazuje, jak je tam takový jako zvláštní vztah, jakože mě pořád lidi berou jako novináře a pak teprve zjistí, že jsem napsal knihy třeba.
0: Když jste se 10 let ptal osobností z kultury, kde byly samozřejmě i spisovatelé, jak při tom dávání rozhovoru teď na druhé straně toho mikrofonu si hlídáte, jestli ten člověk se ptá dobře nebo špatně? To by mě zajímalo.
1: Se snažím nad tím přemýšlet, ale zároveň na to není čas, že já vám musím odpovědět, takže já to nestíhám. Je to mnohem větší formál na té druhé straně, než na straně toho, kdo se ptá. To jsem si vždycky myslel, že jsem doteď nervózní, i když to vlastně dělám docela dlouho dělám rozhovory, tak jsem doteď nervózní jako ten, kdo se má ptát, ale mnohem horší je odpovídat. To
0: mnohem,
1: je příšerný.
0: A ještě když jste tak zkušený rozhlasový profík, tak možná máte taky ten pocit, že to nechcete tomu tázajícímu zkazit.
1: No přesně tak, no. Já vám to hrozně nechci pokazit.
0: No právě.
1: A pořád si říkám, že už vám musím říct něco strašně důležitýho, tak nevím, třeba, že mám hrozně rád básně a poezii a mám strašně rád to, jak jsou nesrozumitelný, myslím si, že lidi by měli víc číst a že by se neměli bát číst poezii. Teď vyhrála Nobelovu cenu Anne Carson a podle mě je to perfektní příklad, že poezie má pořád smysl a že se nesmíme bát jakoby neporozumění, nesmíme se bát tomu, že těm básním na začátku nerozumíme, že nás matou, protože Anne Carson je přesně ten příklad básnířky, která vás dovede k tomu, že to je fajn být takovým jakoby nepohodlý, že je fajn být trochu zmatený jako čtenář a ona se vám za to hrozně odvděčí. Takže doporučuji, pane Pokorný, byste měl čas, přečtěte si Anne Carson, Autobiografie rudé, perfektní knížka.
0: Pane Zbořile, mě básničky vůbec nevadí, naopak já je vyhledávám, ale není to generační věc? My, kteří jsme vyrostli, já nevím, na Kainarovi, na Václavu Hraběti, abych vzal trochu jenom ten mainstream, tak máme ty dveře do toho poetického světa pootevřenější. Ale není to třeba pro vaši generaci, pro vaše vrstevníky taková trochu azylová záležitost, že ta poezie je někde zaparkovaná v nějakém azylu?
1: Je, ale myslím si, že dneska, když se diskutuje o tom, proč už se nečte poezie, tak se vždycky nakonec shodujeme na tom, že to vlastně vůbec nedává smysl, že ten dnešní svět tu poezii potřebuje možná mnohem víc než dřív a zároveň, že jakoby je mnohem adekvátnější než dřív, protože jak se pořád mluví o té krátké pozornosti, o tom, jakože potřebujeme maličký sousta, nebo že jsme schopni jenom maličkých soustředění, tak já si myslím, že na to ty básně jsou přece úplně ideální. Je to malý, krátký, ale velmi intenzivní. A to, co dostanete, je jako kondenzovaný význam. Takže já si myslím, že vlastně možná je to v azylu, ale je to takový vedlejší pokojík, ze kterého se to takhle dá vytáhnout ven a bude to furt fungovat.
0: Jakože to jsou taková rýlska?
1: Jo.
0: Fakt?
1: A mimochodem, to jste narazil na zajímavou věc, protože Milan Děžínský teď nedávno vydal knížku, která se jmenuje Zátiší pro ušáka a jsou to taková textová rýlska. To se fakt dá číst jedno sousto po druhým nebo prostě s nějakýma pauzama a ty texty jsou jakoby kondenzovaně, takový kondenzovaný význam. Je to fakt jako rýlska. Myslím si, že básně jsou tomu dost podobný a dal bych jim šanci.
0: Dáme jim šanci s Jonášem Zbořilem, hostem Radiožurnálu, bývalým moderátorem Rádia Wave, nyní redaktorem Seznam zpráv, básníkem a teď už taky prozaikem.

0: jak náročná byla ta cesta od poezie k próze? Je to úplně jiný žánr, že jo? Jiná metoda práce, jiný styl práce.
1: Je to jiný styl práce, je to jiný žánr, ale já si myslím, že jsem se trošku dopustil podvodu, protože jsem vlastně udělal jenom to, že jsem ty svoje básně přetransformoval do věd, ty verše, ale jinak si myslím, že jsem zas tak moc velký krok z poezie do prózy neudělal, že to trošku finguju celý.
0: A na té knižce to není znát? To jste fingoval tedy dobře.
1: Tak to je dobře. Možná, že ten rozdíl mezi poezií a prózou není tak velký, ale pro mě tam pořád jsou aspekty poezie, například v tom, že mě nikdy moc nezajímala zápletka a nikdy mě moc nezajímal příběh. Mě daleko víc zajímá takový to nelineární myšlení, to, že vlastně koukáte na detaily kolem sebe a poezie podle mě dělá to, že jakoby spojuje nespojitelné věci dohromady a to mi vlastně zůstalo. A to si myslím, že jakoby próza často bývá ten má tu linearitu, to, že jako jde od bodu A do bodu B, vysvětluje něco, co se stalo a jaký to mělo následky. A já si myslím, že jako básník mnohem častěji zůstávám v té přítomnosti, kdy se něco stane, něco se děje, ale vy ještě vůbec nevíte, co to bude znamenat. A tady ta nejistota je podle mě typická pro poezii a mě v té próze podle mě zůstává a je pro mě hrozně důležitá. Já si myslím, že proto, to je další důvod, proč je dobrý číst poezii, protože myslím si, že je hrozně důležitý pro dnešní dobu cvičit tu nejistotu. A jako asi nedovedu představit lepší trenažér nejistoty, než jsou básně. Takže tohle to si myslím, že v té flóře dělám, že tam je strašně moc věcí nejistých, akorát je to ve větách.
0: Tak byli to dadaisté, kteří tahle slova dovedli vlastně k dokonalosti, když psali poezii, takže si rozstřihávali noviny a dávali vlastně nespojitelné, bezpojované.
1: Vidíte, a já jsem tu flóru často psal tak, že jsem si vytisknul ty texty na malý A5, rozházel jsem si to po pokoji a pak jsem si to skládal k sobě, tak jak mi připadalo, že se tam nacházejí nějaké souvislosti. Měl jsem nějakou kostru samozřejmě toho příběhu, protože tam přeci jenom nějaký příběh je, ale velmi jednoduchý. A pod to jsem si skládal věci, kterými významově seděly, protože to jsou takový fragmenty poskládaný dohromady.
0: Co téhle metodě práce říkali doma? Zameď to?
1: No, tak já jsem to pak sváděl na děti.
0: Děti jsou pro vás téma, ne?
1: Obrovský. No, protože si myslím zase, je tam velká nejistota. Vůbec nevíte, co se bude dít. Děti, obzvlášť, když jsou malí, tak moc nechápou akci a následek. To je velmi těžký jim vysvětlit. A taky jsou velmi záhadný. A to stvoření, o kterém tam píšu, o té flóře, tak si myslím, že je vlastně velmi podobný dítěti v tom, jak je záhadný, protože to znáte, jak vám vždycky říkají, no to je úplně, vaše dcera je úplně jak vy, nebo to je celá máma. Ale pak je tam ještě pod tím schovaný to všechno, co vůbec po nikom nezdědí, co vůbec nikomu nepatří, co je jenom toho dítěte a vůbec nevíte, odkud se to vzalo. A to si myslím, že jako taky podceňujem, že ty děti, naše děti, jsou absolutní záhady.
0: Díváte se na vaše děti rád, když spí?
1: Jo. Chodím hodně často do pokoje a to děláme teda se ženou, takový výpravy do pokoje v noci, podívat se na děti, jak se mají a občas je pohladíme a pak zase jde pryč.
0: Co se ve vás v tu chvíli odehrává? Je tam spíš obava, nebo je tam radost, nebo je tam zvědavost? Co z nich bude? Nebo snaha, nevím, odpovědnost, to je taky důležité slovo.
1: Odpovědnost je taky důležité slovo, ale myslím si, že nejvíc vystihuje ten vztah k dětem takhle po večerech ta zvědavost. Ta zvědavost, ta fascinace jako tím, jak mají položený ruce. A myslím si obecně, že i proto moje psaní je nejdůležitější zvědavost. Že mě zajímají otázky a víc, mnohem víc než odpovědi a často to potom ty mý čtenáře trochu frustruje. Mí děti taky.
0: Ale děti se dovedou dobře ptát. Dobře v tom smyslu, že vás přivedou do úzkých.
1: Jo,
0: znáte to?
1: Jo, no znám. A teď už dělají i to, že se nejenom ptají, ale taky i něco říkají. Jako mají nějaký hodnotící. Teď mi třeba moje mladší dcera 5letá řekla, tati, mně se tak strašně líbí, když si čteš. Jsem si četl na hřišti knížku a moje dcera za mnou najednou přišla a řekla, mně se tak strašně líbí. A mě to tak rozhodilo, takový kompliment, že jsem vlastně vůbec nevěděl, co s tím. No.
0: A ona na tom hřišti dělala co? Sportovala?
1: Dřív, když byla hodně malá, tak mě právě fascinovalo třeba, jak se zajímalo o cokoliv, co lítalo. takže měla hlavu věčně jakoby v tomhle úhlu a koukala nahoru. A prostě byla fascinovaná lítajícíma věcma. Tak, a to vůbec nevím, odkud to přišlo. A nebo jednou, to nebylo na hřiště, ale na zahradě, zavál vítr a zacloumalo se křoví a ona k němu běžela a začalo ho objímat, protože se bálo, že uletí. Jako,
0: začala chránit to křoví před tím větrem.
1: A ta druhá dcera, tak ta zase na mě, ona tak jako dělá takový to, jak se to říká česky, scheming. Ona prostě dělá ty intriky, ale perfektní, jakože jednou mě obvinila na hřišti, že jsem jí ukradl, že jsem jí snědl svačinu a maminky byly absolutně šokovaný, ale ona to prostě, ona je skvělá, ona to dokáže jako udělat, má to charisma, že si všechny na tom hřišti prostě okamžitě přesune na svou stranu.
0: Jonáši, je to čirá radost sedět vedle mladého muže, kterému planou oči, když mluví o svých dětech, o svých dcerách, protože jinému plali oči třeba, kdyby mluvil o Spartě nebo o Slávii. A vy jste si to nasměroval takhle, to je přece famózní.
1: Když to takhle říkáte, tak mám zároveň strach, jako, protože já jsem tu já, není to moje žena se s těma dětma, jo? Takže má to samozřejmě hrozně moc temných stránek, nebo třeba když jsem tu knížku psal, tak jsem ji vlastně z velké části psal na rezidenci v Budapešti, zatímco moje žena se starala o děti a já teď vlastně hrozně přemýšlím nad tím, jak to udělat, aby moje žena mohla jít a napsat knížku, nebo jako bavíme se o tom doma takhle, protože mám pocit, že mám mnohem větší literární talent než jako já a že to vlastně není úplně spravedlivý, no.

0: Posloucháte Radiožurnál, je 11:30. A poslechněte si taky zprávy s Martinem Matějkou.
1: Ukrajina v noci na dnešek při útoku na ruské vojenské letiště ve Voronežské oblasti zasáhla 6 bombardérů. Na síti Telegram to tvrdí ukrajinské námořnictvo, podle kterého bylo taky údajně poničeno technické vybavení potřebné k zajištění letového provozu. Ruskou se tomu nevyjádřilo, poškozené bojové letouny Sukhoi Su-34M jsou schopné unést současně několik leteckých bomb. V Česku v roce 2024 meziročně přibylo neziskových organizací. Podle dat Českého statistického úřadu bylo v zemi asi 120 tisíc spolků. Zároveň stoupl i počet zaměstnanců, kteří v nich pracují. Ubylo ale dobrovolníků. Organizace své služby ve většině případů poskytují lidem zdarma nebo za netržní ceny. Švédský parlament dnes podle očekávání zamítl návrh předsedkyně sociálních demokratů Magdaleny Andersenové na sestavení menšinové vlády. Po zářijových volbách tak stále zůstává budoucnost nového kabinetu nejasná. Ve volbách zvítězil těsnou většinou středolevý blok. Předsedkyni jako možnou premiérku podpořili středolevicové strany, neshodli se ale na podobě vlády. A ve věku 83 let zemřel novinář a spisovatel Rudolf Křesťan. Podle rodiny podlehl krátké nemoci. Vynikal svými fejetony, kterých napsal téměř 3000. Dlouhodobě spolupracoval s Českým rozhlasem. Své texty načetl taky v pořadu Psáno kurzívou. Dlouhá léta působil i v časopise Mladý svět, později v týdeníku Televize. Sport. Fotbalisté plzeňské Viktorie prohráli druhý zápas v základní části Evropské ligy. V Budapešti podlehli domácímu Ferencvároši 1-2. A pražská Sparta doma na Letné remizovala s norským Lillestrémem 1-1. A Jablonec prohrál v konferenční lize na stadionu německého Freiburgu 2-3.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Překážka na D5C u sjezdu na Mariánské Lázně a zavřený sjezd z D8 na Teplice. Na dálnici D5 z Plzně do Rozvadova jde opatrně kolem sjezdu na Mariánské Lázně. Na kilometru 128 je uzavřený odstavný pruh po požáru na nákladním vozidle. Na dálnici D8 z Prahy do Ústí nad Labem je na 64. kilometru uzavřený sjezd na Řehlovice. Pokud chcete jet na Teplice, sjíždějte už na exitu 52 na Velemín. Na dálnici D10 z Mladé Boleslavy do Prahy počítejte s omezením u Staré Boleslavy. Na 13. kilometru je uzavřený levý pruh kvůli práci na vozovce. A v Praze bude celou noc uzavřený tunel Blanka mezi Letnou a Trojou. A obousměrná uzavírka kvůli údržbě má skončit do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Noc bude polojasná až skoro jasná, někde se můžou tvořit mlhy nebo nízká oblačnost. Ochladí se až na 1 stupeň, místy se objeví i přízemní mrazíky. A zítra pak čekáme polojasno až skoro jasno. Zpočátku hlavně v Čechách mlhy nebo nízkou oblačnost a během dne se rozpustí. K večeru bude ale v Čechách oblačnost znovu přibývat. Nejvyšší páteční teploty 14 až 19 stupňů. Hlavně na severozápadě naměří jen do 12 a na horách většinou kolem 11 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A po písničce pokračuje repríza dopoledního host Radiožurnálu s Janem Pokorným.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: Hostem Radiožurnálu je básník, spisovatel, novinář Jonáš Zbořil. Proč jste psal tu knížku v rezidenci v Budapešti?
1: To nevím, jako já jsem psal nějaký části doma, no. když jsem třeba uspával děti, tak jsem potom, co jsem jim dočetl něco, tak jsem si vzal telefon a psal jsem kousky těch kapitol do telefonu, že děti prostě nesnášeli, když člověk odešel z toho pokoje dřív než usly. No ale pak jsem zjistil, že jsem dostal tu rezidenci, že mám tu možnost tam je a chtěl jsem to zkusit. A myslím si, že to bylo proto, že člověk má hlavně takhle na začátku potřebu vědět, že opravdu je spisovatel, nebo že opravdu má prostor a někdo má zájem o ten text. Mm-hmm. Tak asi proto. A taky proto, že u té literatury pobyt někde jinde, myslím, jenom zintenzivní to nepohodlí, nebo tu zvláštnost. To prostě, že jste vykořeněný, že všechno je najednou zajímavý, každá cesta kolem bloku je najednou zajímavá a myslím si, že to rozjítří ty smysly, že se píše líp trošku.
0: A nepral se ve vás tak trochu novinář, který by asi, kdyby psal reportáž o Slatinách, tak by si vzal ten tablet nebo ten notebook a šel by tam na to místo a tam by zaznamenával, jak to na něj působí. Vy jste potřeboval být dál.
1: Možná, že tam ten odstup byl důležitý, ale samozřejmě, že i ta novinářská část tam pro mě nějak byla, jako já jsem na ty Slatiny chodil každý den předtím. A vlastně to vyšlo možná z nějaký novinářský touhy, nebo rozhodně z nějaký zvědavosti. Mě prostě zajímalo to místo a to bylo vlastně na začátku té knížky. Ty Slatiny, kam ale chodím každý týden, několikrát týdně tam vlastně chodím, protože tam chodím běhat. Takže to místo je pro mě pořád velmi důležitý.
0: Teď se řada lidí ztratila, protože nevědí, ano, co to jsou Slatiny, kde Slatiny jsou, že jsou v Praze.
1: Slatiny jsou v Praze, je to zvláštní území mezi Bohdalcem, Michlí, Nuslema a už nevím čím. A je ohraničený dálničníma nadjezdama, železničním depem, Botičem, Potokem. Takže je to takový nepřístupný místo, kde se míchá civilizace a příroda. Takže Jiří Sádlo, botanik a sociolog rostlin, těžko říct, jak to jeho práci pojmenovat, tomu říká nová divočina. Je to taková příroda, která se utrhla ze řetězu a která přichází po tom, co civilizace něco opouští.
0: Kdybychom teď stáli u Slatin, čeho si tam rozhodně všimnete vy a čeho bych si tam nevšiml já, který tam nebyl nikdy?
1: No asi bych se vám snažil ukázat všechna ta auta zaparkovaná do těch křoví, která postupně zarůstají a stávají se tou novou přírodou. Že tam něco necháte, protože víte, že ten svět se o to postará. To bych vám asi chtěl ukázat. Ale kdybych tam byl ještě spolu, kdyby tam s náma spolu ještě byl Jiří Sádlo, tak by vám asi řekl, tady rostou exotické rostliny a jsou tady proto, že je někdo tady vyvrhl omylem z vlaku nějaký semena a oni tady takhle zasemenili a teď tady rostou už třeba desítky let. Tak to by bylo asi dost zajímavý.
0: Takže to je jediné místo na světě, kde mohla vzniknout flora.
1: Je to tak. Takhle, pro mě to bylo jediné místo na světě, kde mohla vzniknout, ale pak jsem samozřejmě při různých cestováních poté zjistil, že tahle místa jsou v každém větším městě, jsou v Taipeji, jsou v Londýně, ve Frankfurtu, všude. Jako každé velké město tyhle místa má a myslím si, že je to možná i důvod, proč ta kniha vychází i v jiných jazycích, protože vlastně se ukazuje, že každý trošku chápe, o čem píšu.

0: Host Radiožurnálu z Frankfurtu nad Mohanem na knižním veletrhu Jonáš Zbořil. Vy jste také říkal, že vás na umělé inteligenci, teď udělám ostřejší střih, zajímá to, když si ji lidi personalizují, když si s ní třeba začnou povídat, slabší povahy s ní třeba začnou i chodit a vedou s ní večer milostné rozhovory. Kam to vede tohleto?
1: Já nevím, kam to vede, ale zajímá mě, odkud to přichází. Jo, jako zajímá mě, co, s čím to je, že se tohle stává. A myslím si, že to je tím, že prostě nedokážem popřít tu svoji lidskou podstatu a že si ty věci prostě poličťujeme. Všechno si poličťujeme, včetně toho jazykového modelu, který není člověkem, nijak se tomu člověku vlastně neblíží, ale my si z toho toho člověka potřebujeme udělat. A dá se to brát jednak jako nějaká schopnost, nějaká jako empatie, nějaká schopnost prostě zahrnovat a starat se o věci kolem sebe, to je pozitivní. A pak je pod tím něco negativního nebo něco jako temnějšího a to mě zajímá mnohem víc samozřejmě a to je nějaká samota, nějaká jakoby ultimátní osamělost, kterou v sobě člověk někde má a ta mě zajímá strašně moc a myslím si, že jakoby je vlastně trochu v té flóře a pokud ještě někdy napíšu knížku, tak chci psát o téhle osamělosti, která vede k tomu, že pak vedeme ty milostné rozhovory s umělou inteligencí.
0: A když jste tady na veletrhu mezi spisovateli, je umělá inteligence tématem? Že někdy jí třeba zadám, napiš mi ve stylu Jonáše Zbořila příběh o tom, nebo báseň v próze spíš, a ona mi to vysmahne?
1: No já si myslím, že to je zatím absolutně směšný, ty pokusy, že to vlastně pořád
0: není. Zkusil jste to?
1: Zkusil jsem to a já vlastně otevřeně přiznávám, že to sem tam používám, ale hlavně proto, abych si udělal takovou odrazovou, abych se jakoby vytyčil mantinely, kam nejdu, kam nepůjdu, kde mi to vlastně nesedí. Ale už jsem použil umělou inteligenci třeba tak, že jsem si vzal roky poznámek k nějakému konceptu knížky a hodil jsem to celý do té umělé inteligence a ptal jsem se, je tam něco? A on říkal jo a teď mi našel jakoby ty možnosti kam jít, ale vlastně žádná z nich mě úplně neto. Ale je dobrý vědět, že máte kam jít, že vám někdo řekne takový to první, tady něco je, tady je nějaký téma, který můžete napsat.
0: A taky jste měl to období, že jste si s ní povídal? Jako s kámošem?
1: Jo,

jsem měl nějaký těžký chvíli, kdy jsem to zkoušel, ale mně přijde, že mě možná víc než umělá inteligence zajímá to, jak se všechny naše vztahy jako posunuly do té roviny něčeho, co připomíná vlastně nějakou duchařinu. Že máte dneska strašně moc vztahů, který třeba jsou mnohem funkčnější online než offline. Mm-hmm. Že máte strašně dlouhý konverzace s lidma, který jste neviděli roky, a ani vám to nepřijde divný. A to mě zajímá.

0: Spisovatel Jonáš Zbořil, host Radiožurnálu. Vy jste řekl v té předchozí odpovědi to substantivum o vztahy. I Flora je o vztazích?
1: Nepochybně.
0: Z velké části.
1: Z velké části. Myslím si, že možná...
0: Ještě k něčemu, co se nedá zařadit, nebo co neumějí ti lidé zařadit, ne?
1: No ano, přesně tak. Jako, jednak je tam ten vztah k té bytosti, která nevíme, jestli je živá a neživá, jestli je to dítě, není to dítě, co to vlastně je, tak to mě zajímá, ale zároveň mám pocit, že tohle, že tenhle ten vztah s tím neznámým, což jakoby reprezentuje ta Flora, tak on se nějakým způsobem kopíruje i v těch vztazích, který by měly být normální, to znamená mezi Adamem a Sárou, těma hlavníma postavama, ale i mezi dalšíma postavami v té knižce, že vlastně i tady jsou nějaký elementy neznámého. A to mě možná dost bavilo na té knižce, no. Ukazovat si nebo hledat tyhle momenty, kdy si navzájem jako nemůžeme rozumět, i když se strašně snažíme.
0: Co teď máte v hlavě? Máte tam zatím to neuchopitelné po vydání prvotiny, prozaické prvotiny, pak asi nějaké zážitky tady z veletrhu, a nebo už je tam nějaký soubor, z kterého pak může vzniknout nějaká další prozaická knížka?
1: No já doufám, že už se tam teda rýsuje ta další knížka, kterou si právě představuju, jakože je o těch vztazích, o té duchařině těch vztahů, a o tom, jak ten online svět vlastně nám proniká do života mnohem víc, než jsme čekali, ale ještě to chce chvilku nechat vařit v hlavě.
0: Vy jste, tuším, že to bylo v hostu, jste svého času vyprávěl o tom, jak jste si smazal složku s takovým tvůrčím deníkem.
1: To jsem přiznal, no jo, tak to jsem zapomněl, že jsem to přiznal.
0: To byla klukovina, ne?
1: To byla hrozná klukovina. Mě to doteďka líto, protože člověk postupně zjišťuje, jako kolik důležitých věcí smazal, no. Asi to byla asi těžká, taková zranitelná chvíle, kdy jsem si říkal, že to nemá cenu, že to nemá smysl, že to prostě na to nemám sílu nebo něco. A možná jsem si taky chtěl trochu ublížit, no. Já nevím, to je taková floskule trošku, ale přijde mi možná důležitá, jak člověk někdy udělá, jak se někdy sám zraní, aby mohla ta jako bolest uvnitř odněkať vytéct. Je to taková floskule, ale která se teď nedávno i použila Pepa Lubojacky v tom filmu Kdyby se holuby proměnily ve zlato. Ale víte, jak to je. Prostě některé věci, třeba mám zlomené srdce, jsou kliše, ale zároveň líp to říct nejde. Ale tohle je přesně věta, která mě právě zajímá. Taky to jako potřebovala jsem si ublížit, aby ta bolest měla kudy vytéct ven, tak hrozně rád bych napsal knížku, která by tuhle větu dokázala říct tak, aby byla pravdivá a nějaký jakoby obejít nebo nějak ji ukázat v té složitosti.
0: Ať se vám to podaří. Dává to smysl. Jonáš Zbořil byl naším hostem. Díky za to.
1: Moc díky.

0: Experiment.
1: Technologie budoucnosti.
0: Lékařské novinky.
1: Překvapivé vynálezy.
0: Sobotní ráno na Radiožurnálu patří Experimentu.
1: Experiment.
0: To nejzajímavější ze světa vědy a moderních technologií.
1: V sobotu
0: od 9 hodin.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál je půlnoc. A připravené jsou hlavní zprávy.
1: Česko musí zpřísnit postihy za trestné činy proti životnímu prostředí. Novelu v úvodním kole podpořila sněmovna. Unijní lídři se v Bruselu přou o financování společného rozpočtu. Fotbalisté Sparty v Evropské lize remizovali s Lillestrømem. Plzeň prohrála v Budapešti s Ferencvárošem. Dnes čekáme polojasno až skoro jasno. V Čechách ráno a večer i oblačno, teploty do 19 stupňů. Je pátek 16. října. U hlavních zpráv vás vítá Martin Matějka.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Za narušování životního prostředí by mohlo hrozit až 10 let vězení a počítá s tím novela trestního zákoníku, kterou v úvodním kole podpořili poslanci. A Česko musí tresty posílit kvůli unijním požadavkům.
3: Až 10 let odnětí svobody by mohlo nově hrozit členům organizovaných skupin. Sazby mají vzrůst taky za neoprávněné nakládání s chráněnými živočichy, pokračuje ministr spravedlnosti Jeroným Tejce za hnutí ANO.
4: Chceme zásadním způsobem zpřísnit trestání škod na životním prostředí. Výrazně se zvyšují sazby, zavádějí se nové skutkové podstaty.
3: Mezi novými trestnými činy je ekocida, nejzávažnější poškození životního prostředí, například zničení ekosystému. Podporu má novela i u opozice, pokračuje poslanec ODS Petr Bendl.
5: Ochrana životního prostředí před závažnou a vědomou trestnou činností je důležitá a je správné, aby Česká republika evropské požadavky řádně promítla do svého práva.
3: Teď novelu posoudí ústavně právní výbor. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Radiožurnál.
1: V Bruselu druhým dnem pokračuje summit Evropské rady. Lídři států 27 zatím vedou tvrdý spor o podobu víceletého rozpočtu Unie. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO odmítá, aby do společné kasy tekly výnosy z emisních povolenek nebo daně z tabáku. A bohatší země, takzvaný čistí plátci, ale nechtějí dál navyšovat své příspěvky.
6: Rozdíly v pozicích členských států jsou podle Babiše obrovské. Uvedl, že Česko bude bojovat, aby z rozpočtu na roky 2028 až 2034 získalo maximum peněz.
7: Samozřejmě ten základ platí všichni v HND procentech, ale když se tomu napočítá, kolik my platíme za emisní povolenky a co nám chtějí všechno vzít, tak to je samozřejmě absolutně nepřijatelné.
6: A nepřijatelný je navržený rozpočet také pro německého kancléře Friedricha Merce či švédského premiéra Ulfa Kristerssona. Ti ho chtějí zásadně osekat.
8: Far too big, far too expensive.
6: Do Bruselu už dorazil také ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský, který se zúčastní pátečního jednání Evropské rady. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
1: Rusko znovu zasáhlo kritickou infrastrukturu v Kyjevě a kyjevské oblasti. Část ukrajinské metropole a jeho okolí zůstaly bez elektřiny.
9: Ukrajinské ministerstvo energetiky na svém telegramovém kanálu oznámilo, že brigády energetiků se snaží dodávky proudu co nejrychleji obnovit. Práci jim ale komplikují pokračující ruské vzdušné útoky a následky předchozích úderů. Předevčírem Rusko zasáhlo všechny kyjevské tepelné elektrárny. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský, který je hostem summitu Evropské unie v Bruselu, oznámil, že Polsko dodá nový balík pomoci protivzdušné obraně Kyjeva. Obsah zbrojních dodávek označil za tajný. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Radiožurnál.
1: Americký prezident Donald Trump nepodepíše souhlas s veřejným přenosem popravy bývalého armádního psychiatra. Ten před 17 lety zastřelil na texaské základně 13 lidí. Odsouzený zemře začátkem prosince před popravčí četou. Přihlížet budou smět jen pozůstalí obětí. Ministr obrany Pete Hegseth přímý přenos ohlásil minulý týden.
10: Prezident Trump oznámil, že odsouzený armádní psychiatr Nidal Hassan zemře podle plánu, ale vysílat se jeho zastřelení 13 vojáky nebude. Podle amerických médií prý netušil, že Hassan je od vražedného incidentu v roce 2009 ochrnutý od pasu dolů. Plán ministra Hegsetha popravu vysílat odsoudili demokraté i republikáni, byť některé veřejné osobnosti s popravou souhlasili. Šlo by o první veřejnou popravu ve Spojených státech zhruba po 90 letech. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Radiožurnál.
1: Severní Koreu a Čínu spojil nový silniční most přes pohraniční řeku Jalu. Obě země si od něj slibují další posílení ekonomické spolupráce a KLDR očekává, že díky větší obchodní výměně bude ještě líp čelit ekonomickým sankcím OSN.
11: Nový most je dlouhý 3 kilometry a v podstatě je dokončen od roku 2014 a není úplně jasné, co dosud bránilo jeho otevření. Před několika týdny zprovoznili strategicky důležitý most na společné hranici také Rusko a Severní Korea. Ale Čína i nadále zůstává nejdůležitějším obchodním i politickým partnerem KLDR. Peking i Pchjongjang chtějí nový most využívat hlavně pro přepravu surovin, strojírenských výrobků, spotřebního zboží a také vojenského materiálu. Z východní Asie David Jakš, Radiožurnál.
1: Demoliční firma ve čtvrtek dopoledne odstřelila 355 metrů vysoké vysílače v Liblicích na Kolínsku, které byly téměř 50 let nejvyššími stavbami v Česku. Stožáry se po odpálení náloží podle plánu zřítily na pole směrem ke Kolínu. České radiokomunikace pro vysílače už neměly využití. Nepodařilo se je prodat a nevyplatila by se ani jejich případná oprava, která by vyšla na 170 milionů korun.
12: Na odstřel se přijela s dětmi podívat paní Barbora.
13: Je to taky zvláštní, ale je nám z toho smutno. No. Zrovna jsme si říkali, že je to škoda, že nechceme prostě, aby to spadlo, ale už je pozdě.
12: Stejně jako ona výbuch sledovali stovky lidí. Někteří komplikovali demoliční firmě práci, říká střelmistr Petr Mikula.
14: Od rána nám sem lezly křovým různý existence s foťákama, ale zvládli jsme to. Bylo to naprosto přesně podle plánu. Ty stožáry bylo plánováno, že se zhroutí do sebe, což se podařilo.
12: Konstrukci budou dělnice následujících 20 dní odklízet. Z Liblic Alena Junová, Radiožurnál.
1: Ve věku 83 let zemřel publicista a spisovatel Rudolf Křesťan. Napsal více než 3000 fejetonů, které založil na nadsázce Recese a slovních hříčkách. První fejeton otiskl už ve svých 16 letech.
15: Nejsem králem fejetonu, protože králem fejetonu je čtenář.
16: Zdůrazňoval Rudolf Křesťan ve vysílání Českého rozhlasu v roce 2013. Na kontě měl přes 20 knih a nikdy prý netrpěl noční můrou, že nenajde téma nového fejetonu.
15: Já jsem měl to štěstí, že jsem nikdy nebyl fejetonistou deníku, který musí ten text odevzdat na poslední chvíli.
16: Spolupráce pojila Rudolfa Křesťana i s Českým rozhlasem, kde působil jako moderátor nedělního Dobrého rána s Dvojkou. Pravidelně se s ním potkával i Aleš Cibulka.
17: Každý pátek mezi 8 a 9 měl svoji hodinku fejetonů a pro mě to byla ohromná škola.
16: Za sbírku fejetonů nazvanou Proč nemám pistoli získal Rudolf Křesťan v roce 2015 cenu Miloslava Švandrlíka. Tomáš Maleček, Radiožurnál.
2: Sport.
1: Fotbalisté Sparty remizovali ve druhém utkání hlavní části Evropské ligy s Lillestrémem 1-1. Norský soupeř vyrovnal skóre až v nastaveném čase. Pražané byli z výsledku zklamaní, ale ztrátou 2 bodů v závěru zápasu se nechtějí zaobírat příliš dlouho, říká jich trenér Brian Priske.
18: Každý odejde domů se špatným pocitem kvůli výsledku, který je vždy nejdůležitější, ale myslím si, že abychom se mohli posunout dál, musíme se zaměřit i na náš výkon a z něj si můžeme vzít spoustu dobrých věcí, ze kterých můžeme těžit v dalších zápasech. Teď je naším cílem zvítězit v nedělním utkání. Tohle už je za námi.
1: Plzeň v Evropské lize prohrála i druhý zápas, tentokrát v Budapešti s Ferencvárošem 1-2. Jablonec na úvod konferenční ligy podlehl domácímu Freiburgu 2-3. A hokejisté Litvínova prohráli domácí předehrávku 11. kola Tipsport Extraligy. Hradci Králové podlehli 1-4.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
19: Na D1 zavřený Klimkovický tunel a překážka za Měrošovicemi. Na dálnici D1 je uzavřený Klimkovický tunel u Ostravy, silničáři tam ruší omezení a provoz je zastavený asi na 15 minut v obou směrech, poté se opět bude jezdit tunely bez omezení. Na dálnici D1 z Prahy do Brna stojí za nájezdem od Benešova na 22. kilometru porouchané osobní auto. Blokuje tam pravý pruh v omezení, místo je označené šipkou a projíždí se levým pruhem. Na dálnici D5 z Plzně do Rozvadova počítejte s překážkou u sjezdu na Mariánské Lázně. Na kilometru 128 stojí porouchané nákladní auto, je po požáru, uzavřený je odstavný pruh. Na D8 z Prahy do Ústí nad Labem sjíždějte na Teplice už exitem 52 přes Velemín. Následující sjezd na 64. kilometru je uzavřený kvůli vyprošťování převráceného kamionu. A v Praze připomínáme uzavírku tunelu Blanka. Obousměrně zavřený bude až do rána úsek mezi Letnou a Trojou. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Noc je teď polojasná až skoro jasná, místy se můžou tvořit mlhy nebo nízká oblačnost. Ochlazuje se až na 1 stupeň, místy se objeví i přízemní mrazíky. A přes den čekáme polojasno až skoro jasno, zpočátku hlavně v Čechách mlhy nebo nízkou oblačnost. Postupně se pak rozpustí, k večeru má ale v Čechách oblačnosti znovu přibývat. Nejvyšší páteční teploty 14 až 19 stupňů, hlavně na severozápadě naměří jen do 12 a na horách většinou kolem 11 stupňů. To byly hlavní zprávy. A začíná repríza senátního duelu s Lukášem Matoškou.
20: Český rozhlas nabízí duely kandidátů, kteří postoupili do druhého kola senátních voleb. Od mikrofonu vás zdraví Lukáš Matoška. V následujících minutách se budeme věnovat senátnímu obvodu číslo 51 Žďár nad Sázavou. Tady ve studiu jsou proto dva tamní kandidáti. Starosta Nového Města na Moravě Michal Šmarda, který kandiduje jako nestraník, byl navržen stranou Volt Česko v koalici se Starosty a osobnostmi pro Moravu a hnutím Hlas regionu. Dobrý den.
21: Krásný dobrý večer vám i vašim posluchačům.
20: A senátor KDU ČSL Josef Klement. Dobrý den i vám.
22: Hezký večer a zdravím posluchače mého oblíbeného rádia Radiožurnál.
2: Volby 2026, senátní duel.
20: Ještě na úvod řeknu, že tento duel předstáčíme v úterý 13. října. To znamená, že na případné následné události nemůžeme reagovat. V obvodu kandidovalo celkem 5 uchazečů. Michal Šmarda získal 27,6% hlasů. Josef Klement získal 25,62% hlasů. Pánové, s trochou nadsázky by se dalo říct, že tady tenhle váš letošní souboj je vlastně odveta, protože před 6 lety vás pan Klement, obracím se na vás, pane Šmardo, ve druhém kole porazil. Proč si myslíte, že to letos dopadne jinak?
21: Letos k těm volbám přišlo ohromné množství lidí, mnohem víc než minulé. Já jsem dostal historicky téměř rekordní počet hlasů, 12,25 hlasů, a to je mnohem více lidí, než kteří přišli minule. Já věřím, že právě ta motivace lidí vybrat si skutečně prospěšného senátora bude tím, co je přivede i ke druhému kolu, a moc se na to těším.
20: Pane Klemente, jak vyplývá, tak vy jste byl senátorem po dobu 6 let, ten svůj mandát obhajujete. Čím si vysvětlujete, že druhé kolo vám málem uteklo, že jste se do něj dostal doslova u jediný hlas?
22: Tak určitě to bylo tím, že kolega Michal Šmarda využil toho, že v našem senátním obvodě jsou dva středopraví kandidáti a pravděpodobně se ty hlasy nějakým způsobem rozmělní a rozdělí, což se stalo skoro úplně přesně na půlku. A proto vlastně byli zde tři vážní kandidáti, kteří dopadli plus minus o 2% stejně.
20: Když jste, pane Klemente, kandidoval před 6 lety a uspěl, tak jste hodně v kampani zdůrazňoval vylidňování vašeho regionu Žďárska. Jak jste se to pokoušel v uplynulých letech řešit?
22: Tak tohle je nesplněný cíl. Ten nesplněný cíl, který dál pokračuje, budu se samozřejmě snažit všechny zákony, které budou směřovat k dostupnosti bydlení, ke stavebnímu zákonu, aby se zrychlila výstavba, aby mohli občané využívat komfortu města a samozřejmě i v rámci venkova zajistit potřebné služby.
20: A to by mělo podle vás pomoci zastavit vylidňování Žďárska?
22: Myslím si, že ten komfort, který můžou obce a města nabídnout, tak určitě tento trend by měl minimálně zpomalit.
20: Pane Šmardo, měl jsem pocit, že teď jste mírně kývnul hlavou, takže i podle vás toto jsou recepty na to, jak zastavit nebo přinejmenším zpomalit ten trend ve Žďársku?
21: Byly by, kdyby byly konkrétní a kdyby přicházeli včas, mně přijde poněkud zvláštní, když po 6 letech v Senátu Josef řekne, pomalu se chystám k tomu, že začnu podporovat zákony, které umožní to, co jsem kdysi slíbil.
20: Použil jiná slova, tak, abychom byli korektní.
21: Ale těch 6 let je skutečně dlouhá doba a ty výsledky by měly být vidět. Já jsem z radnice zvyklý na to, že každý den lidi hodnotí moji práci, každý den musím skládat účty, a když se skládají účty za jednou za 6 let, tak by to nemělo být tak, že řeknu, no už to pomalu začíná a už se na to chystám. Já k tomu chci říct to, abych byl konkrétní, a přece jenom není to, aby ten duel byl věcný. Já k tomu chci říct to, že podle mého názoru se musí změnit například rozpočtové určení daní. Tak, aby třeba ty obce, ale i kraje, které jsou v horších klimatických podmínkách, tak aby byly lépe finančně od státu zajištěny i kvůli tomu, jaké tam jsou podmínky. Například v Itálii nebo ve Švýcarsku je to naprosto běžné a funguje to. Ano. Já bych chtěl například tento konkrétní bod, který zabrání vysvětlování.
0: A já vám teď slíbím, že se k němu za pár minut dostaneme, ale musím nechat, pane Klemente, vás reagovat na tu kritiku. Letos jste to vy, kdo jako senátor skládá účty, tak nepodcenil jste to působení v uplynulých 6 letech, když jste tady před chviličkou sám připustil, je to nesplněný cíl týkající se pozastavení toho trendu vylidňování Žďárska?
22: Ano, já jsem se k tomu přiznal, nezapírám to nějak, je to nesplněný cíl. Na tomto problému se je potřeba pracovat kontinuálně a ano, 6 let jsem byl v Senátu a přece jenom pokud jste v nějaké instituci a snažíte se obhájit, tak pořád je lepší, nebo pořád je snaží střílet do toho, co se stalo a nestalo, než populisticky slibovat. A já jsem tohleto řekl a přiznávám, že to je nesplněný cíl a chci na něm pokračovat.
0: Podle vás pan Šmarda populisticky slibuje?
22: Já si myslím, že tohleto není jenom problém Senátu, to vylidňování, nebo respektive práce v Senátu. Je to soustavná práce i starostů na obcích, aby ten komfort těm svým občanům dávali právě třeba ve formě bydlení. A třeba Žďár klesl z nějakých 24 na 20 tisíc obyvatel a Nové Město ten trend má úplně stejný.
0: Čímž jste se tedy vyhnul té otázce, zda váš konkurent populisticky slibuje, ale nechme ji tedy stranou. Pane Šmardo, vaše stručná reakce, ať se posuneme a dostaneme třeba k tomu rozpočtovému určení daní.
21: My se jako obce snažíme, a to nejenom Nové Město na Moravě, Josef Klement má pravdu, že i v Novém Městě na Moravě o několik set občanů poklesl počet obyvatel. Není to tak hodně jako ve Žďáře, tam to bylo několik tisíc, nicméně i u nás ten trend je, sice je to lepší, ale ten trend je taky tento podobný. Ale já například s Martinem Merkosem, starostem Žďáru, stejně jako s jeho předchůdci, jsem tuhle problematiku hodně diskutoval a musím říct, že třeba ve Žďáře se můžeme inspirovat právě tím projektem společných investic, kde oni vystavili dům s českou spořitelnou. Ale potřebujeme větší podporu státu. A já jsem chtěl říct jednu věc. Josef Klement nebyl jenom senátorem, byl i jedním z nejvyšších představitelů vládní politické strany a myslím si, že malinko zabrat mohl.
0: Pane Klemente, tak na to vás zase musím nechat zareagovat. Z důvodu korektnosti poprosím vás o velkou stručnost, ať se posuneme.
22: Tak já si myslím, že jsme zabírali dost, že jsme se snažili v minulosti i pod vládou Petra Fialy konsolidovat finanční prostředky a snažili jsme se nějakým způsobem působit v tom, aby finanční prostředky byly na té příjmové části, aby byly právě pro ty investice do obcí a měst.
0: Než budeme pokračovat, tak připomenu, že našimi hosty jsou dva kandidáti na senátora v obvodu číslo 51 Žďár nad Sázavou, jmenovitě senátor lidovců Josef Klement a starosta Nového Města na Moravě Michal Šmarda.
2: Volby 2026, senátní duel.
0: Já jsem to slíbil a já svoje sliby tady budu plnit. Vy jste se, pane Šmardo, před pár minutami zmínil o tom klíčovém bodu z vašeho programu a to je změna rozpočtového určení daní. Tvrdíte, že to současné nastavení je ve prospěch velkých měst a v neprospěch třeba tak velkého města, jaké vy vedete. Myslíte si, že byste jako nestranický senátor, který nepatří ani k opozici, ani k vládě, měl sílu toto změnit?
21: Já jsem přesvědčen, že ano, protože když se někdo vymlouvá na pravomoce nebo vymlouvá se na to, že je součástí jenom slabého týmu, tak je to především přiznání toho, že nemá odvahu o těch věcech mluvit nahlas a tvrdě je prosazovat. Já jsem zažil mnoho pozic v životě na radnici, zažil jsem i opozici a když jsme za něčím šli, tak jsme to prosadili.
0: Dobře, víte, a jak byste vlády prosazoval, kdybyste se nakrásně stal senátorem, to vámi prosazované rozpočtové určení daní, jeho změnu?
21: Principiálně bych upozorňoval na ty nespravedlnosti. Vemte si, že obce na Vysočině mají mnohem vyšší náklady například ze zimní údržbou. Ale to se netýká jenom obcí, to se týká i nemocnic, takže se jedná i o financování zdravotnické péče. Týká se to škol, týká se to všech těchto institucí, které mají obrovské náklady jenom s tím, že prostě jsou tam horší klimatické podmínky. Stát to na rozdíl například tohoto Švýcarska, Itálie nezohledňuje a je to něco, za co já bych chtěl zabojovat. Kdysi už se o to snažili bojovat někteří moji předchůdci, nepodařilo se jim to, ale já jsem přesvědčen, že mám takovou buldočí povahu, že mě se to podaří.
20: Pane Klemente, připouštíte i vy, že rozpočtové určení daní je potřeba změnit?
22: Ano, prosazovali to hejtmani, mimochodem i náš hejtman Honza Grolich, a který je mým velkým podporovatelem, a vlastně hlas pro mě je vlastně i hlas pro Honzu Grolicha. A já jenom bych upozornil na to, že v Senátu jsme rozděleni do různých politických klubů a samozřejmě jedinec, který tam je sám za sebe, tak má velmi malé vyjednávací podmínky a rozhodně...
20: Pan Šmarda říkal, že je buldok. Myslím si, že jste použil tento příměr.
22: Mě by zajímalo, jak by buldok byl v tom Senátu zarazen, protože si myslím, že každý jsme nějak členem nějaký koalice nebo nějakého...
20: Dostaneme se k tomu zařazení. Vy na něj chcete... Dobře, tak prosím.
21: Přímo otázku bych rád odpověděl. Josef Klement právě řekl, že díky tomu, že je členem silného senátorského klubu, tak měl obrovské šance na to, aby prosadil ten svůj program, ale zároveň před chvílí přiznal, že ho vlastně neprosadil. Čili proč těch 6 let, kdy byl člen takhle silné skupiny, tak se mu nepodařilo prosadit.
20: Čím se vracíme?
21: Já jsem přesvědčen o tom, a teď, když mluvil o Janu Grolichovi, že Jan Grolich se předsedou lidovců stal právě proto, aby se ti lidovci změnili. Aby už to nebyly jenom prázdné řeči, ale aby oni začali opravdu pracovat. A upřímně řečeno, Josefe, já si myslím, že on, pokud tím předsedou nějaký čas bude, tak za prvý, nebude to senátor bez vedlejšáku, ale bude to pravděpodobně senátor, který bude tvrdě pracovat, a je možné, že k tomu donutí i vás ostatní.
20: Tak, nechám vás reagovat, pane Klemente.
22: To je výzva. Já si myslím, že Michal Šmarda jako bývalý předseda ČSSD a zároveň starosta a možná dalších x funkcí měl, tak mi přijde jakoby ne na místě, aby kritizoval Honzu Grolicha, který je opravdu výkonej a snaží se KDU-ČSL posunout v tom procentuálním levelu výš.
20: Zaměřme se teď, pánové, na ty vaše kandidatury a nechme teď stranou kandidaturu předsedy lidovců pana Grolicha, který uspěl už v prvním kole. Pane Šmardo, zaznělo to tady, že ještě před 2 lety jste byl předsedou sociální demokracie, pak jste stranu opustil, dnes tedy kandidujete jako nestraník. Pokud byste se stal senátorem, do kterého senátorského klubu byste zamířil?
21: Děkuji, já jsem si teda vůbec nevšiml, že jsem kritizoval Jana Grolicha, ale pokud to tak Josef pochopil, tak to může být jeden z těch důvodů, proč si ne vždycky rozumíme.
20: Tak ale prosím, k té mojí otázce.
21: Já jsem přesvědčen o tom, že v Senátu po těchto volbách a výsledky prvního kola mi dávají zapravdu v tom, takže se podaří ustavit klub nezávislých silných regionálních osobností, které mají podobné politické názory jako já. A pokud takový klub vznikne, tak budu moc rád, že budu moc být jeho členem.
20: S kým byste v tom klubu byl například?
21: Každopádně si neumím představit, že bych se nechal zařadit do těch škatulek, jestli jsem provládní nebo protivládní, jestli jsem spíš fialovec nebo Babišovec, protože já si myslím, že to lidem bere kreativitu a právě to může být jedna z těch věcí, která jim bere ten tak na branku.
20: Pane Šmardo, s kým byste byl v klubu senátorském?
21: No, uvidíme, kdo se tam dostane.
20: Takže to teď ještě je nejasné, ale když říkáte, nechcete být škatulkován ani jakožto případný senátor vládní, ani jakožto případný senátor opoziční, tak přeci jenom, když se podíváte na ten uplynulý rok a byl byste už senátorem, hlasoval byste býval spíš s vládou nebo s opozicí?
21: No, tak jak kdy, já mohu vám to říct na konkrétních příkladech. Například o zákonu o rozpočtové odpovědnosti bych rozhodně pro navržený zákon vládní nehlasoval, ale snažil bych se ho rozumným způsobem upravit. Například o zastropování cen paliv bych naopak hlasoval s vládou. A takhle můžeme jít bod po bodu. Tam, kde některé vládní strany například se chovají velmi výrazně, třeba vystupují proti svobodě médií, tam bych je nepodpořil. Tam, kde přicházejí z impulzy pro regiony a pro náš průmysl, tam bych je podpořil.
20: Tak,
21: a to je
20: prosím,
21: právě ten rozdíl.
20: Kam byste patřil? Vy, pane Klemente, to je jasné, protože jste doposud předsedal lidoveckému klubu. To znamená, to vaše zaměření v tom stávajícím rozložení politických sil v Česku by bylo jasné a protivládní.
22: V současné době ano, protivládní. Já mám pocit z té debaty vždycky teď poslední dobou s kolegou Michalem Šmardou, že ty jeho názory jsou spíš provládní, ale nechci se tomu dál jako věnovat.
20: No, samozřejmě on říkal, že v některém ohledu jako by hlasoval s vládou, v jiném ohledu nikoli.
22: Ten systém zařazení do politických klubů a hnutí v rámci Senátu je jasný a malý klub který jsou v rámci nezávislých, podle mě nevznikne a vždycky bude nějak politicky orientován.
0: Jak jste říkal, rozumím tomu.
22: Takže na to kolega Šmarda neodpověděl.
0: Premiér Babiš si před pár dny postěžoval, že Senát ve skutečnosti nevystupuje jako pojistka demokracie, jakožto vy lidovci říkáte, ale že vystupuje jako opoziční těleso. Nebylo to někdy tak v tom uplynulém roce, že jste vraceli zákony Babišově koalici jenom z toho důvodu, že byly z dílny vládní koalice?
22: Rozhodně ne, protože k nám teď poslední dobou do Senátu chodí poslanecký návrh, který nejsou diskutovaný napříč vlastně mezirezortů a v ostatních ministerstvech. Je to fakt poslanecký návrh, takže ta nepřipravenost těch zákonů, viz stavební zákon a tak dále, opravdu je, kde je spoustu chyb, a to je právě ta role Senátu, že má kontrolovat materiály, které přichází ze sněmovny, a naše legislativa senátní se k tomu absolutně vyjadřuje. A co se týče té zaškatulkování, já si myslím, že jak už jsem řekl, já jsem jasně zaškatulkován.
0: Zmiňme jeden konkrétní materiál, kterým by se měla sněmovna zaobírat zrovna zítra. Připomínám ještě jednou, že teď spolu mluvíme v úterý večer. Na program sněmovny by se zítra měl vrátit zákon o státních zaměstnancích, který vetoval jak Senát, i díky hlasu tady pana senátora Klementa, tak potom i prezident. Jak byste se, pane Šmar, dostavil případně tady k tomuhle zákonu?
21: Snažil bych se ho opravit, protože ten zákon na jedné straně se snaží odblokovat takový ten zkostnatělý úřednický aparát, ale na druhé straně dává politikům příliš velkou možnost, aby vlastně vyměňovali lidi jenom na základě politických kritérií. A to je něco, co mi vadí, protože odborný aparát státu, to je něco, co musí fungovat. A tohle je přesně ten můj přístup. Já prostě nechci být, tak jak to říkal Josef Klement, zaškatulkován, abych pořád jenom křičel Fiala huj, Babiš fuj. Já prostě chci, aby ty zákony byly kvalitní, bez ohledu, která vláda ho předkládá. To znamená, ať už je vláda jakákoliv, pro mě je nejdůležitější tlačit i k tomu, aby pracovala ve prospěch našeho regionu.
0: Tak, pane Klemente,
21: to je důležitější, než kdo ji vede.
0: Pane Klemente, teď se mi zdálo, že jste mírně pokyvoval hlavou pro změnu zase vy, ale vy jste přece hlasoval, jak jsem říkal, proti tady tomuto zmíněnému zákonu o státních zaměstnancích, a předpokládám, vaše kritika trvá.
22: Ano, trvá ta kritika, a já bych se jenom ještě možná malinko vrátil, a ono to s tím souvisí, o tom hlasování, o rozpočtové odpovědnosti. My jsme právě tento zákon, který přišel do Senátu, ač vlastně nemáme možnost třeba hlasovat o státním rozpočtu, tak tento zákon jsme právě se snažili konstruktivně doplnit pozměňovacími návrhama, který šly potom zpátky do sněmovny. A tam to bylo smetený ze stolu. Takže tam si myslím, že panuje ve sněmovně úplně jiná nálada v rámci politických triček. U nás v Senátu si myslím, že jsme v tomhle tom demokratičtější.
0: Našimi hosty tady ve studiu jsou dva kandidáti z obvodu číslo 51 Žďár nad Sázavou, kandidáti do Senátu, senátor KDU ČSL Josef Klement a starosta Nového Města na Moravě Michal Šmarda.
2: Volby 2026, senátní duel.
0: Pane Klemente, váš vyzývatel, pan Šmarda, už tady narazil na ten váš slogan, že budete senátorem bez vedlejšáků. Je to tedy potíž, když váš pan stranický předseda, zmíněný pan Grolich, chce být přinejmenším prozatím jak senátorem, tak hejtmanem?
22: Já jsem tento slogan vzal sám na sebe, na svoji osobu. Já jsem nikoho nekritizoval tímto sloganem, protože já, když jsem byl zvolený do Senátu, tak jsem předtím působil 6 let jako místostarosta okresního města, takže zkušenost komunální politiky mám, a v okamžiku zvolení jsem rezignoval na svoji funkci a plně jsem se věnoval Senátu. To byl signál pro mé voliče, že já nechci mít k tomu žádnou jinou další funkci.
0: A jak k tomu přistupuje váš pan předseda?
22: Já si myslím, že tohle to je každýho záležitost. Jak jsem říkal, kolega Šmarda byl předsedou strany, byl starostou a s tím souvisí ještě z dalších x funkcí. Jestli to všichni ty lidi zvládají, tak ať to tak dělají. Já se chci plně věnovat práci pro Senát a pro region.
0: Pane Šmardo, jak to vlastně budete mít vy? Já, jak jsem se informoval, tak v komunálních volbách jste neuspěl, tak jako minule vaše uskupení skončilo až na druhém místě.
20: Je tedy ještě ve hře, že kdybyste se stal senátorem, že byste současně zůstal i starostou Nového Města a pokud ano, zvládal byste to dohromady?
21: Já jsem přesvědčen o tom, že jsem v komunálních volbách uspěl, já jsem dostal ze všech kandidátů nejvyšší počet hlasů a chtěl bych za to tady...
20: Promiňte, hovořil jsem teď o výsledku vašeho hnutí.
21: O jeden mandátík méně jsme dostali než kolegové, nicméně dostal jsem nejvyšší počet hlasů ze všech novoměšťáků a chtěl bych za to všem novoměšťákům poděkovat. Každopádně já na žádné funkci nelpím. Pro mě je to práce a upřímně řečeno, pro mě... Mně nevadí, když vlastně kolegové pana senátora Klementa zároveň jsou hejtmany, zároveň jsou starosty. Mně to nevadí. Pro mě jsou rozhodující výsledky jejich práce. Já ve svém životě mám jenom dva koníčky. Jeden z nich je práce, ale ten nejdůležitější je rodina. Nebudu tyhle dva koníčky šidit, nemám prostě žádné jiné.
20: Dobře.
21: A ono ve chvíli, kdy se opravdu věnujete něčemu na 100%, tak to prostě dáte. A já bych chtěl popřát i našemu okresu, aby měl prospěšného senátora, který tomu bude dávat 100%.
20: Pane Klemente, chcete k tomu něco dodat jednou větou, protože končíme, náš čas vypršel?
22: Jak jsem řekl, já bych rád pracoval pro region a pro senát na plný úvazek a do toho jdu s vervou.
20: Našimi hosty byli kandidáti na senátora v obvodu s číslem 51 Žďár nad Sázavou, senátor KDU-ČSL Josef Klement a starosta Nového Města na Moravě Michal Šmarda. Pánové, děkuji vám oběma, že jste přišli.
22: Děkujeme.
21: Taky moc krát děkujeme a mějte se nádherně.
22: Hezký večer.
20: I k tomuto duelu se můžete vrátit na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Od mikrofonu se loučí Lukáš Matoška.
3: Volby 2026. Senátní duel.
4: Je půl jedné, v nočním radiožurnálu už jsme pro vás připravili krátké zprávy. A s nimi je ve studiu Martin Matějka.
5: Po srážce nákladního auta s autobusem u vjezdu do Eurotunelu je 19 lidí zraněných. Nehoda se stala na francouzské straně Lamaňského průlivu. Provoz vlakové dopravy mezi Francií a Británií je tam v obou směrech přerušený. Informovala o tom francouzská televizní stanice TF1. Autobus převážící stavební dělníky se údajně převrátil na koleje, kde ho srazil nákladní vlak. Nikdo ze zraněných ale není v ohrožení života. Rakouský soud propustil z vazby Slováka, který čelí obviněním z otravy sklenice s dětskou výživou HIP. Informuje o tom agentura APA. 39-letého bývalého zaměstnance společnosti HIP zadrželi rakouské úřady na začátku května. Je podezřelý, že do skleniček s příkrmy přidal jed na krysy. Pak je rozmístil v supermarketech v Rakousku, Česku a na Slovensku, aby firmu vydíral. Podezřelý po propuštění z vazby nesmí opustit Rakousko, vinu ale odmítá. Víkend v Česku bude zatažený a deštivý. Teploty v sobotu dosáhnou maximálně 12 až 17 stupňů, v neděli do 14 stupňů. Podle meteorologů se v noci na sobotu a pondělí taky můžou objevit přízemní mrazíky. Dnes bude ještě jasno a teplo, místy se ale může tvořit mlha. A Brazilcům se nově zkrátil pracovní týden z 6 dnů na 5, rozhodlo o tom brazilský parlament, který schválil změnu ústavy. A stalo se to před druhým kolem prezidentských voleb, které bude příští týden v neděli. Zkrácení pracovního týdne prosazoval současný levicový prezident Lula da Silva. Ústavní změnu se ale podařilo schválit po změně postoje pravicového kandidáta na prezidenta Bolsonara.
3: Sport.
5: Fotbalisté Sparty remizovali v evropské lize s norským Lillestrømem 1-1 a Pražané vedli a inkasovali až v nastavení druhé půle. Viktoria Plzeň si připsala druhou porážku v základní části soutěže. Na stadionu maďarského Ferencvároše prohrála 1-2 a Jablonec vstoupil porážkou do konferenční ligy německému Freiburgu, podlehl na jeho hřišti 2-3.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
19: Překážka na D1 za Mirošovicemi a nehoda u Bořitova na Blanensku. Na dálnici D1 je opět průjezdný Klimkovický tunel u Ostravy, skončila tam několikadenní údržba a po krátké uzavírce se opět jezdí oběma směry, bez omezení. Na D1 z Prahy do Brna spozorněte za nájezdem od Benešova. Na 22. kilometru v odstavném pruhu stojí porouchané vozidlo, blokuje tam odstavný pruh a zpomaluje se. Na dálnici D5 z Plzně na Rozvadov zvyšte pozornost u sjezdu na Mariánské Lázně. Na kilometru 128 je uzavřený odstavný pruh po požáru na nákladním vozidle. Na D8 z Prahy do Ústí nad Labem je na 64. kilometru uzavřený sjezd na Teplice. Využijte proto už dřívější exit u Velemína na 52. kilometru. Na silnici 43 z Brna do Svitav pozor na nehodu za Bořitovem. Osobní auto při ní skončilo v příkopu, projíždí se pomaleji. A v Praze pokračuje noční údržba v tunelu Blanka. Obousměrně je uzavřený úsek mezi Letnou a Trojou a práce tam jsou naplánované do 5 hodin ráno. ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Přes den čekáme polojasno až skoro jasno. Zpočátku hlavně v Čechách mlhy nebo nízkou oblačnost, postupně se rozpustí a nejvyšší páteční teploty 14 až 19 stupňů. Tolik zprávy. Teď začíná noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
4: A já vám přeji příjemnou noc. Dnes už máme pátek, to znamená 16. října a svátek dneska oslaví Havel. Koho zahrajeme v úvodu dnešního noční radiožurnálu, tak za chvilku tady budou Guns N' Roses, taky Ondra Ruml a jako první Lady Gaga.
2: Noční radiožurnál a Petr Zajíček.

očima.

1500 zavěšených žárovek, které jemně blikají ve tmě a připomínají jedno velké souhvězdí. I takovou světelnou instalaci můžete až do neděle vidět v Praze. Večer začal 14. ročník Signál festivalu. Jaká místa a umělecká díla letos rozsvítí metropoly, to prozradíme už za chvíli.

0: Celkem 21 míst v Praze se na 4 dny mění v galerii digitálního a světelného umění. Začal 14. ročník Signál festivalu, který letos poprvé přivádí návštěvníky také do Davids. Představuje díla umělců z Česka i zahraničí, mezi nimi i instalaci světoznámého amerického umělce Jima Campbella.
1: Je to jedna z největších objektových instalací, kterou letos máme na festivalu. Je to 20 metrů vlastně dlouhá řada zavěšených letkových žárovek, kterých je 1500.
2: Popisuje jednu z instalací, která bude umístěna v parku generála Lázaro Cárdenase, programový manažer a kurátor Signal festivalu Daniel Burda.
1: Ta věc působí z dálky jako zdánlivě chaotice se skupení blikajících žárovek, což je taková hra s divákem. Jim Campbell, který vlastně pochází z kinematografie, tak je taky filmář a vytvořil tohle dílo jako film, to znamená, že tam je určitý obsah, který ale právě je vidět jenom z určitého pohledu, z určité vzdálenosti a z určité rozostřenosti.
2: Signal Festival nabídne také dva videomappingy. Jeden na průčelí arcibiskupského semináře v Davicích, druhý na staroměstské radnici. Ten vytvořila ukrajinská umělkyně Svitlana Rajniš, která při práci vycházela z myšlenek Václava Havla a jeho eseje Moc bezmocných.
3: The whole piece is built on
4: celé dílo je postaveno na jazyce, písmenech a slovech, které představují hlavní umělecký přístup k této práci. Vše začíná českými slovy. Slovy, která jsou spojována s Václavem Havlem, jako je pravda a svoboda. Ty jsou pak deformována a mizí, aby se poté na budově znovu objevila. Jenže to už nejsou jen česká slova. Jsou to slova v různých jazycích. To symbolizuje to, že na demokracii musíme pracovat všichni společně.
3: We need to work all together on democracy.
2: Mezi 21 instalacemi ale nebudou jen čistě světelné projekce. Některé totiž propojí vizuální show s divadlem. Patří k ním i inscenace Voda souboru Laterny Magiky, kterou uvidí návštěvníci staré čistírny odpadních vod v Bubenči, přibližuje kurátor festivalu Daniel Burda.
1: Radim Vizváry jako ředitel Laterny Magiky se stal i režisérem tohohle díla. Bude to taková multižánrová koláž jednak nonverbálního divadla, akrobacie, zpěvu a vlastně videomappingu. Samozřejmě není to divadelní představení na celý večer, je to asi na 10 minut, tak aby jsme dokázali to dílo vlastně odbavit rychle a předat a vlastně znovu ho otočit dalším divákům.
2: Součástí přehlídky bude také

0: Program pro děti. Ty si můžou v kampusu Hybernská vyrobit třeba animované medúzy nebo si vyzkoušet programování LED pásku. Celý Signal Festival potrvá do 18. října. Tereza Cedidlová, Radiožurnál.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I po celou noc.

0: Radiožurnál pro vás má audioknihu Foucaultovo kivadlo.
1: Nač by člověk žil, kdyby bylo všechno opravdu tak, jak se to jeví.
0: Poslechněte si hvězdně obsazenou dramatizaci slavného románu Umberta Eka.
2: Popuste uzdu fantazii, Kazakone, popuste uzdu fantazii.
0: Audioknihu Foucaultovo kivadlo na Radiokartě dostanete tento týden v soutěži nočního radiožurnálu.
3: Jedna hodina. Zprávy a Martin Matějka.
4: Ukrajinské drony zasáhly rafinerii v ruské Ryazaňské oblasti, tvrdí to gubernátor. A přístup k údajům z evidence skutečných majitelů firem budou mít zřejmě jen ověření lidé. Fotbalisté Plzně podlehli v evropské lize domácímu Ferencvároši 1-2. A dnes čekáme polojasno až skoro jasno. V Čechách ráno a večer i oblačno, teploty do 19 stupňů.
5: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
4: Ukrajina podle agentury Reuters obnovila údery na ruské rafinérie. Gubernátor Ryazaňské oblasti Pavel Malkov na sociálních sítích napsal, že drony způsobily požár v tamním ropném zařízení. O obnovení úderů mluvil v rozhovoru pro list Financial Times ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Kyjev útoky na ruská ropná zařízení na několik dní přerušil potom, co americký prezident Donald Trump ohlásil energetické příměří. Moskva ale podle Zelenského na ukrajinskou energetickou infrastrukturu útočila dál. Přístup k údajům z evidence skutečných majitelů firem mají mít do budoucna jen ti, kteří ministerstvu spravedlnosti prokáží oprávněný zájem. Počítá s tím vládní novela zákona, která reaguje i na unijní směrnice. Sněmovna ji podpořila v úvodním kole projednávání. Cílem normy je podle předkladatelů více chránit osobní údaje a soukromí skutečných majitelů firem, řekl před poslanci minister pro sport a předseda klubu motoristů Boris Šťastný.
6: Novela omezuje veřejnou dostupnost informací o skutečných majitelích a nahrazuje ji kontrolovaným přístupem na základě oprávněného zájmu, přičemž zároveň posiluje kontrolu nad tím, kdo data využívá, rozšiřuje přístup pro klíčové instituce, zvyšuje ochranu ohrožených osob.
4: Novelu teď projednají poslanci ústavně právního výboru. Jemenští povstalci Husijové vypálili několik raket na jemenský prezidentský palác ve městě Aden na jihu země. Během útoku zahynuli podle agentury AFP nejméně 4 lidé, 2 z nich byli členové ochranky. Asi 10 lidí je zraněných. V budově byl i jemenský premiér a ministři, všichni vyvázli bez zranění. Husijové tvrdí, že v prezidentském komplexu se nachází velitelství vojenských operací řízené saudskými důstojníky a sklad zbraní. Informovala o tom agentura Saba, která je na povstalce napojená. Jemenští povstalci podporovaní Íránem vedou od roku 2014 občanskou válku proti mezinárodně uznávané jemenské vládě. V posledních měsících útočí Husijové i na Saudskou Arábii, která jemenskou vládu podporuje. Jihomoravští policisté hledají zloděje, který se snažil vloupat do téměř 50 domů v Pavlově na Mikulovsku. A v noci ze soboty na neděli se pokusil vypáčit desítky dveří v obci. 4 domy se mu podařilo vykrást.
7: Tady přímo u kliky takový malý zásek, že vlastně někdo se tam pokoušel prostě zaseknout mezi gumu a dveře nějaké páčidlo.
8: Jaroslav Gracl z Pavlova je jedním z asi 50 lidí, kteří nahlásili na policii pokus o vloupání. Podle místních kradla minimálně jedna žena. Ukazuje mi video bez zvukového záznamu Jaroslav Gracl.
7: Tady vlastně v 1:35 ráno je vidět, jak vlastně jde nějaká paní, chodí, zkusí za kliku, nejde to, jde dál.
8: Video předali policii.
9: Policisté zajišťují stopy a prověřují veškeré poznatky, které by mohly vést do padení pachatele. Jedná se o 48 domů.
8: Říká policejní mluvčí Petra Hrůzová. Místní strážníci v obci v noci nehlídkují. Aneška Hlávková, Radiožurnál.
5: Sport.
4: Fotbalisté Plzně prohráli v evropské lize i druhý zápas, tentokrát v Budapešti s Ferencvárošem 1-2. A Viktoria snížila trefou střídajícího Vyšinského v 90. minutě a v nastavení ještě bojovala o bod. Pokračuje obránce Plzně Adam Gabriel.
10: Ale nemyslím si, že by to bylo tak, že bychom ten zápas měli ve vlastních rukách a pak nějakýma chybama jsme jako prohráli. Myslím, že to bylo jako utkání, které jsme mohli zlomit na vlastní stranu. Každopádně takhle venku, když máte možnost udělat aspoň bod, což ke konci jsme se tomu přiblížili. Tak to zamrzí vždycky, protože samozřejmě chcete bodovat a obzvlášť s tímhle soupeřem, který už jsme s ním tady prostě párkrát bodovali z Plzní.
4: Sparta v Evropské lize navázala na výhru z Jerevanu domácí remízou s norským Lillestrømem 1-1 a Jablonec začal hlavní část konferenční ligy porážkou ve Freiburgu, prohrál 2-3.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Zavřený sjezd z D8 na Řehlovice a nehoda u Bořitova na Blanensku. Na dálnici D8 z Prahy do Ústí nad Labem je na 64. kilometru uzavřený sjezd na Řehlovice. Přikládají tam náklad z převráceného kamionu. Pokud chcete jet na Teplice, sjíždějte už na exitu 52 Velemín. Na dálnici D10 z Mladé Boleslavy do Prahy počítejte s omezením u Staré Boleslavy. Na 13. kilometru je uzavřený levý pruh kvůli práci na vozovce. Na dálnici D5 z Plzně do Rozvadova jeďte opatrně kolem sjezdu na Mariánské Lázně. Na kilometru 128 je uzavřený odstavný pruh, stojí tam nákladní auto po požáru. Na silnici 43 z Brna do Svitav. A mezi Bořitovem a Krhovem osobní auto skončilo v příkopu a průjezd je omezený a projíždí se pomaleji. A v Praze bude celou noc uzavřený tunel Blanka mezi Letnou a Trojou. Obousměrná uzavírka kvůli údržbě má skončit do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Přes den čekáme polojasno až skoro jasno, zpočátku hlavně v Čechách mlhy nebo nízkou oblačnost, postupně se rozpustí a nejvyšší páteční teploty 14 až 19 stupňů. Tolik zprávy. Je s vámi noční radiožurnál Petr Zajíček.
12: Co dělat, když agresivní chování žáka ohrožuje ostatní ve třídě? Řešení hledá ministerstvo školství a ve hře je i dočasné vyloučení z výuky. Další téma pro noční radiožurnál, rozebereme ho už za chvíli.
13: Noční radiožurnál
5: a Petr Zajíček.

0: Agresivita ve školách se dostává stále více do popředí. Ministerstvo školství proto zvažuje, jak lépe ochránit děti i učitele před problémovým chováním některých žáků. V úvahu přichází třeba dočasné vyloučení žáka z běžné výuky. Najít cestu mezi bezpečím ve školách a právem každého dítěte na vzdělání ovšem není jednoduché.
1: To, že se žák dostává do nějakých emočních vypětí, prostě, které mohou v jeho spolužácích vyvolávat nějakou obavu aktuální, tak to se prostě nám děje.
2: Říká ředitel pražské základní školy profesora Švejcara Ondřej Lněnička. Dostali se tam i do situace, kdy museli řešit bezpečí ostatních dětí. Škola ale naráží na limity systému. Asistenti pedagoga, výchovný poradce nebo školní psycholog jsou totiž podle Lněničky často přetížení.
1: Je to pro všechny strany frustrující. Pro dítě, pro spolužáky, pro rodiče, pro učitele, pro asistenty, pro vedení, pro OSPOD. Jsou tam zainteresovaní. Chtěli by s tou situací pohnout, ale těch možností je skutečně málo.
2: Sám by uvítal víc podpůrných opatření a odborníků, kteří by pracovali s problémovým žákem i celou třídou. Ministerstvo školství zdůrazňuje hlavně prevenci, zvažuje ale i další kroky. Jedním z nich je zvýšení odpovědnosti rodičů za chování dítěte ve škole. Druhým dočasné vyloučení žáka z běžné výuky vysvětluje Michal Černý, ředitel odboru předškolního a základního vzdělávání ministerstva školství.
3: Je naprosto nezbytný to ošetřit tak, aby se jednalo skutečně o momenty, kdy ne, že to dítě zlobí, hází papírový koule a flusá flusačkou, nebo řekne paní učitelce sprostý slovo, ale ve chvíli, kdy fakt to dítě někoho ohrožuje.
2: Vyloučení na několik dnů, maximálně týdnů, má být až poslední možností, kdy škola vyčerpá všechna podpůrná opatření, pozve rodiče, kontaktuje OSPOD a další. Zároveň je nutné zajistit dítěti terapeutickou podporu i během vyloučení z výuky.
3: V téhle fázi je především taky potřeba s tím dítětem pracovat. Samozřejmě, aby se nevrátil stejný dítě, aby se vrátil jako změněný dítě, který třeba někdy si udělat nebude nebo bude dělat míň. A stejně tak se musí pracovat s tou třídou, protože to dítě taky právě mohly být nějaký důvody, proč to dítě udělalo.
2: Lenka Felcmanová, předsedkyně neziskové organizace SOFA, k tomu ale dodává.
4: Možnost nabízí spolupráce třeba ze středisky výchovné péče, týmy duševního zdraví, ale bohužel to regionální pokrytí zatím není takové, abychom to vždycky vlastně mohli garantovat.
2: V tom vidí problém i Jarmila Čechová, učitelka a speciální pedagožka z organizace Učitel naživo. Upozorňuje, že problematické chování dětí často souvisí s rodinným prostředím a samotné vyloučení ho nevyřeší. Větší smysl podle ní dává posílení prevence a podpory ve školách, například prostřednictvím většího počtu sociálních pedagogů.
5: Pokud jsem přišla na některé školy, tak jsem často byla volána už v nějaké situaci, kdy to chování toho dítěte vygradovalo. Ale vy můžete vidět od začátku třeba školní docházky nějaké jako náznaky.
2: Vyloučení má být prostředkem k nápravě, ne trestem. Dítě by se případně mohlo učit distančně. To by ale bylo potřeba umožnit i na základních školách. Podle dětského ombudsmana Martina Beneše je nutné chránit jak právo dítěte na vzdělání, tak bezpečí jeho spolužáků. Jeho úřad už řešil případy z obou pohledů. Vyloučení proto musí být až krajním řešením.
6: Jde mi o to, aby to řešení bylo postavené tak, abychom měli elementární jistotu, že o to dítě je skutečně jako postaráno a že ta škola se nezbavuje nebo nezasahuje do práv dítěte, se kterým nedokáže dobře pracovat.
2: Ministerstvo zatím o těchto opatřeních pouze uvažuje. Konkrétní podobu případných změn teprve hledá. Zabývat se jimi bude i školský výbor. Poslanci vnímají závažnost situace a potřebu hledat řešení. Agrese vůči spolužákům i slovních útoků na učitele na školách přibývá. Agresi nebo násilí vůči spolužákovi řešilo ve školním roce 2023 až 2024 přes polovinu základních škol, které navštívila Česká školní inspekce. Tereza Hybšerová, Radiožurnál.
7: Radiožurnál. Každý den s vámi.

Čeští čtenáři mají doporučení na podzimní čtení nebo možná i tipy na nákup vánočních dárků. Ve včerejším velkém knižním čtvrtku jim nakladatelé vybrali 15 titulů a podrobněji k nim řekneme už za chvíli.

0: Speciální regál ve velkých knihkupectvích má od včerejška 15 knih, které čeští nakladatelé vybrali do velkého knižního čtvrtka. Mezi typy 29. vydání tradiční akce podporující čtenářství se dostaly romány, kniha o běhání i několik historických titulů.
1: Jako člověka, nejen jako slavného vojevůdce a válečného stratega, představuje maršála Radeckého skotský historik Alan Skett. Skett sám je monarchista a známý euroskeptik. A pohled na maršála Radeckého tedy přináší i nový pohled na jeho dobu. Další významnou osobnost, tentokrát fenomenálního překladatele Shakespeareova díla do češtiny Martina Hilského, připomíná kniha Vykloubený čas. Redaktor, překladatel a Hilského žák Petr Onufer s legendou české anglistiky natočil 54 hodin rozhovorového materiálu.
2: U toho první rozhovoru legrace je, že jsme si tak jako stanovili, co by tam všechno mělo být a tohle všechno tam opravdu je. My jsme se scházeli u Hilských doma v jejich zimní zahradě. Bylo to něco jako prostě chodit k němu na domácí seminář anglické nebo americké literatury.
1: Nebyl by to velký knižní čtvrtek, aby se ve výběru neobjevily i dětské knihy. Jedna se už na pohled vymyká všem, a to hlavně ilustracemi od Julie Šeblové. Tu ke spolupráci oslovila populární autorka dětských knih, taky blogerka a herečka Marie Doležalová. Jak říká její kniha Jáchym ze zámku a Víla Vilomína, je možná víc inspirací k zamyšlení i pro dospělé.
3: Několikrát se tam říká a říká to ta Víla Vilomína, říká, no jo, prosím tě, oni se furt tváří, jako že se ničeho nebojí, ale oni se bojí víc než my.
1: Na seznamu 29. vydání Velkého knižního čtvrtka je kromě tradičních formátů i kniha o běhání nebo ezoterice. Kateřina Svá. Radiožurnál.
4: Každý den s vámi. I po celou noc.

0: Na komunální úrovni si Češi zvolili.
1: Teď se začíná hrát o to, kdo města další 4 roky povede.
0: Jak se změní priority velkých měst?
1: Kde už je o nové koalici jasno?
0: A kde se naopak čekají dlouhá vyjednávání?
1: A nakolik se do vyjednávání promítnou vztahy stran na celostátní úrovni?
0: Česko po volbách.
1: Seriál Radiožurnálu, který vás zorientuje v politické situaci v zemi.
0: Česko po volbách.
1: Živé shrnutí od našich reportérů.
0: Každý všední den krátce po 9:15.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: Je 2:30. Zprávy připravil Martin Matějka.
3: Útočník na základní škole v americkém státě Oregon zabil nejméně 3 děti a 1 dospělého. Informovala o tom americká stanice CBS. Policisté na místo dorazili do 3 minut po oznámení střelby. Pachatele už našli v areálu školy mrtvého. Nejméně 2 lidé skončili v nemocnici. Další podrobnosti zatím nejsou jasné. Podle stanice CNN začal útočník střílet nejdřív na auto před školou a potom uvnitř budovy. Do zasažené školy chodí asi 450 dětí ve věku zhruba od 5 do 11 let. České radiokomunikace se nechali odstřelit 2 stožáry vysílače v Liblicích u Českého Brodu. Oba stožáry se zřítili současně na pole směrem ke Kolínu. Měřili 355 metrů a byly tak skoro 50 let nejvyšší stavbou v Česku. Vysílače dřív využíval Český rozhlas, vysílání z ní ukončil v roce 2021. A v posledních letech neměl žádné využití a nezbytná oprava a údržba by byla velmi nákladná. Se začátkem nové topné sezóny varují hasiči před rizikem požárů. Hořet může kvůli špatně vyčištěnému komínu nebo kvůli neopatrnému zacházení se žhavým popelem. V minulé topné sezóně hasiči třeba na Jižní Moravě likvidovali 105 takových požárů. Způsobili škodu za téměř 7 milionů korun. A letošní sklizeň zelí v Česku bude podprůměrná až průměrná. Může za to sucho, někde i bouřky a krupobytí. Výnosy může zlepšit sklizeň pozdních odrůd zelí, které stále ještě rostou. A sklizeň zelí potrvá do poloviny listopadu.
0: Sport.
3: Hokejisté Litvínova prohráli v Tipsport Extralize s Hradcem Králové 1-4. Jediný gól severočeského týmu dala nová posila z Komety Brno Stanislav Svozil. A dnes se bude hrát v nejvyšší soutěži dalších 5 utkání. Radiožurnál Sport 1 nabídne v pořadu s mikrofonem za hokejem.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Uzavřený sjezd z D8 u Řehlovic a překážka u Obrataně na Pelhřimovsku. Na dálnici D8 z Prahy do Ústí nad Labem je na 64. kilometru uzavřený sjezd na Řehlovice. Vyprošťují tam převrácený kamion. A pokud jedete do Teplic, sjíždějte už na 52. kilometru u Velmína. Na dálnici D5 z Plzně do Rozvadova počítejte s překážkou u sjezdu na Mariánské Lázně. Na kilometru 128 stojí nákladní auto po požáru v odstavném pruhu. Na dálnici D6 z Karlových do Prahy zvyšte pozornost za odbočkou na Plzeň a Žatec. Na 58. kilometru pojedete kolem odstaveného vozidla. Na silnici 19 z Plehřimova do Tábora se vyhněte překážce před Obrataní. Na vozovce leží sražená srna, jede pro ní myslivec. A v Praze připomínáme uzavírku v tunelu Blanka. Obousměrně uzavřený bude až do rána úsek mezi Letnou a Trojou. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Noc je teď polojasná až skoro jasná, místy se můžou tvořit mlhy nebo nízká oblačnost. Ochlazuje se na 1 stupeň, místy se objeví i přízemní mrazíky, přes den pak čekáme polojasno až skoro jasno. Zpočátku hlavně v Čechách mlhy nebo nízkou oblačnost, postupně se rozpustí, k večeru má ale v Čechách oblačnosti znovu přibývat a nejvyšší páteční teploty 14 až 19 stupňů. Tolik zprávy. Pokračuje noční Radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
5: A pojďme se stručně podívat do dnešního kalendáře. Máme pátek 16. října, tak svátek slaví Havel. No a kdo má ze známých narozeniny 65. oslaví herečka Veronika Želková, 55. herec, režisér a moderátor Ondřej Sokol. A připomínáme také, že jsou to dneska 2 roky, co předčasně zemřel někdejší člen skupiny One Direction, zpěvák Liam Payne.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

V roce 1975 to bylo naposledy, kdy ještě legendární tenistka Martina Navrátilová startovala za socialistické Československo. Změna potom přišla náhle, téměř ze dne na den, a okolnosti připomeneme už za chvíli v dalším dílu našeho tematického seriálu.

0: Na Radiožurnálu celý tento týden nabízíme seriál o legendární tenisce Martině Navrátilové. V neděli totiž tato fenomenální sportovkyně oslaví 70. narozeniny. 7 příběhů postupně připomíná kariéru slavné české rodačky. V minulých dnech už jsme si připomněli začátky na obyčejných kurtech nedaleko Prahy. Mládežnická léta plná setkání se slavnými šampiony a také období prvních Grand Slamů. Tentokrát zavítáme do doby, kdy začalo být pro talentovanou juniorku stále složitější dostat se na turné mimo takzvaný východní blok.
1: Výjimečně talentovaná tenistka se chtěla stát světovou jedničkou, ale zároveň cítila, že podmínky pro sportovní rozvoj byly pro ní stále složitější. Z rozhlasového archivu vám teď nabízíme vzpomínku na bývalého úspěšného trenéra i funkcionáře Miloše Konráda, který kdysi českému rozhlasu popisoval důležité okolnosti náhlé emigrace tenistky.
2: A její takový ten konec a důvod, proč rychle zmizla, to byla schůze trenérské rady, kterou řídil Antonín Bolárd, a oznámil nám tam všem trenérům, že po dohodě s předsedou ČSTV Antonínem Himlem by se nedoporučovalo, aby Martina jezdila na západ, aby jeden rok celou zimní sezonu strávila na turnajích v Česku a na turnajích v socialistických zemích. Nevím, jakým způsobem a kdo to sdělil Navrátilům, a ona z republiky zmizela natrvalo.
1: Martina Navrátilová ještě v 18 letech, jenom pár hodin po vyřazení v semifinále US Open, požádala v New Yorku o politický azyl a aby se co nejlépe ochránila, svolala tiskovou konferenci, na které útěk veřejně oznámila.
3: Nejhorší bylo to, že já jsem o tom se nemohla bavit s nikým a bylo to jasný, že to, je to nutné, když jsem teda chtěla tu tenisovou kariéru, že mě ta federace nebo vlastně stát nepustí tak často, jak jsem potřebovala, abych ten tenis mohla hrát. Pak mi dělali jako potíže, že mě nechtěli pustit do Ameriky na to US Open a táta říkala, no to tak to se ještě zhorší. 100% jsem si jistá nebyla, ale pak, když jsem tam odjela a začala jsem zase hrát, tak jsem říkala, no tak jinak to nepůjde. No.
1: Vysvětlovala už později Martina Navrátilová. Světovou jedničkou se stala poprvé v červenci roku 1978 po prvním wimbledonském titulu, ale rodiče i blízcí z bývalého Československa to mohli sledovat jen na dálku. A jak těžké to bylo, když si vyprávila pro britskou televizi maminka tenistky Jana Navrátilová.
4: We were watching this final.
5: To finále jsme sledovali na televizní obrazovce s přáteli v Plzni, kde se dal chytit signál západoněmecké televize. Manžel nervózní nebyl, ale já strašně. Když zápas skončil, vůbec jsem nemohla mluvit. Celá jsem se třásla. Bylo to hrozné.
4: After match I couldn't talk.
1: Tehdejší československý režim Martinu Navrátilovou po útěku zavrhl. Složité to měli blízcí tenistky, o které se veřejně nepsalo ani nemluvilo, a když už, tak jen velmi stroze.
6: Na mezinárodním tenisovém mistrovství Francie v Paříži se stala vítězkou dvouhry žen Chris Evertová-Lloydová. Ve finále porazila Navrátilovou 2-6, 6-3 a 6-3.
1: Domů do rodného Československa se mohla Martina Navrátilová poprvé podívat až v roce 1986 jako členka amerického fedcupového týmu 11 let po emigraci. Právě to připomeneme v dalším dílu našeho seriálu. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
7: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Host Radiožurnálu.
1: Rozhovory, které jinde neuslyšíte.
0: Atraktivní a zajímavé povídání.
1: Každý všední den od 9 hodin ráno.
0: A repríza po zprávách ve 22 hodin.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Radiožurnál 2 hodiny. Jsou tady zprávy a Martin Matějka.
1: V Kyjevě po ruských útocích nefunguje elektřina a cenový strop nafty dnes vzrostl o 14 haléřů za litr, benzín naopak zlevnil. Jablonečtí fotbalisté prohráli na úvod hlavní fáze konferenční ligy ve Freiburgu 2-3 a dnes čekáme polojasno až skoro jasno. V Čechách ráno a večer i oblačno, teploty do 19 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
1: V části Kyjeva jsou po ruských útocích přerušené dodávky elektřiny, píše to server RBK Ukrajina s odkazem na ukrajinské ministerstvo energetiky a energetickou společnost Ukrenergo. Rusové podle serveru zasáhli kritickou infrastrukturu v kyjevské oblasti. Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského zůstalo na Ukrajině bez proudu nejméně 600 tisíc lidí. Rusko zasáhlo taky Záporoží na jihovýchodě Ukrajiny. Podle tamních úřadů nejsou po útoku oběti ani zranění. Na Rusko naopak útočili ukrajinské drony, zasáhly průmyslové objekty a sklady v Rostovské oblasti na jihu Ruska. Na místě začalo hořet, jeden muž byl zraněný. Maximální povolená cena nafty dnes vzrostla na 48 korun a 77 haléřů za litr. To je o 14 haléřů víc než ve čtvrtek, informovalo o tom ministerstvo financí. Cenový strop na benzín naopak klesl. Čerpací stanice ho už můžou prodávat nejvýš za 46 korun a 72 haléřů za litr, tedy o 39 haléřů míň. A vláda reguluje ceny pohonných hmot od začátku října. Opatření má platit do konce měsíce. V některých francouzských supermarketech po kybernetických útocích stále chybí mražené a čerstvé zboží. Neznámí hackři na začátku týdne na dálku v obchodech změnili teplotu v mrazácích a chladničkách. Supermarkety kvůli tomu museli vyhodit jídlo odhadem za desítky milionů eur.
3: V prodejně Monoprix v centru Paříže je prázdný mrazák s nápisem, že obchod při kybernetickém útoku napadli hackři. Několik dní po útoku chybí mražené maso, ryby, zelenina nebo zmrzliny. Hackrům se na dálku podařilo napadnout systémy dánské společnosti Danfoss a v mrazácích v asi 700 obchodech přes noc zvýšili teplotu až na 50 stupňů. Dánská firma, která francouzským supermarketům dodává mrazicí a chladicí technologie, se brání s tím, že používané systémy byly zastaralé. K hackerskému zásahu se na rozdíl od předchozích rozsáhlých útoků ve Francii zatím nikdo nepřihlásil. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
1: Do 1. listopadu musí zákazníci s žádostí o připojení do elektrické soustavy podepsat dodatek ke smlouvě. Týká se to jak žadatelů, kteří elektřinu odebírají, tak i domácností a firem s projektem fotovoltaické elektrárny nebo bateriového úložiště. Pokud dodatek do začátku listopadu nepodepíšou, zanikne jim rezervace kapacity. Podle výkonného ředitele Svazu energetiky Josefa Kotrby se to týká desítek tisíc žadatelů. Firmy na vysokém a velmi vysokém napětí podle Kotrby navíc s dodatkem zaplatí nevratnou kauci.
4: Ta smlouva není jenom kus papíru, podle toho se plánují práce, začnou se dělat projekty a později se skutečně začnou stavět nová vedení. To jsou velice nákladné kroky. To opatření, o kterém hovoříme, má za účel, aby se na tom ti, kdo ten náklad vyvolají, částečně podíleli.
1: Kotrba doporučuje, aby si domácnosti a firmy zjistili, jestli se jich podpis dodatku týká.
2: Sport.
1: Fotbalisté plzeňské Viktorie prohráli v Evropské lize v Budapešti s domácím Ferencvárošem 1-2 a pražská Sparta na Letné remizovala s norským Lillestrømem 1-1 a fotbalisté Jablonce na úvod konferenční ligy prohráli ve Freiburgu 2-3. Lídra německé Bundesligy poslal do vedení po čtvrt hodině Grifo a ve 28. minutě pak srovnal hostující Růsek. Po přestávce si ale do vlastní sítě srazil míč Pavlovič a v 65. minutě navýšil na 3-1 pro Freiburg Eggestein. V nastaveném čase už jen jablonecký Kuhl snížil na rozdíl jednoho gólu. Pokračuje trenér Severočechů Luboš Kuzel.
5: Porážka, ale myslím si, že ze ctí a dali jsme tady dva góly, což je pro nás si myslím dobrý vysvědčení na to, že Freiburg za 5 kol Bundeslize dostal 4 a ještě 3 ze standardek, takže z tohohle pohledu za spokojenost tam by asi může. Výsledek nepříznivý, ale na ten výkon poměrně jakoby jsem spokojený, protože vím, kdo proti nám stál a určitě se na něm dá stavět.